Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, to nás trachtí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, máme tu další z našich folkových pohlazení, tedy pořad plný muziky a písniček, které jindy v jiném vysílání neuslyšíte. Prý pro menšinovost tohoto žánru, ale my o tom víme svoje. Protože se nám rozjela folková sezóna, tak samozřejmě dnes nebudou chybět pozvánky na některé festivaly, které nás teď v červnu nejbližší době čekají. A začneme náš pořad tradičním pohledem do kalendária folkových osobností. 15. června 1955 se narodil Ivo Viktorín, veliký hudební kouzelník, majitel nahrávacího studia V ve Zlíně, samozřejmě člen, a řeknu i duše AG Fleku, legendární zlínské kapely. Člověk, který je podepsán pod zvukem mnoha výjimečných alb a projektů na naší scéně, v našem žánru, nejen tam. Člověk, který stále má co říci a tvoří, například i teď se svým triem, vystupuje v komornější sestavě a stojí to za to. Vřele doporučuji. Veliký mistr, kterého osobně nesmírně obdivuji. Ivo Viktorín. Gratulujeme a tady máme něco z jeho tvorby.

Pokládám, že není třeba představovat autorku a protagonistku této rozverné tramp country písně, i když to nebyla její normální poloha běžná. Zuzana Navarová, samozřejmě. Písničku jsme si pustili hlavně proto, že si připomínáme narozeniny. Zuzana Navarová se narodila 18. června 1959. Moc nám na této scéně chybí, možná v souvislosti s tím nedávným jubilem jejího odchodu se trochu protrhl pytel se všemi těmi podstami, projekty Zuzaně Navarové, točí se alba. Mnozí muzikanti mladší generace zkouší zpívat písničky Zuzany Navarové, oprášit je. Je to dobře, i když samozřejmě ne vždycky se to setkává s pochopením, tak já jim moc fandím a myslím si, že Zuzana by jim taky fandila. Jde o to, že to ukazuje nadčasovost její tvorby a hlavně díky tomu nás pořád ještě jako neopouští úplně. A to je dobře, to je dobře.

Čitky stále ještě voní. Stařička Žalmanovka, ve které mám mnoho vzpomínek, mnoho emocí ukryto na všechny ty krásné festivaly, kam jsem jezdil jako kluk, které mi zalezly pod kůži a které způsobily asi to, že se celý život věnuju folkové hudbě. Tu písničku jsem si pustil také proto, abych se trochu namotivoval. Příští víkend se totiž koná náš domácí vymazlený festival tradiční folkové chvojení ve Vysokém Chvojně u Holic v nádherném lesním arboretu, které pořádáme se skupinou Marien a hlavně vlastně agentura Supergram, náčelník toho festivalu Ivan Kurtev, který to celý vymyslel a který nás k tomu přizval. A já dělám dramaturgii a postupně tam všichni členové Marien nosí bedny, staví, vaří, trhají lístky, prodávají CDčka, prostě dělají všechno možné s partou báječných lidí, říznutý tábornictvím. Je to hodně staromilský festival.

festival, ale přesně podle našeho gusta. Nejsem si zcela jistý, jestli jsou ještě nějaké lístky, možná se třeba na část programu pátečního dá ještě dostat. Jinak to bývá festival vlastně vyprodaný, protože ten areál není nafukovací. Dovolte mi, abych vás pozval. V pátek 19. června vlastně startuje folkové chvojení v 17 hodin úžasnou a mladou country kapelou, moderní country Lucien Hangover. Pokud neznáte, tak prosím vás, doplňte si vzdělání. Po nich zahrají ostravské Topinky, také velice pozoruhodná formace z Ostravy, hrající folk na pomezí šanzónu, bluegrassu, nové akustické hudby. V finále pátečního programu bude patřit ale legendám, známým osobnostem. Nejprve Slávek Janoušek se svou kapelou zahraje, zpívá a utrousí aktuální moudra, protože toho on se nikdy nebojí. A pak od 20 hodin se bude slavit Žalmanovi 80. V minulém pořadu už jsme zmiňovali, že bohužel kvůli nemoci Romana Horkého jsou zrušeny všechny koncerty skupiny Kamelot. Držíme palce. Zkoušíme pro vás na pátek vymyslet ještě nějaké překvapení, ale Žalmanová 80. stojí na to tomu věnovat i větší prostor, takže to vypadá, že nám zahrají v rozšířené sestavě, kterou měli speciálně pro program výročního koncertu v Lucerně. Tak, v sobotu 20. června pak startujeme v 11 hodin Hluboké nedorozumění. Pavlína Jíšová a její rodina, sestava Bohadlo, Nestor, portovní muziky Jirka Vondráček se svým novým triem. Na co se těším, tak určitě na jeho české obejváky, což je objev na poli bluegrassové hudby, a to nejen v našich zeměpisných šířkách, ale uspěli i v zahraničí teď. Oporou programu bývá devítka Manželé Brožovi, po nich něco nového z východu českého oblastního kola Porty, písničkářské duo Petra Žalmanova a Richard Rezek, a pak se moc těším třeba na melodický Fukanec z Nového Města nad Metví, nebo Dou na boso z Vysočiny, trio Veselých ženštin, básník Jan Žambok se svými Žambochy přijede ze Vsetína, Samson se svou partou z Plzně, brněští cymbál klasici Manželé Štruncovi samozřejmě se svým cymbálem, housličkami a pohlazením po duši. Finále sobotního programu folkového chvění bude patřit přátelskému klání dvou stejně starých kapel, Epidemie a Marien. Dvou stejně starých, stejně souznějících kapel, Epidemie a Marien. Moc se na to těšíme, na společné zpívání. Folkové chvění 19. a 20. června ve Vysokém chvění u Holic. Srdečně zveme.

Když ti odstřihnou šňůru a zastaví prout, je ti zima a ty se ztrácíš.

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: čeká, ta na mě čeká. Osada spí a já se políjem melu.
1: Kousavá deka, úžasné dílo, nádherná písnička z dílny Ivana Mládka, když tohle je původní verze, z alba Mládek zpívá Svěráka a naopak, takže lze tušit, že pod ní není autorsky propsán jen Ivan Mládek, ale druhý genius naší kulturní scény, pan Zdeněk Svěrák. Prosím vás, úžasné spojení. Kousavá deka je fantastický, když to slyším, musím se tlemit, ať to slyším v jakékoliv verzi. Ale to byl asi účel, jsou to moc chytří a moc vtipní pánové. Kdybyste chtěli, prosím vás, Ivana Mládka, jeho band slyšet naživo, tak teď máte možnost, třeba 19. června zahrají na vítání léta na Slatinianské plovárně od 20 hodin banjo band Ivana Mládka. Před nimi je od 18. hodin Rozálie Havelková s kapelou Plovárna Slatiňany 19. června.

Standa Vobědaněk bohužel také patří k interpretům, které už nemáme možnost na festivalech slýchat naživo, nicméně možná se zaznamenali, že existuje Vobědaněk Tribute, v podstatě kapela hrající jeho písně velice dobře. To Alfik vede. Společné zpívání s nimi pak na festivalu nepochybně vytváří jako hezkou atmosféru, hezkou chvilku. Díky tomu jsem vlastně fanouškem těch revivalových kapel, pokud to má samozřejmě hlavu a patu a smysl a umí to zahrát. Vidím, že Vobědaněk Tribute se teď potkají třeba s Brontosaury Revival, což je také docela šikovná kapela, ale vedle nich samozřejmě fenomenální Jared, Jindra Kejak, Poslední šance Míry o šance, písničkář Monty, Goliben, David Kourek a Tereza Homolová, Rubina, Vedlejší kolej a Flereti třeba akusticky. Prosím vás, to je velice zajímavý playlist krásného festivalu, který se jmenuje Hříšné folkové léto, koná se v Zámeckém parku v Oslavanech, a to 26. června až 27. června tohoto roku. Tedy vemte v potaz, koukněte na internet, najděte si Hříšné folkové léto, Oslavany, Zámecký park. A teď pořádající skupina, která si říká Hřích.

také Robert Křesťan, jeho písnička, kterou napsal s Ivo Viktorínem, Kouzelnice, má posloužit jako pozvánka na akci, tentokrát na akci velmi významnou a dokonce akci jubilující. Je to festival, který patří k základním oporám toho našeho žánru. V podstatě ten žánr definoval sportovní hudba, je právě folková, country a tramská, převážně, i když se nebrání nějakým vlivům odinut, ale málo kdy se ujmou úplně zcela publikum, je specifické a to bude tou zelenou náturou. Porta slaví letos 60 let, je to neuvěřitelné. Lesní divadlo v Řevnicích proto bude letos nabité k prasknutí, a to nejen diváky, ale také účinkujícími, kteří budou vzpomínat. Je se zváno mnoho hostů, mnoho zajímavých kapel, které tam třeba už i dlouho nehrály, které třeba v minulosti uspěly. Už víme kde, tedy v Lesním divadle v Řevnicích. Musím říct kdy, 26. června až 28. června. A teď se podíváme do programu, který je samozřejmě navíc prokládán soutěžícími letošního ročníku finalisty soutěže Porta. Ale z těch jmen, které by vás mohly zlákat, je tady v podstatě celá plejáda současných hvězd tohoto žánru. Nezmaři, Robert Křesťan s druhou trávou i strapery, Pavlína Jíšová, Spiritual Quartet, kterému budou hostovat Zdeňka i Jiří Tichotovi, Honza Nedvěd s příbuznými, Přelet MS, Marie Tilšarová, Věra Martinová, Malina Brothers, Samson tam bude chybět, Madaleni s Petrem Bendem, Marko Čermák se Zelenáčem a přijede zazpomínat, Cupáci, Epidemie, Marien, Vojta Kyďák, Tomáško, také písničkáři, kteří prošli Portu a prorazili ve světě hudebního průmyslu, Xindl X a Tereza Balonová, také se přijedou zazpomínat na Portu. No tak nezbývá než zopakovat, že 60. narozeniny matičky Porty tohoto úžasného festivalu se budou slavit 26. až 28. června v Lesním divadle v Řevnicích.

0: Více pozvánek se do dnešního vydání pořadu Folková polazení opravdu nevejde. Mějte se, přátelé, opatrujte se, za týden se naslyšenou bude těšit Vítěz Trníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Vítejte u nás, je připraven i dnes host, se kterým se vždycky dobře povídá, a kdo ho dobře zná, tak si bude moci vysoutěžit opět jednu z našich knížek humoriádnické edice. Tak hezkou hodinu bez starostí, blbé nálady a s úsměvem přeje Patrik Rozehnal, dnes i Marušce Radkové, vítám.
2: Pěkný den všem.
1: A dodatečně všechno nejlepší k narozeninám.
2: Děkuji.
1: To už víte, že asi kolem toho se otázka točit nebude, ale připravte se na to, že budeme chtít znát znalosti o Marušce Radkové.
0: Humoriáda.

0: Taky si to, Maruško, říkáš, že za všechno může čas?
1: No, je to pravda svým způsobem, jo, jo.
0: Co a jakým časem až kam půjdeme v historii, když si budeš vybírat první ukázku? Koho vybereš?
1: Moc ráda bych slyšela pana Jiřího Suchého. Legendu, neuvěřitelnou legendu, jsem moc ráda, že jsem měla možnost ho poznat. Je to úžasný člověk.
0: Lexikon bytostí tu máme, nejrůznější.
2: Balada, která bude následovat, nese název Bludička a mně v ní byla svěřena nikoliv bezvýznamná role mocný lesů pán. Já touto cestou všem, kteří se zasadili o to, abych zmíněnou roli dostal. Zvláště pak ředitelství divadla Semafor, to nejsilněji děkuji. A doufám, že odvedu výkon opravdu jakostní. V neposlední pak řadě chci zdůraznit, že se vynasnažím, aby mě kolektiv divadla nesklamal. A aby i nadále, i když nejsem na podobných rolích závislý, myslím jako existenčně, protože shodou okolností slavím dnes určité triumfy na poli vědeckém. Jo? Mám na mysli, ku příkladu, svůj vědecko-populární spis Lexikon pro zamilované, který vyjde v nakladatelství Československý spisovatel, že? Dále pak vědecko-populární spis Lexikon bytostí nadpřirozených, který zatím nevyjde, že? Protože je pouze v rukopise. Teď se dívám, že rukopis mám shodou okolností u sebe. A tak si říkám, že by možná bylo dobré, kdybychom si v něm zalistovali, protože balada Bludička se nadpřirozenými bytostmi přímo hemží. Přečtěme si třeba, co jsou to takové jezinky. Jezinky, lesní ženky, obyvatelky vlhkých jeskyň, zanedbané, tady v závorce uveden lišej a j. Méně cenné a mravně pokleslé. Lákají do svých slují lesní adjunkty a jiné zaměstnanci. V nouzi se spokojují i s nezletilými. Tady je uveden Smolíček Pacholíček. Nebo je tady heslo Trpaslík, drobný tvor s plnovousem. Budí dojem, že jde o maketu starce 1:10. Na jednu sněhurku jich připadá 7. Mnohdy bývá nesprávně označován slovem trpajzlík, což je ve skutečnosti malý noční podnik.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Kdy naposledy jsi, Maruško, byla ve fázi, že jsi takhle musela o takových bytostech mluvit, někomu říkat pohádku nebo číst nebo tak? A ty teď budeš mít asi možnost.
1: No, ano. Už je to teda chvilka, co jsem četla vnukům, těm je 15 a 13, tak ti už jsou trošku jako z obliga, ti většinou s mobilem.
0: Ano, ty jako už pohádku. Se dívají na jiné žínky teď.
1: No a teď se těším, protože na dohled mám vlastně 3 od synovce, 2letýho chlapečka a pak mám od vnuček 3 nedělního sebíka.
0: Hezky.
1: A 8měsíční Amálku. Tak si chvilku počkám, ano. A těm budu číst určitě. Nebo vyprávět.
0: Si, že to bude ještě ta generace, která si nechá číst a no vyprávět, tak, že jim náhodou někdo nepustí z nějakého tabletu nebo něco animovaného.
1: Musím
0: něco
1: říct, že jako u nás celkem v rodině se od těch tady těch různých elektronických, správně děkuji za to slovo, držíme dál, takže děti zatím tablet ne. Ty malé.
0: Co Večerníček z nostalgie? Někdy díváte no, se, ty se ho uváděla.
1: Večerníček, já jsem měla teď oslavu a s kamarády, se kterým jezdíme na lyže, na kola a hlavní jako gratulant mi vetknul na hlavu papírovou večerníčkovskou čepici. Ostatní měli taky. Pustili hudbu k Večerníčku a zpívali a přáli mi. A to bylo tak dojemný, že jsem úplně měla slzy na krajíčku.
0: Říká Maruška Redková, náš dnešní host. Vybrala si lexikon bytostí Jiřího Suchého. Můžeme v tom výčtu těch bytostí ještě pokračovat, budete-li chtít? A nebo přijde s příhodou s Blokem Polívkou Miroslav Donutil? V další ukázce to nabízím proti já jako variantu B. Ačko Jiří Suchý, Bčko Miroslav Donutil. Už víte tedy obsazení toho dnešního prvního souboje a stačí už jen volat nebo psát. Volat na číslo 731 800 900, posílat SMSky s heslem Humor Mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Tak do toho!

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: S Marií Redkovou vysíláme dnešní Humoriádu, taky s vámi. Teď se dostáváte ke slovu, ještě máte šanci do éteru promluvit a dát hlas buď Jiřímu Suchému, nebo Miroslavu Donutilovi. 731 800 900, to je náš telefon sem do studia. A komu ho zvedáme? Dobrý den, přeju.
5: Dobrý den, Braňo z Martina.
6: Dobrý den.
4: Zdravíme na Slovensko.
5: Hlasujem za Ačko.
6: Děkujeme.
5: A prajem vám pohodový zvyšok dňa.
6: I vám. My vám.
4: Ať se vydaří úsměv na rty samozřejmě. Kdo další je tu? Dobrý den.
7: Halo.
4: Ano, jste to vy.
7: Dobrý den, zdravím vás oba, tady Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
6: Děkujeme.
4: Jiří Suchý, další bod, moc děkujeme za hlasování. V tuto chvíli se přesouváme za někým dalším, kdo pak tam je?
8: Dobré odpoledne, Patriku. Standa Zemník, vás zdraví, paní Redkovou.
6: Dobrý den.
8: Pejuj, taky všechno nejlepší, asi to bude k narozeninám.
6: Ano, už byli, ano, děkuju.
8: Ať se jí pořád daří.
6: Díky.
8: A chtěl bych taky Ačko.
4: Taky Ačko, taky Jiří Suchý.
8: Mějte se krásně.
4: Ano, i vy. Tak kdo to ještě pomůže rozhodnout? Dobrý den. Někdo tam je?
6: Halo,
4: možná překvapen, že se dovolal, ještě mu dáme šanci.
9: Ano, to jsem já.
4: To je dobře.
9: Zdravím Patriku, zdravím Marušku Redkovou.
6: Dobrý den.
4: A?
9: Přeju si Ačko.
4: Přejete si Ačko.
6: Děkujem.
4: Dobře, tak rozhodnu to, budeme pokračovat. Jiří Suchý vyhrává nad Miroslavem Donutilem, dál lexikon bytostí.
10: Dále zde máme heslo Víly, ale nezdržuju vás nějak. Víly, neobyčejně štíhlé a subtilní báje slovné bytosti vilných mravů. Své útlosti docilují hryzáním odtučňovací kůry.

0: Vystoupení světelkujících bahenních plynů do tvaru děvčete. Zatímco v jiné formě unikají plyny pozornosti dřevorubců. V této atraktivnější naopak vzbuzují jejich zvědavost a chtíč. Dřevorubce tento úkaz překvapuje, neboť jejich manželky většinou nesvětelkují a tak ochotně zavředávají do bahna. Díky bludičkám dochází k přirozenému etickému výběru. Dřevorubec, nepodlehající svodům, je nám zachován, zatímco dřevorubec nemrava hyne. Tento výběr má však svou stinnou stránku. Zapříčinuje kritický nedostatek dřevorubců.
1: Humoriáda. Když jsme u těch bludiček, zabloudila ty jsi někdy, Maruško, někdy, ať už v lese, nebo na dovolené, ve městě někde, nebo jsi bloudící typ?
2: Moc ne, mám celkem vyvinutý orientační smysl.
1: Jakože zachráníš ty ostatní?
2: Tak jako vím, kterým směrem se dát a tak. Jo. Ale stalo se mi jednou na chalupě, kde to notoricky mám procourané, znám to tam, takže jsem se vydala a bylo to někdy o Vánocích nebo po Vánocích, bylo tak lehce nasněženo, jsem se vydala do vedlejší vesnice a pak jsem najednou vůbec nevěděla, kde jsem. A tak jsem si říkala, musím jít z kopce, to přijdu do vsi a slyšela jsem z dálky štěkat psy a to mě zachránilo, ale někdy ani člověk neví jak.
1: Jo, já jsem myslel, že kudy zpátky, to by pomohly ty stopy ve sněhu, mi možná pomohly.
2: To už ono bylo takový šero, to už moc nebylo vidět.
1: No a dnes, když vyrazíš někam na dovolenou, bereš si mapu, nastuduješ si to dopředu, používáš navigaci v telefonu, tam se dá i tu pěší verzi dá třeba, nebo spoléháš na ten svůj nos.
2: Navigaci v telefonu, ale manžel musí mít šustivou mapu. Aha. Takže šustivou. On to, musí mít papírovou mapu, a aby to viděl, z kraje až do konce.
1: Měřítko, aby si udělal.
2: Všechno to prostě, takže musí mít papírovou a já to jistím.
1: A jde se podle navigace manžela nebo tebe?
2: No, jednou se nám stalo, že manžel zabloudil a já ne.
1: No a my možná se teď tvého manžela trochu dotkneme, protože je tu soutěž. Jednu z našich knížek, už jich máme 5 v té edici humoriádnické, jsou to ty Klukoviny Uršily Klukové, pak to byly Kulišárny Josefa Dvořáka, přišly na řadu Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky Nadí Konvalinkové a loni poslední. Prozatím tak to jsou Děkovačky Libuše Švormové. Hraje se o jednu z knížek, vybírat si může ten, kdo správně odpoví za chvíli na telefonu, který je zatím zavřený, jak já říkám. 731 800 900, telefon, který uvolním za chvíli a ten, kdo se jako první dovolá, má šanci odpovídat na soutěžní otázku, kterou jsem trochu naznačil, ale ještě úplně neprozradil. Tak telefon už znáte, myslím si, že dost času na to, aby to číslo případně vyťukali i ti, co ho vůbec nikdy neslyšeli, tak uvolňuji telefonní linku a schválně, kdo byl ten první, nebo ta, Halo? Nevím. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den.
3: Tady je Vladimír.
1: Vladimír odkud?
3: Z Prahy.
2: Dobrý den, Vladimíre.
1: Vladimíre.
3: Dobrý den.
1: Takový, dokonce jsem slyšel, že byl i test, tady se pochlubila na tom Maruška Redková, že k souvislosti s jejími narozeninami vyšel a měla 10 bodů z 10.
2: Je to pravda.
1: Tak nevím, jestli tam byla tato otázka, ale já to na vás zkusím. Můžu klást otázku?
3: Ano.
1: Jakého povolání je manžel Marie Redkové? Za A lékař nebo za B pekař?
3: Já jsem lékař.
1: Myslíte si, že lékař, Maruško?
2: Je to tak.
1: I když pekaře mohl by být.
2: Nemohl, ohřeje maximálně v mikrovlně.
1: Dobře, Vladimíre, no tak máte to právo si vybrat. Už jste přemýšlel, která knížka by vám udělala radost a měla by být výhrou?
3: No, tak pana Josefa Dvořáka.
1: Takže Kulišárny, dobře, udělá to Pepovi radost. Tak máte ji mít, vy nám ještě samozřejmě klasicky, jak říkáme, vždycky vydržte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, ať víme, kam knížku poslat. Máte už i jinou, nebo tohle bude první z edice?
3: Tohle bude první určitě.
1: Aha, takže pak rychle budete dokupovat i další. Ještě jsou k dostání přes stránky humoriada.cz. Vladimíre, děkujeme a gratulujeme. Jsme rádi, že jste se dovolila, že jste vyhrál taky, že můžeme dát výhru. Mějte se.
3: Děkuju.
1: Další otázka samozřejmě zase zítra. V pátek vždycky ještě boj o digitální rádio. To dáme někomu z těch, kdo vyhráli v daném týdnu. Na to nezapomeňte.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vladimírovi ještě jednou velká gratulace a držím palce vám všem ostatním. V červnu probíhá ta soutěž. Až do konce června máte možnost vyhrávat jednu z pěti knížek. Teď má před sebou jiný seznam, ne knih, ale ukázek, ještě Maruška Rétková. Tak co vybereme teď?
2: Jsem moc ráda, že je v nabídce Marek Eben. Můj oblíbenec, vrstevník vlastně. Dobře jsem znal, vlastně ještě než se seznámili s ženou Markétou, tak jsem Markétu znala, jezdili jsme spolu tramvají. Kdysi dávno, jak já říkám, za starodávna. Tak jsem ráda, že Marek je v nabídce.
1: Dobře, tak si ho dopřejeme. On se asi možná teď dost soustředí třeba na ten filmový festival. Řekl bych, že to vedebo už se připravuje. A my si dáme ukázku z roku 1999 Šance, nazvanou Velký kulový.
3: Pořad Šance je sice pořadem zábavným, ale já si myslím, že i v takovém pořadu by mělo být místo pro trochu hlubší ponor. A tak jsme se rozhodli, že vám dnes umožníme zážitek, který nebude ani z oblasti divadelní, ani z oblasti hudební, bude se jednat o zážitek z oblasti výtvarného umění. Budete svědky takové malé vernisáže. Já bych vás ale rád předem upozornil, že objekt, který máte právě před sebou, a který bude zanedlouho odhalen, je, a to zdůrazňuji, pouhou zmenšenou maketou toho, jak bude celé dílo vypadat ve skutečnosti. Je to dílo, které je určeno především pro náměstí, pro velká veřejná prostranství a pro sídlištní prostory, které, a to je nutno si připustit, ještě velice často působí prázdně a neutěšeně. Schází nám tady něco, na co by váš zrak s radostí pohleděl. A právě to něco teď máte před sebou. Jak vidíte, jedná se tady o velký kulový. Je to výsledek dlouholeté spolupráce architektů, urbanistů a výtvarníků, který bude znamenat naprostý přelom v tom, jak bude vypadat tvář našich měst v budoucnosti. Tam, kde ještě dneska váš zrak bezcílně bloudí a hledá, čeho by se zachytil, už zítra najde velký kulový. Přitom, přátelé, se tady nejedná o nějaké studené abstraktní umění, ale naopak o něco lidského, teplého, co každý z nás důvěrně zná, co je mu blízké. Říká se, že za vším je třeba vidět člověka. A za čím jej spíš uvidíte, než právě za velkým kulovým. Přátelé, já si ovšem troufám tvrdit, že toto je pouhý počátek nové éry, že přijde doba, kdy tuto pozoruhodnou věc budou vlastnit i jednotlivci. Možná, že ze začátku půjde jenom o takový menší kulový, ale vzhledem ke stále rostoucí životní úrovni jsem přesvědčen, že přijde čas, kdy budeme mít všichni velký kulový i doma. A já bych vám k této perspektivě rád upřímně blahopřál. A nyní dovolte, abychom přikročili ke slavnostnímu odhalení. Poprosil bych váš potlesk.
0: Humor je Olympiáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A velký kulový zmizel před očima diváku.
2: Umím si představit, jak velký kulový vypadalo. A zajímavý je, jak Markovi se změnil hlas trochu.
1: Ano.
2: Je, jako samozřejmě ten tembr tam člověk slyší, ale jako ten hlas je vyloženě pár desítek let mladší.
1: Ano. Když se slyšíš ty v nějakých záznamech z dřívější doby, je tam taky rozdíl, vnímáš to?
2: Jo, vnímám. Vnímám. Jo. No, nedá se nic dělat. Člověk stárne po všech stránkách.
1: Ale tak říká si, že třeba hlas se tolik nemění. Nebo já si myslím, že ne tak rychle, jako vizáž.
2: Ano,
1: třeba.
2: To je pravda. Ale... Při pohledu na mě to říkáš.
1: To jsem si zastavil. Obecně jsem myslel.
2: Ano, samozřejmě obecně.
1: Pokud někdo není kuřák třeba, nebo někdo, ale tak jako jsou chlapi a byli muži a herci, kteří takhle v úvozovkách o svůj hlas pečovali, že prostě měli ten takový ten chlapácký hlas, tak někdy k tomu přispěly i ty cigarety nebo doutníčky.
2: To říkal Miroslav Moravec. Ano, mnoho galonů whisky.
1: Ano, Jirka Bartoška taky.
2: taky.
1: A podobně, ale tak tam se to třeba mění rychleji, ale myslím si, že ten hlas není zase takový, jako že by, no asi zpěváci by mohli vyprávět, když pak v pozdějším věku už některé pasáže třeba v těch výškách nevyspívají, nebo je to obtížné. Pouštíš ty si ty záznamy nějak svoje, nebo ne vůbec? A máš nějakou audiotéku nebo videotéku?
2: Nemám.
1: Nemáš ani schovaný,
2: mám obálku takovou velkou, ve které mám staré fotky. A dneska zrovna mi dcera poslala fotku jednu moji starou, kterou jí do ordinace přinesla pacientka a
1: chtěl jí bylo.
2: Ne, ale jako v upomínku, že dělala doma organizaci a že našla tuhle tu fotku. A to teda já jsem dceři psala, vidíš, jaký jsem byla hubeň. Jako ty.
1: A teď ty jsi pořád hubená.
2: No, ale byla jsem daleko hubenější.
1: A daleko ne.
2: Jo.
1: Maruška Redková je náš host.
2: Už to nevyželíš.
1: Že jo.
2: Ne.
1: Marek Eben je ve hře, vážení. Má Ačko. A proti zkusím někoho silného, co se týká men a ukázek, tak Jiřinu Bohdalovou, Vladimíra Dvořáka, můžu?
2: No skvěle.
1: Dobře, tak to je varianta B. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tak do toho, je to Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jedeme dál s druhým soubojem, ještě nekončíme, šanci vám dáme, můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900 v Humoriádě, koho byste rádi slyšeli. Jestli jednu historku s mobilem a s fotografováním od Marka Ebena, a nebo scénku s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Takže ještě jednou 731 800 900 a zdraví vás Patrik Rozehnal a taky
2: Marie Redková. Dobrý den.
3: Dobrý odpoledne, tak jsem tam zase po druhý. Pana Donutila jste mi nedali, nevyhrál.
2: No, ale...
3: Mirek ze Svitav.
1: A co vybíráte teď?
3: A teď bych dal zase Dvořáka s tou Bohdalovou, protože to Ačko, to je, když to čte, no, to mi to se mi moc nelíbí, no.
2: Dobře.
1: Dobře. Je to proto na výběr, ať si vyberete. Tak do další, dobrý den.
4: Hezké odpoledne, přeje Stanislava, posluchačka vaše, vám Patriku a srdečně zdravím paní Redkovou.
2: I já vás.
4: Strašně ráda.
2: Děkuji, dobrý den.
4: Dobrý den, ráda vás poslouchá v nočním mikroforu.
2: Děkuji.
4: Přeji vám teda hodně zdraví, pohody a štěstí. A vybírám Patriku Bčko.
1: Dobře.
4: Naslyšenou.
1: Děkujeme. Naslyšenou, děkujeme moc. Kdo se teď přidá?
5: Dobrý den, tady Jarda, já vás zdravím a já bych si dal velký kulový.
2: Dobrý den.
1: To znamená, Marka, Ebena, velké kulový skončil, ale chápu, hlas Ačko, zapisu a ještě někdo. Dobrý den.
6: Ano, dobrý den, zdravím pana Patrika i vašeho hosta, paní Redkovou.
2: Dobrý den.
6: Zdravím vás a prosila bych paní Bohdalovou.
1: Zapisuji bod a můžu už teď prozradit, že to vyhrála i s Vladimírem Dvořákem v tomhle druhém souboji. Bílá paní je to.
7: Přátelé, jak už patrně všichni víte ze zprávy Československé tiskové kanceláře, byla při hloubení nové trasy pražského metra v blízkosti křižovatky u Anděla objevena zajímavá kuriozita. Raziči zde narazili na bíle oděnou, chvílemi viditelnou a chvílemi neviditelnou ženu. Přivolaný expert v oboru pražských strašidel profesor Švandrlík vyslovil názor, že by mohlo jít o dosud neevidovanou bílou paní, a to buď tuzemskou nebo zahraniční. Zajeli jsme na místo s naším jednokamerovým vozem a spolu s odvážným jednokameramanem se stoupili pod zem, tedy do výkopu, abychom vám zprostředkovali tuto nevšední aktualitu. Chvíle napětí, že, milí přátelé, pokusím se o spojení, pokusím se o setkání třetího druhu. Bílá paní, jste tu? Sind Sie hier, weiße Frau? Are you here, white lady? Signora Bianca, víc už neumím. Zdá se, že je tady. Dobrý den. Já nevím, kde je. Dobrý den, milý strašidlo. My jsme přijeli vás požádat s kamerou o malý rozhovor. Jsme z Československé televize.
8: Ale ne. To snad, abych se přímo zhmotnila.
7: No to by bylo dobře.
8: Já myslela, že jste z rozhlasu.
7: Ne, ne, my jsme právě z televize.
8: Pozor, ukážu se, bacha, abyste se mi nebáli.
7: Ne, my se nebojíme, my v televizi se nebojíme. To bychom jináč po některých programech ani nesměli mezi lidi.
8: Já... Tak co? Jak se ti líbím, živáčku?
7: No, musím říct, pardon, vy máte vestavěný mikrofon zřejmě. Musím říct, že vypadáte skutečně tedy...
8: No tak, na to, že mi za měsíc bude 611, vypadám pořád celkem příšerně.
7: Jo, to jo, ano, ano, to jo. Já bych měl první otázku. Ano. Naše diváky by zajímal váš původ. Ano. Zdali račte být bílá paní Rožmberská či Čachvická?
8: Ale co tě nemá, chlapče? Já jsem z Malé strany.
7: Ach, tedy ano. Bílá paní Malostranská. No. To je výborné.
1: Tady zastavujeme ukázku, zdali ji dokončíme, bude na vás, až vám nabídneme ještě ukázku proti, abyste mohli přemýšlet. Tam ten pojem vestavěné mikrofony. Mě napadlo, s jakými mikrofony ty jsi se, Maruško, setkala v televizi? Jaké byly tehdy na začátku? Jaké jste měli v té hlasatelně? Byla to nějaká konstrukce jeřáb, nebo jste měli něco na stole položený mikrofon?
2: Ne, na stole jsme měli mikrofony, ale nemůžu říct, že by ty mikrofony prodělaly nějaký dramatický vývoj.
1: No pak jste asi měli takzvané klopáky, ne?
2: Nebo no, ale v hlasatelně ne. Ne. Tam byly mikrofony na štendrech, neboli na těch...
1: Ve konstrukci.
2: Na takový, konstrukci, ano, tak. Ano. Správně, ale ty klopáky to jsme používali třeba při přímém přenosu nebo tak, ano. Když jsme se pohybovali.
1: Ale
2: jinak byly
1: tedy...
2: fix, ano,
1: jo,
2: na
1: jo.
2: Pevné.
1: Celou tu dobu.
2: Ano.
1: Přišlo pak i čtecí zařízení, všechno,
2: ale
1: mikrofony pořád stejné.
2: Mnohem později,
1: ano.
2: Mikrofony stejné, takže na stejném místě ty jsem nevnímala, že by skutečně
1: a
2: prošlo.
1: A zapli ti někdy mikrofon dřív než kameru? Že bys třeba byla slyšet a něco řekla, co jsi neměla?
2: Ne, to říct nemůžu. Jenom někdy se stalo, že prostě to světlo tam sice zhaslo, ale přišla jsem vedle do režie a tam byla pořád ta židle, ze které jsem vstala. Takže jako to se stávalo zvlášť, když se třeba zkoušela.
1: Ale byla jsi oblečená celá.
2: To jsem byla.
1: Nebylo vidět, jak se zvedáš a třeba...
2: No, nahoře blůza, dole otrhaný džíny, ano, ano.
1: Vzpomíná Maruška Redková. Vy nám teď vyberte to pokračování, tak dokončíme tuhle scénku, dopřejeme si ještě bílou paní Malostranskou nebo jakoukoliv jinou, anebo nám Zdeněk Izer sehraje scénku s Tinou Pletánkovou Autobusák na záchytce. To je varianta B. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 na SMS-kovém 90 011 04 a samozřejmě humor mezera A nebo B, tedy posílejte, co by textovkaři. A pozor, to poslední ukázka, pak už budeme jenom připomínat, že soutěžíme v červnu a nezapomeňte poslouchat i v pátek, tak ale teď máte šanci ještě si vybrat tu poslední ukázku v pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A rovnou vítáme dalšího hlasujícího. Stále v Humoriádě vybíráme poslední ukázku buď s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem, nebo se Zdeňkem Izerem a Tinou Pletánkovou. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Takže tady pejskař a hadrovej panák na hraní pro svého psa.
1: A co vybíráte? Ačko nebo Bčko? Co
2: zdravím
1: jste?
2: Paní Marušku a Patrika a vybírám... Kdo pak to je tam?
1: Bohdalová, Dvořák nebo Izera Pletánková?
2: No, tak si dáme... Budeme pokračovat.
1: Dobře, děkuji. Zapsáno. Dobrý den dalšímu.
3: Ano, dobrý den, pozdravuju všechny a prosila bych pana Izera, děkuju.
4: Děkuji.
1: Děkujeme za ten hlas pro něj, předáváme slovo dalšímu, kdo volá, hlasuje.
5: Z Prahy 8, zdravím vás, Patriku, i paní Marušku.
4: Dobrý den.
5: Jak jste se tam bavili o té technice, podívejte se na kotvu přívozu, že paní Redková?
4: Ano. Ano, je to
5: tak. Malinko je to tam uhezčený, ale jinak takhle to v tom blázinci my, protože já tam ještě taky v pořád dělám v televizi, fungujem.
1: Dobře. A co vybíráte?
5: Pondělí, sobota a tím pádem ozvučená bílá paní.
1: Dobře, děkuji. Tak bude, je tady.
6: Slečna.
7: A bílá slečna, malostranská.
6: Já jsem se ještě nevdala.
7: Nevdala, ano. No tak za 611 tak nemala
6: Oni mi tady kdysi nabízeli, namlouvali, víte, jednoho rytíře.
7: Ano.
6: Ano, nějakého Krištofa ze Špíny. Ano, ale on to byl rytíř bez hlavy.
7: Ale, ano.
6: Pak jsem měla taky známost s jedním upírem. A taky nám to neklapalo.
7: Ne.
6: Já jsem na bílý a on byl jenom červený.
7: No jo, no tak jistě.
6: Jo, pak jsem se ještě zapletla s jedním vodníkem z Čertovky.
7: No, tak. Co?
6: Ten mi ale chudák utonul.
7: Ale vodník, to je divný.
6: No, on neutonul ve vodě.
7: Jo, tak.
6: On se dostal při povodní na magistrát a tam se utopil ve vyhláškách. Hmm. Ale byl to sexy hastrman.
7: Sexy.
6: No. Tomu nekapala voda ze šosu, jako těm vodníčkům od Lady, kde pak. Jemu ta voda přímo crčela ze šosu, jako z fontány. My mu taky říkali sprayboy.
7: To je velmi, ano, velmi historicky vtipné, bych
6: řekl. Ano.
7: Já bych měl další dotaz.
6: Prosím.
7: Prosím vás, strašíte zde v tomto rajonu pouze toliko, anebo taky děláte zájezdy?
6: Ne, já se ti přiznám, hochu, já už nestraším.
7: Ale?
6: Ne, já jsem to probila ve Strašnicích, v Hrdlořezích, na Proseku, já jsem se neprosadila.
7: Ale co pak to?
6: No tak, ono toho nějak po Praze straší moc.
7: Jo.
6: Divoký skládky, nekrytý jímky, nenadálý no. Objížďky, nečekaný díry, že...
7: Ano, já bych se zeptal...
6: Telefonní tak... budky ano, bez
7: já,
6: oken,
7: přeplněný popelnice. To stačí, já bych popelnice. Se zeptal takhle. Neskusila jste, dámo, třeba postrašit někoho zodpovědného?
6: Jednoho z Prahy 1. Šel zřejmě ze schůze.
7: Jak jste to poznala?
6: Byla z ní cítit minerál. A já jsem... Já jsem na něj vybafla zpoza rohu a zkuhrám, jak dlouho tady bude ještě strašit tohle pitomý lešení.
7: Jo. No. A co on na to?
6: A on mi odpověděl, hleďte, soudružko bílá.
7: Jo.
6: Tyhle problémy přece nebudeme řešit na ulici.
7: No jistě.
6: Ostatně věřte mi, nevím, kde mi hlava stojí. No.
8: A já jsem vykřikla, Krištofe, má první lásko.
6: Vím, že jsem se spletla. Zase, samozřejmě, on hlavu měl. On o ní akorát nevěděl. Ale pak jsem se musela rychle zhmotnit, protože on mě chtěl nechat zjistit, že lítám po ulici v noční košili.
7: No,
6: ale hochu, no. To lešení je tam furt.
7: Ano, já no. Ne, že bych vás chtěl nějak ovlivňovat, ale já si myslím, že by vám bylo lépe někde mimo Prahu. Třeba ve Staré Tvrzi, ne, tam se daleko
6: no,
7: líp.
6: A co takhle u vás v televizi? Ale tam asi od ucha nestojíte.
7: Ale že? jo, to jo, ale televizní diváci vám nějak nemají... Duchy v lásce.
6: Aha.
7: Televizní diváci jsou ano. Na duchy přímo alergičtí. A my v televizi, my se My si držíme za drahý peníze vlastní strašidlo.
6: Vlastní? Ano.
7: Říkáme mu Silvestr.
6: Neznám.
7: No, já nicméně vám děkuji za rozhovor. Náš čas, jak my odborně říkáme, vypršel.
6: Není za nic.
7: Ale je za nic, je za nic.
6: Přijď zase. Ale no, nejsem.
7: Ne.
6: Tady už mě nenajdeš. Já to chci zkusit v Brně.
7: Ale?
6: Na té strojírenské výstavě, víš?
7: Ano.
6: Tak čau.
7: Čau.
1: Humoriáda. I my se loučíme, Patrik Rozena, Marška Redková, děkuju.
4: Já děkuju a všechno dobré přeju.
1: Mějte se krásně.
6: Jsi.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Znojmo schválil nevyplacení dotace klubu První SC Znojmo kvůli korupční kauze. V Jihomoravském kraji vzrostl počet podvodných zpráv, varuje policie. SPD se chce zaměřit na kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Motoristé to odmítají. A počasí dnes čekáme převážně oblačno a teploty do 27 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Fotbalový klub První SC Znojmo letos od města nedostane dotaci 1 000 000 korun kvůli korupční kauze ve fotbalových sázkách. Zastupitelé původně vyplacení dotace odložili, teď klubu odebrali úplně. Hlavní investor klubu Andrej Ličkivský se podle důvodové zprávy předložené zastupitelům přiznal k ovlivňování zápasů. Pokračuje nezávislý místostarosta Znojma Jakub Malačka.
2: Takže z toho důvodu jsme odstoupili vlastně od smlouvy a zároveň jsme řešili, jak upravit ten náš dotační proces, ne třeba přímo v těch smlouvách, ale už při udělování těch dotací, tak se dát jako podmínku, že v případě, že se zjistí tady takovéto mimořádné okolnosti, které nebyly známé v momentě, kdy jsme tu dotaci udělovali, tak abychom ji mohli zase odejmout.
1: Policie varuje před podvodnými SMS zprávami, které vypadají jako oznámení o pokutě. Odkaz ve zprávě přesměruje příjemce na falešné stránky podobající se portálu občana. Podvodníci potom mohou získané údaje zneužít třeba k založení bankovního účtu nebo sjednání půjčky. Jak rozpoznat podezřelou zprávu a jak se chovat, radí mluvčí policie David Chaloupka.
3: Nikdy neklikejte na odkazy obsažené v podobných zprávách. Informace si vždy ověřte samostatně zadáním oficiální adresy do internetového prohlížeče nebo využitím oficiální aplikace dané instituce. Jednoduše lze také informace ověřit pomocí telefonu.
1: Hnutí SPD chce posílit kontrolní mechanismy o obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to uvedl poslanec SPD Josef Nerušil. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy se proti tomu ohradil. Dodal, že vláda nebude zasahovat do zprávy ani programu Českého rozhlasu a České televize.
4: Politici nemají co zasahovat do obsahu ani do řízení médií veřejné služby. Je to základní princip, který naprosto respektuji já i moji kolegové, pan poslanec. Nevím, proč tohle to říkal, se mnou to prostě nekonzultoval.
1: Vláda předevčírem schválila návrh zákona, který ruší dosavadní systém poplatků a převádí financování obou médií pod státní rozpočet. Rozhlas a televize tak meziročně přijdou dohromady asi o 1 400 000 000 korun. Na pustevnách v Beskydech vyrůstají několik metrů vysoké pískové sochy. Návštěvníci tam můžou až do neděle vidět tvorbu děl přímo na místě. Na přípravě soch pracují 4 sochaři za pomoci 5 asistentů, říká zástupkyně pořadatelů Dita Korčák.
5: Letos jsme trošičku pozměnili koncept stavby soch, nejenže jsme pozměnili místo, sochy se nachází před hotelem Tanečnica, ale sochaři také nepracují tentokrát společně, ale jsou rozděleni do takových 2 bloků. Začal se pracovat už v minulém týdnu v neděli a budou pracovat po celý víkend. Hotovo by mělo být v neděli.
1: Letošní téma upozorní na ohrožený svět ptáků.
0: Počasí.
1: Na Jihomoravě dnes čekáme převážně oblačno, ojediněle přeháňky, během odpoledne srážky četnější a může se vyskytnout i bouřka. Večer potom bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynulé, hlášenou nemáme žádnou nehodu. Tak ať to vydrží. Šťastné ranní cesty s Českým rozhlasem Brno, přeje David Hasman.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Krásné ráno, milí posluchači, máme 5:04 od mikrofonu Českého rozhlasu Brno, vás dnes zdraví Zdeněk Truhlář. Budeme spolu trávit celé ráno, já se na to moc těším, už za chvíli vám nabídnu Brontosaury, Lenku Filipovou nebo třeba kapelu Erasure, no a samozřejmě informace, na které jste zvyklí, takže počasí a za chvíli už otevřeme také kalendárium pro dnešní den, tedy 17. červen. No a pochopitelmě opět o 17:30 tady bude David Hasman a další krátké zprávy, tak příjemné vstávání.
0: Český rozhlas Brno.

Odpívala nám Lenka Filipová píseň Ať žije show, posloucháte Český rozhlas Brno a otevíráme kalendárium s datem 17. června. Na dnešek připadá Světový den boje proti rozšiřování pouští a suchu. Vyhlášen byl OSN v roce 1994. Upozorňuje na význam půdy jako základní podmínky pro existenci člověka, na nutnost věnovat jí pozornost a řešit problémy, které vedou k její degradaci. Dnešek připomíná slavného rodáka z Brna Karla Hegera. Na svět přišel právě 17. června roku 1909. Byl velmi jemným člověkem s mimořádně citlivým hereckým projevem a kultivovanou výslovností. Pocházel z chudých poměrů a měl 12 sourozenců. Už v 8 letech se stal členem brněnského ochotnického spolku. Později účinkoval v rozhlase, televizi i ve filmu. Na protest proti politickému vyhazovu herečky Vlasty Fabianové odešel v roce 1977 z Národního divadla. Pár dnů na to zemřel. Jeho jméno nese od 90. let jedna z ulic jeho rodného brněnského Králova pole. 17. června roku 1923 se narodil v Brně Radus Činčera, režisér, scénárista, který proslul zejména jako tvůrce speciálních forem audiovizuálních programů pro divadla, výstavy a jubilejní příležitosti. Po světovém ohlasu kinoautomatu na Expo 67 v Montrealu vymyslel o 3 roky později vertikální cinemaskop pavilonu Britské Kolumbie v Osace. Dnešek je dále například narozeninovým dnem lékařky Hany Opltové. Narodila se v Brně 17. června roku 1937. Její otec Jan Jebavý byl lékař a také mimořádný atlet. Během druhé světové války zahynul v koncentračním táboře. Ona sama kromě jiného stála později ve vedení občanského sdružení Člověk člověku, pomáhajícího tělesně handicapovaným dětem a mladým lidem. 17. června roku 1956 zemřel Jan Sergej Inger, armádní generál, ministr národní obrany londýnské exilové vlády mezi lety 1940 až 1944. Po roce 1948 žijící v exilu. Pocházel z Vlkoše na Hodonínsku a tam byly v září 2012 uloženy po mnoha letech snah jeho ostatky. A právě 17. června roku 1992 zemřel ve Vídni významný český kardiolog Jan Navrátil. Od roku 1952 přednosta 2. chirurgické kliniky nemocnice u svaté Anny v Brně. V roce 1956 se rozhodl uskutečnit operaci na zastaveném srdci. Posléze takových operací provedl na 300. Současně se svým týmem vyvinul cirkulátor, tedy přístroj na mimotělní krevní oběh. Získal tím mezinárodní věhlas a také pracovní nabídku Vídeňské lékařské fakulty. Rok trvalo, než ji směl přijmout. Následně usiloval o spolupráci Brna a Vídně. Komunistický režim to ale odmítal. Ve Vídně se proto rozhodl zůstat natrvalo. Zavíráme stránky dnešního kalendária a pouštíme do éteru kapelu Erasure a písničku A Little Respect.

0: počasí.
1: Teploty se nám teď po ránu pohybují nejčastěji okolo 15 či 16 stupňů Celsia, přičemž nejchladněji je aktuálně ve Vatíně na Vysočině 12 stupňů. V Jihomoravském kraji máme nejchladnější místo v Nemochovicích, ve Ždánicích tam je 14 stupňů Celsia, nejtepleji naopak v Lednici už 17 stupňů. No a jak to dnešní počasí vlastně bude vypadat? Bude převážně oblačno, ráno a dopoledne může být lokálně i zmenšená oblačnost. Očekáváme ojedinělé přeháňky. Během odpoledne srážky četnější a může se vyskytnout i bouřka. Večer srážky ustanou a začne ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty dnes 24 až 27 stupňů. Ráno vítr slabý, západních směrů, odpoledne mírný, ze severu. Večer začne vítr zvolna slábnout. No a rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. Biozátěž na dnešek předpokládá stupeň číslo 1, tedy zátěž mírnou. A ještě doplním východ a západ slunce. Slunce už nám vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut, zapadne v 21 hodin a 4 minuty. Užíváme si jedny z nejdelších dnů v roce. Ještě se budou trošičku prodlužovat, ale už to nebude trvat úplně dlouho. No a ještě méně dlouho bude trvat to, než vám pustím Petra Muka a píseň Něžné doty. Pěkné ráno.

tradičním čase teď pojďme nahlédnout do černé kroniky, tedy informací policie, strážníků a dalších záchranářů. Mezi zbraněmi odevzdanými při zbraňové amnestii v Jihomoravském kraji je i střílející nůž. Lidé dosud policii v kraji odevzdali 355 zbraní. Zbraňová amnestie vyhlášená od

ledna do června letošního roku představuje možnost, jak se vyhnout postihu zadržení neevidovaných zbraní a munice. Policisté na jihu Moravy od začátku roku přijali od lidí i téměř 21 tisíc kusů střeliva a 188 kusů další munice. Mezi odevzdanými zbraněmi jsou podle vyjádření policie i raritní kousky. V případě, že držitel příslušného zbrojního oprávnění o zbraň požádá, bude mu po řádném zaregistrování vrácena. A to po kontrole, že nefigurovala při protiprávním jednání. Několikaleté policejní pátrání po 49-leté ženě ukončili v úterý dopoledne brněnští strážníci na Lesné. Oslovili ji kvůli tomu, že kouřila na zastávce, což je zakázáno. Už při ověřování jejich osobních údajů ale nebyla hlídka dojmu, že jim žena podává nepravdivé informace. Prokázala se kartičkou zdravotní pojišťovny. Její jméno však nefigurovalo v registru. Přesto si stála za tím, že strážníkům říká pravdu. Po problémech s ověřením její totožnosti vyšlo najevo, že žena má skutečně jiné příjmení a státní policisté po ní pátrají už několik let. Jakmile tedy strážníci vyřešili přestupek, za který si vysloužila několika tisícovou pokutu, předali ji do rukou státních policistů. Tak tolik informace od policie, no a teď už další muzika. Karel Gott, Nestarej se, kamaráde.

0: 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Česku stále vznikají nové domovy pro seniory bez registrace. Potvrzuje to kancelář veřejného ochránce práv. Největší riziko takových pobytových zařízení je v tom, že v nich často nepracují na zdravotnických pozicích kvalifikovaný personál. Nejvíce neregistrovaných domovů v poslední době přibylo na Jižní Moravě. Tématu se podrobněji budeme ve vysílání věnovat už krátce po zprávách. Strážníci ve Znojmě mají novou videostěnu. Umožňuje jim najednou sledovat přes 60 obrazů z bezpečnostních kamer umístěných po celém městě. Novinkou je i možnost promítání obrazů z kamer přes celou stěnu. To strážníkům pomáhá lépe vyhodnocovat situaci. Nová videostěna vyšla zhruba na 1,5 milionu korun. Do letošního čtvrtého ročníku participativního rozpočtu Vaše Kroměříž podali obyvatelé celkem 8 návrhů na zlepšení života ve městě. Českému rozhlasu to řekl mluvčí radnice Jan Vondrášek. Lidé navrhují revitalizaci parků, nové stánky pro městské tržiště, plovoucí molo na bagráku, myčku na kola a další vylepšení. Na vítězné projekty má radnice vyčleněny 2 miliony korun. Dnes ráno se sejde Bezpečnostní rada státu. Jedním z témat by měla být nová koncepce české armády do roku 2040. V květnu se kvůli ní sešel s ministrem obrany za SPD Jaromírem Zunou premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Po jednání řekl, že má ke koncepci připomínky. Vadí mu například nízké cíle v navyšování počtu vojáků. Jednání se zúčastní i prezident Petr Pavel. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno, ojediněle přehánky. Během odpoledne srážky četnější a může se vyskytnout i bouřka. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Silnice 43 z Brna do Svitav je uzavřená až za Černou horou. Mezi Bořitovem a Krhovem odstraňují následky včerejšího požáru vozidla. Objíždí se to přes Lisice. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Říkají si spolky a nabízí starým lidem ubytování a péči. Zaplňují díru na trhu, protože v oficiálních domovech pro seniory není dlouhodobě dost míst. Kancelář ombudsmana upozorňuje, že v poslední době takových neregistrovaných zařízení přibývá hlavně na Jižní Moravě. Jenom městský úřad v Kyjově odhaduje, že v regionu v takových domovech žijí stovky lidí. Pro klienty jsou rizikové hlavně v tom, že v nich často chybí kvalifikovaný personál.
1: Probíhá volání.
2: Zvoním u zrekonstruovaného malého bytového domu v Kyjově. Podle internetových stránek je tady soukromý spolek, který nabízí bezpečné bydlení hlavně seniorům od 65 let se sníženou soběstačností. A tak tady hledám ženu, která je na internetových stránkách uvedená jako kontaktní osoba. Dobrý den.
3: Dobrý.
2: Já jsem Alena Hesová z Českého rozhlasu.
3: Tady paní.
4: Dobrý den.
2: Sotva se zmíním o tom, že mě zajímá, jestli je tohle zařízení registrované, žena odmítá cokoliv komentovat. A tak se přesouvám do nedalekých Milotic. Podobné zařízení je tady v domě u kostela. U schodby vidím v jednom z pokojů seniory na postelích. Dvojice, pravděpodobně zaměstnankyň, jedna má logo s názvem zařízení na zelené mikině, mě odkazuje na paní Andrejku, které přede mnou ochotně telefonují.
5: Dobrý den, paní Andrejko, prosím vás, na nás teďka zazvonila paní z Českého rozhlasu a chtěla by mluvit s někým, kdo to tady provozuje, tak voláme vám.
2: Dobrý den, tady je Alena Hesová z Českého rozhlasu. Já vám volám, protože jsem se chtěla zeptat na ten provoz tady a na to, jestli jste registrovaní v katalogu sociálních služeb. Ani jedno z těchto dvou zařízení v registru sociálních služeb není. Na budovách nemají žádnou velkou reklamu, jen malý papírek na dveřích s názvem a kontakty. A kyjovští úředníci za posledních 10 let zaznamenali v regionu 45 takových domovů. Kontroly mají na starosti krajští úředníci a napříč Jižní Moravou udělali za poslední rok a půl 4. Upřesňuje mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
6: Jeden subjekt v tomto roce svoji činnost ukončil. U zbývajících třech subjektů kontrola dosud probíhá, v jejím průběhu nemůžeme podávat bližší informace.
2: Kontrolám se věnuje také kancelář ombudsmana, potvrzuje její právnička Kristýna Boušková.
7: Hlavní problém spočívá v tom, že v těch zařízeních bývají vysoce závislí lidé na péči, někdy v závažném stavu a pečují o ně naprostí laici. Velmi často nemají nějakou kvalifikaci k péči nebo průpravu, ale přebírají i ošetřovatelské úkony, které by třeba v těch legálních službách mohli dělat pouze zdravotníci.
2: Dopad to má na nemocnice v okolí neregistrovaných domovů. Například do té kyjovské se klienti takových zařízení vrací opakovaně, často bez informací o své diagnóze. Ombudsman ani krajský úřad přitom nemůžou neregistrované domovy zrušit. To může udělat jen soud, protože podnikají na základě živnostenského oprávnění. Krajští úředníci ale mají možnost dávat zařízením pokuty, a to i opakovaně, což může být pro provozovatele likvidační. Alena Hesová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za pár sekund bude 6:15, mám pro vás informace o počasí. Nejchladněji je teď ve Ždánicích a v Nemochovicích, teploty okolo 14 stupňů, naopak nejtepleji mají v Lednici 17 stupňů Celsia. Jinak se nám ty teploty drží mezi 15 a 16 stupni aktuálně. No a jak dnes bude počasí vypadat? Bude převážně oblačno, ráno a dopoledne může být lokálně i zmenšená oblačnost, očekáváme ojedinělé přehánky. Během odpoledne srážky četnější a může se vyskytnout i bouř. Večer srážky ustanou a začne ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Ráno vítr slabý západních směrů, odpoledne mírný severních směrů, večer vítr zvolna zeslábne a rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. No a co se týče biozátěže, tak ta dnes udává jedničku, tedy mírnou zátěž. V Brně dnes slunce vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut, zapadne v 21 hodin a 4 minuty.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Ivan Vyskočil.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: To byl Valdemar Matuška ve vysílání Českého rozhlasu Brno. No a naše následující téma bude o nosech. V souvislosti s tím se mi vybavila jedna hláška nebo citace, chcete-li, ze známého filmu Dědictví Věry Chytilové s Bolkem Polívkou. Velký nos velkého ducha značí. Ano, teď bude řeč o nosech. Víte, proč nám celý život roste nos? Odpověď nabídne právě teď dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že lidský nos se pozvolna zvětšuje celý život? Příčinou však není biologický růst, ale spíš opotřebení a zemská přitažlivost. Na kosterní základ nosu navazuje jeho chrupavčitá část, tvořená mimo jiné vlákny kolagenu. Ta s přibývajícím věkem ztrácejí svou pružnost a prodlužují se. O zbytek se pak postará gravitace. Čili náš nos ve stáří klesá a jeho špička se přibližuje k hornímu rtu. Hlavní funkcí nosu je samozřejmě čich. Docela snadno dokážeme díky němu poznat, co nám voní a co naopak smrdí. Dokázali byste ale určit, kolik vůní či pachů rozeznáte? Možná vás překvapí, že trénovaný nos umí identifikovat 5 až 10 tisíc podnětů. Zatímco pro vizuální nebo zvukové vjemy máme dost bohatou škálu pojmenování, u čichu je to horší. Správně nazvat odstíny vůní i pachů, to chce trénink a své o tom ví třeba parfuméři nebo degustátoři vín či sýrů. Kromě čichu nám nos slouží i k prevenci, ohřívá a zvlhčuje vdechovaný vzduch a tím chrání vnitřní sliznice dýchacích cest a plic.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
0: Tak teď už víte, proč se nám se délkou života prodlužují také nosy. No a doufejme, že i ten velký duch postupně roste. Teď už další písnička Tom Jones a píseň She's a Lady. Mám pro vás ještě také Rangers. No a pak už přijdou zprávy a David Hasman. Ale teď Tom Jones ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Ať se vám příjemně stává i se Zdeňkem Truhlářem, tedy se mnou. Přeji vám krásné ráno. Well, she's

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Bílovice nad Svitavou zadali vznik projektu na nový dům zdraví. Voják dostal u soudu v Brně za útok nožem na generála Hyďhu podmínku. Prvoligové fotbalisty Slovácka povede trenér Jelínek. A počasí dnes čekáme převážně oblačno a teploty do 27 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Projektanti navrhnou podobu nového domu zdraví v Bílovicích nad Svitavou u Brna. Odsouhlasili to zastupitelé na poslední schůzi. Podrobný projekt budovy má být hotový do roka. Vedení obce chce nové sídlo lékařů umístit vedle hasičské zbrojnice. Kdy přesně stavba za odhadovaných asi 60 milionů korun začne, zatím podle starosty Miroslava Boháčka z Hnutí STAN není jisté.
5: Teďka ta smlouva vlastně obsahuje, že bude kompletní projektová dokumentace, tak aby se někdy během jara příštího roku jsme mohli mít hotovo a pak bude nějaký další postup. To znamená, že budeme hledat financování, budeme se bavit o výběru firmy a stavbě.
3: Městský soud v Brně uložil podmínku vojákovi, který zaútočil nožem na generála Romana Hyďhu. Stalo se to v loni září v jednom z brněnských klubů. Voják byl opilý a nožem poranil generálovi dlaň. Včera se u soudu přiznal. Omluvil se a souhlasil s tříletým podmíněným trestem. Ten navrhl žalobce Arne Nekula.
6: Těžko popsat motiv nebo důvod, to jsme se tam nedozvěděli. Já bych to nazval asi nějakou opileckou pýchou. V podstatě jsem zcela spokojen za obžalobu, co na to, že soud rozhodl zcela v intencích mého závěrečného návrhu. Tam byla situace zjednodušena prohlášením viny, takže byla vše otázka spíše uložení trestu a soud se stotožnil mým závěrečným návrhem.
3: Kromě toho nesmí odsouzený voják 3 roky řídit. S médií mluvit nechtěl, rozsudek je pravomocný. Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby o posudku sexuologa rozhodoval ještě soud a lidé před tranzicí povinně rok docházeli na psychoterapii. Zdůvodňuje to ochranou jiných lidí. Před změnami ale varuje část lidskoprávních organizací nebo sexuologů.
7: Sport.
3: Fotbalisty Slovácka povede do nové prvoligové sezony jako hlavní trenér Jan Jelínek. Nahradí tak Romana Skuhravého, který po záchraně v nejvyšší soutěži neprodloužil s klubem smlouvu. Jelínek v minulosti vedl mezi elitou Zlín. V uplynulém ročníku pracoval jako hlavní trenér druholigového B týmu Slávie Praha.
8: Rozhodně se tady odváděla dobrá práce v posledních měsících a na tom týmu to bylo vidět. Já respektuji trenéra Skuhravého a jeho hru, pohled na hru a v tom máme společné prvky, ale samozřejmě do toho budu dávat i své a tak, abych to dobře uchopil, tak to musím první dobře navnímat.
4: Počasí.
3: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno, ojediněle přeháňky. Během odpoledne srážky četnější a může se vyskytnout i bouřka. Večer potom bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Silnice 43 ze Svitav do Brna je od odbočky na Krhov uzavřená po včerejším požáru vozidla. Náhradní trasa vede přes Lisice. A pozor, dejte v Brně v ulici Poříčí. Řidiči tam hlásí posunuté dopravní značení. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dobré ráno, Zdeněk Truhlář vás zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Máme 4 minuty po 6. hodině 17. června roku 2026. Před námi další hodinka plná písniček, které nestárnou. Mám pro vás Fešáky, Ivetu Bartošovou, také Bee Gees. No a samozřejmě doplníme i nějaké ty zajímavosti a informace a rozhodně se podíváme na počasí. Příjemné ráno.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno jste slyšeli Ivetu Bartošovou a píseň Málo mě zná. Vědci varují, že hraboší kalamity na tuzemských polích se budou pravidelně vracet. Otázkou podle nich není, zda přijdou, ale jak rozsáhlé škody příště způsobí. Nový výzkum hledal dlouhodobé řešení. Ukázal, že menší pole a pestřejší krajina jsou pro hraboše méně příznivé a mohou v budoucnu zmírnit jejich přemnožení, škody na úrodě i potřebu nasazení jedů.
1: Tak tady jsme u Vojtěškova pole.
2: S Emilem Tkadlecem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého procházíme Vojtěškovým polem a hledáme stopy přítomnosti hraboše polního.
1: Je to v tuto dobu docela hezký porost.
2: Avšak přece jenom tady nějaké mezery a díry jsou.
1: Tady máte takovou noru, je tady takový prášek, jak vidíte, tak to vypadá, že tato nora bude osídlena.
2: Takže hraboše doma nejspíš.
1: Tady mají naprosto optimální podmínky k tomu, aby se mohli rozmnožovat.
2: Podle Vladimíra Lichnovského ze zemědělského družstva Kokory se s hrabošem bojuje velice těžko.
3: Výskyt hrabošů je pořád, jo? Je o to, v jakém počtu a případně jak ovlivní pak tu naši činnost.
2: Při kalamitách přicházejí na řadu mimořádné zásahy, včetně jedů. Podle Emila Tkadlece ale existuje i dlouhodobější cesta ke snížení počtu hrabošů. Menší pole a pestřejší krajina.
1: Když vám roste velikost pole, tak roste jeho početnost.
2: Takže tím, že ten hraboš má tak veliké pole, tak má tady zdroj potravy a zároveň se tady může bezostyšně množit.
1: No, to ale neznamená, když farmář zmenší velikost svého pozemku na polovinu, že mu klesnou ty hraboši také na polovinu. Tu početnost ovlivňuje mnoho dalších faktorů.
2: Jako třeba kvalita půdy a potravy, členitost terénu nebo počet predátorů. Velikost polí je podle Tkadlece jen jeden dílek skládačky.
1: Ta přemnožení prostě tady s náma zůstanou.
2: Ne všichni zemědělci ale sdílejí názor vědců. Podle zemědělce Vladimíra Lichnovského zmenšení polí výskyt hrabošů v praxi neomezilo.
3: Nemáme tuto zkušenost, že bychom dělením pozemku omezili výskyt hrabošů. A právě na těch remisích ti hlodavci se rozšiřují do toho pole, do té kulturní plodiny.
2: Zemědělec a učitel z Mendelovy univerzity Petr Marada naopak tvrdí, že pestrá krajina může proti škůdcům pracovat sama, pokud v ní dostanou prostor jejich přirození predátoři.
4: Díky právě té vhodné krajinné infrastruktuře dáváme prostor těm přirozeným predátorům škůdců, krom těch dravých polních ptáků, dáváme prostor lasičkám, liškám.
2: Hrabošů teď sice podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského ubylo téměř ve všech krajích. Vědci ale upozorňují, že další vlna přijde téměř jistě. Marek Hensel, Český rozhlas.

0: zmenšená oblačnost. Očekáváme ojedinělé přeháňky, odpoledne četnější a může se vyskytnout i bouřka. Večer srážky většinou ustanou a začne přechodně ubývat i oblačnost. Nejvyšší dnešní teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Vítr povane ráno slabý západních směrů, odpoledne mírný severních směrů a večer začne pozvolna slábnout. Předpokládané množství srážek od 0 do 3 mm. No a rozptylové podmínky dnes budou dobré až velmi dobré. Biozátěž na dnešek udává jedničku, tedy zátěž mírnou. Slunce v Brně vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut, zapadne 4 minuty po 21. hodině.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
3: V dobrém dopoledni ve čtvrtek 18. června připomeneme oslavu B-side bandu. Ten totiž slaví 20 let. Založil ho trumpetista Josef Buchta a právě ho se zeptám, jak se pracuje s kolektivem špičkových muzikantů. Kdo vybírá hostující umělce a s kým bude orchestr slavit své kulatiny? Je swing přitažlivý pro všechny generace posluchačů? A jaké přání má on sám do dalších let pro svůj orchestr? Určitě si nenechte ujít narozeninové vysílání. K poslechu srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Projde.

6:23, posloucháte Český rozhlas Brno, dnes vstáváte se Zdeňkem Truhlářem na našich vlnách, no a mohli jste poslouchat i včera. Pokud jste poslouchali dopolední vysílání, tak víte, že mými hosty byli David Neckař a Katka Báňová z brněnského spolku Skotský pes, což je spolek, který se zabývá skotskou kulturou, její prezentací a ukázkami, a bylo to velice zajímavé povídání. No a já jsem se na to samozřejmě také připravil, protože když už David Neckař přišel v kiltu, té tradiční skotské suknici, tak jsem požádal mého kolegu Miloše Šenkýře, který tuto suknici také má, aby mi ji půjčil, takže včera jsem poprvé vysílal v úplně jiném oděvu. Všechno to můžete slyšet a vidět na našem webu brno.rozhlas.cz, tak se tam koukněte a poslechněte si ten zajímavý rozhovor. Teď už další muzika, Radek Tomášek, Stál jsem vedle.

0: Je půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Lidé musí do konce června odevzdat policii zbraně, jejichž držení vyžaduje povolení. Zbraňová amnestie vyhlášená od ledna letošního roku představuje možnost, jak se vyhnout postihu zadržení neevidovaných zbraní a munice. Lidé je můžou odevzdat na nejbližším obvodním oddělení. Podle jihomoravského policejního mluvčího Pavla Švába policisté předmět zkontrolují a potom si o něj držitelé můžou požádat. Ve Slavkově u Brna pokračuje výstavba fotbalového hřiště s umělým povrchem a atletickým oválem. Sportoviště vzniká na místě někdejšího škvárového hřiště v sousedství travnatého stadionu. Město za nový povrch hřiště, veřejné osvětlení a další úpravy zaplatí 38 milionů korun. Třetinou přispěla Národní sportovní agentura. Hotovo by mělo být na podzim. Celkem 134 milionů korun navíc letos zaplatí kraj Vysočina za dopravní obslužnost. Rozhodli o tom zastupitelé. Peníze převedou z loňských rezerv. Kraj letos oproti původně plánovanému rozpočtu připlácí za přechodné zajištění dopravců pro Humpolecko a Pelhřimovsko a také za smlouvu s novým provozovatelem Úzko kolejky. Nejvíce se ale do financí promítlo zdražení pohonných hmot. Necelé tři čtvrtiny lidí si myslí, že je v Česku možné na veřejnosti svobodně vyjadřovat své názory. Vyplývá to ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. 57% respondentů považuje svobodu slova za fungující. Zhruba pětina lidí potom svobodu slova vnímá jako podstatně omezenou. Průzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 respondentů. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno, ojediněle přehánky. Během odpoledne srážky četnější a může se vyskytnout i bouřka. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Silnice 43 ze Svitav do Brna byla od odbočky na Krhov uzavřená. Odklízeli tam vrak zhořelého vozidla. Podle policie se už podařilo obnovit provoz. Zeslábne tak i provoz na příjezdu do Lysic. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno a teď se pomyslně vydáme do oblak. V pohoří Chřiby kousek od vodní nádrže Koryčany po 65 letech zahnízdil sokol stěhovavý. Tento kriticky ohrožený dravec v regionu naposledy hnízdil v roce 1960 na hradě Cimburg. Tentokrát párek sokolů svá mláďata vyvedl a úspěšně odchoval na nedaleké skále Kozel.
1: Teď slyšíme samici.
2: Ukazuje mi lesní správce Petr Kosíř, jak nad 22 metrů vysokou skálou krouží jeden z dravců. Kolik těch sokolů tady vlastně aktuálně je?
3: Tak je tady ten pár, co tady zahnízdil, plus ty 4 mláďata, takže celkem 6.
1: A ty 4 mláďata, víme, jestli to jsou samice, samci?
3: Měl by tam být poměr pohlaví, že by to měly být 3 samice a jeden samec. Loni tady zahnízdili poprvé a loni odchovali 2 samice, takže by to mělo být pravidlem, že se tady bude ten pár vracet. Právě jeden kus přistál na té horní římse.
1: Nakukuje na nás.
3: Ano, teď se na nás dívá. No. Jsou zvědaví, kdo se na ně došel podívat.
1: To je ten mladý, poznáte to? Oni jsou menší, ještě zatím ještě rodiče,
3: asi,
1: nebo?
3: Myslím, že to je ten mladý, no, když sedí tak na té římse. Většinou ti dospělí krouží kolem a uvidíme, jestli bude mít štěstí. A ještě přiletí u další kusy, anebo jsou už v terénu, protože ty mláďata už jsou teďka opeřeny už líců.
2: A může ta mláďata ještě něco ohrozit?
3: Ty mláďata už jsou letu schopný, takže ti už jsou v kondici, takže tam už by neměl jako být nějaký nebezpečí.
2: Pořád ale tady v okolí skály platí zákaz vstupu?
3: Je to vlastně zákaz vstupu přímo na tu skálu a ke skále nesmí nad tím lítat žádný dron a je tady vlastně do 36. pozastavená veškerá lesnická činnost a je to tady ještě monitorovaný hlídkama a jsou tady 3 fotopasti umístěny.
2: Odborníci jsou z návratu sokola stěhovavého do Chřibů nadšení.
4: Hlavně je důležité, že to hnízdiště je stabilní a že ten pár vyvádí mláďata.
2: Říká Gašpar Čamlík z České společnosti ornitologické, který zdejší sokoly sleduje.
4: Je to druh, který v minulosti byl prakticky úplně vyhuben ve střední Evropě a postupně díky ochranářským opatřením a díky tomu, že se přestalo používat DDT, tak tomu druhu se v současnosti daří dobře a postupně obsazuje svá bývalá hnízdiště. Jelikož jsou vynikající letci, tak můžou letat opravdu daleko napříč celou Evropou a zase zpátky. To se týká hlavně těch mláďat, které teďka budou se nějaký čas potulovat po Evropě. Ti dospělí taky můžou zaletět i velmi daleko, ale můžou se taky vyskytovat další dobu v regionu. Záleží pár od páru.
2: Nejrychlejší dravce na světě, kteří během střemhlavého letu za kořistí dokáží vyvinout rychlost až 389 km v hodině, bychom tak v regionu měli vídat i v budoucnu. Z Chřibů Michal Sladký, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Teploty v Jihomoravském kraji se nám nejčastěji pohybují mezi 15 a 16 stupni Celsia, přičemž nejtepleji je právě teď ve Strážnici a také v Lednici 17 stupňů, naopak nejchladněji v Tišnově Hájku, tam 14 stupňů Celsia. Dnes nás čeká převážně oblačno, ráno a dopoledne může být lokálně i zmenšená oblačnost, očekáváme také ojedinělé přehánky. Odpoledne četnější a může se vyskytnout i bouřka. Večer srážky většinou ustanou a začne přechodně i obývat oblačnost. Nejvyšší teploty dnes 24 až 27 stupňů Celsia. Ráno povane vítr slabý západních směrů, odpoledne mírný severních směrů, večer začne zvolna slábnout. Předpokládané množství srážek dnes mezi 0 a 3 mm. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, no a biozátěž na dnešek očekáváme stupeň číslo 1, tedy mírnou zátěž. Slunce nám v Brně vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut, zapadá 4 minuty po 21. hodině.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: Verbuňk, to je fenomén a je součástí naší moravské lidové kultury. V pátek 19. června pro vás připravujeme speciální verbístské ráno. Janis Moraz bude ve studiu s tanečníkem a moderátorem finálového klání soutěže Ladislavem Šimečkem i několikanásobným mistrem světa v tomto mužském solovém tanci Markem Salajem. Podíváme se na historii, smysl i podoby verbuňku ze všech stran. Dejte si rozhlasové verbování s námi. V pátek 19. června ráno mezi 6. a 9. hodinou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Taková je láska má. Stanislav Hložek zpíval ve vysílání Českého rozhlasu Brno. No a teď krátce před 7:00 je tu přehled důležitých a zajímavých událostí spojených s dnešním dnem, tedy středou 17. června 2026. Radní města Brna dnes rozhodnou mimo jiné o organizaci brněnských vánočních akcí od roku 2027 nebo o spolupráci na stavbě brněnské curlingové haly. Zastupitelstvo Vyškova má dnes na programu například prodeje pozemků či změnu rozpočtu města. Zastupitelé Břeclavy se budou zabývat mimo jiné schválením závěrečného účtu za rok 2025 a koupí pozemků od pošty. Pořadatelé dnes zveřejní poslední informace před víkendovými závody mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix České republiky 2026. Věřící dnes poprvé oslaví liturgickou památku blahoslavených Jana Buly a Václava Drboli, která připadá na 17. června. Při mši, kterou v brněnské katedrále odslouží biskup Pavel Konzbul, si zástupci několika farností a institucí převezmou relikvie nových blahořečených, které následně uloží ve svých kostelích a kaplích. V Brně se dnes koná gala večer 18. ročníku přehlídky České ručičky. Představí 22 laureátů, mladé talenty z řemeslných a technických oborů. V Národním zemědělském muzeu ve Valticích budou dnes návštěvníci smět nahlédnout do běžně nepřístupných prostor a seznámit se s podsbírkami květinářství, ovocnictví, vinařství a zelinářství. Tolik očekávané události, no a za chvíli už přijde také David Hasman a přednese vám další čerstvé zprávy. Teď ale ještě muzika, kapela ABBA a SOS.

0: Kovalčíková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Břeclav zvažuje koupit části areálu České pošty ve městě. Technici v Dukovanech vyměňují původní kabely z dob stavby elektrárny. Noví blahoslavení Jan Bulá a Václav Drbola mají dnes první liturgickou památku. A dnes čekáme převážně oblačno a teploty do 27 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Břeclavští zastupitelé budou dnes večer rozhodovat o tom, jestli se město přihlásí do výběrového řízení na koupi bývalého areálu České pošty v Bratislavské ulici. Státní podnik nabízí bývalé dopravní středisko s administrativní budovou, dílnami a pozemky o rozloze téměř 3000 metrů čtverečních. Chtějí za to asi 14 milionů korun. Město by mohlo areál využít jako nové zázemí pro technické služby Břeclav. Více než 4 kilometry kabelů napříč klíčovými technologickými systémy vyměňují technici v jaderné elektrárně v Dukovanech. Umožňuje jim to současná odstávka čtvrtého bloku. Kabely se blíží konci své životnosti.
4: Požadovaná životnost nově instalovaných kabelů je minimálně 40 let. Podle ředitele elektrárny Romana Havlína technici nahrazují pro bezpečnost důležité kabely na primárním i sekundárním okruhu. Jde například o oblasti silového napájení, ovládání a měření. Často jde o původní kabeláž ještě z doby výstavby elektrárny. František Jirků, Český rozhlas.
2: V době letních dovolených podle policejních statistik každoročně přibývá vloupání asi o 20% oproti zbytku roku. Ve stejném období stoupá i počet pojistných podvodů. Nejčastěji klienti předstírají, že došlo k vloupání a hlásí škodu značné hodnoty. Druhým nejčastějším podvodem je potom případ, kdy se klienti snaží pojistit už vykradenou nemovitost, říká Jiří Mašek z Vienna Insurance Group.
5: Zejména v letních měsících máme výrazně zvýšený počet pojistných událostí vzniklých do jednoho týdne od sjednání smlouvy. Je to důsledkem právě toho, že dochází k vloupání na nepojištěných nemovitostech a lidé se snaží takovou nemovitost dopojistit a následně předstírat, že k pojistné události došlo až v době trvání nové pojistné smlouvy.
2: Podle České asociace pojišťoven je navíc 7 z 10 českých domácností podpojištěných. Při vloupání nebo živelní škodě jim potom pojištění nepokryje všechny škody. Brněnská diecéze si dnes poprvé liturgicky připomene nově blahoslavené kněze Jana Bulu a Václava Drbolu. V katedrále svatého Petra a Pavla v Brně bude od 17:30 sloužit mši svatou diecézní římskokatolický biskup Pavel Konzbul. Oba kněží se stali oběťmi komunistického režimu v 50. letech minulého století. Na mši si zástupci převezmou relikvie nových blahořečených, které následně uloží ve svých kostelích a kaplích.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno, ojediněle přehánky. Během odpoledne srážky četnější a může se vyskytnout i bouřka. Večer potom bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice zpomalíte na kilometru 179,5, za sjezdem na Kývalku řeší menší nehodu v levém pruhu. Srazila se tam dodávka a osobní auto, zdržení přes 10 minut. A na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Slavkov z kilometru 211 hlásíte ranní kolonu, za Rohlenkou už se jede rychleji. Tolik doprava, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno vám přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Dnes Zdeněk Truhlář, máme 7 hodin a 4,5 minuty. Před námi další hodinka plná písniček, které nestárnou, třeba v podání Hany Zagorové, Pavola Habery nebo Phila Collinse. No a už za chvíli budeme soutěžit, opět otevřeme soutěž Jak se u nás mluví. Vydáme se do Bořetic, tak už můžete pomalinku si chystat telefonní číslo 726465200. Ale ještě předtím dvě písničky. Nejprve dotazník a pak jediná. Pěkné ráno.
3: Český rozhlas Brno.

0: Milí posluchači, jak jsem sliboval, přichází čas, kdy se podíváme na to, jak se u nás mluví. Mám teď v rukou knihu Umění brát život s lehkostí, což je cena, kterou můžete vyhrát, pokud zavoláte na číslo 726465200 a správně odpovíte na moji dnešní soutěžní otázku. A vidím, že nám telefon se už rozezněl, takže se zeptám, kdo pak se dovolal. Dobré ráno.
1: Dobrý den, Leona.
0: Leona, tak Leonko, prosím, stlumte si rádio, ať tam nemáme tu ozvěnu, aby vám bylo dobře rozumět. No a my se dnes vydáme do Bořetic na Hustopečsku, které jsou naší dnešní zastávkou v soutěži, jak se u nás mluví. Právě tam ještě někteří používají slovo udíbat se. Co myslíte, že to znamená?
1: Je, to vůbec nevím.
0: To vůbec nevíte. Takže uvítáte možnosti.
1: Uvítám. No.
0: Dobře,
1: no.
0: Tak to bude typovačka, tak udíbat se může být za A ušpinit se, za B ušklebit se, anebo za C loudat se.
1: Řekla bych, že to Bčko.
0: Bčko, ušklebit se. Myslíte si, že udíbat se je prostě ušklebit se. No, tak umění brát život s lehkostí vás dnes nečeká, bohužel, protože to není správná odpověď. V Bořeticích totiž udíbat se znamená ušpinit se. Takže dnes to bude bez výhry, můžete to zkusit zase zítra na naší lince. Každopádně doufám, že i tak budete brát tuto záležitost s lehkostí a třeba někdy to vyjde. Mějte se hezky a krásné ráno do Blanska.
1: Ano,
0: naschledanou. No a teď už další muzika, Phil Collins a You'll Be In My Heart, pak se podíváme na počasí.

0: Teploty v Jihomoravském kraji nám pozvolna stoupají, teď už se v Dějákovicích dostali až na 19 stupňů Celsia, to je zatím nejteplejší místo, naopak nejchladněji máme stále v Tišnově Hájku 14 stupňů Celsia, i když koukám, že i Pohořelice tam už je docela teplo 18 stupňů, no, teploty nám ještě dnes docela značně porostou, den bude převážně oblačný, ráno a dopoledne může být lokálně i zmenšená oblačnost, očekáváme ojedinělé přehánky, odpoledne četnější a také se může vyskytnout bouřka. Večer srážky většinou ustanou a začne přechodně ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty dnes 24 až 27 stupňů Celsia. Ráno nám povane vítr slabý západních směrů, odpoledne mírný severních směrů a večer pozvolna zeslábne. Předpokládané množství srážek je do 3 mm. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž na dnešek udává jedničku, tedy zátěž mírnou. Slunce nám v Brně vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut, zapadne 4 minuty po 21. hodině. Teď pro vás máme pozvánky a pak zaspívá Věra Špinarová. Pěkné ráno.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Hostem poradny pro zdraví bude ve středu 17. června chirurg Tomáš Paseka a probereme léčbu těžké obezity metodou bariatrie, tedy chirurgického zúžení žaludku, případně další úpravy trávícího traktu. Která další přidružená onemocnění bariatrie řeší? Pro koho je taková operace vhodná? A jak je nutné před a po operaci měnit životní styl a stravovací návyky? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

To byla Věra Špinarová, teď už máme pro vás zajímavé pozvánky. V Brně dnes proběhne další z cyklu autentických prohlídek města. Tentokrát Petr Kolař, varhaník a pedagog, ukáže varhany na konzervatoři Brno. Během prohlídky budou představeny varhany firmy Rieger Kloss na výukové třídě číslo 1 z roku 1977 a také nejnovější varhany školy postavené firmou Varhany Brno z roku 2013 na varhaním sále číslo 2. Sraz účastníků je před budovou školy na třídě kapitána Jaroše 16 hodin. A akce spojená s hrou na varhany ještě jedna. Dnes se koná další z koncertů brněnského varhanního festivalu. V jezuitském kostele na Nebevzetí Panny Marie v Beethovenově ulici zahraje od 19.30 Tomáš Sommer a vystoupí sbor Auris Brunensis. Do Moravské zemské knihovny v Kounicově ulici se dnes můžete vypravit na debatu o Tom Benešovi. Se spisovatelem Pavlem Kosatíkem bude diskutovat historička Táňa Klementová. Součástí večera bude i scénické čtení ze stejnojmenné knihy v podání herce Jáchyma Súry s hudebním doprovodem. Začátek je v 18 hodin. No a ještě vám zase po čase připomenu, že pokud i vypořádáte nějakou akci, na kterou byste chtěli pozvat ostatní, můžete to udělat prostřednictvím našeho formuláře na webu brno.rozhlas.cz v sekci Kontakt.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: V Česku stále vznikají nové domovy pro seniory bez registrace. Potvrzuje to kancelář veřejného ochránce práv. Největší riziko takových pobytových zařízení je v tom, že v nich často nepracuje na zdravotnických pozicích kvalifikovaný personál. Nejvíce neregistrovaných domovů v poslední době přibylo na Jižní Moravě. Tématu se podrobněji budeme ve vysílání věnovat už krátce po zprávách. Znojmo koupí bývalou restauraci u Polehňů v městské části Přímětice. Schválili to zastupitelé. Součástí domu je i společenský sál pro 200 lidí, který chce město využít jako kulturní centrum. Přímětice jsou podle nezávislého místostarosty Jakuba Malačky jedinou městskou částí, kde zatím podobné městské zařízení není. Téměř 5 milionů korun pošle na Zakarpatskou Ukrajinu kraj Vysočina. Jde o podíl na investicích a akcích. Ukrajina z nich zafinancuje například opravu střechy na budově sociálních služeb v obci Ljuta nebo rekonstrukci tělocvičny v obci Isky. Záměr schválili zastupitelé. Finance poslouží i na další investice. Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro změnu pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby o posudku sexuologa rozhodoval ještě soud a lidé před tranzicí povinně rok docházeli na psychoterapii. Zdůvodňuje to ochranou jiných lidí. Před změnami ale varuje část lidskoprávních organizací nebo sexuologů. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno, ojediněle přehánky během odpoledne srážky četnější a může se vyskytnout i bouřka. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 z Ostravy do Brna zpomalte před sjezdem na Slavkov na 211. kilometru. Je tam kolona, za Rohlenkou už se potom jede rychleji. A na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 179 počítejte s pomalejším provozem. Za Kývalkou na kilometru 183,5 nehodu už dořešili. Zdržení kolem 10 minut. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Říkají si spolky a nabízí starým lidem ubytování a péči. Zaplňují díru na trhu, protože v oficiálních domovech pro seniory není dlouhodobě dost míst. Kancelář ombudsmana upozorňuje, že v poslední době takových neregistrovaných zařízení přibývá hlavně na Jižní Moravě. Jenom městský úřad v Kyjově odhaduje, že v regionu v takových domovech žijí stovky lidí. Pro klienty jsou rizikové hlavně v tom, že v nich často chybí kvalifikovaný personál.
1: Probíhá volání.
2: Zvoním u zrekonstruovaného malého bytového domu v Kyjově. Podle internetových stránek je tady soukromý spolek, který nabízí bezpečné bydlení hlavně seniorům od 65 let se sníženou soběstačností. A tak tady hledám ženu, která je na internetových stránkách uvedená jako kontaktní osoba. Dobrý den.
3: Dobrý.
2: Já jsem Alena Hesová z Českého rozhlasu.
3: Tady paní.
4: Dobrý den.
2: Sotva se zmíním o tom, že mě zajímá, jestli je tohle zařízení registrované, žena odmítá cokoliv komentovat. A tak se přesouvám do nedalekých Milotic. Podobné zařízení je tady v domě u kostela. U schodby vidím v jednom z pokojů seniory na postelích. Dvojice, pravděpodobně zaměstnankyň, jedna má logo s názvem zařízení na zelené mikině, mě odkazuje na paní Andrejku, které přede mnou ochotně telefonují.
5: Dobrý den, paní Andrejko, prosím vás, na nás teďka zazvonila paní z Českého rozhlasu a chtěla by mluvit s někým, kdo to tady provozuje, tak voláme vám.
2: Dobrý den, tady je Alena Hesová z Českého rozhlasu. Já vám volám, protože jsem se chtěla zeptat na ten provoz tady a na to, jestli jste registrovaní v katalogu sociálních služeb. Ani jedno z těchto dvou zařízení v registru sociálních služeb není. Na budovách nemají žádnou velkou reklamu, jen malý papírek na dveřích s názvem a kontakty. A kyjovští úředníci za posledních 10 let zaznamenali v regionu 45 takových domovů. Kontroly mají na starosti krajští úředníci a napříč Jižní Moravou udělali za poslední rok a půl 4. Upřesňuje mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
6: Jeden subjekt v tomto roce svoji činnost ukončil. U zbývajících třech subjektů kontrola dosud probíhá, v jejím průběhu nemůžeme podávat bližší informace.
2: Kontrolám se věnuje také kancelář ombudsmana, potvrzuje její právnička Kristýna Boušková.
7: Hlavní problém spočívá v tom, že v těch zařízeních bývají vysoce závislí lidé na péči, někdy v závažném stavu, a pečují o ně naprostí laici. Velmi často nemají nějakou kvalifikaci k péči nebo průpravu, ale přebírají i ošetřovatelské úkony, které by třeba v těch legálních službách mohli dělat pouze zdravotníci.
2: Dopad to má na nemocnice v okolí neregistrovaných domovů. Například do té kyjovské se klienti takových zařízení vrací opakovaně, často bez informací o své diagnóze. Ombudsman ani krajský úřad přitom nemůžou neregistrované domovy zrušit. To může udělat jen soud, protože podnikají na základě živnostenského oprávnění. Krajští úředníci ale mají možnost dávat zařízením pokuty, a to i opakovaně, což může být pro provozovatele likvidační. Alena Hesová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Podíváme se na aktuální teploty v Jihomoravském kraji. Ty se pohybují nejčastěji okolo 16 stupňů Celsia. Nejtepleji teď v Dyjákovicích 19 stupňů, naopak nejchladněji máme stále v Těšnově Hájku okolo 14 stupňů Celsia. Jaké počasí nás dnes čeká? Bude většinou oblačno, ráno a dopoledne může být lokálně i zmenšená oblačnost. Očekáváme ojedinělé přehánky, odpoledne četnější a může se vyskytnout i bouřka, večer ale srážky většinou ustanou a začne přechodně i ubývat oblačnost. Teploty dnes vystoupají už docela vysoko na 24 až 27 stupňů Celsia. A co se týče větru, ten bude ráno slabý západních směrů, odpoledne mírný severních směrů a večer začne zvolna slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž na dnešek udává stupeň číslo 1, tedy zátěž mírnou. Slunce nám v Brně vyšlo ve 4 hodiny a 46 minut, zapadne 4 minuty po 21. hodině. A teď mám pro vás pozvánku třeba na Fajnšmekry v 7.
2: V cyklu Fajnšmekři v 7. se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cymbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás. Váš Jan Kosík.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Takto zvesela vám bude zpěvačka Blondýna neboli Eva Suková vyhrávat už zítra u nás v budově Českého rozhlasu Brno na Beethovenově 4, protože opět rozjedeme fajnšmekry v sedmičce, takže pokud byste chtěli tuto zpěvačku vidět i slyšet na vlastní uši, tak rozhodně zítra přijďte do našeho rozhlasu. No a od 19 hodin vás bude vesele bavit. Samozřejmě je dobré si rezervovat vstupenky, takže to můžete učinit, pokud se kouknete na náš web brno.rozhlas.cz, tam dostanete všechny důležité informace. No a teď už další téma, které mám pro vás připraveno. Lepší přehled o dění ve městě mají strážníci ve Znojmě díky nové videostěně. Ve Velíně tamní městské policie na ní promítají obrazy z videokamer po celém Znojmě. Další z výhod je třeba i pomoc v dokazování přestupků a trestných činů.
1: Tato videostěna je vlastně 4,2 metru x 3,4. Momentálně se díváme na 61 kamer s tím, že ve středu té obrazovky máme náhledový snímek. Momentálně se díváme na Komenské náměstí, ale jinak máme tady prakticky celé město monitorované.
2: Martin Vogal, vedoucí kamerového systému městské policie Znojmo, teď sleduje dění ve městě spolu s další kolegyní. Tady na Velině měli dřív kromě dvou počítačů k dispozici několik monitorů na dřevěné liště. Ty teď nahradila velká obrazovka přes celou stěnu.
1: Celá ta videostěna, kterou teďka vidíme, tak je sestavena z 280 LED panelů nebo LED displejů.
2: Ty se dají třeba v případě poruchy podle potřeby vyměňovat nezávisle na sobě. Zbytek stěny ale funguje dál. Martin Vogal teď ukazuje další důležitou funkci. Přes celou stěnu teď promítá obraz z jedné jediné kamery. Obraz je celistvý i díky tomu, že jednotlivé obrazovky nemají viditelné rámy. Tato možnost se už strážníkům osvědčila, když sledovali konflikt mezi skupinou lidí, doplňuje Vogal.
1: Jsme si tu kameru tady zvětšili na maximální velikost a vlastně díky tomu bylo zřejmé vidět, že pachatel tam má u sebe i nůž třeba.
3: Což oproti tomu předchozímu stavu by vlastně nebylo možné.
1: Nebylo by to možné. Na menších obrazovkách by se nám to určitě nepovedlo.
2: Nová videostěna znamená kromě větší bezpečnosti ve městě i lepší pracovní podmínky pro samotné strážníky tady ve Velíně. Doplňuje ředitel městské policie Znojmo Jiří Novák.
4: Že se na to dívají 24/7 prostě, takže tohle je strašně důležitý a na ochranu jejich zdraví očí. A i to teplo, které sálo z těch televizí, tak prostě bylo velké, takže i z tohoto důvodu jsme chtěli profesionální stěnu.
2: Ředitel městské policie Jiří Novák pak doplňuje, že nová videostěna vyšla včetně příslušenství asi na 1,5 milionu korun. Ze Znojma Šimon Franz, Český rozhlas.

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1 pečuje o druhé, teď ale potřebuje pomoci sama. Alena Mihulová jako obětavá zdravotní sestra ve filmu Domácí péče. ČT2. Proč mladé ženy vyrážejí dobýt 8000 navzdory nebezpečí i nepochopení svého okolí. Premiérový dokument Ticho nad 8000. A ČT Art. Chvilkové selhání mu zničilo život i slibnou kariéru. Příběh básníka Antonína Sovy v premiérovém dokumentu o milkování, lásce a zradě. Středeční večer s Českou televizí.
0: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Bylo 8 hodin.
5: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Znojmo schválil nevyplacení dotace klubu První SC Znojmo kvůli korupční kauze. Ředitel rozhlasu považuje výroky poslance SPD Nerušila o posílení kontrolních mechanismů obsahu vysílání za skandální. Školáci v Buchlovicích budou mít nové toalety za 4,5 milionu korun. A dnes čekáme převážně oblačno a teploty do 27 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Fotbalový klub První SC Znojmo letos od města nedostane dotaci 1 000 000 korun kvůli korupční kauze ve fotbalových sázkách. Zastupitelé původně vyplacené dotace odložili, teď klubu odebrali úplně. Hlavní investor klubu Andrej Ličkivský se podle důvodové zprávy předložené zastupitelům přiznal k ovlivňování zápasů. Pokračuje nezávislý místostarosta Znojma Jakub Malačka.
6: Takže z toho důvodu jsme odstoupili vlastně od smlouvy a zároveň jsme řešili, jak upravit ten náš dotační proces, ne třeba přímo v těch smlouvách, ale už při udělování těch dotací, tak se dát jako podmínku, že v případě, že se zjistí tady takovéto mimořádné okolnosti, které nebyly známé v momentě, kdy jsme tu dotaci udělovali, tak abychom ji mohli zase odejmout.
4: Po zrušení rozhlasových a televizních poplatků by podle poslance SPD Josefa Nerušila mělo následovat posílení kontrolních mechanismů obsahu vysílání. V pořadu pro a proti Českého rozhlasu Plus taky řekl, že je potřeba diskutovat o podobě veřejné služby. Generální ředitel René Zavoral označil Nerušilův výrok o kontrolních mechanismech za skandální.
7: A to je to, před čím varuju. Začíná to v těch zemích, kde opravdu došlo k takto usurpaci a k potlačení médií veřejné služby a nezávislosti, tak to začalo právě těmito diskusemi. O auditech, o kontrole, posléze o financování, pak o definici veřejné služby. A najednou už tady máme potom diskuzi o tom, že je třeba i kontrolovat obsah. Takže já bych velmi varoval.
4: Převod financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet schválila vláda v pondělí. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy včera odmítl, že by vláda chtěla obsah vysílání kontrolovat. Rozhodnutí kabinetu kritizují šéfové televize a rozhlasu i opozice. Ke změně systému nevidí důvod ani prezident Petr Pavel. Na základní škole v Buchlovicích na Uherskohradisku dělníci opravují sociální zařízení. Rekonstrukce toalet v obou patrech školy bude stát 4,5 milionu korun a hotová by měla být do konce července. Podrobnosti přidává lidovecká starostka Buchlovic Pavla Večeřová.
8: Staré sociálky jsou teďka kompletně vybourány, dělají se nové vodovodní rozvody, nové osvětlení, obklady, komplet zařizovací předměty a bylo důležité taky vyřešit přívod do kanalizačního řadu před školou. Tam jsme měli neustále problémy s ucpáváním kanalizace.
4: Lídři skupiny G7 se na summitu ve Francii zhodli na posílení sankcí proti Rusku, a to včetně těch, které se týkají ropného a plynárenského sektoru. Sedm vyspělých světových ekonomik se v prohlášení zhoduje, že je na podobná opatření v současnosti vhodná doba. Zmiňují přitom prozatímní dohodu Spojených států s Iránem, která má mimo jiné znovu otevřít Hormuzský průliv.
0: Počasí.
4: Na Na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno, ojediněle přehánky. Během odpoledne srážky četnější a může se vyskytnout i bouřka. Večer potom bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178 hlásíte silný provoz. Osobními auty pojedete do omezení na kilometr 196 kolem 40 minut. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Osm hodin, 4,5 minuty, to je přesný čas. Máme 17. června roku 2026 a od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás zdraví a dobré ráno přeje dnes Zdeněk Truhlář. Mám pro vás připraveného Jaromíra Nohabicu, Marcelu Holanovou nebo Jiřího Schellingera, to je muzika, písničky, které nestárnou. No a za chvíli spojíme také s brněnskými meteorology. Příjemné ráno.
5: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Právě teď už jsme ve spojení s brněnskou pobočkou Českého hydrometeorologického ústavu a Bára Kučerová má pro nás informace o počasí. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Tak jaké to ráno máme v Jihomoravském kraji z vašeho pohledu?
2: A většinou je teď už polojasné a na tom úplném východě tam je té oblačnosti ještě trošičku více a teploty se nejčastěji pohybují mezi 17 a 20 stupni Celsia.
1: Ty teploty určitě ještě porostou. Jak se bude vyvíjet počasí dnes?
2: Ano, porostou, a to konkrétně mezi 24 až 27 stupňů Celsia a den zůstane potom převážně oblačný. Teď ta menší oblačnost se postupně bude zvětšovat. Odpoledne pak očekáváme ojedinělé přehánky, mohou být právě v těch odpoledních hodinách četnější a také se může vyskytnout i bouřka. A večer budou srážky většinou ustávat a s nimi začne přechodně ubývat i oblačnost a potom noc bude zpočátku také s malou oblačnosti a postupně se oblačnost začne přibývat.
1: Jak to bude s větrem a rozptylovými podmínkami?
2: A vítr dnes bude vát mírný severních směrů, rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a to potom v noci se trošičku změní, to budou mírně nepříznivé a vítr bude v noci většinou slabý, proměnlivý.
1: Ještě doplňme také biozátěž na dnešek.
2: Ta bude na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: No a teď se pojďme podívat krátce ještě na noc a zítřek.
2: A noc bude s velkou oblačností po většinu svého trvání, také se může objevit slabá přehánka v její druhé polovině a částečně ráno bude ubývat oblačnost a také se zítra ráno může výjimečně udělat mlha a zítřek pak bude převážně oblačný, hlavně dopoledne a později odpoledne se na některých místech může udělat přechodně i polojasno a k večeru se oblačnost začne rozpouštět a potom večera v noci čekáme a převážně skoro jasno nebo jasno. Zítřejší maxima ta budou vyšší než ta dnešní, 26 až 29 stupňů Celsia.
1: No a pak se bude ještě oteplovat až do víkendu, že?
2: Přesně tak, ty teploty budou postupně růst, páteční maxima zatím očekáváme mezi 28 a 32 stupni, ta sobotní mezi 31 a 35 a zatím to vypadá, že v neděli bude stejně jako v sobotu, případně ta maxima budou zhruba mezi pátečními a sobotními.
1: No tak to nás čekají horké dny. Já ještě doplním, že dnes v Brně vyšlo slunce ve 4 hodiny a 46 minut, zapadne 4 minuty po 21. Vás ale poprosím ještě o teplotní rekordy pro 17. červen.
2: A maximum pochází z roku 1966 z Hodonína, teploměr tam tehdy ukázal 33 stupňů a 1 desetinu a minimum z roku 1949 ze Žďárné, tam se teploměr zastavil 2 desetiny nad bodem mrazu.
1: To byla meteoroložka Bára Kučerová, děkujeme za informace a zase příště naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
3: Dobrém dopoledni ve čtvrtek 18. června připomeneme oslavu B-side bandu. Ten totiž slaví 20 let. Založil ho trumpetista Josef Buchta a právě ho se zeptám, jak se pracuje s kolektivem špičkových muzikantů. Kdo vybírá hostující umělce a s kým bude orchestr slavit své kulatiny? Je swing přitažlivý pro všechny generace posluchačů? A jaké přání má on sám do dalších let pro svůj orchestr? Určitě si nenechte ujít narozeninové vysílání. K poslechu srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Renéa a Rudolf zpíval Jiří Schellinger. Teď jsem tu já a také reportérka Aneška Hlávková, kterou zdravím a přeji dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Město Břeclav zvažuje koupy areálu, který Česká pošta využívala jako dopravní středisko. O tom, jestli se radnice přihlásí do výběrového řízení dnes večer, rozhodnou městští zastupitelé. Aneško, řekni nám o tom více, o jaký komplex vlastně jde?
1: Česká pošta nabízí k prodeji areál v Bratislavské ulici na okraji Břeclavi směrem na Lanžhot. Jde o bývalé dopravní středisko s administrativní budovou, dílnami a navazujícími pozemky o celkové rozloze téměř 3000 metrů čtverečních. A prodávají to za skoro 14 milionů korun.
0: Už je jasné, k čemu by Břeclav areál po České poště využil?
1: Ano, podle důvodové zprávy by areál mohl sloužit jako nové zázemí pro technické služby. Jde o lokalitu s dílnami a rozsáhlými zpevněnými plochami, které by pro podobný provoz mohly být vhodné. Město si ale nejdřív nechává zpracovat vlastní znalecký posudek. Majetková komise totiž dospěla k závěru, že zatímco cena pozemků odpovídá jejich hodnotě, u budov má určité výhrady.
0: Proč to musí rozhodovat právě zastupitelé obcí už dnes?
1: Česká pošta totiž areál prodává ve výběrovém řízení. To znamená, že zájemci o koupi se musí nejdřív přihlásit do soutěže a teprve pak podat svou cenovou nabídku. Ten termín pro podání nabídek končí příští pondělí. Do toho termínu se proto musí město rozhodnout, jestli se o koupi areálu ucházet bude nebo ne.
0: A jak to tedy bude se zajištěním poštovních a doručovacích složeb, když areál změní majitele?
1: Pro lidi by se v tomto případě nemělo změnit nic. Město totiž zvažuje koupy bývalého depa České pošty v Bratislavské ulici, které už podnik pro svůj provoz nevyužívá. Česká pošta ale v Břeclavi současně prodává také hlavní budovu pošty v nedaleké Břetislavově ulici, a to za víc než 100 milionů korun. Tam už je podmínkou prodeje, že pošta bude v části objektu dál fungovat na základě dlouhodobé nájemní smlouvy.
0: Břeclav není první město, které o bývalé poštovní budovy projevilo zájem, že?
1: Je to tak. Česká pošta se v posledních letech zbavuje části svého nemovitého majetku. Prodej budov a pozemků je součástí transformace státního podniku, který dlouhodobě hospodaří se ztrátou. Podobné objekty už pošta nabídla nebo prodala v řadě dalších měst po celé republice. Nedávným příkladem je třeba Znojmo, kde už město bývalou budovu pošty koupilo a plánuje z ní vybudovat novou městskou knihovnu s kulturním zázemím. Případ Břeclavi tak zapadá do širšího trendu, kdy Česká pošta prodává nepotřebné nemovitosti a obce pro ně hledají nové využití.
0: To byla reportérka Aneška Hlávková s informacemi o tom, proč Břeclav zvažuje koupy bývalého areálu České pošty. Děkujeme a pěkný den.
1: Díky, pěkné ráno.

Tak to byla kapela Beatles a píseň All My Lovin' ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Dobré ráno pro vás, dnes moderuje Zdeněk Truhlář. No a jsem rád, že jsme spolu, ještě máme do 9. hodiny času spoustu. Za chvíli už ale přijde David Hasman, aby přednesl další krátké zprávy, takže pokud vás zajímá, co je nového, určitě zůstaňte stále naladěni. No a po 9:30 mám pro vás připraveného třeba Mackyho Žbirku nebo Elvise Presleyho, teď ale písnička v podání Miroslava Dudáčka, Málo mě znáš. Pěkné ráno.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Projektanti navrhnou podobu nového domu zdraví v Bílovicích nad Svitavou u Brna. Odsouhlasili to zastupitelé na poslední schůzi. Podrobný projekt té budovy má být hotový do roka. Vedení obce chce nové sídlo lékařů umístit vedle hasičské zbrojnice. Kdy přesně stavba za odhadovaných asi 60 milionů korun začne, zatím podle starosty Miroslava Boháčka z hnutí STAN není jisté. Ve Slavkově u Brna pokračuje výstavba fotbalového hřiště s umělým povrchem a atletickým oválem. Sportoviště vzniká na místě někdejšího škvárového hřiště v sousedství travnatého stadionu. Ten už pro tréninky místních oddělení oddílů kapacitně nestačil. Město za nový povrch hřiště, veřejné osvětlení a další úpravy zaplatí 38 milionů korun. Třetinu přispěla Národní sportovní agentura. Hotovo má být letos na podzim. Do letošního čtvrtého ročníku participativního rozpočtu Vaše Kroměříž podali obyvatelé celkem 8 návrhů na zlepšení života ve městě. Českému rozhlasu to řekl mluvčí radnice Jan Vondrášek. Lidé navrhují revitalizaci parků, nové stánky pro městské tržiště, plovoucí molo na bagráku, myčku na kole a další vylepšení. Na vítězné projekty má radnice vyčleněny 2 miliony korun. Zhruba 70% Čechů si myslí, že lidé můžou v Česku svobodně vyjadřovat své názory na veřejnosti. Ukazují to data ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Více než polovina respondentů považuje debatu v Česku za svobodnou, ale myslí si, že by zároveň měla mít své hranice. Průzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 respondentů. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno, ojediněle přeháňky, během odpoledne srážky četnější a může se vyskytnout i bouřka. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice popojíždí kolona z kilometru 180. Do omezení ke sjezdu na Bratislavu je to asi na 40 minut v osobních autech. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Zpíval nám Mekeš Birka. Teď se podíváme na důležité silnice na jihu Moravy. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová má aktuální informace o přípravě obchvatu Bučovic.
1: Na stavbu obchvatu Bučovic máme pravomocné stavební povolení a také je dokončení prediktivní archeologický výzkum na trase. Zahájení archeologického výzkumu plánujeme letos v srpnu a jeho dokončení předpokládáme v prvním kvartálu roku 2027. Zároveň pokračuje výkup pozemků. Vypořádáno máme přibližně 85%. Koncem roku plánujeme zahájení stavebních prací, přičemž předpokládaná doba realizace je 2,5 roku. Po ukončení stavby bude po dobu 3 let dobíhat biologická rekultivace.
0: To byla mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová, teď už opět muzika Elvis Presley in the Ghetto.

0: Vědci varují, že hraboší kalamity na tuzemských polích se budou pravidelně vracet. Otázkou podle nich není, zda přijdou, ale jak rozsáhlé škody příště způsobí. Nový výzkum hledal dlouhodobé řešení. Ukázal, že menší pole a pestřejší krajina jsou pro hraboše méně příznivé a mohou v budoucnu zmírnit jejich přemnožení. Škody na úrodě i potřebu nasazení jedů.
1: Tak tady jsme u Vojtěškového pole.
2: S Emilem Tkadlecem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého procházíme Vojtěškovým polem a hledáme stopy přítomnosti hraboše polního.
1: Je to v tuto dobu docela hezký porost.
2: Avšak přece jenom tady nějaké mezery a díry jsou.
1: Tady máte takovou noru, je tady takový prášek, jak vidíte, tak to vypadá, že tahle ta nora bude osídlena.
2: Takže hraboše doma nejspíš.
1: Tady mají naprosto optimální podmínky k tomu, aby se mohli rozmnožovat.
2: Podle Vladimíra Lichnovského ze zemědělského družstva Kokory se s hrabošem bojuje velice těžko.
3: Výskyt hrabošů je pořád, jo? Je to v jakém počtu a případně jak ovlivní pak tu naši činnost.
2: Při kalamitách přicházejí na řadu mimořádné zásahy, včetně jedů. Podle Emila Tkadlece ale existuje i dlouhodobější cesta ke snížení počtu hrabošů. Menší pole a pestřejší krajina.
1: Když vám roste velikost pole, tak roste jeho početnost.
2: Takže tím, že ten hraboš má tak veliké pole, tak má tady zdroj potravy a zároveň se tady může bezostyšně množit.
1: To ale neznamená, že když farmář zmenší velikost svého pozemku na polovinu, že mu klesnou ty hraboši také na polovinu. Tu početnost ovlivňuje mnoho dalších faktorů.
2: Jako třeba kvalita půdy a potravy, členitost terénu nebo počet predátorů. Velikost polí je podle Tkadlece jen jeden dílek skládačky.
1: Ta přemnožení prostě tady s náma zůstanou.
2: Ne všichni zemědělci ale sdílejí názor vědců. Podle zemědělce Vladimíra Lichnovského zmenšení polí výskyt hrabošů v praxi neomezilo.
3: Nemáme tuto zkušenost, že bychom dělením pozemku omezili výskyt hrabošů. A právě na těch remisích ti hlodavci se rozšiřují do toho pole, do té kulturní plodiny.
2: Zemědělec a učitel z Mendelovy univerzity Petr Marada naopak tvrdí, že pestrá krajina může proti škůdcům pracovat sama, pokud v ní dostanou prostor jejich přirození predátoři.
4: Díky právě té vhodné krajinné infrastruktuře dáváme prostor těm přirozeným predátorům škůdců, krom těch dravých polních ptáků, dáváme prostor lasičkám, liškám.
2: Hrabošů teď sice podle ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského ubylo téměř ve všech krajích. Vědci ale upozorňují, že další vlna přijde téměř jistě. Marek Hensel, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Podíváme se na aktuální teploty, které teď panují v Jihomoravském kraji. Většinou se drží okolo 19 stupňů Celsia, teploty pomalinku stoupají. Nejtepleji máme aktuálně v Dyjákovicích a v Lednici, tam je 20 stupňů Celsia. Zatím nejmenší nebo nejnižší hodnoty jsou Ivanovic na Hané a Nemochovic 17 stupňů. Stejná teplota také v Tišnově Hájku. No a jak bude vypadat dnešní počasí? Den bude převážně oblačný, ráno a dopoledne může být lokálně i zmenšená oblačnost, očekáváme ojedinělé přeháňky, odpoledne četnější a může se vyskytnout i bouřka. Večer srážky většinou ustanou a začne přechodně ubývat i oblačnost, teploty vystoupají na 24 až 27 stupňů Celsia. Vítr ráno slabý západních směrů, odpoledne mírný severních směrů a večer bude pozvolna slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, aby o zátěž na jedničce, tedy zátěž mírná. Slunce v Brně vyšlo ve 4 hodiny 46 minut, zapadne 4 minuty po 21. hodině.
2: Verbuňk, to je fenomén a je součástí naší moravské lidové kultury. V pátek 19. června pro vás připravujeme speciální verbístské ráno. Janis Moraz bude ve studiu s tanečníkem a moderátorem finálového klání soutěže Ladislavem Šimečkem i několikanásobným mistrem světa v tomto mužském solovém tanci Markem Salajem. Podíváme se na historii, smysl i podoby verbuňku ze všech stran. Dejte si rozhlasové verbování s námi. V pátek 19. června ráno mezi 6. a 9. hodinou.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Nemohli jsme se nad ředitele a dramaturg rozhlasových her říká, co takový Ivan Kříž, to je takový starý praktik, ten prostě už velel kde čemu v životě, ten na to bude dobrý. Já jsem zavolal Ivanu Křížovi, jsem sehnal číslo, no a tak jsem to celý vylíčil a on říkal, no tak jo, Ludvíku, já to vezmu, ale vezmu to jenom na rok nebo na dva. A to je to, na čeho já na něho vzpomínám, na někoho, kdo v těžkých dobách ten rozhlas opravdu zachránil.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Jako každou středu v tomto čase i dnes pro vás máme nový díl cyklu Modré majáky, jehož jsem autorem a tentokrát jsem se zaměřil na to, kdy k dopravní nehodě voláme policii a ve kterých případech mohou řidiči řešit nehodu bez účasti policie. Šéf jihomoravských dopravních policistů Marek Kalousek připomíná i aktuální statistiku nehodovosti v našem kraji.
1: Od začátku letošního roku policisté v jihomoravském kraji evidují 2189 dopravních nehod šetřených s tím, že bylo usmrceno 18 osob, těžce zraněno bylo 43 osob a lehce zraněno 1063.
0: Říká na jedné z rušných křižovatek v centru Brna vedoucí dopravních policistů jihomoravské policie Marek Kalousek. Kdy mají lidé volat policii, pokud se stane dopravní nehoda?
1: Policii voláme vždy na místo dopravní nehody v případě zranění či usmrcení osoby, pokud škoda na vozidle, včetně nákladu, přesáhne zřejmě částku 200 000 korun, nedokáží účastníci sami obnovit plynulost dopravního prostoru, a nebo pokud je tam způsobena škoda na majetku třetí osoby.
0: V jakém případě tedy volat policii nemusíme?
1: Policii nemusíme volat v případě, že nejsou splněny tyto podmínky, které jsem uvedl, ale samozřejmě jsou účastníci povinni si navzájem předložit doklady, tak aby měli ztotožněný jeden o druhým, aby mohli společně vypsat záznam o dopravní nehodě. Tento záznam o dopravní nehodě by měl každý sebou vozit ve svém vozidle. Pokud tento záznam nemají, můžou například využít i ve svém chytrém telefonu aplikaci Bouračka.
0: Dnes už ale řidiči u sebe nemusí mít doklady, co v takovém případě, kdy se nevolá policie?
1: Ano, je pravda, že v dnešní době již řidič sebou nemusí mít řidičský průkaz ani osvědčení o registraci vozidla vydané v České republice. Pokud tyto doklady s sebou nemá, pojišťovna si následně může vyžádat, ať už od samých účastníků, po případě i z evidence, ale doporučujeme, aby tyto doklady nebo minimálně kopii s sebou řidiči vozili, a to i v případě například cesty do zahraničí, kde může platit jiná legislativa.
0: A co v případě takových těch naprosto drobných nehod, typicky na parkovišti řidič jinému řidiči odře auto?
1: Tak pokud jsou na místě oba řidiči, postup je naprosto stejný. Pokud jeden z řidičů schází, řekněme třeba parkovaného vozidla, rozhodně nedoporučujeme, aby nechával řidič vozidla za čelním lísteček se svým telefonním číslem. Tento lísteček může například odlétnout. V tomto případě by se mohlo jednat nebo jedná o ujetí z místa dopravní nehody, kde hrozí ve správním řízení zákaz řízení motorových vozidel až na dobu 6 měsíců, pokuta do výši až 25 000 korun a 4 trestné body.
0: To znamená, že když pak policie dohledá viníka, tak mu hrozí skutečně takovéto tresty za odřené auto.
1: Ano, přesně tak.
0: Co tedy má člověk dělat, pokud jinému odře auto a řidič tam opravdu není?
1: V tomto případě volat na linku 158 a událost ohlásit na tisnovou linku.
0: Jaké příčiny nehod evidujete nejčastěji ve vašich databázích?
1: Nejčastější příčinou dopravních nehod je nevěnování se řízení, nepřiměřená rychlost a obecně způsob jízdy. I v souvislosti s nedávnými událostmi na dálnici D2 doporučujeme, aby se řidiči opravdu věnovali řízení motorových vozidel, nesledovali mobilní zařízení, ale sledovali situaci v provozu, měli defenzivní jízdu a koukali se kolem sebe.
0: Tak to byly dobré rady vedoucího jihomoravské dopravní policie Marka Kalouska, se kterým jsem natáčel další díl cyklu Modré majáky. Tento i všechny předchozí si samozřejmě můžete kdykoliv poslechnout znovu, a to na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz. Najdete tam i další informace, třeba právě o tom, ve kterých případech volat policii k nehodě, kdy to naopak nutné není. Tak se můžete podívat. No a z dnešního dobrého rána už je to téměř vše. Ještě mám pro vás připravenou jednu písničku, no a pak už mě tady bude střídat natěšený Zdeněk Junák a začnou srdcovky a budou se plnit vaše hudební přáníčka a budete si moci také zasoutěžit. Zkrátka dobře, příjemné dopoledne, no a ať už vás dnes čeká cokoliv, přeji vám, abyste dnešní den strávili co nejpohodověji, aby byl pro vás dnem šťastným. Petr Kotwald, taneční Zdeněk Truhlář, se loučí pro dnešek a těším se příště zase. Naschledanou a naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Počet neregistrovaných domovů pro seniory roste podle ombudsmana hlavně v Jihomoravském kraji. Zvyšuje se počet podvodných zpráv, varuje předtím jihomoravská policie. O prázdninách se zloději zaměřují hlavně na byty. Počet vloupání roste až o 20%. A dnes čekáme převážně oblačno a teploty do 27 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. V Česku stále vznikají nové domovy pro seniory bez registrace. Potvrzuje to kancelář veřejného ochránce práv. Největší riziko takových pobytových zařízení je v tom, že v nich často nepracuje na zdravotnických pozicích kvalifikovaný personál. Nejvíce neregistrovaných domovů v poslední době přibylo na Jižní Moravě.
2: Teďka zazvonila paní z Českého rozhlasu a chtěla by mluvit s někým, kdo to tady provozuje, tak voláme vám.
3: Protože jsem se chtěla zeptat na ten provoz tady a na to, jestli jste registrovaní v katalogu sociálních služeb.
4: Pracovnice neregistrovaného domova v Miločicích na Kyjovsku se mě marně snažila po telefonu spojit s údajnou provozovatelkou tohoto zařízení. Podle mluvčí Kyjova Ivany Martinkové odhalili místní úředníci v regionu za 10 let 45 takových domovů.
5: Přesný počet ubytovaných osob neznáme, odhadujeme, že se jedná o stovky osob v rámci regionu.
4: Kontroly má na starosti krajský úřad, momentálně dělá 3. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Policie varuje před podvodnými SMS zprávami, které vypadají jako oznámení o pokutě. Odkaz ve zprávě přesměruje příjemce na falešné stránky podobající se portálu občana. Podvodníci potom mohou získané údaje zneužít třeba k založení bankovního účtu nebo sjednání půjčky. Jak rozpoznat podezřelou zprávu a jak se chovat, radí mluvčí policie David Chaloupka.
6: Nikdy neklikejte na odkazy obsažené v podobných zprávách. Informace si vždy ověřte samostatně zadáním oficiální adresy do internetového prohlížeče nebo využitím oficiální aplikace dané instituce. Jednoduše lze také informace ověřit pomocí telefonu.
0: Celkový počet vloupání do bytů, rodinných domů i chat v Česku od roku 2022 klesá. Každý rok jich stovky ubývají hlavně kvůli výrazně lepšímu zabezpečení objektů. Léto a zejména období letních dovolených je ale nejkrizovější částí roku, říká Jan Zigáček z policejního prezídia.
7: V rámci těch dovolených za ten 7. a 8. měsíc z toho kalendářního roku ten nárůst, dejme tomu řádově něco málo přes 10, možná do 20% je v rámci teda kráží vloupání do bytů.
0: Podle České asociace pojišťoven roste výše škod způsobených vloupáním, protože stoupá hodnota samotných nemovitostí a jejich vybavení. Podle ČAP tak 7 z 10 českých domácností nemá být byt nebo dům pojištěný na dostatečně vysokou částku. Při vloupání nebo živelní škodě jim potom pojištění nepokryje všechny škody.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme převážně oblačno, ojediněle přeháňky. Během odpoledne srážky četnější a může se vyskytnout i bouřka. Večer potom bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Donci D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Rosice z kilometru 177 hlásíte kolonu. Do zúžení v Brně je to asi na 35 minut v osobních autech. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Kalendář se nezastaví, Adolf dneska svátek slaví. Ať má všechno správný řád, hned mu budu píseň hrát. Náladu snad vám všem zvednu, píseň nesu víc než jednu. Hudbu, říkám výslovně, mám nejvyšší úrovně. A že hraju vyváženě, prostor dám nejedné ženě. Prostě z té mé pestré směsi, každý z vás snad vybere si. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeníka Junáka. Český rozhlas Brno.

Nuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme 17. června roku 2026 a při pohledu do kalendáře zjistíme, že svátek má Adolf. Takže všem Dolfíkům, Ádíkům, Ádům, nebo jak jim říkáte, vinšujeme všechno nejlepší. A já už tady mám první přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Vážený pane Junáku, zdraví vás dvě vaše věrné posluchačky. Letos je nám 83 roků a právě před 65 lety jsme v červnu v roce 1961 maturovali na zemědělské technické škole v Prostějově. Zahrajte nám k tomuto výročí některou písničku od Josefa Zímy, který v té době byl náš oblíbený. Jeho písničky nás budily na ranní rozcvičku. Vaše Jana a Věra. Děkujeme, Věra Hrtůsová. Milá paní Věro i paní Jano, to víte, že rád splním vaše přáníčko, tak já jsem vám vybral, ta písnička se mi taky obzvlášť líbí a je to Josef Vzíma spolu s Karlem Štědrým, Milenci v Texaskách.

65 let, moji milí posluchači, to je krásné číslo. A přitom si troufám říct, že Jana a Věra si ten červnový den pamatují tak živě, jako by to bylo loni. Maturita má totiž jednu zvláštní vlastnost, drží se člověka. Léta jdou, přijdou jiné zkoušky, jiné životní momenty, ale tahle první velká, ta zůstane. Byl to přece jen první opravdový slib sobě samým, že to zvládneme. Že se dokážeme postavit před komisi, říct, co víme, přiznat, co nevíme a projít. Já když si vzpomenu na svoji maturitu, moji milí, tak já jsem to měl oproti mým spolužákům jednodušší. Protože my jsme maturovali v měsíci květnu a přijímačky a talentovky na Janáčkovu akademii probíhaly již v lednu. A v únoru nebo na začátku března mi přišlo vyrozumění, že jsem byl přijat k řádnému dennímu studiu na Janáčkově akademii muzických umění obor činoherní herectví. Takže i kdybych musel v září dělat opravnou maturitu, vůbec nic by se nestalo, přijetí na vejšku jsem prostě měl. Já jsem maturoval ze 4 předmětů. Český jazyk a literatura, ruský jazyk a literatura, matematika, dějepis. Samozřejmě jsem přípravu nechal na poslední chvíli. Ve svatém týdnu to přece doženu. No jo. Jenže začne to prvním dnem. Ten bych nazval fáze optimismu. Říkáte si, jejda, to je ještě času. Druhý den, to je fáze přípravy. Otevřete všechny ty pomůcky, ty učebnice, matematické tabulky, vše je tam dobře vysvětleno, no tak tohle to dám, jejda, to půjde samo. Podotýkám, tenkrát jsme neměli žádné mobily, internet nebo umělou inteligenci. Třetí den, to bych nazval fáze paniky. Zjistíte, že víte, že vlastně vůbec nic nevíte. No a přijde čtvrtý den a to je fáze strategického myšlení, tak bych to nazval. Přemýšlíte, kam si uložit všechny pomůcky, nápovědy, taháky, abyste to před tou komisí tedy neprozradili na tom potítku, jak se říká, když se připravujete před ten váš ústní projev, abyste si to tak nějak dali dohromady. A pak přijde poslední den D, tedy řekl bych spíš den děs. Řeknete si, no tak co se dá dělat? Jdu na to. První u mě byla matematika. To jsem zvládl, jak se říká, s absolutně odřenýma ušima. Jsem rád, že mi vůbec nějaké uši zbyly. Dějepis, tam jsem si vytáhl otázku baroko a to jsem zvládl. No a pak přišel český jazyk a literatura. To jsem miloval. Vytáhl jsem si otázku číslo 13, Májovce. To bylo moje. A tak jsem spustil. No prostě Májovci, byla to výrazná literární skupina českých básníků a prozaiků druhé poloviny 19. století, která navazovala na odkaz Karla Hynka Máchy, Karla Havlíčka Borovského a Karla Jaromíra Erbena. A tak jsem jel a tak jsem jel. No a zasekl jsem se samozřejmě u Karla Hynka Máchy. Narodil se 16. listopadu 1810 v Praze na Malé Straně. Zemřel velmi mlád 6. listopadu 1836 v Litoměřicích a proslavil se především liricko-epickou poemou Máj. Pokud byste dovolili, slavná komise, připomenul bych, byl pozdní večer, 1. máj, večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl má háj. O lásce šeptal tichý mech, květoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl, růžinu jevil voný vzdech. Jezero hladké v křových stinách zvučelo temně temný bol. Stop, řekl

0: Výborně, no. Tak vám děkujeme, můžete jít. Tak to dopadlo dobře a potom přišel, to jsem si nechal nakonec, ruský jazyk. Ten jsem tedy opravdu proplul jakž takž. A když jsem odcházel, předseda komise povídá: Zdeňku, víte, že jste na nás celou dobu mluvil víceméně slovensky? Lehce jsem se zarděl a abych tedy to napravil, tak jsem jim chtěl poděkovat, když jsem odcházel, a říkám, místo spasíbo, říkám sáchar. Komise se rozesmála, já jsem vypadl ven a moje spolužečka Maruška, která seděla zatím na potítku, tak jsem se jí pak ptal, říká, prosím, že co jsem jako řekl? Říká, ty jsi blboun. Ty místo děkuji, řekl cukr. Takže přátelé, tak to byla moje maturita. No a člověk za život složí spoustu zkoušek. Některé dobrovolně, některé vůbec ne. A přesto si mnozí z nás i po letech vybaví právě tuhle tu zkoušku dospělosti. Možná proto, že tehdy jsme ještě netušili, co všechno nás čeká. Kolik radostí, starostí, vítězství i kotrmelců nám život připraví. Ale to už je jiné téma.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti

0: skupina Network dohrála, tedy Nightwork, bych teda řekl, ne Network, Nightwork, Slunce v duši. A já už tady mám další přáníčka, jsou v pořadí za sebou tři, tak začneme tím prvním, to je z webového formuláře přáníčko a zní takto. Milý Martine, posílám ti v dnešní den písničku jen tak pro radost, ale hlavně díky za to, že prostě jsi. Renata Řeháková. Milá paní Renatko, rád vašemu milému Martinovi pošlu písničku, ale mám tady další přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Vážený a milý pane Junáku, prosím o zahrání písničky Krásné je žít ve středu 17. června 2026 mému bratranci panu Zdenku Hruškovi do Ráječka. Přeji mu krásný dnešní den a ať je stále takový, jaký je. Děkuji, Mirka Bezděková. Milá paní Mirko, a Mirko, to víte, že rád vám zahrají pro vašeho bratrance, a ta věta krásná je, zahrajte mu, ať je stále takový, jaký je. Jako ten dnešní den. No jo, uvidíte, bude nádherný. A vybral jste mu pěknou písničku. A já tady mám ještě jedno přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, chtěla bych popřát dobrý den všem posluchačům a hlavně vám, pane Junák. Mám takové přání. Prosila bych poslat poděkování do Blanska paní Ritrové, která třikrát týdně doprovází moji stoletou tetu paní Libu Polákovou do restaurace na obědy. Také touto cestou bych paní Libu Polákovou tetu moji chtěla pozdravit. Zdravím ji a přeji, aby jí zdraví stále sloužilo a vydržel jí ten životní optimismus a elán a energie, kterou v těchto letech šíří kolem sebe a mohla ji dále rozdávat. Všechny vás zdravím a děkuji za vysílání tohoto přání. Přeji krásný den.
0: No tak má drahá, samozřejmě, že zahraju rád, ale nějak jsem přeslechl vaše křestní jméno. No, nevadí, nevadí, tedy je to obdivuhodné, že vaše teta ve stoletech si zajde takhle do restaurace. No, no tak přáníčka byla vyslovena, rád je splním a paní Mirka Bezděková vybrala písničku, takže už je tady Milan Chladil a Krásné je žít.

0: Máme 6 minut po půl desáté a protože je středa, mám pro vás indicií do celotýdenní hádanky, které je třeba. Takže celotýdenní hádanka kdo, kdy, kde. Jen připomínám, že tuhle tu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží MP3 audioknihu Dny opuštění Elena Ferrante. Tak. Středeční indicie zní takto. Hledejte mne v druhé polovině 19. a na začátku 20. století, ale nenajdete mne. A to ani v souvislosti s tolikrát zmiňovaným rokem 1854. Opakuji středeční indicii. Hledejte mne v druhé polovině 19. a na začátku 20. století, ale nenajdete mne. A to ani v souvislosti s tolikrát zmiňovaným rokem 1854. Tak to byla středeční indicie a už vám pouštím skupinu Brontosauři.
1: Český rozhlas Brno.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Ivan Vyskočil.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

kříž. Za pár vteřin bude 9:45 a já tady mám ještě dvě přáníčka. Jsou z mailové adresy a to první zní takto. Prosím, zahrajte 17. června 2026 paní Jiřince Millerové z Brna písničku od Boba Friedla Jen vítr to ví, pro radost a krásný den a také jako poděkování za kamarádství. Kamarádka Lidka Balogová z Kroměříže. Milá paní Lidko, to víte, že rád zahrají pro vaši kamarádku, ale taky pro vás samozřejmě. A mám tady ještě jedno přáníčko, to zní takto. Dobrý den, prosím o píseň pro vás v rádiu. Děkuji, Jindra Janouch od Olomouce. Jindro, tak samozřejmě, že děkuji za to, ale nehrajeme pro své zaměstnance a pro své kolegy. Já hraju pro vás, pro své posluchače. Takže ta písnička bude, Jindřichu, samozřejmě pro vás a pro všechny, kteří si právě teď naladili srdcovky Zdeňka Junáka. Takže paní Lidka Balogová vybrala písničku, přichází Bob Friedl a Jen vítr to ví.

na bohatej stůl a s druhým obědvá hlad. Ptám se, proč zlato

0: Noż, moi milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 17. června pomaly Lilinku končí. Ale jakým jim dobrým zvykem, ještě vám zopakuji středeční indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Hledejte mne v druhé polovině 19. a na začátku 20. století. Ale nenajdete mne. A to ani v souvislosti s tolikrát zmiňovaným rokem 1854. Tak to byla středeční indicie. Nebojte se, ještě bude čtvrteční, páteční a pak už nám to všem bude jasné. A ještě mám takové upozornění, já to neustále opakuju, ale mně se hromadí ty vaše vzkazy, které nepatří mně a ono to vždycky někam skončí, což mám na mysli přání k narozeninám. Takže máte tyto možnosti. Buď mi to namluvíte na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete konkrétní titul písničky v konkrétní den, prosím pěkně, dejte mi to vědět s dostatečným předstihem. To je pro dnešek všechno, užijte si krásnou středu, mějte se hezky a zítra po 9. hodině opět naschledanou.
1: Český rozhlas Brno.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Bílovice nad Svitavou zadali vznik projektu na nový dům zdraví. Provoz na železniční trati spojující Přerov a Břeclav stojí, vlak srazil člověka. Městská policie ve Znojmě má novou videostěnu na kamerový systém. A dnes čekáme převážně oblačno a teploty do 27 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Projektanti navrhnou podobu nového domu zdraví v Bílovicích nad Svitavou u Brna. Odsouhlasili to zastupitelé na poslední schůzi. Podrobný projekt budovy má být hotový do roka. Vedení obce chce nové sídlo lékařů umístit vedle hasičské zbrojnice. Kdy přesně stavba za odhadovaných asi 60 milionů korun začne, zatím podle starosty Miroslava Boháčka z hnutí STAN není jisté.
2: Teďka ta smlouva vlastně obsahuje, že bude kompletní projektová dokumentace, tak aby se někdy během jara příštího roku jsme mohli mít hotovo a pak bude nějaký další postup. To znamená, že budeme hledat financování, budeme se bavit o výběru firmy a stavbě.
0: Vlak srazil dnes ráno na železniční trati mezi Huštěnovicemi a Starým městem na Uherskohradisku člověka. Ten zemřel. Provoz na celostátní železniční trati, která spojuje Přerov s Břeclaví, je v místě nehody zastaven. Uvedl to mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Konec omezení odhadly České dráhy na 11. hodinu. Strážníci ve Znojmě mají novou videostěnu. Umožňuje jim najednou sledovat přes 60 obrazů z bezpečnostních kamer umístěných po celém městě. Novinkou je i možnost promítání obrazů z kamer přes celou stěnu. To strážníkům pomáhá lépe vyhodnocovat situaci, vysvětluje vedoucí technik městské policie Znojmu Martin Vogal.
3: Celá ta videostěna, kterou teďka vidíme, tak je sestavena z 280 LED panelů nebo LED displejů a v případě poruchy nějakého LED panelu my si ten LED panel vytáhneme a vložíme místo něj nový, pak se teda musí jednoduše skonfigurovat a videostěna běží dál.
0: Nová videostěna vyšla zhruba na 1,5 milionu korun. Senátoři se začnou zabývat novými pravidly pro úřední změnu pohlaví. Skupina senátorů hlavně z klubu ODS a TOP 09 navrhuje, aby se k posouzení sexuologa přidal ještě soud a psychoterapie. Zdůvodňuje to ochranou jiných lidí. Předseda klubu SEN 21 a Pirátů Václav Láska novelu považuje za zbytečnou.
4: Ten návrh není o ničem jiném, než o tom znepřístupnit, zkomplikovat lidem tranzici. Jediné, co mě napadá, že se snažíme jít po vzoru zemí jako Maďarsko nebo některé další, které vlastně povolování tranzice soudem vzali jako předstupeň k úplnému zakázání.
0: Návrh novely občanského zákoníku dnes v Senátu míří do prvního ze dvou čtení.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno, ojediněle přeháňky. Během odpoledne srážky četnější a může se vyskytnout i bouřka. Večer potom bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz v Brně v Ostravské ulici. Srazila se tam dvě osobní vozidla, s opatrností tady projedete. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ve středu 17. června 4 minuty po 10. hodině začíná na vlnách Českého rozhlasu Brno dopolední vysílání. U mikrofonu je s vámi Sandra Silná a bude to tak až do 12. hodiny. Julie Kalodová se ke mně za chvíli připojí ve studiu a pokud máte letos nad úrodu jahod, poradí vám, co s nimi, a to díky receptu na jahodovou polévku. Vojta Haláš nás ve svém stopařském vstupu vezme do brněnského Králova pole, a to na Novou Lávku. Podíváme se i do Valtic díky kulturnímu typu. No a od Jarky Vykoupilové dostaneme také babské rady dnes ohledně marinování. Příjemný poslech a krásné už téměř letní dopoledne.

0: Český rozhlas Brno.
1: Je 10 hodin a 10 minut a já už tady u druhého mikrofonu vítám Julii Kalodovou, tak jako každou středu. Dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne.
1: My jsme si tady říkali před chvílí, že jsme se opravdu těšili na tuhle chvíli opět recept a věřím, že dnes vám tedy přineseme opět inspiraci, protože nevím, jak komu z vás na zahrádkách, ale co tak sleduju, jahod se docela urodilo letos.
2: Ano, jsou samozběry, můžete ano. Si koupit čerstvé jahody, úplně ideální doba na to zpracování těch jahod. A to je vždycky takové to období, kdy je jich najednou moc, těch ty tři týdny a co s nimi. Takže já mám dnes tip na jahodovou omáčku nebo polévku nebo merendu, jak říká moje tchyně. Já s tím mám spojený takový rodinný zážitek. Moje maminka, my jsme bydleli jsme v Bystřici nad Penštejnem a pak jsme se přestěhovali do Brna a moje maminka vždycky na den, kdy se dostávalo vysvědčení, poslední školní den, protože byla také učitelka, tak toto jídlo nám dělala jahodovou merendu. Takže je to úplně jednoduché, musíte mít čerstvé jahody, potom už k ním přidáte jenom cukr a kysanou smetanu a celé to rozmixujete. Můžete přidat třeba, kdo má chuť, kous trošku vanilky, můžete lehce třeba přidat i pepř, kdo má odvahu. No a dá se to, je to úplně univerzální, protože můžete tím polít tvarohové knedlíčky a je to i ve studiu. Taky se vám zbíhají sliny.
1: Úplně, a já už přemýšlím, že bych to třeba i zamrazila, byla by z toho domácí zmrzlina možná trošku.
2: Ano, to by určitě také šlo do takových těch tvořítek a máme vlastně zdravou zmrzlinu potom na zahradě někde si můžeme dát. Dá se to udělat jak na teplou verzi, tak na studenou. Můžete třeba moje maminka to dělala právě teplá varianta, protože ty knedlíčky měla čerstvé a horké, takže jsme to polévali tou já mám na to hroznou chuť.
1: Trošku vanilky.
2: Ano. Mátu, když k tomu přidáme, tak je to určitě zdravý recept a jahod, protože je to antioxidant, tak těch není nikdy dost a máme to sezónní ovoce jíst v co největší míře.
1: Ano, takže jahody do knedlíků, jahody do merendy jako polevu na knedlíky a potom třeba ještě jahodový koktejl. O tom nám tady často zpívá Dalibor Janda na našich vlnách. Tak to je výborný recept. Takže minulý týden jsme měli pečený čaj, tam se taky zužitkují třeba jahody, přebytky. A
2: ano, pečený čaj, ten jsme doporučovali i jako hezký chutný dárek. Nevím, jak s tou merendou, jak by se vám to podařilo někomu předat, ale když třeba jdete k někomu na návštěvu, tak domácí zmrzlinu, kterou budete mít v nějaké krabičce v této formě, určitě to potěší.
1: Dá se to vzít sebou. Tak já jsem zvědavá, jestli i příští týden bude ovocný recept, nebo třeba
2: uvidíme.
1: Přejdeme na něco jiného, ale každopádně moc děkuji. Tento recept jistě jste si ho stihli zapamatovat, nebo třeba i tedy poznamenat, zapsat je krátký a budeme se těšit na další inspiraci zase za týden. Děkujeme.
2: Krásně naslyšenou.
1: A my pokračujeme v našem vysílání a uslyšíte taky brzo Vojtu Halaše, který se dnes nevydal nikam příliš daleko, zajel do Králova pole a přinese nám taky informace o nové lávce, která tam vznikla pro pěší a pro cestující kolem nádraží.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Verbuňk, to je fenomén a je součástí naší moravské lidové kultury. V pátek 19. června pro vás připravujeme speciální verbístské ráno. Janis Moraz bude ve studiu s tanečníkem a moderátorem finálového klání soutěže Ladislavem Šimečkem i několikanásobným mistrem světa v tomto mužském solovém tanci Markem Salajem. Podíváme se na historii, smysl i podoby verbuňku ze všech stran. Dejte si rozhlasové verbování s námi. V pátek 19. června ráno mezi 6. a 9. hodinou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Brňané mohou od minulého týdne využívat novou lávku v Králově Poli, která propojuje prostor u železniční stanice s Myslínovou ulicí na druhé straně říčky Ponávka. Projít se po ní vyrazil i náš regionální stopař Vojtěch Halaš. Vojto, hezké dopoledne. Jak lávka vypadá a o kolik ušetří místním cestu třeba právě mezi přestupním uzlem u nádraží a rozlehlým, ale také dopravně odlehlým Královopolským hřbitovem?
2: Ahoj Sandro, hezké dopoledne tobě i posluchačům. Stejně jako v předchozí písni, i místní trpělivě čekali a neplakali, no a dočkali se. Díky novému přemostění a navazujícímu podchodu pod železnicí získali pohodlnější a kratší spojení například do zamilovaného Hájku oblasti kolem Kociánky nebo na Sadovou. Nová lávka je v současnosti stavebně dokončená, osazené je zábradlí i veřejné osvětlení v jejím okolí a dokončeny jsou také vydlážděné plochy před i za mostem. Stavbařům zbývají už jen terénní úpravy v korytě Ponávky a vegetační úpravy v bezprostředním okolí. A ty úpravy se tady dějí právě teď, jak možná můžete slyšet i za mnou. Přestože kolaudace zatím neproběhla, město se jich chystá dokončit během letních měsíců. Do té doby je lávka přístupná v provizorním režimu a návštěvníky na tuto skutečnost upozorňují také informační cedule, které informují o pohybu v prostoru stavby. Přemostění navazuje na podchod pod železniční stanicí Brno Královo Pole a vede přes Ponávku právě do Myslínovy ulice. Nové propojení výrazně zlepšuje prostupnost lokality a usnadňuje pěší dopravu. Ušetřit může chodcům podle mého odhadu i půl kilometru, což oceňují i chodci, které jsem na lávce před chvílí potkal.
1: Vojto, jak je lávka velká a jak dlouho vlastně trvala dělníkům její stavba?
2: Přípravy území pro stavbu začaly loni v listopadu, kdy pracovníci zahájili kácení dřevin a úpravy prostoru. Samotná lávka je dlouhá přibližně 36 metrů a široká 3,5 metru. A projekt byl navržen tak, aby splňoval také požadavky protipovodňových opatření, což se bude v budoucnu určitě hodit, přestože v Ponávce je teď vody asi po kotníky. Nové přemostění tak představuje krok ke zlepšení pěší infrastruktury v Králově Poli a nabízí místním obyvatelům, ale i návštěvníkům rychlejší a pohodlnější přístup právě do oblíbených lokalit, jako je například zamilovaný Hájek v blízkém okolí.
1: Tolik tedy regionální stopař Vojtěch Halaš, který byl prozkoumat novou lávku v brněnském Králově Poli a jak slyšíme, je teď přímo u Královopolského nádraží. Vojto, děkujeme a hezký den.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Je 10 hodin, téměř 25 minut a my se už za chvíli také spojíme do Valtic a uslyšíte dnešní kulturní pozvánku, kulturní tip. Teď nám bude zpívat třeba Helena Vondráčková.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Kam až mířili dávní Římané a kam zasahoval vliv jejich říše? Pro mnohé z nás to nebylo až tak daleko. Mluvit o tom budou zítra ve Valticích. Miroslav Geršic tam má připravenu podvečerní přednášku nazvanou Římané v Dolním Rakousku a na Břeclavsku. Uskuteční se ve Valtické galerii Reistna. A já už teď po telefonu vítám ve vysílání paní Ladu Rakovskou z muzejního spolku ve Valticích. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, zdravím posluchače Českého rozhlasu Brno.
1: Paní Rakovská, děkujeme. Patří přednáška, kterou pořádáte, do nějakého širšího vzdělávacího cyklu?
2: Ano, patří. Muzejní spolek pořádá každoročně asi 10 přednášek, jednak zaměřených na cestovatelské téma, jednak na historii. No a právě ve čtvrtek budou Římané v Dolním Rakousku, protože je to aktuální tady pro Valtický region, protože vlastně ti Římané někdy kolem toho roku 180 našeho letopočtu vlastně chtěli tu Jižní Moravu připojit k té Římské říši a nepodařilo se to díky tomu, že Marek Aurelius zemřel.
1: Na co se tedy přednáška zaměří a bude třeba doplněná i nějakým promítáním nebo nějakými dalšími poznatky?
2: Ano, přednáška pana doktora Geršice je doplněna samozřejmě promítáním obrázku nálezu tady z našeho kraje a bude právě zaměřena na to Carnutum, tedy na jejich příchod z Vídně a potom tady na nálezy, které se tu nacházejí, protože těch je velká spousta. Nachází se tu mince, různé fragmenty keramických nádob a různé třeba i spony, takže nachází se tady spoustu věcí a archeologové se tomu věnují, myslím, bylo by na místě jmenovat pana doktora Ungra nebo pana doktora Komoročího, který se tímto zabývá na Mošově.
1: A budete v těch historických přednáškách nadále pokračovat. Jaký je o ně vlastně zájem ve Valticích a čím tedy budou pokračovat na podzim?
2: Zájem o přednášky je, jak o cestovatelské, tak o historické. Budeme v nich pokračovat. My teď máme takové trošku prázdniny, kdy se věnujeme třeba tomu, že jezdíme na kolech, máme takové cyklozávody, cyklovýlety, třeba po Ladenské až do Ladné, čili poznávání tady toho přímého okolí řeky Dyje. A potom začínáme v září dalšíma přednáškama, tak například pan magistr Kubík tady bude mít Lichtenštejnský erb, rodové náhrobky na Břeclavsku přednášku a potom budeme mít ještě v říjnu přednášku Daniela Ličky, Jan I. Josef z Lichtenštejna, voják a tvůrce LVA. Právě třeba tato přednáška je zařazena proto, že je 30 let od zapsání lednicko-valtického areálu do památek UNESCO.
1: Tolik tedy Lada Rakovská z muzejního spolku ve Valticích, která nás pozvala na zítřejší podvečerní přednášku věnovanou starým Římanům a jejich vlivu na náš region. Přednáška začíná v 18 hodin a koná se v galerii Reistna na Břeclavské ulici ve Valticích. Moc děkujeme a pěkný den, naslyšenou.
2: Také děkuji a hezký den i vám a posluchačům.
1: Tolik tedy dnešní pozvánka. Teď nás Věra Martinová vezme až na vrcholky hor.

Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cymbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás. Váš Jan Kosík.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Richard Krajčo a kapela Krištof ve vysílání Českého rozhlasu Brno. No a teď už Jarka Vykoupilová a její babské rady. A Jarka vás v minutě naučí, jak správně marinovat maso určené na grill.
0: Babské rady.
2: Marinování masa na grill zajistí výraznější chuť a zachování šťavnatosti. Základ kvalitní marinády je tuk. Tím bývá nejčastěji rostlinný olej, který pomáhá rozpouštět aromatické látky z koření a přenášet je do masa. Důležité je i koření. Paprika, pepř, kmín, tymián, oregano, rozmarín či chili. Záleží na vašich preferencích. Chuť skvěle zvýrazní česnek, cibule, hořčice nebo sojová omáčka. Pro kuřecí maso se výborně hodí kombinace citronu, medu a bylinek. Vepřové maso získá zajímavou chuť díky česneku, hořčici a paprice. Hovězí často potřebuje pouze jednoduchou marinádu s olejem, pepřem a rozmarínem. Doba marinování závisí na druhu masa. Kuřecímu stačí několik hodin, zatímco hovězí a vepřové může odpočívat v marinádě přes celou noc. Maso je vhodné před grilováním vyndat z lednice alespoň půl hodinky předem, aby se následně rovnoměrně propeklo.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
1: A já vás ještě krátce pozvu k poslechu našeho dalšího pořadu po zprávách v 11. Začne poradna pro zdraví. A dnes se budeme věnovat metabolické chirurgii neboli operacím trávícího traktu, převážně žaludku, a to za účelem léčby obezity a přidružených nemocí. Tak zůstaňte s námi. Teď nám bude zpívat Blondýna píseň Tají. A mimo jiné je to také pozvánka sem k nám na Beethovenovu 4 na zítřek, protože právě Blondýna živě vystoupí v rámci cyklu Fajnšmekři v sedmičce.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Břeclav zvažuje koupit části areálu České pošty ve městě. Technici v Dukovanech vyměňují původní kabely z dob stavby elektrárny. Lidé mají možnost do konce června odevzdat zbraně, jejich držení vyžaduje povolení. A dnes čekáme převážně oblačno a teploty do 27 stupňů. Dobré dopoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Břeclavští zastupitelé budou dnes večer rozhodovat o tom, jestli se město přihlásí do výběrového řízení na koupi bývalého areálu České pošty v Bratislavské ulici. Státní podnik nabízí bývalé dopravní středisko s administrativní budovou, dílnami a pozemky o rozloze téměř 3000 metrů čtverečních. Chtějí za to asi 14 milionů korun. Město by mohlo areál využít jako nové zázemí pro technické služby Břeclav. Více než 4 kilometry kabelů napříč klíčovými technologickými systémy vyměňují technici v jaderné elektrárně v Dukovanech. Umožňuje jim to současná odstávka čtvrtého bloku. Kabely se blíží konci své životnosti.
3: Požadovaná životnost nově instalovaných kabelů je minimálně 40 let. Podle ředitele elektrárny Romana Havlína technici nahrazují pro bezpečnost důležité kabely na primárním i sekundárním okruhu. Jde například o oblasti silového napájení, ovládání a měření. Často jde o původní kabeláž ještě z doby výstavby elektrárny. František Jirků, Český rozhlas.
1: Lidé mají možnost do konce června odevzdat policii zbraně, jejíž držení vyžaduje povolení. Zbraňová amnestie vyhlášená od ledna letošního roku představuje příležitost, jak se vyhnout postihu za držení neevidovaných zbraní a munice. Lidé je můžou odevzdat na nejbližším obvodním oddělení policie. Podle jihomoravského policejního mluvčího Pavla Švába policisté předmět zkontrolují a potom si o něj držitelé můžou požádat.
4: Dosud na Jižní Moravě policisté přijali k prověření 355 kusů zbraní, téměř 21 tisíc kusů střeliva a 188 kusů další munice. I letos jsou mezi odevzdanými zbraněmi raritní kousky. Nejzajímavějším je bezesporu střílející nůž z Vyškovska. Sport.
1: Fotbalisty Slovácka povede do nové prvoligové sezóny jako hlavní trenér Jan Jelínek. Nahradí tak Romana Skuhravého, který po záchraně v nejvyšší soutěži neprodloužil s klubem smlouvu. Jelínek v minulosti vedl mezi elitou Zlín. V uplynulém ročníku pracoval jako hlavní trenér druholigového B týmu Slávie Praha.
5: Rozhodně se tady odváděla dobrá práce v posledních měsících a na tom týmu to bylo vidět. Já respektuji trenéra Skuhravého a jeho hru, pohled na hru a v tom máme společné prvky, ale samozřejmě do toho budu dávat i své a tak, abych to dobře uchopil, tak to musím první dobře navnímat. Počasí.
1: Na Jihomoravě dnes čekáme převážně oblačno, ojediněle přehánky. Během odpoledne srážky četnější a může se vyskytnout i bouřka. Večer potom bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 24 až 27 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Donci D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky na kilometru 183 hlásí ten nehodu. Srazila se tam dodávka s osobním autem. Kolona popojíždí z kilometru 178 a je to asi na 20 minut. A na D2 z Bratislavy do Brna od sjezdu na Židlochovice počítejte s kolonou kamionů. Táhne se až do Brna k dálnici D1. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Pár minut po 11. hodině začíná na vlnách Českého rozhlasu Brno pravidelná poradna pro zdraví. Dnes se budeme věnovat metabolické chirurgii, tedy operacím trávícího traktu, převážně zúžení žaludku za účelem léčby extrémní obezity, tedy takzvané bariatrii, a s tím spojené léčbě dalších přidružených nemocí. Naším hostem bude chirurg Tomáš Paseka. Zůstaňte s námi, poradna se otevře už po písničce. Příjemné dopoledne a pěkný poslech vám nadále od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Sandra Silná.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Chirurg Tomáš Paseka z brněnské kliniky Surgal je dnes naším hostem v Poradně pro zdraví. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
1: Tématem, na které se dnes zaměříme, je metabolická chirurgie, známá také pod názvem bariatrie. Jednoduše řečeno, jde o takové úpravy částí trávícího traktu, které pomáhají pacientům v léčbě obezity a dalších nemocí. Pokud se chcete pana doktora na něco v této souvislosti zeptat, tak také připomínám telefonní číslo do našeho studia 726 4652 00, kam můžete během vysílání volat své dotazy. Pane doktore, na úvod možná tedy upřesňující otázka. Proč se dříve říkalo odvětví, kterému se věnujete, chirurgie bariatrická a dnes tedy je to správně metabolická chirurgie?
2: To je celku jednoduchá odpověď a baros z řecky znamená těžký, takže začala se ta chirurgie pojmenovávat po tom, že se operovali těžcí pacienti, aby nebyli těžkými nadále. Mm-hmm. Nicméně zjistilo se, že po těch výkonech hubnou vydatně a mění se i některé další záležitosti, jako je třeba cukrovka, hypertenze, metabolismus lipidů a zkrátka, že ta operace sama o sobě má mnohem hlubší dopad na zdraví pacienta. Čili přeformulovalo se to a nyní označujeme tu operativu jako metabolickou, prostě protože jejím primárním účelem není operovat těžké lidi, aby byli lehkými, ale operovat lidi nemocné metabolickým syndromem, aby byli zdravější a měli lepší výhlídky na život.
1: Vy jste to teď možná trochu řekl, ale pojďme si to tedy shrnout, co si vlastně posluchači mohou představit pod pojmem bariatrická operace, co všechno to zahrnuje a jak to tedy pomáhá lidem s těžkou obezitou.
2: Je to chirurgický zákrok, který se dnes provádí miniinvazivně pomocí laparoskopických nebo robotických nástrojů, který nějakým způsobem změní konfiguraci nebo nastavení trávicího traktu, aby ten trakt mohl přijímat jenom omezené množství potravy, teda respektive kalorií a živin. Zjistilo se, že ten efekt těch operací je důslednější, než kdybychom jenom přepočetli kalorie, které člověk jedl předtím a potom, čili ten hubnoucí efekt nebo ten prospěšný efekt na zdraví je mnohem hlubší, než by tomu odpovídalo z jednoduchých rovnic. Ty lidé hubnou více, než by měli.
1: Kdo se k vám nejčastěji dostává? Jsou to lidé, kteří přichází za vámi na základě doporučení jiných lékařů, nebo mohou přijít napřímo, když už jim zkrátka, když to řeknu laicky, není dobře ve vlastním těle?
2: To je velmi široké spektrum pacientů s různými motivacemi a my mezi nimi musíme vybrat ty kandidáty, kteří jsou nejvhodnější a mají nejlepší předpoklady pro tu operaci nebo respektive pro dobrý výsledek z té operace. A ty motivace jsou přesně takové, jak jste naznačila. Někdy je to vnější motivace, to znamená někdo na pacienta tlačí rodinný příbuzný v práci a tak dále. Tam většinou ty výsledky nemusí být tak dobré. Lepší je, když má člověk vnitřní motivaci, incentiv. To znamená, že je tam takový ten bod zlomu, takový, my tomu říkáme trigger point, to znamená, ten člověk si uvědomí jasný okamžik, kdy je třeba s vnukem nebo s dcerou na pískovišti a chce se za ním rozběhnout a nemůže, nebo nějaký spouštěcí bod, kdy si řekne tak a dost a potřebuji s tím něco udělat. A takový to lidé mají nejlepší výsledky, protože ta motivace je správně nastavená.
1: S chirurgem Tomášem Pasekou si dnes povídáme o metabolické chirurgii a já už se za chvíli budu také ptát na to, pro koho konkrétně je tato operace a tato léčba vhodná. Zůstaňte s námi, posloucháte Poradnu pro zdraví Českého rozhlasu Brno a připomínám i telefonní číslo do našeho studia 726 4652 00, na které můžete volat své dotazy.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Český rozhlas Brno.
1: V poradně pro zdraví se dnes věnujeme metabolické chirurgii s doktorem Tomášem Pasekou. A povídali jsme si tady takový úvod tedy k těm bariatrickým operacím nebo metabolickým operacím trávícího traktu. A mě by teď skutečně zajímalo, protože jste říkal i, že to je komplexní samozřejmě problematika, to znamená lidé, kteří trpí těžkou obezitou, ale třeba mají i přidružené choroby, cukrovku nebo další. Přichází k vám, předpokládám tedy na doporučení dalších lékařů, anebo mohou přijít přímo k vám. Jak probíhá třeba první návštěva, kdy už se zvažuje, zda je pro člověka vhodná tedy operace zúžení žaludku, operace trávícího traktu?
2: Paradoxně řekl bych, že většina pacientů přichází sama na základě vyhledávání v internetu a mnohem častěji ještě na doporučení někoho, kdo tu operaci udělal, což je pro nás nejlepší vizitka. Paradoxně lékaři odborní anebo praktičtí pacientů příliš neposílají, dokud nemají pozitivní zkušenost se svým pacientem, který třeba na základě operace mohl vysadit inzulin nebo léky na cukrovku nebo ze 4 léků na tlak se dostal na jeden lék a tak dále, což je běžný, to není vzácný, ale je to velmi běžný, tak potom začínají posílat více, protože kolem metabolické chirurgie je spousta mýtů a nepravd. A já jsem rád, že mám tady tuto příležitost některé z nich dnes vyvrátit. Takže pacienti můžou přijít i sami, projdou takovým základním sítem komunikace se koordinátorkou, která zjistí jejich věk, protože neoperujeme dětské pacienty, na to jsou specializovaná pracoviště. Ten horní hranice věku je neostrá, kolem 65 a 60 let. Samozřejmě čím vyšší věk, tím méně intenzivní je ten metabolický efekt, takže většinou operujeme pacienty v pracovním nebo v třetí, čtvrté dekádě produktivního věku, přesně tak, kteří ještě chtějí něco s tím životem udělat.
1: Pojďme si říct tedy, kde je, řekněme, ta hranice, protože tuším, jestli je to správně, že hranice obezity začíná při tom výpočtu indexu hmotnosti někde 35 a výš, jestli se nepletu?
2: Obezita začíná na 30, to je obezita prvního stupně, druhá je od 35 a třetí stupeň od 40. Body mass index není úplně ideálním a zdaleka ne jediným parametrem, ale je dostatečně jednoduchý, aby si ho každý mohl vypočítat, a proto se používá, i když má spoustu chyb na obou okrajích spektra, zejména výškového spektra, že nepopisuje přesně velmi malé a velmi vysoké lidi, ale pro většinu populace to funguje docela dobře. A hlavně vývoj dynamiky toho body mass indexu u toho daného pacienta a potom ve srovnání v čase funguje docela dobře. Takže tam operujeme podle doporučených postupů pacienta, který má 35 a více s přidruženou chorobou nebo 40 a více bez přidružené choroby, ale obecně v čase ty doporučení klesají. Čili operujeme čím dál tím hubenější pacienty, když to řeknu jednoduše, protože je tam patrný ten efekt na výskyt zhoubných nádorů, na výskyt cévních mozkových příhod, na výskyt trombóz a tak dále. Takže čím dál tím méně se bavíme o té estetické stránce, ale mnohem více se bavíme o vyhlídkách na dobrý a kvalitní život v těch pozdějších dekádách života.
1: Možná, že bychom taky mohli vyvrátit ten mýtus, že když vidíme člověka, který je obézní nebo

0: stočená spirála. Já vždycky říkám, že ten pacient je jako kdybyste uklouzli nad jezem a spadli do válce, do bubnu pod ním a motali se v něm, a i když jste sebe lepší plavci, tak si nedokážete sami pomoct. A ta operace je jako záchranný kruh, který vás vytáhne z toho válce, ale pak zmizí a vy musíte dál plavat tou řekou života sami a sami se snažit. A ten výsledek, jestli se zachráníte, je potom také dost závislý na vás.
1: A i o tom si budeme povídat zase v dalším vstupu po písničce. Posloucháte poradnu pro zdraví dnes na téma metabolická chirurgie. Povídám si s lékařem Tomášem Pasekou.
2: V dobrém dopoledni ve čtvrtek 18. června připomeneme oslavu B-side bandu. Ten totiž slaví 20 let. Založil ho trumpetista Josef Buchta a právě ho se zeptám, jak se pracuje s kolektivem špičkových muzikantů. Kdo vybírá hostující umělce a s kým bude orchestr slavit své kulatiny? Je swing přitažlivý pro všechny generace posluchačů? A jaké přání má on sám do dalších let pro svůj orchestr? Určitě si nenechte ujít narozeninové vysílání. K poslechu srdečně zve Jarka Vykoupilová.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
4: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
5: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
4: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
5: Folklor a sport.
4: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
3: Český rozhlas Brno, písni.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: S chirurgem Tomášem Pasekou si dnes povídáme o metabolické chirurgii, o úpravách trávícího traktu, jakožto cíl léčby obezity a extrémní obezity, ale také dalších přidružených chorob. A vy jste tady teď použil před písničkou ten pěkný příměr k tomu, když člověk jako kdyby spadl do podjezem, do toho válce a

0: vy mu vlastně tou operací házíte tedy ten záchranný kruh, ale člověk také musí potom dodržovat určité principy životosprávu. Co se tedy děje, když už jste naznali, že pacient, který za vámi přišel, nebo pacientka, jsou vhodnými adepty na tuto operaci? Co je potřeba zajistit, zjistit z vašeho pohledu?
1: Musíme prověřit důkladně zdraví toho pacienta, současný stav výchozí a nejenom zdraví jako takové pomocí odběrů, rentgenů, ultrazvuků, ale do značné míry sociální zázemí a prozkoumat motivace toho pacienta, abychom si byli jistí, že zaprvé teda objektivně selhala ta konzervativní léčba, což musíme deklarovat, aby pojišťovna uhradila ten zákrok. Za druhé, abychom věděli, že ten pacient bude schopen, nejenom ochoten, ale i schopen dodržet životosprávu po operaci, aby si třeba neublížil. Takže součástí toho předoperačního vyšetření je třeba i konzultace s psychologem, abychom vyloučili, že pacient netrpí třeba bulimií nebo nějakou jinou dekompenzovanou psychickou chorobou, která by ho ohrozila neschopností dodržovat ten pooperační režim.
0: Mm-hmm. No a potom tedy pacient k vám nastupuje, vy už jste to tady zmiňoval v začátku, ta operace se provádí laparoskopicky, roboticky a fakticky jde tedy o zúžení žaludku nebo odstranění části žaludku. Zkuste prosím posluchačům popsat samotnou
1: Existují
0: operaci.
1: Existují v zásadě dvě skupiny těch zákroků. Jedny, které jenom regulují objem žaludku, nejrozšířenější v celosvětově operací je takzvaná tubulizace nebo sleeve gastrektomie, rukávová resekce žaludku, kde se odstraní zhruba 80% objemu žaludku, ale zbytek toho travicího traktu zůstává zachován. A potom jsou operace bypassové, kdy kromě zmenšení toho rezervuáru žaludku ještě dochází ke zkrácení efektivní délky tenkého střeva, kde dochází za normální okolností k vstřebávání těch živin. Mm-hmm. Že kromě toho, že ten člověk přijme míň živin, tak z těch přijatých se mu ještě menší procento vstřebá, takže tam takzvaný má absorpční efekt. A ty operace mají různé výhody, nevýhody, nedá se říct, která z nich je nejlepší, protože každá má svoje místo, trošku se překrývají, ale trošku mají i specifické indikace, takže zkušený chirurg musí velmi pečlivě zvážit výhody a nevýhody. Ta tubulizace třeba někdy způsobuje pálení žáhy, refluxní onemocnění, bypass zase má větší tendenci k nějakým vitaminovým nedostatkům a tak dále, takže se to musí velmi pečlivě zvážit.
0: Mm-hmm. A jak dlouho třeba trvá hospitalizace při takovéhle operaci?
1: Ta může být velmi krátká, když jde všechno jak na drátkách, tak pacient může být za 48 hodin doma a ta rekonvalescence se může podobat třeba stavu po operaci žlučníku nebo menší kýly, ale samozřejmě můžou nastat i komplikace, tak jako po kterékoliv jiné v operaci.
0: Mm-hmm. A jak tedy potom probíhá ta změna stravovacích návyků, ale nejenom stravovacích, předpokládám, že i třeba pohybových a podobně, změna životního stylu zkrátka
1: ano,
0: po takové
1: důležité
0: operaci.
1: Je zmínit, že ta operace není cíl, je to jenom prostředek, asi tak jako brýle korigujou krátkozrakost nebo dalekozrakost, tak když je člověk jako nenosí, tak mu nezlepší ten zrak. Takže ta operace má za úkol umožnit vám, nebo ona vám udělá ten reset, ten přerušení těch patologických zpětných vazeb, ale a umožní vám zafixovat si tu správnou životosprávu, ale už vás neodnaučí pít Coca-Colu nebo jíst tabulky čokolády nebo větrníky. To musí ten člověk udělat sám, ale ta operace mu to velmi usnadní. A potom, když zhubne, tak se nastaví endorfiny a ty správné hormony. Takže už ho v tom bude udržovat ten pocit, že udělal něco správně a dobře.
0: Mm-hmm. I o množství zkonzumovaného jídla po takové operaci a o změnách v jídelníčku si budeme ještě povídat dál s chirurgem Tomášem Pasekou v dalším vstupu. A já také připomínám telefonní číslo do našeho studia 726 46 52 00, kam můžete volat své dotazy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte poradnu pro zdraví dnes s chirurgem Tomášem Pasekou a dovolala se nám také posluchačka Eva. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Já jsem se prosím vás chtěla zeptat pana doktora. Je mi 68 let, vážím 103 kilo, měřím 168 cm a pan doktor z kardiologie mě doporučil, jestli bych nechtěla jít na operaci, ale že by se nejednalo o žaludek, tak nevím, jako co tím myslel. A mám diabetes 2. stupně. Mm-hmm. Ale jako teda na ten můj věk si říkám, že už není pozdě.
3: Děkuji za dotaz. Dobrý den, paní Evo.
2: Dobrý
3: den. Je to velmi hraniční, takhle přes rozhlasové vlny se to těžko dá říct a skutečně ten efekt a rizika té operace nad tím 65. rokem stoupají. A ta hranice, kterou obvykle považujeme za přijatelnou je 65 let, ale operovali jsme už i starší lidi, kteří byli jinak v dobré kondici, takže ono to záleží na strašně moc parametrech, také na sociálním zázemí, rodinném a tak dále. Takže, ale jistě ta motivace zbavit se cukrovky anebo odlehčit srdíčku je správná. Je ale vhodné, aby odborní lékaři nebo i praktičtí lékaři na tuhle možnost mysleli o něco dříve.
2: Dobře. Tak jo, děkuji vám moc.
1: Děkujeme za dotaz, naslyšenou. Pane doktore, my jsme tady před písničkou už naťukli tedy to, že se zmenšuje objem přijaté potravy. Jak vlastně tedy operace bariatrická ovlivňuje pocit hladu a příjem potravy, když se tedy buď zmenší žaludek, nebo se i upraví tenké střevo?
3: Nejde tam zdaleka jenom o mechanickou záležitost, jak by se člověk mohl na první pohled domnívat, to znamená menší žaludek, menší objem a nazdar. To je taky prokázáno na tom, že třeba metody, jako jsou intragastrické balóny nebo bandáže, dlouhodobě nefungují nebo nemají dobré a udržitelné výsledky, protože tam právě není ten hormonální efekt. U těchto zákroků ty pacienti nemůžou jíst, ale mají pořád hlad. Takže ten efekt je založen i na vysílání hormonů hladu, grelinu a dalších substancí, takže tam dochází k přerušení dopaminových drah, takže takového toho odměnového systému. To znamená, že často je ten metabolický syndrom způsobený tím, že ty dopaminové šoty, každý z nás to zná ze sociálních sítí, takové ty krátké radostné okamžiky, které vás nutí konzumovat další a další obsah na sociálních sítí, tak to samé se děje s jídlem. Jídlo a zejména cukr je velkým producentem dopaminu. A ta bolest, která následuje, na rozdíl třeba od kocoviny alkoholové, přichází ale až velmi pozdě, po letech někdy. Regulace alkoholu funguje díky té kocovině trošku lépe. A dá se dokonce říct, že prostě ta operace by se dala porovnat trošku s antabusem, když to přirovnání malinko kulhá. Antabus taky nevyřeší vaši závislost na alkoholu, ale jakýmsi způsobem vás pomáhá udržet na té úzké hraně, ze které je pěkný svizd dolů, tak ta operace taky nevyřeší vaši obezitu, ale pomáhá regulací toho přijatého objemu stravy vás udržet na hraně. Mm-hmm.
1: To znamená, že ta operace vlastně může přispět i k tomu, že člověk potom jí opravdu ve chvíli, kdy má hlad a nezajídá třeba stres nebo prostě jen tak z nudy, když někdo tak chodí doma, uzobává. Tohle vlastně všechno odpadá díky
3: přesně
1: té
3: tak,
1: operaci.
3: Protože tam dojde trochu díky tomu restartu k odpojení emocí od jídla, takže právě to zajídání nebo odměňování se mnoho pacientek mi říkalo, nebo i pacientů, že neoperujeme zdaleka jenom ženy, mi říkal, že právě díky tomu mají konečně čas na sebe a na svoje uvažování o životě a ve své hlavě, protože do té doby se zabývali hojně potravou a to nejdříve bažením, potom dobrým pocitem z plného žaludku a následně výčitkami, které se dostavovaly a jak to napravit. Takže ta kapacita mozku se potom uvolní pro bohulibé činnosti.
1: Takže taková operace má i takový psychologický dopad.
3: Očistný efekt určitě.
1: S chirurgem Tomášem Pasekou si dnes povídáme o léčbě obezity, těžké obezity a to formou operací, tedy trávicího traktu a ještě se k tématu vrátíme opět po písničce.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Do poradny pro zdraví se dovolala posluchačka Eliška. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Tak prosím, můžete se ptát.
2: Dobrý den, pane doktore.
3: Dobrý
2: paní hlasatelko, taky moc vás zdravím.
1: Děkuji. A
2: mám dotaz pro pana doktora. Mám problémy se žaludkem už hodně dlouho. A teď poslední dobou mě trápí, že mám snad bulimii a mám pořád hlad, pocit hladu. Já se najím a za hodinu nebo za dvě už bych jedla znovu. Snažím se strašně moc zdržovat. Dám to teda hodně úsilí a podařilo se mě teda v období v loni říjen až leden zhodit 8 kilo. A od té doby nemůžu se docílit nějakého, že by se mi to podařilo znovu. Takže bych chtěla poradit. Mám snad nějaký řasení v žaludku, nemám žlučník, a ta žluč se teď vtýká do žaludku a jsou tam nějaký žlučový jezírka.
3: Děkuji za dotaz. Ta bulimie, čili nezvládatelné pojídání, může mít mnoho intenzit, mnoho forem a je tam samozřejmě určité nebezpečí, že po té operaci, pokud by se pacient nekontroloval, tak by se mohlo ublížit třeba tím, že přijme velkou nebo příliš mechanicky náročnou potravu a mohl by si roztrhnout ten žaludek třeba při nějakém velkém zvracení a tak dále. Takže proto pro takové pacienty je tady psycholog, který je schopen pomocí dotazníků a šetření kvalifikovat to, jestli se skutečně jedná o bulimii, anebo jde jenom o nějaké prostě nějakou lehčí formu, která by byla pro tu operaci přijatelná.
1: Tak věřím, že jsme snad zodpověděli váš dotaz. Děkujeme.
2: Děkuji vám moc.
3: Opatrujte se,
2: děkuji. Že o tom něco vím, protože mě tady toto trápí a myslím na to často, co s tím. Takže moc vám děkuji.
1: Děkujeme taky.
3: Naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Pane doktore, kolik kilogramů mohou vlastně pacienti po takové operaci, kterým se tady dnes věnujeme, reálně zhubnout a za jak dlouhou dobu třeba?
3: Jak jsem už předeslal, nejsme tady sběratelé rekordů v číslech, protože nesledujeme počet kilogramů jako ten cíl, ale jako dobře a jednoduše měřitelnou hodnotu. Máme i pacienty, kteří zhubli přes 90 kilogramů. Prostě záleží samozřejmě na vstupní váze, jestli se pohybuje nad 200 nebo pod 200 kilogramy, tak samozřejmě ten prostor je tam potom větší pro hubnutí. A ta křivka probíhá po takové skluzavce, když si představíte, takže s růstajícím časem od operace potom rychlost toho hubnutí klesá, takže pacienti nemusí mít strach, že by se ztratili ze světa, že by se zhubli až do...
1: To jsem se chtěla zeptat, jestli nehubnou potom už moc?
3: Ne, ty zpětnovazebné mechanismy fungují tak dobře, že ty záchranné brzdy nebo brzdy se tam prostě aktivují a potom ten úbytek už je třeba 0,5 kilogramu za týden. A tak dále, takže to není potom žádná drama, ale za prvního půl roku skutečně dojde ke ztracení největšího množství nadbytečných kilogramů.
1: Dokážu si představit, že potom je potřeba asi navázat možná i nějaká cvičení, protože že člověk ztratí nejenom ten tuk, ale možná, aby nestrácel svaly, tak upravit životní styl.
3: V té stravě je potřeba soustředit se na bílkoviny, protože člověk, jak se začne víc hýbat, tak potřebuje postavit lépe svaly, protože většinou pacienti s nedostatkem pohybu mají málo svalové hmoty a vlastně jsou podvyživení, takže my je někdy před tou operací paradoxně vyživujeme pomocí nutričních nápojů a tak dále, aby zvládli tu operaci a po ní potřebují dostatek bílkovin na stavbu těch svalů, když zvýší svůj fyzický výkon.
1: Jak se po metabolické operaci třeba mění chutě na jídlo? Jsou některé potraviny, třeba i ty škodlivé, které způsobují i další choroby, na které zkrátka člověk přestane mít chuť?
3: To je velmi dobrá otázka a je to velmi různorodé. Máme zkušenosti s celou škálou reakcí, že pacienti úplně ztratili chuť na sladké, nebo naopak na mastné, že se jim to samo spravilo, že nikdy nejedli zeleninu a najednou jí zeleninu. Je to opravdu velmi různé. Někdy třeba hůře tolerují mléčné výrobky, které třeba měli rádi, takže musí se připravit na to, že některých potravin se prostě vzdají, i když třeba by na tom jídelníčku být mohli. Takže upozorněme na to, že to nelze dobře předvídat, ale ty změny chutí tam jsou.
1: A je potřeba také doplňovat nějak speciálně třeba vitamíny, protože vy jste mluvil o jednom tom typu operace, kdy se zkracuje i tenké střevo, to znamená horší vstřebávání živin.
3: Ano, je dobré, a my ty pacienty upozorňujeme, že by měly být celoživotně sledováni. My je sledujeme 5 let od operace pravidelně, ale potom by měly být dále ve sledování praktického lékaře, protože jsou samozřejmě trošku ohrožení nedostatkem vitamínů B12, listové kyseliny a dalších. Takže někdy v krátké době po operaci doporučujeme vitaminové suplementy, ale někdy ty lidi to berou dlouhodobě.
1: Končí dnešní poradna pro zdraví a já moc děkuji doktoru Tomáši Pasekovi z brněnské kliniky Surgal za zodpovězení všech dotazů a také vhled do problematiky metabolické chirurgie. Pěkný den a opět někdy naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání a mějte se krásně.
1: Připomínám, že se k poslechu nejenom té dnešní poradny pro zdraví můžete vrátit, a to díky aplikaci Můj rozhlas anebo na webu brno.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Brno a pěkný den vám všem přeje z brněnského rozhlasového studia Sandra Silná.
4: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
5: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9 hodinou ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
0: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Počet neregistrovaných domovů pro seniory roste hlavně v Jihomoravském kraji. Senátoři proberou nová pravidla pro změnu pohlaví. Církev poprvé slaví liturgickou památku blahoslavených Jana Buly a Václava Drboli. A bude převážně oblačno s teplotami do 28 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy a s nimi Pavel Chaloupka. V Česku stále vznikají nové domovy pro seniory bez registrace, potvrzuje to kancelář veřejného ochránce práv. Největší riziko takových pobytových zařízení je v tom, že v nich často nepracuje na zdravotnických pozicích kvalifikovaný personál. Nejvíce neregistrovaných domovů v poslední době přibylo na Jižní Moravě.
2: Teďka zazvonila paní z Českého rozhlasu a chtěla by mluvit s někým, kdo to tady provozuje, tak voláme vám.
3: Protože jsem se chtěla zeptat na ten provoz tady a na to, jestli jste registrovaní v katalogu sociálních služeb.
4: Pracovnice neregistrovaného domova v Miločicích na Kyjovsku se mě marně snažila po telefonu spojit s údajnou provozovatelkou tohoto zařízení. Podle mluvčí Kyjova Ivany Martinkové odhalili místní úředníci v regionu za 10 let 45 takových domovů.
5: Přesný počet ubytovaných osob neznáme, odhadujeme, že se jedná o stovky osob v rámci regionu.
4: Kontroly má na starosti krajský úřad, momentálně dělá 3. Alena Hysová, Český rozhlas.
0: Senát se dnes začne zabývat zpřísněním změny pohlaví. Skupina senátorů, hlavně z klubu ODS a TOP 09, navrhuje, aby k sexuologickým posudkům přibyla povinná roční psychoterapie a o tranzicích nakonec rozhodovaly soudy. Cílem je podle předkladatelů najít vyvážený stav mezi právem na sebeurčení jednotlivce a zájmem státu na ochraně práv jiných lidí. Před přijetím novely varuje část lidskoprávních organizací nebo sexuologů. Brněnská římskokatolická diecéze si dnes poprvé připomíná liturgickou památku nových blahoslavených kněží Jana Buly a Václava Drboli. Mši svatou v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně bude od 17:30 sloužit biskup Pavel Konzbul. Zástupci několika farností při ní převezmou relikvie nových blahoslavených. Oba kněží se stali oběťmi komunistického režimu v 50. letech minulého století. Církev pro liturgickou památku obou kněží zvolila symbolický termín. Vysvětluje biskup Konzbul.
6: To souvisí s dopisem, který tehdy psali biskupové a oba kněží přečetli a byli za to nějakým způsobem taky perzekuováni. Současně to znamená, že se slaví liturgická památka a čtení se volí z nějakých lekcionářů, kde se mluví o mučednících.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo i bouřkou. Večer srážky většinou ustanou a začne přechodně ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Vítr by měl foukat mírný severních směrů. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 pozor, u nehody na stém 90. kilometru na příjezdu do Brna blokuje jeden pruh. S dalšími omezeními počítejte hlavně kvůli práci silničářů, jako třeba na D2 u Břeclavy na cestě do Brna. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písně.

pohodové chvíle ve společnosti Českého rozhlasu Brno a Zlín a hlavně pak ve společnosti pěkných písniček v podání dechových kapel a cymbálových muzik vám přeje Jiřina Ostrá. Tu první úvodní písničku zahrála Trnkovjanka, byla to polka Pavla Skopala a Dalibora Kozmíka. No a jak je zvykem, hned se podívám, kdo má dnes svátek. U nás Adolfové a Vlkoslavové, na Slovensku pak rovněž Adolfové. Všem blahopřeji, no a už jsem zvědavá, jaká pěkná vinčování jste si nachystali vy. Tady je telefonní číslo 726465200 a teď už Jožka Šmukař.

0: Jožka Šmukař dospívala a už tady mám první telefonáty, tak ten úplně první je z Popic, paní Jarka. Dobrý den.
1: Dobrý den vám v rozhlase a všem posluchačům. Dnes bych vaším prostřednictvím chtěla poslat písničku a přáníčko Pavlu Koláčkově z Popic a Zdeně Růžičkové z Velkých Němcic. Jsou to dvojčata. Jejím dnešním společným narozeninám. Přeji jim hodně zdravíčka. Zdeně, aby po větší operaci dobře viděla na svoje vnuky, kteří ji obklupují, a Pavlovi, a se daří dále u Koníčku a ve Vinohradě. Do dalších let přeje sestřenice Jarka. Mm-hmm. Moc vám děkuji, paní Ostrá.
0: Tak to bylo první přání, nashledanou. A to druhé přání přednese paní Jana ze Zaječí, paní Jana Mazurková. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá, zdravím vás. Já mám takový jedno krásný přání. Dneska se zbudila paní Eva Páková ze Zaječí do krásného narozeninového dne, která má 80 let. Taky přejeme všechno nejlepší, štěstí, pohodu, zdraví, hlavně zdraví. A se má dobře, ať si užívá ještě ten krásný čas. A to jí přeje manžel, syn Ladislav, syn Přemek a dcera Marcela. Vnoučátka jí posílají krásnou pusu, a teda pravnoučátka, pardon, už má pravnoučátka, a přidávají se teda Mazurkovi. A vám, paní Ostrá, moc děkuji.
0: Nemáte za co, tak popřejeme paní Evě Polákové krásný další život. Paní Jana, nashledanou.
2: Páková.
0: Pákové.
2: Mhm.
0: Tak. Jo. Takže nashledanou, paní Jano, a já už teď jenom říkám štěstí, zdraví.

0: Lidovou zahrála Moravanka, no a já už tady mám telefonát z Vlčího Doupěte a je tam přímo Vlk Gustav. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobré odpoledne. Já bych chtěl paní Ostrá nechat zahrát zítra v Olomouci slaví velké životní jubilea. Otec arcibiskup Josef Nuřík 60, Antonín Basler 70 a ve Velkých Losinách slaví Milan Pálkovič 25 let kněžství. Tak bych jim chtěl popřát hodně zdraví, štěstí, hlavně ochrany Panu Marie a Boží požehnání. A také bych chtěl poděkovat, jsem byl 2 dny na pouti u Blatnici u svatého Antoníčka, otcovi kamarádovi mojem Františkovi Královi, který uspořádal překrásnou pouť. V sobotu tam byl Marián Pospěcha, v nedělu arcibiskup Nuřík, tak jsem se s něma osobně potkal na obědě, takže chci mu poděkovat za všecko, co pro tuto slavnost udělal.
0: Ano.
1: A ještě zdravím Martina Bejčka, faráře.
0: Tak já se připojí k tomuto pozdravu. No, poutě v Blatnici pod svatým Antoníkem, ty bývají úžasné. Jednu jsem tak

0: Tak to byla veselá sedma, no a teď už to bude pan Zdeněk Růžička. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěl prostřednictvím vašeho rozhlasu popřát a hlavně pogratulovat naší babičce Zdeňce Růžičkové z Velkých Němčic k jejímu životnímu jubileu, neboť dnes slaví překrásných 75 let života. Abych se přiznal, dlouho jsem přemýšlel a připravoval si různá blahopřání, ale nakonec jsem došel k závěru, že ono vlastně ani slovy nelze popsat, jak moc si tě, babičko, vážíme a co pro nás všechny znamenáš. Rád bych ti tedy aspoň poděkoval. Poděkoval za to, že jsi na tento svět přivedla a vychovala své dva syny. Děkuji ti za to, že jsi se vždy a ráda a s láskou starala i o svá vnoučata kdykoliv, kdy bylo potřeba. Děkuji ti za to, že jsi nás vždy přivítala s otevřenou náručí a úsměvem v tváři. V neposlední řadě ti děkuji, že i po všech těch letech máš stále sílu, elán a chuť rozdávat radost a lásku i svým pravnoučatům. Ono, těch díků bych mohl vyjmenovat ještě dalších milion, ale to bychom tu byli celý den.
0: Já bych tak to líp neřekla, pane Zdeňku. Krásné, no.
1: Tak tedy ještě mi dovolte jen to nejkrásnější a nejmilejší k tvým narozeninám. Ti za celou tvoji rodinu přeje tvůj vnuk Zdeněk Milouš. Velká gratulace a velké díky, babičko.
0: Ano, no a to jméno Zdeněk, Zdeňka, to se táhne teda tím vaším rodem asi jako červená niť, ne?
1: Generačně, je to tak.
0: Je to tak, je to tak.
1: Ano,
0: no,
1: ano.
0: A je připravena písnička, jmenuje se Mamičkám, tak je to nádherná písnička a myslím, že se k vašemu přání bude hodit. Takže hezký den.
1: Na
0: a teď už paní Marie. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá, já vás zdravím. Dneska 17. června se dožívá krásných narozenin náš milý soused, pan Mojmír Dymáček, 79 let. My bychom mu chtěli popřát hlavně hodně zdraví, zdraví, zdraví a také bychom chtěli vzpomenout na jeho manželku, která zemřela teda už dávno, ale 20. června by taktéž měla 79 let. Přejeme panu Mojmírovi jenom hodně zdraví, a aby se mu lepší po operaci obou kyčlí chodilo. Marie a Josef Součkovi.
0: Dobře, paní Marie, já jsem vás nechtěla přerušovat, ale pro příště vzpomínky až večer máme.
2: Děkuji.
0: Tak to jsem, já jsem pro pana Mojmíra Dymáčka, 79. narozeniny Sloup. Dobře.
2: Ano, ze Sloupu. Děkuji moc.
0: Nashledanou. No a dnes se dožívá paní Antonie Vyskočilová, rodačka z Blatnice pod Svatým Antonínkem, 82 let. Hodně zdraví, štěstí, pohody do dalších let. Přejí synové Radek a Dušan s rodinami. A teď už slíbená písnička Mamičkám.
3: Český rozhlas Brno.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: No ale teď už v našem vysílání posloucháte Moravu krásnou zem. Jenom se vrátím k předchozí písničce. Tuto písničku jste slyšeli v podání Zlaťulky. Ale teď už dávám slovo panu Matěji. Dobrý den.
3: Dobrý den, paní Ostera. Já bych jsem tě poslal blahopřání do Roštína paní Balášové Maruce, narozená 66 roku a popřáli všechno nejlepší, hodně zdraví. I vše kamarád Matěj. Děkuji.
2: Prosím.
3: Za prostor.
2: Tak někdy zas nashledanou, pane Matěji. A teď už paní Lajkebová ze Šidbořic. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás všechny v rozhlase zdravím. A protože jsem slyšela blahopřání Zdeničce Růžičkové, takže já bych jí chtěla taky popřát. Zdení, k narození nám všechno nejlepší. Zdraví, zdraví, zdraví. Velkou radost dětí, vnoučat i pravnoučat. Ať se ti všechno daří, ať jsi spokojená a hlavně zdravá. To ti přeje kamarádka Laťka.
2: No děkuji, úžasné, tak to už je v dnešním pořadu třetí blahopřání, jo? Pro Zdeničku. No jistě jim přála paní Jarka z Popic. Potom, jak jste určitě slyšela, její vnuk Zdeněk Růžička měl krásné přání pro babičku. No teď jste to vy, paní Lajkebová ze Šidbořic. Tak Zdenička má určitě dneska velkou radost. Naschledanou.
4: Jenom ať má. Jenom naschledanou.
2: A tady všichni se ptají, komu to hrají. No a hrají našemu vnoučkovi Toníkovi Buchalovi z Pavlovic u Vyškova, co rok slaví. Vše nejlepšímu děda a babička Skokanovi přejí. Tak já si myslím, že největší radost pěkné písničky budou mít děda s babičkou Skokanovi, kteří mají tohoto milého vnoučka určitě moc rádi. A je to Hanačka z Brestu. Potěšíš písničko?

0: No a písnička Antonína Perničky nás, doufám, spoutala těmi svými tóny. No ale teď tedy asi vyslechne si někdo další pěkné přání z úst paní Gibalové. Dobrý den.
1: Ano, dobrý den. Prosím o přání do Velkých Němčic pro Zdeňku Růžičkovou k dnešním 75. narozeninám. No. Hodně zdravíčka, pohodu a štěstíčka přejí ze srdce Lidka, Pepík a Katka z Ústopečí.
0: Já se směji proto, paní Gibalová, že vy už jste čtvrtá v pořadí, takže Zdeníčka si skutečně užívá pěkných písniček.
1: Ano. Ona totiž špatně vidí na jedno oko a na druhý vůbec, tak proto jako i tak přejem všichni, aby měla to zdravíčko.
0: No ale slyší dobře, Zdeňka.
1: Slyší dobře,
0: no, výborně. Ano. Takže všechna milá slova si určitě ráda vyslechla. Nashledanou.
1: Ano, děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. Tak a teď už paní Anička. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Takže včera oslavil své 90. narozeniny náš strýc, pan Petr Bruštík ze Strání. Byl velký režisér i herec Straňanského divadla. Milý strýče, přejeme ti ze srdce hodně zdravíčka, abys i nadále si zachoval veselou mysl a radost do dalších let. Přeje mu to celá rodina Smetanova, Kónova a Zámečníkova. Děkuji a zase někdy naslyšenou.
0: No a ráda předám vinčování i paní Eleonoře Buráňové k dnešním narozeninám. Přejeme jí mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. A to vše přeje kolektiv seniorek a pečovatelek. Další krásný sluníčkem podbarvený den, všechny v rozhlase srdečně zdravíme. Prosila bych o písničku a přání. Dnes má svůj narozeninový den paní Marie Jurčíková z Holešova. Mnoho zdraví, štěstí, pohody, lásky a božího požehnání přejí Bohunka a Pepa Havlíkovi z Rynholce ze Středočeského kraje. A ještě vzkaz, chtěla bych poslat písničku pro potěšení smutného srdíčka, paní Janičce Žujové z Lipníka nad Bečvou. Janičko, přejeme hodně sil, abys vše zvládla. Panenka Marie, ať tě ochraňuje. Myslím na tebe. S láskou kamarádka a bývalá kolegyně Bohunka s manželem Pepou z Rynholce. Je čas na písničku, hrát bude Valaška.

0: V podání Valašky zazněla písnička Václava Maňase mladšího a Jaroslava Hájka Má země. No a teď tady mám, přátelé, na telefonu dnešní jubilantku, paní Zdeňku Růžičkovou. Dobrý den.
1: Já vám přeji dobrý den a děkuji. A já bych chtěla všem poděkovat, všem, hlavně ten můj vnouček, Zdeněk Milouš, tomu moc děkuji, ten nás Donald Sodám, a protože mě to dojalo, a paní Vlaďka taky, Sešit Bořic, taky děkuji, všem, kdo si na mě vzpomněl.
0: A já vám napovím, ještě paní Arka z Popic to byla.
1: Jarinka, no. Ano, ještě ta paní Jarinka, no.
0: A paní Gibalová taky to byla.
1: Gibalová to bylo teda pěkný, jasně, že, no. To jsme se zasmíli, takže já všem děkuji, všem, kdo si na mě vzpomněl, je to moc krásný, takže všem děkuji, ale já bych chtěla poslat ještě do Zaječí, a do Velkých Němčic zítra bude Milana. Takže pan Milan Novotný, mladší i starší, a v Zaječí je to pan Milánek Hasilík. Takže taky jim přeji a děkuji, taky mě přáli. Takže všem moc děkuji panu Josefu Němečkovi do Velkého Trestného. Všem, kdo si vzpomněl do Křepic Naděnka, Kosinova s manželem Ivanem. Takže já děkuji. Tak, a vám děkuji, ano, že máte tu trpělivost. No. Děkuji vám moc.
0: Pani Zdenko, to je moje práce. Být
1: je trpělivá.
0: Je to
1: krásná práce, že jo?
0: No jistě. A vy máte den, jak se patří, tak si ho užívejte
1: já
0: i nadále.
1: Já mám dnes 75 let a ještě moje dvojče, Pavel Koláček z Popic.
0: Ano, ano, tomu také
1: slaví.
0: Přála paní Jarka z Popic.
1: Ano, také
0: už
1: já mu
0: všechno
1: přeji.
0: Paní Zdeňko víme. Tak
1: je to moje
0: dvojčátko,
1: takže mu taky posílám. Ano, nashledanou a děkuji.
0: Nashledanou, tak a ještě studiové maily. Dnes slaví narozeniny moje kamarádka paní Jiřinka Millerová z Brna Bohunic. Milá Jiřinko, k tvým narozeninám ti z celého srdce přeji vše nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí a božího požehnání. Písnička ať potěší jejího tatínka pana Millera ze Šaratic. No a to vše přeje Marie z Březové. A ještě poslední... Štěstí, zdraví bych chtěl popřát Ivance Slabákové a doufám, že se nám vrátí zpět mezi nás věrné posluchače. Každý den na Ivanku Slabákovou moc myslím. Už moc chybí kamarád Jarda Vol z Otnic. No tak na Ivanku myslíme všichni a určitě se vrátí, o tom nepochybujeme. Takže teď už je čas na písničku Podání do lanky.
2: Český rozhlas Brno.

Tak to byla písnička U řeky Moravy, autoři František Otásek a Stanislav Pěnčík. A právě na Stanislava Pěnčíka budeme v té večerní části Moravy krásné země vzpomínat. Ale ještě tady mám pro vás pozvánku a je to pozvánka na Maňasovy Sehradice, 27. ročník, festival dechových hudeb. Tentokrát budou hrát Ištvánci, Polančanka, Vacenoviáci. Koná se v neděli 21. června, začátek je v 15 hodin ve sportovní areálu tělovýchovné jednoty Sehradice. No a moderovat bude Joška Šmukař. Teď je 12 hodin 55 minut, takže Morava krásná zem polední část končí. Děkuji vám za pozornost a těším se na shledanou krátce po 18. hodině. Pěkný den vám přeje Jiřina Ostrá. No a na závěr se žadovjáky ocitáme přímo v pohádce.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1 pečuje o druhé, teď ale potřebuje pomoci sama. Alena Mihulová jako obětavá zdravotní sestra ve filmu Domácí péče. ČT2. Proč mladé ženy vyrážejí dobýt osmitisícovky navzdory nebezpečí i nepochopení svého okolí. Premiérový dokument Ticho nad osmitisíci. A ČT Art. Chvilkové selhání mu zničilo život i slibnou kariéru. Příběh básníka Antonína Sovy v premiérovém dokumentu o milkování, lásce a zradě. Středeční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Příprava dostavby Dukovan jde podle plánu. KHNP bude vybírat dodavatele chladících věží. Veřejnoprávní média vyhlásila jednodenní stávku. Na 8 místech Jižní Moravy se dnes koná olympijský běh a bude převážně oblačno s teplotami do 28 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Společnost KHNP vyhlásí v nejbližší době výběrové řízení na dodávku chladících věží pro dva nové bloky v Dukovanech. Na podzim by měl začít výcvik budoucích operátorů elektrárny. Letos by mělo být hotové zadání pro archeologický průzkum lokality a dokončená administrativní budova firmy Elektrárna Dukovany 2. Informovala o tom její mluvčí Alice Horáková s tím, že přípravy na stavbu bloků rok po podpisu smlouvy s jihokorejskou KHNP, jenž bude bloky stavět, postupují podle harmonogramu. Stovky zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu se v pondělí zapojí do výstražné jednodenní stávky. Její podobu dnes oznámili zástupci iniciativy Veřejnoprávně, která sdružuje pracovníky obou médií. Výstražnou stávkou chtějí dát najevo nesouhlas s plánovaným zrušením mediálních poplatků. V Českém rozhlase se k ní přihlásilo zatím přes 1000 zaměstnanců i externistů, říká Jan Herget ze stávkového výboru rozhlasu.
4: V Českém rozhlase se stávka jednoznačně projeví na všech stanicích s výjimkou dětské stanice Radio Junior. Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
2: Stávka se má podobně projevit i ve vysílání České televize. Celkem 8 míst Jižní Moravy dnes bude hostit olympijský běh. Závod na všech místech napříč republikou odstartuje v 18 hodin živé vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál. Závodníci vyběhnou třeba v brněnské čtvrti Komárov, v Bzenci, Ivančicích nebo v Lelekovicích. Část startovného poputuje k České olympijské nadaci, upřesňuje manažer akce David Novotný z Českého olympijského výboru.
5: Já mám teda obrovskou radost, že letos máme rekordní číslo, což je 587 tisíc. To jsou peníze, které putou dětem z finančně znevýhodněných rodin a pomáhají jim sportovat, platit příspěvky v klubech, jezdit na soustředění.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo i bouřkou. Večer srážky většinou ustanou a začne přechodně ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty pak vystoupí na 25 až 28 stupňů. Foukat by měl mírný vítr severních směrů. Rozptylové podmínky jsou a budou dobré až velmi dobré a biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 počítejte na cestě do Brna se dvěma nehodami. Na stém 70. kilometru ta blokuje jeden pruh a na stém 78. V opačném směru došlo k nehodě na stém 83. kilometru. Tam je dálnice uzavřená, volný sjezd je na exitu 190, i tam se už ale tvoří kolony. Opatrně projíždějte na okraji Kůřimi. Na silnici do Jinačovic tam stojí nepojízdné nákladní auto. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
6: Na kontě má desítky filmových rolí, charismatický herec a ctitel žen nedávno oslavil 80 a je stále na scéně. Teď ho můžete vidět třeba jako sultána v muzikálovém zpracování pohádky Lotrando a Zubejda v divadle Broadway. Ivan Vyskočil, vítám tě.
7: Dobrý den, já jsem rád a děkuju za pozvání a samozřejmě vítám posluchače.
3: Alex a host.

0: Točit začal už jako teenager v 16 a od té doby má za sebou dlouhou řadu filmů nebo televizních inscenací. Nedávno oslavil rovnou 80. Herec Ivan Vyskočil je naším hostem. Ještě jednou vítej a snad nevadí, když ještě já ti popřeju hlavně pevné zdraví a optimismus a neútuchající zájem o ženy, Ivane.
1: Naopak, od tebe mě to velice těší.
0: Ty jsi narozen 21. května.
1: Ano.
0: Jsi ještě jsi už blíženec?
1: Já jsem přesně na rozhraní, kdy se bík mění na blížence. Takže já říkám, někdy jsem bík, no a někdy spíš blíženec.
0: Ale jak to, nebo co to znamená v praxi?
1: Nebyly zatím na tohle žádné reklamace.
0: No dobře, si skoupí na slovo trochu. K tvým kulatinám, které si nedávno oslavil, jak jsi je vlastně slavil a co ti udělalo radost?
1: Tak já to řeknu ještě z doby, kdy můj syn Jakub byl naživu a byl, my jsme měli jako krásný vztah jako kamarádi a on říkal, táto, ty budeš mít narozeniny, co by si tak chtěl? A já jsem říkal, já jsem se zamyslel, říkal jsem, a víš, že nic? Já vlastně nic nepotřebuju. A já byl takový krásný. A říkám, no a to auto je krásný, ale je to drahý a to. Já to nepotřebuju. Jo, já spoustu věcí už nepotřebuju. Čili radost mě udělá, že spolu tady sedí mě, radost mě udělá, že jsem se svojí partnerkou oslavil krásně ty narozeniny, že jsme šli na večeři. Dokonce oni stále říkali, že uděláme nějakou traktaci velkou pro kamarády a tak, jenomže on každej mě blahopřál, každej mě přines nějakou flašku, já jsem teda tak zásobený, že se ze mě stane alkoholik asi, což jsem nikdy nebyl, ale teďko, kdybych najednou něco udělal, tak bych si připadal trapně, jako že to chci ještě jednou všechno, tak myslím, že jsem to tak skromně a strašně příjemně prožil.
0: Tak to je asi hlavní, že pro tebe to bylo příjemné. Oni ty hromadné oslavy kolikrát bývají takové, že si je ten oslavenec příliš neužije.
1: No, faktem je, že se mi tam telefon netrhnul a pak už jsem si říkal, že už mě to proboha pokoj, už já to už nebudu pořád brát. A tak konečně, Alex, co je na té 80. tak úžasného, jako to možná Květulka Fialová stále říkala, jak to stáří je nádherný. Není. Jako zaplať pán Bůh, všechno mě slouží jako v pořádku, ale musím říct, že když mi něco upadne, tak se proto nevohýbám. Počkám, až upadne něco druhého, aby to sama jednou a nedělal zbytečný pohyby.
0: Aby to stálo za to. Dobře, a vzpomeneš si ještě třeba na oslavy svých narozenin během studií na DAMU? Byly bujaré? Rád si slavil?
1: Já jsem nikdy moc neslavil, já si vzpomínám jenom na oslavy, jako když jsem měl narozeniny jako dítě, tak jsem se na to hrozně těšil a vždycky přišel kamarád mojí maminky a přines mi konvalinky. A já si na tu vůni si pamatuju a já jsem od té doby už nikdy konvalinky jako neviděl prodávat. A ta vůně mě fascinovala vždycky.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Naším hostem je herec a dabér Ivan Vyskočil. Ještě možná zůstaňme u tvého dětství, protože ty jsi se sám do něho vrátil. Vyrůstal jsi na Žižkově se svojí sestrou. Je tam něco, ty už teďka žiješ někde za Prahou, ale když občas na Žižkov zavítáš, něco, co ti vyloženě připomíná to dětství, že ukážeš prstem a řekneš, tak tady jsme to a to.
1: Tak samozřejmě poznám ten barák, kde jsem bydlel. Byl jsem tam s bráchou a sestrou.
0: A pamětní desku na něm nemáš?
1: Ne, nedali tam zatím, je to zvláštní teda, jako, no to bude až po mý smrti a to už si to neužiju. Možná teda, ale je to, ten Žižkov je jiný, bože, to je to tak jiný. Když já si na to vzpomenu, v podstatě, ať si říká, kdo chce, co chce, ale my jsme měli šťastný dětství. Jenom tím, když si vzpomenu, jak ráno se ze všech těch baráků v té ulici se vyhrnuli děti a šli jsme opravdu jak průvod s těma taškama na zádech jsme šli, pak se jedna část oddělila do Cimburkový a druhá šla do těch kopců přes Štítnýho na Havličák, kde jsem teda chodil do školy já a vždycky, dneska, když si na to vzpomenu, oni nejsou děti. Děti nejsou. Děti je málo. Nás bylo opravdu jako smetí, to byla smečka, co jsme tam šli. Dneska možná, když jsou nějaký děti, tak je ty rodiče vozej, že?
0: Tak jsou v autech, jo. Ano.
1: A to se divím, protože v té Řehořové ulici tam stálo jedno auto. Dneska se tam nedá zaparkovat, no. Takže to je všechno jiný, to je všechno jinak. Jenom jak jsme chodili na Žižkovský vrch špinavý, tam si hrát fotbal. Prostě to, já na Žižkoperk, že jsme chodili to.
0: Takže když dnes přijedeš a zavítáš, projíždíš Žižkovem, tak co cítíš? Cítíš třeba i smutek, jako že je to pryč, je to celé jiné, nebo?
1: Já necítím smutek, ale cítím určitou sounáležitost. Jakože prostě já se furt cítím teda jako Žižkovák a s lidma ze Žižkova si většinou rozumím.
0: To je nějaká speciální sorta?
1: Řekl bych, že ano. Řekl bych, že jo. Třeba fascinuje mě, na Žižkovské radnici je úžasný obraz Bitva na Vítkově. Přes celou stěnu obrovský obraz. Tak tuhle jsem požádal jednu svoji kamarádku, aby mě tam vzala, abych se na to mohl zase podívat. A ona je taky se Žižková a taky jako opravdu s tím Žižkovem si rozumíme.
0: Ale nyní, jak už jsem říkala, bydlíš za Prahou.
1: Ano.
0: V přírodě, v klidu, v zelení. Co tě k tomu vedlo?
1: No jednak mě k tomu vedlo, že prostě ta Praha už je hektická. Strašně hektická. A potom mě k tomu vedlo to, že já vím, že mluvím proti svým kolegům, jo. Vždycky se pamatuju, jak Jiří Kodec říkal, dneska je to hrozné, nemám ani na kavárnu. No a já jsem po té kavárně ani hospodě nikdy příliš netoužil. Mě fascinuje, že otevřu dveře, já jsem na louce, jo, a nemusím běhat po schodech, že mám psa a že prostě pes se mnou tam chodí, že jo, a ty sousedi jsou příjemný, i když jako dopoledne tam jdu, tak jsem tam sám, plně jako. Ale vyhovuje mi to, já jsem v podstatě asi venkovský člověk, no.
0: Ivan Vyskočil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Ivan Vyskočil. Ty jsi v 16 letech ustál před kamerou, což tedy bylo dříve, než si nastoupil na Damu, ale když jsi se před kameru postavil poprvé, už tehdy si cítil, toto je ono, tím se chci živit jednou.
1: Já bych to řekl takhle, moje maminka vždycky říkala, protože jsem dělal, parodoval jsem své pány učitele a ona řekla, maminka, ty jednou skončíš u komedianta. No a maminka má vždycky pravdu, že jo? Takže jsem u nich skončil, ale nebyl to úplně jako můj sen dětský, že jo? Dětský sny jsou jiný, jsem chtěl být popelář a strojvůdce a potápěč hlavně, ale to se mě povedlo. A jako já z toho mám takový, víš, já z toho mám takový pocit ještě, samozřejmě, že jsem tam byl a ty režiséři se mě díky, to bylo to moje štěstí, že si mě tak jako předávali, ale já bych řekl, že jsem asi nehrál. Já jsem se tam jen tak fotografoval před tou kamerou a neměl jsem ten pocit, teprve když to vlastně pro mě začalo být jakoby závažný, že to teda pro mě bylo herectví, tak to bylo o něco později, to bylo až když jsem dělal ty filmy s Hinkem Bočanem a s panem Rážou a to prostě teprve jako pro mě najednou jako začalo být, že teda tam o něco jde a že tam musím něco předvést. A tuhle jsem se díval na četnický humoresky Tondu Moskalika, já jsem měl hrozně rád a on vždycky mě tedy nějakou roli dal a dával mě roli dobrý a tam mi dal roli dvojčat a já jsem hrál sám se sebou a sledoval jsem to a bylo to velice zajímavý.
0: Jak se to dělá, jak se to hraje, když jsou dvojčata, když, jak říkáš, hrají sám se sebou?
1: No, to by se musela zeptat kameramana, protože ten obraz se půlí, jo? A jednou hraješ na jedné straně a po druhý na druhé straně. Ale mluvíte na sebe a musím říct, že jako... Měl jsem teda pocit, že se to povedlo a že ani já jsem tam nepropadl roštem a že jsme si spolu hráli dobře.
0: Ale takže pro tebe to je jako, když hraješ jednu postavu, ale máš dva scénáře, nebo dva scénáře, tak?
1: No, hraješ jednu postavu, přestože jsme jako dvojčata, ale každý musí být trošku jiný.
0: Jo tak, takže vlastně ano, teď hraješ toho druhého, to dvojče, takže pozor, trošku se, a teď si to musíš pamatovat, který je který.
1: Ano, a ten jeden byl takový jaksi razantnější a ten druhý byl takový podajnej, jo, taky je tam, taky moje ve scénáři bylo, no když mě brácha řekne něco udělej, tak já to udělám a já se neptám proč, jo, bylo to opravdu, to bylo hezký.
0: A pletlo se ti to i?
1: Ne, to se mě rozhodně nepletlo, ale já mám velice mladou partnerku, ona je o 42 let mý a když si Honza Čenský položil otázku, a díváte se na ty Ivanovy filmy a ona řekla, já nemám tyhle ty historické filmy. Čímž se mě trošičku dotkla, ale tentokrát se skutečně dívala a říkala, jak jste to dělali a líbilo se jí to, tak to mě zvlášť potěšilo.
0: A líbil se si i ty v mladém provedení? Nebo říkala, tak takhle ne, to by mě nebralo.
1: Je to smutný, ale líbil. Říkala, je, jak ty jsi byl hubenej a vlasatej a tak dále. No, to...
0: Měla se narodit dřív.
1: No jistě, samozřejmě, to je její vina.
0: Ano.
1: Mohla to chytnout dřív.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a s námi ve studiu je Ivan Vyskočil. Některé jeho seriálové role jsou dnes už téměř kultovní. Jirka, Sikita, Velké sedlo. Nesměj se. Z pera Jaroslava Dítla. Máme tu létajícího Čestmíra, učitel, soudruh učitel Janda. Těch záhada hlavola mu samozřejmě Mladý muž a bílá velryba. Vyber si, který film chceš, ale vzpomeň na nějakou roli, která třeba pro tebe byla důležitá, která tě bavila, na kterou rád vzpomínáš.
1: No tak o těch dvojčatech jsem mluvil, ale já mám, a to mám opravdu rád, já mám strašně rád film Poslední propadne peklu. To dělal pan Ráža, je to historický, to je opravdu historický film, protože to je, jak si zobrazuje rok 1911 a pan Ráža byl velmi poctivý režisér a on řekl, tak tohle ne, to neodpovídá prostě tomu 17. století, to ne. A bylo to zajímavý, protože tam jsem hrál takovýho muzikanta, který chce a nechce, protože se na něj nalepí taková malá holka vlastně, kterou hrála Míša Kudláčková a on se jí chce zbavit a ona ho prostě pronásleduje, protože on údajně má nějakou zázračnou lahvičku, která přináší bohatství a tak. A bylo to velmi zajímavý a zajímavý ještě na tom bylo to, že ona si prvních týden natáčení si jí zlomili nohu. Padl na ní kaskadér a ona byla tak křehká, že jen rukou takhle, jak jako ta ruka mu jako mrtvýmu padla, tak jí zlomil nohu. No ale nemohlo se přestát, takže já jsem jí celou dobu nosil. A když jsme měli záběr v polodetailu, tak nikdo neví, že ona jakoby vedle mě šla. Ale já jsem byl ještě silnej. Ona měla vzadu takový kšandičky a za ty kšandičky jsem jí já vedle sebe nes. No. A já nevím, kolik jí mohlo tehdy být, mezi 12, 13 a možná i 14, ale ona vypadala zvlášť jako teda dítě malý. A pak jsem zjistil, že říká ve škole, víte, kdo mě nosí na záchod? Pan Vyskočil. Tak jsem řekl, tak to ne.
0: Tak to tam ne.
1: To já bych mohl mít ještě oplejtačky nějaký.
0: No tehdy možná ještě ne, ne.
1: No já myslím, že trestný by to bylo od jak živa.
0: Tak a když porovnáš režiséry, se kterými jsi pracoval, zmínila jsi Antonína Moskalika, pana Rážu, tak s kým se ti dobře pracovalo?
1: Já musím říct, že vlastně já mám takový asi takovou tu první signální soustavu a když mi je někdo sympatický, tak to většinou je vzájemný. A když je mi někdo nesympatický, tak on si mě neobsadí. Protože já neumím moc jako
0: Se přetvařovat.
1: V tomhle to neumím, no. Ale ježiš, kolik filmů jsem udělal s Jinkem Počanem, že? S panem Rážou jsem točil několikrát. S Tondou ve všech těch povídkách, jo, jsem vždycky něco hrál.
0: A byl jsi někdy vzpůrným hercem, jako že jsi třeba chtěl něco udělat po svém, proti přání režiséra, nebo to nešlo?
1: To jsem spíš byl na divadle, občas vzpůrnej. To se mi nechtělo, ale já jsem měl taky štěstí, že se mi povedlo tady v poslední době režírovat něco, dokonce jsem si jednu hru napsal a musím říct, že mě jako herci měli rádi, protože já jsem asi, nejsem krutý režisér, já jsem byl hodný, ale je to hrozná práce. To je hrozná práce, protože člověk musí furt tam sedět a oni vždycky si udělali scénu a odběhli a já tam musel sedět a koukat a chyběla mě to povídání a no, takže
0: zkušenost z obou stran,
1: ano,
0: tak.
1: Ano, na film bych se nepustil, do filmu ne. To je,
0: nikdy neříkej nikdy.
1: Ne, to je profese, to se musí umět.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal Ivan Vyskočil, herec, který se ale uplatnil také co by moderátor. Ještě si vzpomeneš na 90. léta a Risk, následně Riskuj?
1: No ano, na to si samozřejmě vzpomínám. To bylo velmi dobrý, to byl velmi dobrý materiální přínos do naší rodiny.
0: Ano.
1: A ještě teda se tam člověk dozvěděl spoustu věcí, protože tam byly samozřejmě otázky takový, že ale pamatuju se, jak jsem jednou mluvil, tam byla taková mladá soutěžící, velmi pěkná, takže jsem tak jako s ní ještě potom chtěl pohovořit a mě udivilo, že ona neznala malíře, já jsem říkal, teď přece Vermeer van Delft, to patří k nějakému všeobecnému vzdělání, a ona mě řekla, jo, a co vy víte o počítačích? Já, máte pravdu, nic. Asi každý umí něco jiného.
0: Musel jsi nějak speciálně připravovat, nebo ta soutěž motivovala tě, nebo donutila tě nějaké informace si vyhledat, vzdělávat se, otevřít encyklopedie, já nevím.
1: No tak spíš jako někdy jsem jako nějaký informace scháněl, abych, když jsem tam něco říkal, tak abych nevypadal jako úplný pitomec, ale jinak to tam bylo všechno napsané. Hmm. To bylo...
0: A procházel jsi nějakým konkurzem, nebo jak jsi do té soutěže, co by moderátor
1: dostal? Tehdy to tak nějak ani nebylo, prostě mě oslovili a já jsem říkal, jo, rád to...
0: A byl jsi nepolíben, co by moderátor, nebo jsi jako, měl nějaké zkušenosti?
1: Jako televizní, no nepolíbený, panna jsem byl.
0: Byl jsi panic. No tak to, si to ujasněme.
1: To už ne.
0: Myslím televizní moderování.
1: Tak to ano.
0: Jak probíhaly přípravy tvoje, nebo ty začátky? Přeci jenom asi si nepřišel hned na plac a nezačal si točit.
1: V podstatě jsme udělali dvě zkoušky nějaký, jako ještě než to začalo na ostro a oni řekli, že jo, no pak už jsem to dělal, no. Pak zase řekli, že ne, tak po nějakým čase dělal jsem to poměrně dlouho, pak mě zase někdo nahradil, pak chvilku to dělal taky Petr Svoboda, pak to zase dělal Rosák, že jo.
0: Pomohlo ti ta účast té soutěži nebo ten moderátorský post třeba k hereckým rolím?
1: To ne.
0: Vůbec?
1: Ne, to ne. To určitě ne. To je úplně vlastně jiná profese.
0: Hmm. A nebo ti to třeba paradoxně naopak ublížilo?
1: Ne, to taky
0: ani
1: ne.
0: Ani to nemyslíš?
1: Ne. Hmm. Jako takový to, že na kolegu, když udělal reklamu na ten vizír, tak na něj volali vizíre, tak to se mně nestalo, že by na mě volali Risku, ale... To je úplně jiná profese, zrovna tak jako jiná profese filmový herectví a divadelní herectví, že to jsou věci rozdílné.
0: Tak a čím to, že jsi stroufnul napsat a režírovat hru, co tě k tomu přivedlo? Bylo třeba něco, co ti chybělo na divadelních prknech, tak si řekl, tak udělám si to
1: ne,
0: sám.
1: Ne. Já jsem si udělal z toho takovou legraci, protože když jsem měl za ženu Turkyni, tak jsem, to bylo velice bouřlivý manželství, a tak jsem na to napsal takovou parafrázi jako středověkou, jo, prostě, i když samozřejmě tam byly nové věci, oni si tam dávali inzeráty a tak, ale prostě jako, že si rytíř přiveze tuhle houbatou ženskou a chce se jí zbavit, a do toho prostě sluha takový držkatej a napsal jsem to, samozřejmě jsem to odložil a asi po 5 letech, to už jsem byl dávno s Anife rozvedený, jsem to dal přečíst jednomu kolegovi a on povídal, to je legrace, prostě to musíš dopsat. No tak jsem to dopsal, s třesoucím se hlasem jsem to předložil svým kolegům, o kterých, protože já jsem to vždycky tak psal, že jsem jako někoho v tom viděl, jo. A oni se u toho strašně smáli a řekli, jo, do toho jdeme, no, tak jsme to udělali. A musím říct, že mě to hrozně těšilo, protože se tam lidi se bavili, smáli se, no a to člověka potěší, když udělá lidem radost. Já v tom nehrál.
0: A Anife?
1: Ne, to už ne.
0: Neobsadil jsi si.
1: Já bych jí byl tehdy obsadil, ale my už jsme byli věkově, jsme už byli mimo, jo? Já bych teda se sám do toho nehrnul, protože já nejsem Bondarčuk, abych hrál a režíroval, na to já nemám. Takže já jsem to jenom viděl, dal jsem to jako režíroval, dal jsem to dohromady a tu, vlastně tu roli, která by byla bývala pro mě, tak to hrál Ernesto Čekan, ale dělal to vynikajícně, vynikajícně. A mně se na tom taky strašně líbilo. Já mám rád, že ty kluci to vzali jako do svých rukou. Často improvizovali. A oni to vlastně, vlastně to bylo lepší, než jsem to napsal.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Naším dnešním hostem je herec Ivan Vyskočil, který pokračuje ve své herecké dráze, teď tedy muzikálem Lotrando a Zubejda, který uvádí divadlo Broadway v Praze. Ty tam hraješ sultána, režíruje Jiří Strach, který sám původně hrál v té pohádce, co by mladík. Jak se ti hraje sultán? Musel jsi třeba přibrat kvůli té roli?
1: Ne, já už jsem přibral. Já bych potřeboval spíš ubrat, ale to je takový docela roztomilý, že člověk taky přijde tak jednou za měsíc zase mezi kolegy a že teda vleze na to jeviště, ale já se ti přiznám, já už nechci hrát. Mě to, tuhle, já jsem dokud ještě žil Honza Kačer, tak my jsme se spolu stýkali, hodně jsem za ním jezdil a já říkám, Honzo, já ti musím říct takovou kacířskou myšlenku. Mně už to divadlo nebaví. A ten Honza, ta šajba českého divadla, řekl, mně už leta. A opravdu něco se zlomilo a já už jako rád nechci, ale tohle je takový roztomilý, taková ta pohádečka. A dostanu ty turecký kalhoty. Prostě.
0: Ano, ano. A i ty boty? Ne.
1: Samozřejmě. No, ty s těma špičkama nahoru a tak. Takže je to takový milý, no, je to opravdu milý. Já tam nespívám, zpívají tam všichni okolo a tak jako rád to dělám.
0: Slyšíš potlesk, spokojené diváky?
1: Diváci jsou spokojení, ale pak ještě dohrávám vlastně Tři mušketýry na Broadwayi a to se hraje snad 20 let. Hmm. 20 let. A pořád jako je to vyprodaný, když se to nasadí, tak je to vyprodaný. A my tam hrajeme takový ty, Shakespeare to říkal, to byly ty hrobníci.
2: Jo.
1: Jak najednou se to odlehčí nějakýma řečma, tak my to tak jako vedeme ty řeči tam. Faktem je, že nám hodně lidi tleskají, protože všichni, že je to vážný a zpívá se a tak. A my tam říkáme blbosti, no, tak je to vděčný. Ale jako tuhle mě volala jedna kamarádka, říkala, pojď s náma, výborný. A jsem říkal, nezlob se, Dano, už ne. Já už nechci.
0: Ty jsi zmínil jméno Jana Kačera. Byl to právě Jan Kačer, který stál, řekněme, u zrodu nebo na počátku tvé kariéry?
1: Ne.
0: Kdy jste se potkali?
1: No, my jsme se potkali v Činoherním klubu, ale vlastně já bych řekl, že u zrodu stál Pavel Landovský.
0: Mm-hmm.
1: Pavel Landák, s kterým jsme točili film Každý mladý muž a ten mě, to byl takový můj guru, no. Ten mě hodně zasvětil do divadelního umění a taky do on byl hodně na ženský a velmi jsme si rozuměli.
0: Vy jste si v tom rozuměli, nebo on ti třeba předal nějaké své zkušenosti, tak, nebo nebylo potřeba navzájemně?
1: Ne, bylo potřeba, já jsem byl ještě takový mladěch a on už měl všechno za sebou a všechno uměl a všechno mi vyradil a prostě no, jako i
0: takže v profesním i v osobním životě jste si sedli.
1: Ano, jsme si sedli a já musím říct, že jsem byl hrozně rád, že jednou na jednom zájezdě mě přišel pán, který tam vždycky stojí a chce podpisy a on měl takový papír od pytlík, jako od pytlík od toho a říkal, já vám mám něco předat od pana Landovského. A on mě, Pavel vždycky říkal, jak ze Švejka, Pepek Vyskoč, že jo. Vždycky Pepku. A na tom papíru bylo napsáno, Pepku, ještě mě navštiv, už zatahuju. Tak jsem za ním jel a myslím, že to byla poslední návštěva, kdy jsme se viděli.
0: Hmm.
1: Ale byl jsem rád, že jsem tam za ním byl. A on byl taky rád.
0: Hmm. Tak já se musím dnes, ale jenom pro dnešek, rozloučit s tebou a budu se někdy opět těšit v Alex a host. Ivan Vyskočil.
1: Já se taky s tebou loučím, doufám, že to nebude, až přijde 90.
0: Určitě ne. Ještě tam je 85.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Bílovice nad Světavou začaly s přípravou stavby nového domu zdraví. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Městská policie ve Znojmě má novou videostěnu pro kamerový systém a bude převážně oblačno s teplotami do 28 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Projektanti navrhnou podobu nového domu zdraví v Bílovicích nad Světavou na Brněnsku. Odsouhlasili to zastupitelé. Podrobný projekt budovy má být hotový do roka. Vedení obce chce nové sídlo lékařů umístit vedle hasičské zbrojnice. Kdy přesně stavba za odhadovaných 60 milionů korun začne, zatím podle starosty Miroslava Boháčka z Hnutí STAN není jisté.
2: Teďka ta smlouva vlastně obsahuje, že bude kompletní projektová dokumentace, tak aby se někdy během jara příštího roku jsme mohli mít hotovo a pak bude nějaký další postup. To znamená, že budeme hledat financování, budeme se bavit o výběru firmy a stavbě.
0: Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látku by Češi mohli legálně koupit až od 21 let, ne od 18, jako je tomu teď, řekl to premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Součástí plánovaných změn je i zákaz prodeje přes internet nebo zavedení spotřební daně. Zvýšit by se měla taky DPH. Vyšší zdanění by mohlo podle ministerstva financí přinést do státního rozpočtu až 1 miliardu a 200 milionů korun ročně. Kratom je psychomodulační látka. V Česku ho za přísných podmínek můžou prodávat jen speciální licencované obchody. Strážníci ve Znojmě mají novou videostěnu. Umožňuje jim najednou sledovat přes 60 obrazů z bezpečnostních kamer umístěných po celém městě. Novinkou je i možnost promítání obrazu z kamer přes celou stěnu. To strážníkům pomáhá lépe vyhodnocovat situaci, vysvětluje vedoucí technik městské policie Znojmo Martin Vogal.
3: Celá ta videostěna, kterou teďka vidíme, tak je sestavena z 280 LED panelů nebo LED displejů a v případě poruchy nějakého LED panelu my si ten LED panel vytáhneme a vložíme místo něj nový, pak se teda musí jednoduše skonfigurovat a videostěna běží dál.
0: Nová videostěna vyšla zhruba na 1,5 milionu korun a my se k této novince vrátíme před 15:30. Otrokovice na Zlínsku obsadili druhé místo v celostátní soutěži Přívětivý úřad. Ocenění uděluje ministerstvo vnitra městům a obcím za kvalitní a moderní přístup veřejné správy. Otrokovice zaujaly zejména transparentností vůči investorům.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude převážně oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo i bouřkou. Večer srážky většinou ustanou a začne přechodně ubývat i oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Podrobnosti přidají už za chvíli brněnští meteorologové.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnici D1 komplikuje nehoda na svém 83. kilometru. Dálnice je tam uzavřená. S kolonami počítejte zhruba od 200. kilometru. V Brně počítejte s omezením po nehodě na Vídeňské ulici. A Uperné, pozor na auto odstavené po nehodě, zůstává u křižovatky se silnicí 52. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás zdraví a následující 2 hodiny vás odpoledním vysíláním bude provázet i dnes místo Borka Kapitánčika Alena Přikrylová. Máme krátce po 14. hodině, dnes je středa 17. června a svátek má Adolf, jméno starogermánského původu a význam je spojen s ušlechtilostí a vznešeností, i když druhou světovou válkou popularita jména významně klesla kvůli jeho představitelům spojeným s krutým nacistickým režimem. K dobré pohodě písničky, které nestárnou, zaspívá Marta Kubišová, Michal Tučný a hned v úvodu Vaby Daněk. A už za chvíli zazvoníme na Eru Štatlaře, aby nám v Hantecu hodil nějaké ten betelné frk. No a nepřijdete ani o Borku Hlas a o možnostech výletu si povídal v pravidelném typu Klubu českých turistů s Petrem Vyrostou. Rozhovor vám nabídneme krátce před 15. hodinou. A určitě oceníte i podrobnou předpověď počasí s brněnskými meteorology, se kterými se za chvíli spojíme, tak zůstaňte s námi. Krásné odpoledne a dobrý poslech.
1: Český rozhlas Brno.

0: Se sladkým úsměvem a ve svižnějším tempu jsme se na vlnách Českého rozhlasu Brno dohoupali k 11. minutě po 14. hodině odpoledního vysílání. No a před námi předpověď počasí, tak pojďme na ni.
1: Počasí.
0: V tuhle chvíli jsem už ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Brně a zdravím Báru Kučerovou. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Tak jaké počasí máme aktuální? Když jsem se podívala ven, tak to vypadá, že se nám malinko počasí začíná zatahovat. Blíží se nám nějaká ta přeháňka nebo bouřka?
2: A přímo do Brna ne, ale na Strážnicku je teď přeháňka, která přechází od severozápadu směrem na Slovensko a další přeháňky postupují nebo se tvoří na hranici se Zlínským, případně Olomouckým krajem, také postupují přeháňky obecně v tom severozápadním na jihovýchodním, na jihovýchod, takže přeháňky si ještě odpoledne tvořit mohou a na tom také závisí teplota. Právě na Strážnicku je teď chladněji, respektive skoro nejchladněji okolo 21 stupňů a ve zbytku kraje, kde je více slunečno, tam je teplota většinou mezi 25 a 28 stupni Celsia.
0: Jaká je aktuální teplota v Brně? Typuji tak 27.
2: Ano, typujete správně, je to konkrétně v Žabovřeskách je to nějakých 27, naopak v Tuřanech, kde je trošičku méně zástavy, tam je to 26 stupňů, ale 26, 27 stupňů, to je brněnská teplota aktuální.
0: Máme se těšit na krásnou letní noc, téměř letní, s teplotami vysokými.
2: A budou to poměrně vysoké teploty myslím si, že pro část z nás naštěstí ještě letní noc ne, v 16 až 13 jsou ta zítřejší ranní maxima, ale noc bude s velkou oblačností, zpočátku se ještě může vyskytovat slabá přeháňka nějaká a ve druhé polovině noci a kránu bude oblačnost částečně ubývat a zítra ráno se také výjimečně mohou vytvořit mlhy.
0: A denní počasí, máme čtvrtek, pátek před sebou, oteplí se nám, bude nám více svítit sluníčko?
2: Ano, bude se postupně oteplovat, na teploty jsou od pátku také vydané, nebo je také vydaná výstraha, protože ty páteční maxima vystoupají přes 31 stupňů, konkrétně 29 až 33, zatímco ta zítřejší, ta zůstanou mezi 27 a 30 stupni Celsia a jak ve čtvrtek, tak v pátek, respektive ve čtvrtek bude oblačno, hlavně odpoledne a později odpoledne se na některých místech může ta oblačnost trošku protrhat, tak večeru se oblačnost začne kompletně rozpouštět a pak večera v noci bude jasno a pátek začne tou jasnou oblohou, ráno se mohou opět ojediněle vytvořit mlhy a v průběhu dne se může tvořit menší kupovitá oblačnost a tím pádem by převažovala spíše polojasná obloha. Sobota pak bude také slunečný horký den, tam už ta maxima 32 stupňů až 36 stupňů Celsia a tam také už počítáme i s tou letní nocí minimální teploty v sobotu ráno a většinou mezi 20 a 16 stupni Celsia a neděle potom trošičku slabé ochlazení a opravdu, když říkám slabé, tak slabé nedělní maxima mezi 28 a 32 stupni Celsia a neděle bude zpočátku slunečnější a během dne postupně bude přibývat oblačnost a odpoledne se mohou, respektive budou dělat přeháňky, v nich často také bouřky a to s větší pravděpodobností než v sobotu, tam jsou ty přeháňky odpoledne méně pravděpodobné, ale objevit se můžou a v nich také nějaká bouřka.
0: Za aktuální předpověď počasí i za výhled téměř na velkou část týdne děkuji Báře Kučerové z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Mějte se krásně, pěkně odpoledne a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: A z Mexika na vlnách Českého rozhlasu Brno frčíme do Brna. O slovo se hlásí Eda Štatlář a zvoní.
1: Edův zvonek.
2: V knajpě, v partě kamošů, hrne jeden Štatlář Hantec. Borci, moja stará fachčila jako asistentka pro známýho Čárifuka. No a za ty jařiny se naučila ranec triku. A semo tamo mě nekerým aj překvapí. Když dovolím na domášov, tak mi hodí tázanec, na co mám náladu, a potom sfachčí nějaké ten...

0: Trik nebo kózlo? Zrovna včera se mě zeptala, co by jsem si tak přál. A já na to, dneska bych šel rád se svým kamošem kódlem na škopek. No a ona, čáry máry fuk, odevřela skříň a borci to mě nebudete věřit, tam kamoš kódl, vylekaný jak srnec při senoseči a vůbec nevěděl, jak se tam dostal.
1: To byl Edův zvonek. Směnit pozemky s cukrovarem a získat tak třeba lepší přístup k vodě. Takový záměr schválili zastupitelé v Hrušovanech nad Jevišovkou. Které pozemky chce město získat a o které by naopak přišlo, probereme už za chvíli s naším reportérem Šimonem Francem. Teď si ale dáme takzvaný Blond Folk s názvem Diskotéka s Evou Sukovou alias Blondýnou, která mimochodem zahraje ve čtvrtek 18. června od 19 hodin v budově Českého rozhlasu Brno. A lístky jsou ještě k mání přes odkaz vstupenky na Fajnšmekry na webu brno.rozhlas.cz. Tak neváhejte.

0: Oskar Petra Marcias na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 14 hodin a 35 minut. Rušovany nad Vyškovkou chtějí směnit pozemky s rakouskými majiteli uzavřeného cukrovaru. Ten loni ukončil výrobu a jeho areál je od té doby prázdný. O jaké pozemky jde a jak by s nimi radnice chtěla naložit, teď probereme s redaktorem Šimonem Francem, kterého zdravím ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Proč chce město parcely vyměnit?
1: Hrušovany nad Jevišovkou vlastní v areálu tamního cukrovaru několik pozemků. Vlastník továrny má zase parcely ve městě, tedy mimo areál cukrovaru. O ty má radnice zájem a chce je směnou získat dřív, než by je i s cukrovarem koupil někdo jiný. Vlastník cukrovaru totiž už dříve vyjádřil záměr ho prodat. Na posledním zasedání zastupitelé schválili podobu směny, kterou teď chtějí s vlastníkem probrat.
0: O jakých pozemcích radní vyjednávají?
1: Hlavní zájem má město o parcely okolo bytových domů, pokračuje nezávislá starostka Hrušovan nad Jevišovkou Eliška Volná.
2: A pak nám jde taky o pozemky a cukrovar s tím je srozuměn, o pozemky u jejich vodárny a u vrtu, protože o to nám jde, voda je důležitá, aby byla pro město a nám to pomůže, když budeme dělat vrty. Elektrika už je tam dotažená, takže už to budeme mít k tomu takový jako lepší přístup.
1: Další pozemky, které chce město získat, pak podle Volné leží naproti řadě vělových domů směrem z města k nádraží. U nich město počítá s tím, že za ně cukrovaru doplatí několik set tisíc korun.
0: Víme, jak se k usnesení zastupitelů staví vlastník cukrovaru?
1: Oslovili jsme jednatele společnosti Moravskoslezské cukrovary, která hrušovanský cukrovar vlastní, Adriána Šedivého. V SMS vyjádření napsal, že návrh zastupitelů dnes obdrželi, jak se k němu postaví, ale chtějí zveřejnit až po jednání s vedením města. Starostka Eliška Volná doufá, že se podaří směnu dotáhnout do konce. Podle ní je totiž výhodná jak pro město, tak pro cukrovar. Areál by společnost podle ní mohla lépe prodat jako celek, než s městskými pozemky uvnitř. Upřesním, že Moravskoslezské cukrovary jsou dceřinou společností rakouské firmy Agrana.
0: Připomeň ještě, proč cukrovar v Hrušovanech nad Jevišovkou ukončil výrobu.
1: Rakouská Agrana, pod kterou Moravskoslezské cukrovany patří, uzavření v loňském roce zdůvodnila rostoucími náklady na výrobu a nižší spotřebou cukru. Zároveň podle firmy narostl dovoz levného cukru například z Jižní Ameriky nebo Ukrajiny. V Hrušovanech nad Jevišovkou tak o práci přišlo asi 150 lidí, firma jim nabídla rekvalifikace nebo zaměstnání v jiných výrobách. Doplním, že kromě Rakouska firma provozuje ještě cukrovar v Opavě a taky ve slovenské Seredi.
0: O tom, že radnice v Hrušovanech nad Jevišovkou chce směnit pozemky s majiteli tamního cukrovaru, jsme mluvila s redaktorem Šimonem Francem. Máte už naplánovanou dovolenou a zhodnete se s partnerem nad výběrem lokality? Možná vám v rozhodování pomůže hudební skupina Opět a Radeček. A já děkuji Šimonu Francovi, že jste tady za námi byl. Pojďme se rozhodovat.

Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cymbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás. Váš Jan Kosík.

0: Brněnská rocková kapela Futurum na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 14 hodin a 46 minut. Pravidelný odpolední tip na výlet je tady. Pro dnešní vysílání ho připravil Petr Vejrosta z klubu českých turistů a natáčel s ním Borek Kapitančík ještě předtím, než vyrazil sám na dovolenou.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno, vážení přátelé. Je tu další pozvánka na výlet. Je tu pozvánka od Petra Vejrosty. Petře, vítám tě ve studiu.
2: Děkuji za přivítání, Borku.
1: A vlastně i dnes se zaměříme na místo, odkud přijeli jedni z návštěvníků, jedni z pochodníků za krásami okolí Nedvědice poměrně nedávno. Řekni, kam se vydáváme.
2: Půjdeme do Rošeneckých pasek a okolí a také do Nového Města na Moravě. Tam budeme končit vycházku.
1: Tak tedy začínáme v Roženeckých pasekách, nebo ne?
2: No, já to vezmu ještě trošičku s jiným úvodem, totiž jedno z míst, které sice nenavštěvují úplně často, řekl bych tak dvakrát do roka, ale velice rád, je Metodka a okolí tohoto vysočinského vrcholu. Je to právě nedaleko Roženeckých pasek, o kterých už tady byla zmínka. Roženecké paseky jsou místní částí obce Věcov na Novoměstsku, respektive Jimramovsku v kraji Vysočina. Do Roženeckých pasek lze dojet autobusem. Pokud vystoupíme v dolní části, tam je zastávka Štarkov, půjdeme směrem ke Koníkovu, kde najdeme také žluté turistické značky. No a než se vydáme k zmiňované Metodce, doporučuji ještě zacházku, takovou příjemnou zacházku k vrcholu Kamenice. Je to úžasné rozhledové místo a mimo jiné tam najdeme i pomník broučků. Jsou to ti broučci Jana Karafiáta, někdy v minulosti už jsem se také o tomto vrcholu a tomto nádherném místě zmiňoval. Vrátíme se na okraj Koníkova a budeme zvolna stoupat do nadmořské výšky 7, 8, 9 metrů a to už budeme na té Metodce. Tam je odpočívadlo, také pomník, který připomíná dramata v tomto kraji za druhé světové války. A vyjde-li počasí, tak je odtud úžasný rozhled a při dobré viditelnosti je dohled až ke státní hranici, to znamená k Orlickým horám, Jeseníkům, velmi výjimečně, ale bývá vidět i Praděd. No a kudy dál? Doporučuji se jít do Odrance, i tam jsou zajímavosti, mimo jiné připomínka, že sem dopadl meteorit. To bylo v roce 1619. Najdeme tam i pomník obětem první světové války. No a dál doporučuji pokračovat po žluté značce k Novému Městu na Moravě. Klidnou přírodou, nejprve klesáním, přijdeme na okraj Kuklíka, tady ta část se jmenuje také velice zajímavě Chobot. Přejdeme Bílý potok a začne stoupání ke studnicím. Každý si může o studnicích lecos najít, mimo jiné najít i historii, která se váže k osobnosti Cyrila Musila. To byl olympionik, lyžař, jeho rodina na studnicích žila. No a budeme se nejen rozhlížet, ale také se budeme blížit k další zajímavé vesnici, tou jsou Maršovice. Maršovice jsou místní části Nového Města na Moravě. No a v Novém Městě na Moravě tam už je autobusové spojení odtud, případně vlakové samozřejmě.
1: Ať už to bylo místo dopadu meteoritu, nebo místo vyhrazené památce Karafiátových broučků, či místo, kde si můžete připomenout památku Cyrila Musila, jsou to všechno místa, kudy vás provedl v dnešním tipu na výlet Petr Vejrosta. Petře, děkuji a přeju dobré odpoledne.
2: Děkuji za přání, také přeji. Naschledanou.
0: Roženecké paseky a okolí jsme si prošli s Petrem Vejrostou z klubu českých turistů i s Borkem Kapitánčíkem. Blíží se nám 15. hodina a zprávy s Pavlem Chaloupkou, ale ještě než vám nabídneme další čerstvé novinky na vlnách Českého rozhlasu Brno. Dáme si písničky, které nestárnou. Můžete se zasnít s Karlem Černochem anebo si vychutnat magické kvíny. Tak zůstaňte s námi.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 15 hodin.
4: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Uherskohradišťská nemocnice opravuje bývalou internu a stavbu polyfunkčního domu. Znojmo koupí restauraci a sál ve čtvrti Přímětice bude sloužit jako kulturní dům. Silničáři dnes provoznili úsek dálnice D49 z Holešova do Fryštáku a zítra bude většinou oblačno s teplotami do 30 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu opět zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. V nemocnici v Uherském Hradišti opravují dělníci budovu bývalé interny. Práce budou stát 410 milionů korun. Provoz zmodernizovaného objektu by měl být zahájený ve druhé polovině roku 2028. Přestěhují se do ní oddělení následné péče, ošetřovatelská lůžka, sociálně zdravotní středisko a rehabilitace. Nemocnice se podle jejího ředitele Petra Sládka připravuje i na další rozvoj.
5: Připravujeme projekt polyfunkčního domu, kde bychom chtěli mít ambulantní provozy, které můžeme vymístit jakoby před ten areál nemocnice, a chtěli bychom tam nějaké byty, které by byly už jakoby standardní fixační byty pro zaměstnance, tak aby jsme ten personál natahovali i tou možností, že jim můžeme poskytnout byt, který bude 3 plus 1, 2 plus 1, nejenom jako ubytovna.
3: Na místě bývalé chirurgie a v jejím okolí chce Zlínský kraj vybudovat také sociální zařízení a zázemí pro speciální školu. Znojmo koupí bývalou restauraci U Polehňů v městské části Přímětice. Schválili to zastupitelé. Součástí domu je i společenský sál pro 200 lidí, který chce město využít jako kulturní centrum. Přímětice jsou totiž podle nezávislého místostarosty Jakuba Malačky jedinou městskou částí, kde zatím podobné městské zařízení není.
6: Je to letité zařízení, které v Příměticích zná úplně každý. Není to nic nového, my jsme zvyklí tam chodit desítky let a my jsme rádi, že se nám podařilo ten nákup prosadit a že tenhle ten objekt teďka bude ve správě města, protože nás to trochu limitovalo v pořádání těch akcí.
3: Řidiči už ode dneška mohou jezdit po dokončeném úseku dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. Slavnostní uvedení do provozu přitom bylo naplánováno až na sobotu. Dnes ale ŘSD získalo povolení o předčasném užívání. Otevřením úseku pomůže městům a obcím v okolí. Denně přes ně projížděly tisíce vozidel. Zhruba 70% Čechů si myslí, že lidé můžou v Česku svobodně vyjadřovat své názory na veřejnosti. Ukazují to data ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. Více než polovina respondentů považuje debatu v Česku za svobodnou, ale myslí si, že by zároveň měla mít své hranice. Průzkumu na přelomu dubna a května se účastnilo přes 2000 respondentů.
4: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekejte převážně oblačno, místy přechodně i polojasno. K večeru se oblačnost začne rozpouštět, večer a v noci tak bude skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Vítr by měl foukat slabý proměnlivý nebo severní směru, biozátěž bude střední.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Místem nehody je na 183. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu se už projíždí jedním pruhem. Kolony přední se tvoří od 205. kilometru. Pozor i v místě nehody na Bedřichovické ulici v Brně na křížení s Ostravskou a také u Žabčic na silnici do Pohořelic. Cesty bez nehod přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
4: Zelená vlna
0: Známe lepší cestu.
7: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Máme krátce po 15. hodině, středu s datem 18. června a od mikrofonu vás zdraví Alena Přikrylová. Před námi je další hodinka odpoledního vysílání. V reportáži navštívíme strážníky městské policie ve Znojmě. Mají totiž novinku, která jim usnadní práci a my vám podrobnosti nabídneme za chvíli. A co v učebnicích nebylo? I to se dozvíte od Martina Písaříka během následujících minut našeho vysílání. A na prahu další hodiny vítám všechny, kdo rádi soutěží. Stejně jako Borek Kapitančík vám v úvodu nabídnu 4 témata, ze kterých si vyberete 2 a pokud do minuty na obě otázky trefíte správnou odpověď, získáte knihu. Dnešní témata se týkají Jižní Moravy, přírodopisu, vynálezů a objevů nebo zeměpisu. Otevíráme další hodinu odpoledního vysílání s písničkami, které nestárnou, až nám bude hrát druhá v pořadí. Volejte k nám do studia na telefonní číslo 726 46 52 00. Dnes hrajeme o knihu s názvem Ivan Hlinka, můj táta byl cenzurováno. Krásné odpoledne.
0: Český rozhlas Brno.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, máme 13 minut po 15. hodině a v tuhle chvíli se nám tu rozeběhne pravidelná soutěž s názvem Trefa. K nám do studia na naši rádiovou linku se dovolal pan Milan od Znojma. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Pane Milane.
1: Já vás velice zdravím a všechny posluchače.
0: Děkujeme. Já vás jen v úvodu poprosím, vypněte si nebo velmi si zeslabte rádio, nejlépe je si ho vypnout, ať se nám tady váš hlas neozývá ještě ve zpáteční ozvěně.
1: Ano.
0: Tak děkuji vám. No zněl to tam jako od Vranovské přehrady.
1: Ano.
0: Jako kdyby se nám ta vlna šířila někde po vodní hladině. Vy jste říkal v úvodu, když jsme spolu mluvili před vstupem do vysílání, že jste ze Štítar. Je to tak?
1: Ano.
0: Vítěznou nebo knihou, kterou můžete získat, je kniha s názvem Ivan Hlinka, můj táta byl cenzurováno. Je to kniha, se kterou se trefíme do vašeho vkusu?
1: Ano. Je to pravda.
0: To znamená, trefa bude dvojitá.
1: Ano.
0: Takže Ivan Hlinka, přezdívaný jako šéf, český hokejový útočník, později trenér a reprezentant Československa, jedna z největších osobností historie českého a československého hokeje, možná doputuje až do Štítar, ale podmínkou je samozřejmě trefit se do dvou správných odpovědí. Máme čtyři tematické okruhy, Jižní Morava, přírodopis, vynálezy a objevy, zeměpis. Tak které okruhy budou právě ty vaše?
1: No asi dáme ty vynálezy a objevitele a zeměpis, no zkusíme to.
0: Dobře, tak jste připravený, pustíme se do soutěže?
1: Ano.
0: Tak pozor, rozbíhá se nám časomíra. Čemu měla původně sloužit bublinková folie? Jako plastická tapeta na zeď? Jako tepelná izolace domů? Jako obal na elektroniku?
1: Obal elektroniku.
0: Která země má ve skutečnosti nejvíce časových pásem na světě? Rusko? Spojené státy americké? Nebo Francie?
1: Aha. Mi jednou to zopakujte.
0: Rusko, protože se rozprostírá přes dva kontinenty, Spojené státy americké kvůli Aljašce a zámořským územím, nebo Francie díky zámořským územím.
1: No. Dáme asi to Rusko.
0: Tak, sice nám ještě časomíra běží, chcete změnit nějakou odpověď?
1: No, nebo dáme to Rusko? Rusko, no, dáme.
0: Bohužel.
1: Erika, no.
0: Tak ta první odpověď, k čemu měla původně sloužit bublinková folie, tak byl to nápad Alfreda Fillinga a Marka Chavanese. Materiál spojením dvou sprchových závěsů, měly to být původně tapety, moderní tapety, ale tento nápad neuspěl, ale později našel využití jako ochranný obalový materiál. Naštěstí tedy, jinak bychom si dnes neměli co praskat. Taky proč jen tak, že si praskáme, tak to možná si budete praskat, bohužel dnes i vy, protože knížka Ivan Hlinka, i když se vám tak moc fandila, tady zůstává. No a druhá otázka byla také, bohužel mimo Francie je to. Díky zámořským územím používá celkem 12 časových pásem. Samotná evropská Francie používá jen jedno časové pásmo, ale po započítání francouzské Guyany, Polynésie nebo Nové Kaledonie se dostane až na světový rekord. Bohužel, moc mě to mrzí, pane Milane. Tak co třeba si zajít na ryby, zlepšit si náladu a snažit se soutěžit dál? Třeba už zítra nebo v pátek?
1: No ano.
0: V pátek na víkendovou trefu vás nalákám.
1: Nalákáte, to je dobře.
0: Tak nebo tak, přeji vám krásné odpoledne a zůstaňte nám i dál věrný poslechu.
1: Já
0: mějte
1: taky,
0: se krásně.
1: Děkujeme. Všechno nejlepší a mějte se hezky.
0: Děkuji vám a naslyšenou. Strážníky Velíně městské policie ve Znojmě už tolik nepálí oči. A to díky nové videostěně, na které se jim zobrazuje přenos kamerového systému. Co všechno videostěna umí? A jak se zatím osvědčila? Uslyšíte už za chvíli v reportáži. Tak zůstaňte s námi.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší moci.

0: Verbuň, to je fenomén a je součástí naší moravské lidové kultury. V pátek 19. června pro vás připravujeme speciální verbístské ráno. Janis Moraz bude ve studiu s tanečníkem a moderátorem finálového klání soutěže Ladislavem Šimečkem i několikanásobným mistrem světa v tomto mužském solovém tanci Markem Salajem. Podíváme se na historii, smysl i podoby verbuňku ze všech stran. Dejte si rozhlasové verbování s námi. V pátek 19. června ráno mezi 6. a 9. hodinou.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: Jiří Štědroň na vlnách Českého rozhlasu Brno, máme 15 hodin a 26 minut. Lepší přehled o dění ve městě mají strážníci ve Znojmě díky nové videostěně. Ve Velíně tamní městské policie na ní promítají obrazy z videokamer po celém Znojmě. Další z výhod je třeba i pomoc v dokazování přestupků a trestných činů.
1: Tato videostěna je vlastně 4,2 metru x 3,4. Momentálně se díváme na 61 kamer s tím, že ve středu té obrazovky máme náhledový snímek. Momentálně se díváme na Komenské náměstí, ale jinak máme tady prakticky celé město monitorované.
2: Martin Vogal, vedoucí kamerového systému městské policie Znojmo, teď sleduje dění ve městě spolu s další kolegyní. Tady na Velině měli dřív kromě dvou počítačů k dispozici několik monitorů na dřevěné liště. Ty teď nahradila velká obrazovka přes celou stěnu.
1: Celá ta videostěna, kterou teďka vidíme, tak je sestavena z 280 LED panelů nebo LED displejů.
2: Ty se dají třeba v případě poruchy podle potřeby vyměňovat nezávisle na sobě. Zbytek stěny ale funguje dál. Martin Vogal teď ukazuje další důležitou funkci. Přes celou stěnu teď promítá obraz z jedné jediné kamery. Obraz je celistvý i díky tomu, že jednotlivé obrazovky nemají viditelné rámy. Tato možnost se už strážníkům osvědčila, když sledovali konflikt mezi skupinou lidí, doplňuje Vogal.
1: Jsme si tu kameru tady zvětšili na maximální velikost. A vlastně díky tomu bylo zřejmé vidět, že pachatel tam má u sebe i nůž třeba.
3: Což oproti tomu předchozímu stavu by vlastně nebylo možné.
1: Nebylo by to možné. Na menších obrazovkách by se nám to určitě nepovedlo.
2: Nová videostěna znamená kromě větší bezpečnosti ve městě i lepší pracovní podmínky pro samotné strážníky tady ve Velíně. Doplňuje ředitel městské policie Znojmu Jiří Novák.
4: Že se na to dívají 24/7 prostě, takže tohle je strašně důležitý a na ochranu jejich zdraví očí. A i to teplo, které sálo z těch televizí, tak prostě bylo velké, takže i z tohoto důvodu jsme chtěli profesionální stěnu.
2: Ředitel městské policie Jiří Novák pak doplňuje, že nová videostěna vyšla včetně příslušenství asi na 1,5 milionu korun. Ze Znojma Šimon Franz.

0: Poslanec, Český rozhlas.
1: Znojemští strážníci mají tedy takovou letní videostěnu. No a do letního kina na Jižní Moravě pro nás vystupoval náš regionální stopař Vojtěch Halaš a už za chvíli nás tam pozve, tak si to rozhodně nenechte ujít. Já vám v tuhle chvíli ale posílám Miroš Birku a jeho tajný sen. Krásné odpoledne. Sní.

0: Olivia Newton-John a John Travolta, Pomáda a letní nálada na vlnách Českého rozhlasu Brno.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Chtěla jsem říct, že k nám dotančil náš regionální stopař. Se začátkem astronomického léta, který připadá na tuto neděli, se na Jižní Moravě rozbíhá i sezóna letních kin. Kde si budeme moci na nějaký film zajít, zjišťoval náš regionální stopař Vojtěch Halaš, kterého vítám tady u nás ve studiu. Vojto, ahoj.
2: Ahoj, hezké odpoledne.
0: A protože den není noc, je tady s námi, a to jsem ráda. Nestojíš někde před kinem. Vojto, která kina už mají otevřeno a která kina to v nejbližších dnech čeká?
2: No, Pomáda nám to krásně odstartovala, toto téma. Já jenom připomenu, že začátek astronomického léta začíná tuto neděli přesně v 10.24. Čeká nás teda nejdelší den a nejkratší noc. No, promítání pod širým nebem každoročně láká tisíce diváků, kteří si mohou vychutnat filmové novinky, ale i osvědčené klasiky. A mezi prvními zahájili letošní sezonu letníky na například v Boskovicích a v Lysicích, kde se projekce uskutečnily již minulý pátek. Na další místa si budou muset filmoví fanoušci ještě několik dní počkat. Třeba v Tišnově odstartuje promítání 25. června, v Pasohlávkách tuším na pláži 26. června a v Kyjově o den později, tedy 27. června. A Ivančické letní kino pak zahájí svou sezonu 3. července. Bohatou nabídku letních projekcí tradičně připravuje také Brno. Návštěvníci si mohou vybrat z několika atraktivních míst. Filmy se promítají už od minulého týdne na Římském náměstí, kde je mimochodem vstup zdarma. Ve vile Lefber a na nádvoří radnice městské části Brno-Střed začnou příští pátek a na zrekonstruovaném nádvoří místodržitelského paláce i na hradě Špilberku pak začátkem července. Spoustu z těchto míst tady nabízí hezkou atmosféru filmu a spojení i s historickým prostředím.
0: A na jaké filmy se mohou návštěvníci kin těšit?
2: Já jsem se na ten program díval a jsou to starší filmy, jako například válečné drama Casablanca nebo muzikál Horečka sobotní noci. Dále pak české klasiky, ať jí duchové, rebelové, hollywoodské trháky jako Čelisti nebo Jurský park, či nové české filmy jako Poberta, Dream Team, a velmi často se v nabídkách kin opakoval jeden letošní s názvem Po večerce z prostředí letního dětského tábora.
0: A který film je tvým favoritem? Na co si zajdeš ty roky na?
2: Já asi si dám nějaké ty hollywoodské trháky, to je asi moje oblíbené.
0: Tak pokud půjdete na hollywoodské trháky, potkáte tam i našeho stopaře Vojty Halaše. Já moc děkuji a budu se těšit zase někdy na setkání tady ve studiu, anebo po telefonu někde ve tvých stopách samozřejmě půjdeme i my s Českým rozhlasem Brno. Tolik o letních kinech na Jižní Moravě.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Víte, proč nám celý život roste nos? Ano, můžete mít dobrý čich a můžete mít také nos na dobré filmy. Co v učebnicích nebylo, to už je další rubrika s Martinem Písaříkem, kterou uslyšíte už za chvíli, ale ještě předtím nám zpívá Karel Gott.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9 hodinou ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
2: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.

0: Jana Kratochvílová na vlnách Českého rozhlasu Brno nás pomalunku posunula k 15. hodině a 47. minutě. Krásné odpoledne. Víte, proč nám celý život roste nos? Odpověď nabídnou dnešní rubrika Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že lidský nos se pozvolna zvětšuje celý život? Příčinou však není biologický růst, ale spíš opotřebení a zemská přitažlivost. Na kosterní základ nosu navazuje jeho chrupavčitá část, tvořená mimo jiné vlákny kolagenu. Ta s přibývajícím věkem ztrácejí svou pružnost a prodlužují se. O zbytek se pak postará gravitace. Čili náš nos ve stáří klesá a jeho špička se přibližuje k hornímu rtu. Hlavní funkcí nosu je samozřejmě čich. Docela snadno dokážeme díky němu poznat, co nám voní a co naopak smrdí. Dokázali byste ale určit, kolik vůní či pachů rozeznáte? Možná vás překvapí, že trénovaný nos umí identifikovat 5 až 10 tisíc podnětů. Zatímco pro vizuální nebo zvukové vjemy máme dost bohatou škálu pojmenování, u čichu je to horší. Správně nazvat odstíny vůní i pachů, to chce trénink a své o tom ví třeba parfuméři nebo degustátoři vín či sýrů. Kromě čichu nám nos slouží i k prevenci, ohřívá a zvlhčuje vdechovaný vzduch a tím chrání vnitřní sliznice dýchacích cest a plic.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

Skupina Tým na vlnách Českého rozhlasu Brno, blíží se nám 16. hodina a zprávy s Pavlem Chaloupkou, no a po zprávách Humoriáda s Martinou Hudečkovou a Pavlem Kučerou. Tak zůstaňte s námi i v dalších minutách a hodinách. Od mikrofonu se s vámi loučí Alena Přikrylová a přeji vám krásné odpoledne.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Hrušované nad Jevišovkou chtějí směnit pozemky s vlastníkem tamního cukrovaru. Stovky zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu budou v pondělí stávkovat. Na podzim začne ve Slavkově sloužit nové fotbalové hřiště s atletickým oválem a zítra bude většinou oblačno s teplotami do 30 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Hrušovany nad Jevišovkou na Znojemsku chtějí směnit pozemky s vlastníkem tamního uzavřeného cukrovaru. Záměr schválili zastupitelé. V areálu cukrovaru, který loni ukončil výrobu a čeká ho prodej, město vlastní několik parcel. Ty chce radnice vyměnit za pozemky, které cukroval vlastní ve městě, například v okolí bytových domů, vysvětluje nezávislá starostka Eliška Volná.
2: A pak nám jde taky o pozemky u jejich vodárny a u vrtu, protože o to nám jde. Voda je důležitá, aby byla pro město a nám to pomůže, když budeme dělat vrty. Elektrika už je tam dotažená, takže už to budeme mít k tomu takový jako lepší přístup.
0: Radnice počítá s tím, že rozdíl cukrovaru doplatí. Jeho majitel, firma Moravskoslezské cukrovary, se teď s návrhem města seznamuje. Prezident Petr Pavel označil stávku pracovníků Českého rozhlasu a České televize za legitimní. Naplánovaná je na pondělí 22. června. Zapojí se do ní stovky zaměstnanců. Chtějí tak vyjádřit nesouhlas s vládním plánem na zrušení poplatků a financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Pavel obavy pracovníků rozhlasu a televize chápe. Ministr o kultury Otto Klempíř za motoristy stávku respektuje a odmítá, že by vláda chtěla zasahovat do obsahu Českého rozhlasu a České televize. Ve Slavkově u Brna pokračuje výstavba fotbalového hřiště s umělým povrchem a atletickým oválem. Sportoviště vzniká na místě někdejšího škvárového hřiště v sousedství travnatého stadionu. Ten už pro tréninky místních oddílů kapacitně nestačil. Město za nový povrch hřiště, veřejné osvětlení a další úpravy zaplatí 38 milionů korun. Třetinou přispěla Národní sportovní agentura. Práce pokračují podle harmonogramu a hotové by měly být letos na podzim, říká nezávislý starosta Michal Boudný.
3: Máme hotové podklady, jsou v zemi umístěné drenáže, jsou tam různé skladby štěrků. Nyní vidíte, že jsou vylité opěrné zdi, další se opěrné zdítky se budou vylívat v nejbližší době. A co se týká otevírání stadionu, tak věřím, že na podzim tohoto roku můžeme udělat slavnostní výkop.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte převážně oblačno, místy přechodně i polojasno. K večeru se oblačnost začne rozpouštět, večer a v noci tak bude skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Vítr by měl foukat slabý proměnlivý nebo severních směrů. Biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Odstavené nákladní auto na 34. kilometru dálnice D2 blokuje jeden pruh ve směru na Brno. V Brně pozor u nehody na Řípské ulici a také v Královopolském tunelu. Tam jeden pruh ve směru do Pisárek blokuje auto s poruchou. A pozor i u nehody na silnici 54 mezi Boršicemi u Blatnice a Blatničkou. Volné cesty přeje Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Skoro povinně si můžete naordinovat humoriádu každý všední den po 16. hodině. O víkendu to nahradíte hvězdnými návraty a pokaždé se setkáte s někým, kdo umí vzpomínat, umí komentovat a vybírat i dobré interprety. Dnes si tuhle roli bere na sebe Martina Hudečková. Ahoj Martino.
5: Ahoj, dobrý den.
4: Jsi nervózní.
5: Ale no tak trošku jo, přece jenom veřejně mluvit není jen tak úplně tak.
4: Budeme spíš veřejně vzpomínat.
5: Tak to jo, vzpomínat to já už můžu.
4: A taky budeme soutěžit o knížky z Humoriády.
1: Humoriáda.
6: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

0: jsme to slíbili, že si budeme vyprávět. Tady Michal Hruza, budu ti vyprávět. Tak teď chci slyšet rozhodnutí nad první ukázkou. Martina Hudečková vybírá ze seznamu o Moriádě.
1: Tak jestli si mohu vybrat, tak já bych šla po Miloši Kopeckém, panu Lasicovi a panu Satinském.
0: Dobře, jejich ukázka z pořadu Za dveřmi, tak si dáme kousek, posluchači pak rozhodnou.
2: No dobré, prostředí a nemocnice, ale tam se větě zpráva, to vím, ale povedzme, prostředí je celkom jiného charakteru. Prostředí je, kde se objavují však děvčata a...
3: Je, s vaším dovolením. Vy můžete myslet buď bar, anebo plovárnu.
2: No tak já myslím, že bychom mali radši hovorit o takom prostředí, které je nám bližší, však?
3: Plavárny. Bar. Zůstaneme u té plovárny. Pane, radím na plovárně zásadně v županu. Županu. V plavkách si vás nikdo nevšimne. Teda mě, jo. Mě si všimnou právě. Normální, či ne, no. Jo. Župan.
2: A keď si vás nevšimnu?
3: No, tak fakt radím najít nějakého známého, domluvit se s ním.
2: Ano, aby se on začal topit, skočit za ním, no, župan dole, nafackat ho, vytiahnout zapače si na breh a jste hrdina.
3: Celá plovárna je vaše!
2: Ano,
3: to samozřejmě sympatie patří hrdinovi. Já si vždycky říkám, třeba například písničky, že ano. No kdo je oblíbenější než zpěváci, jenže?
2: Snad zpěváčky, ale to je vlastně...
3: Ano, zpěváce, že musíte... Jenže já si říkám, ano, jsou oblíbení, ale za jakou cenu? Čím je to vykoupeno? Přemýšlej. Je to vykoupeno obsahem, smyslem písně. Tam přijde tam mladý, krásně, vypadá urostlý, šlachovitý, čistý chlap. Ne. Perfektně oblečený vypadá.
2: Samý šper.
3: No, ještě kroužek do nosu by měl. Sako podle posledního střihu, prosím.
2: No, je to?
3: Tak to ne, asi... to není ono, ne, no, dávno. Samozřejmě to lidi rozptyluje. Oni se koukají na ně, jak vypadá. A ta písnička se vytrácí.
2: Obsah se ztrácí.
3: Ano, proto já se domnívám, že při písni by kamera měla zabírat jaksi z člověka to jednak méně důležité a méně zajímavé.
2: Nepodstatné,
3: tak se říkáme chodidla a nohy řekněme po kolena, jo?
2: Nohy samozřejmě u mužů, však?
3: Ano, no u žen hlavu. Mm-hmm. No? Já mám vizi, že k tomu televize jednou dospěje.
2: Ano. To znamená, že jak by mal vyniknout obsah písně, zpěvák by mal být vlastně fádný, nevýrazný.
3: No, já rád vidím.
2: Škaredý. No, ano, no. Tak to jako postavou skôr invalid však. Tak...
3: Proč se koukáte na mě přitom?
2: Jedným slovom, nevýrazný typ, aby mohl vyniknout obsah té písně.
3: Vede se správně. Řekněte mi ale, prosím vás, kdo podle vás by měl tedy zpívat.
2: No, přece my.
0: Hodina plná humoru na vaše přání. Ústřední dvojice toho pořadu, tedy Milan Lasica a Julius Satinský, tak s někým z nich potkala ses, Martino? Viděla jsi se?
1: Potkala jsem se s panem Lasicou, když jsme s Jurajem byli na filmovém festivalu v Trenčanských Teplicích a tam pan Lasica tomu šéfoval, tomu festivalu, a měl vždycky jako v pracovní náplni večírek, vlastně večeři s hlavním hostem, a to byl tehdy Juraj. Aha. Byl hlavní host. A takže jsem se octla na takový večeři s panem Lasicou, paní Bašáriovou, Juraj a já. A ze začátku to bylo, ano, pane režisére, ne, paní Bašáriová, děkuji, paní Hudečková. A takové jako, inu, jako na festivalu, takové strunější, takové královské. No a potom byla jedna sedmička velmi dobrého vína, druhá sedmička, pánové pak přešli, myslím, na nějaký panáčky. A končilo to strašně veselým večírkem, kdy jsme se všichni hyňali, opravdu hyhněli jak malé děti a s paní Vašáriovou jsme si vyprávěli o sestrách.
4: Ano.
1: Ona tedy mluvila o Milce, že jo, já o svý, o Lince, o svý sestře a vyprávěli jsme si, jo, a to bylo tehdy u babičky a dědečka, když jí spadla panenka do Senkrůvny. No a Milka a Senkrůvna to je taky. A teď prostě začínalo to upjatě, ano, pane režisére, ne, ano, pane režisére. A končilo to takovým rozhyňaným, veselým večírkem, ale protože to jsou noblesní lidi, tak to bylo stále na úrovni.
4: Ano, ano, takže čas a vínko pomohlo takhle zbořit některé ty společenské bariéry a zafungovalo to. A to jste byli jenom sami takhle večeře, nebo jako ještě
1: to jsme byli
4: další? Jenom...
1: Ne, to právě bylo takhle ve čtyřech.
4: Jo.
1: A proto to, ten začátek je takový jako...
4: Takže salonek nějaký?
1: Salonek, prostě high life. Bylo to všechno velmi high life, ale končilo to těma veselýma historkama o těch dědečkách a babičkách na vsi a co z toho vyplývalo. A
4: nějaké společenské fópa neproběhlo, že se někdo pokecal?
1: Jsme byli velmi všichni distingovaní. Já jsem se teda klepala jak ratlík, protože já jako jsem schopná, moje práce s příborem je slavná.
4: Jo.
1: To já dokážu katapultovat o kyselé okurky nožem a tak, takže jako já jsem se přesně bála, já jsem skutečně, ač mi to málo kdo uvěří, jenom dobala, protože jsem si říkala, aby prostě neskončil nějaký knedlík nebo něco u pana Lasici na klíně, že jo.
4: Martina Hudečková je naším hostem. Vybrala na úvod Milana Lasicu, Julia Satinského a taky Miloše Kopeckého. Můžeme pokračovat s Lasicou a Satinským, když to zkrátím, anebo vám můžu nabídnout anekdoty z kabaretu pro pamětníky. Vy si je teď vyberte na telefonním čísle 731 800 900. Nebo hlasujte SMS-kou, pak je ale posílejte na jiné číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B nám stačí, ať víme, do které kolonky to padá. Tak to je náš pořad.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: První dnešní souboj vyhlásili jsme už před písničkou, pokračujeme dál, takže Milan Nasica, Julius Satinský, varianta A, varianta B jsou anekdoty. Komu dáváte hlas? Ptáme se s Martinou Hudečkovou, vás co voláte? Tej tu telefon.
4: Dobré odpoledne, vám oběma přeje Vláďa z Hladovic a ptal si anekdoty, Bčko, díky.
3: Vláďo, my děkujeme vám za volání do Humoriády na číslo 731 800 900. Kdo tam je?
5: Dobrý den, tady Martin ze Přehozdí. Zdravím vás i vašeho milýho hosta.
6: Děkuju.
5: A dal bych si Bčko.
3: Anekdoty, opět další bod. Děkujeme za to. Kdo další?
7: Miroslav z Karviné, dobrý den pro oba a volím anekdoty.
3: Taky volíte anekdoty. Děkujeme za zavolání.
6: Děkujem.
3: A přepojeme samozřejmě na dalšího, kdo využil našeho spojení. Kdo pak to je? Vítejte u nás.
8: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím paní Martinu a Patrika Rozehnala.
6: Děkujem.
8: A dáme si anekdoty.
3: Dobře, tak jo, rozhodnuto, budou to. Na začátku to vypadalo spíš na pokračování, ale nakonec jste udělali změnu, vybrali jste anekdoty, ty zvítězili a my je tedy pouštíme.
9: Tady v tom paneláku máte takový krásný skříně ve zdi.
10: Jaký skříně? To jsou přece pokoje.
11: Obžalovaný, chcete ještě něco dodat?
10: Ani ne. Mně už těch 5 let stačí.
12: Člověče, mý dceři je zítra 15 let, tak no. Si myslím, že si s ní asi budu muset promluvit o těch choulostivých věcech.
13: Kamaráde, to budeš koukat, co se dovíš zajímavých věcí.
14: Pojďte sem, Přesličková.
15: Ano, prosím.
14: Jako ředitel vám musím říct, že tohle to není továrna, to je blázinec.
15: Kde pak blázinec? Tam je aspoň ředitel normální. Nerada mluvím, Žáno. Poknuli takto hlavou, znamená to, že přijdete. Rozumíte?
16: Ano, úplně. Taky nerad mluvím. Zakroutím-li takto hlavou, tak to znamená, že nepřijdu.
12: Poslední nechodili my jsme spolu do obecné školy?
11: Se mnou žádnej plešatej do obecné školy nechodil.
12: Studentko Kájo, musím se vám přiznat, že je mi 8 studentů milejších než vy.
9: Mě taky, soudruho profesore.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Kabaret pro pamětníky a tedy série anekdot. Možná ještě přijdou další, až vám nabídnu další ukázku, budete přemýšlet. Tak vypráví se ještě anekdoty mezi herci, když jedu na zájezd? Nebo to
17: zcela jistě, ale můj život je tak pohnutý, že já dávám přednost historkám ze životu.
3: Ty jsou taky vtipné.
17: Ty jsou velmi vtipné.
3: To tak jako přichází samo za tebou, nebo spíš jako to nasáváš od ostatních, že si necháš vyprávět, co si jim stalo?
17: Ale ono je to takový inspirativní, že jo? Protože to je takzvaný to štengrování, že někdo řekne, no představte si, co mně se stalo. No to nic není, to já teda moje, a víte, moje sestra mi řekla, no ale to nic není, protože moje sestra mi řekla. A to potom jako, a ty historky ze života já mám tak nějak radši.
3: Jo, to mi připomnělo toho menšíka, který tady byl, slyšet, ten taky tímhletím stylem trošku vyprávěl.
17: Ano.
3: Potkala se s Menšíkem nebo ne?
17: Potkala jsem se s panem Menšíkem a pan Menšík byl shodou okolností tatínkem mé spolužačky Martiny Menšíkové a když jsem jí přenechávala o maturitě svoje taháky na maturitu...
3: A to se jako dědí takhle?
17: To se dědí.
3: Nebo to si vyžádala?
17: Já měla velmi žádané taháky, protože já jsem to napsala maličkýma písmenkama a byly naprosto geniální. Kolovali po celé konzervatoři a s mýma tahákama maturoval normálně několik jako ročníků. A
3: myslíš, Martina, že tam ještě jsou?
17: Myslím, že ne, to už nepřežili. Ale Martina byla jedna z těch, která právě jako ty taháky ode mě dostala a pan Menšík mi následně napsal, jen ať se to naučí sama.
3: Takže to bylo takovéhle setkání vlastně soukromé, nikoli herecké.
17: Ne, herecké jo. Ne, bohužel jsem s panem Menšíkem.
3: S Martinou se vídá?
17: S Martinou se nevídám a to je mi taky líto, protože ta je taky strašně vtipná. To má po tatínkovi.
3: Jo, podědila to. Vážení, čím budeme pokračovat? Další várku anekdot, tedy tentokrát hospodský meze Zlaté mříže, nebo nám něco povypráví, přečte kousek povídky Jirka Krampol. Vybíráte si vy. 731 800 900, naše telefonní číslo sem do studia a SMS-kové 90 01 04. Stačí heslo, nemusíte se rozepisovat, pokud píšete Humor Mezera A, hlasujete pro anekdoty, když Humor Mezera B je to hlas pro Jiřího Krampola. Tak do toho, je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pokračujeme s humoriádou a ještě s druhým soubojem. Ve hře jsou anekdoty a nebo povídka, část povídky v podání Jiřího Krampola. Vybíráte si na telefonu 731 800 900 a naslouchá vám Patrik Rozehnal a Martina Hudečková. Kdo je tam na telefonu ukryt v téhleté chvíli? Dovolal se.
2: Haló.
1: Ano, jste to vy. Povídejte.
2: No, haló.
1: Musíte si vypnout rádio, protože vás to mate, slyšíte ozvěnu. Tak když se nám rozhodne kdokoliv zavolat, prosím, zapomeňte na rádio a mluvte jenom s telefonem. Tak povídejte, Ačko nebo Bčko?
2: Já jsem neslyšela pořádně to, co tam je to A to nebo B.
1: Ačko jsou anekdoty, no. Bčko Jiří Krampol.
2: Tak Jiří Krampol, Bčko.
1: Dobře, zapisuju a děkuju zároveň. Kdo další? Kdo pak tam je? Jde nám to stěží teď nějak.
3: Se to zadrhlo.
1: Prosím, nejenom, že si stěžte rádio, ale taky poslouchejte telefon. Tak do třetice, snad to vyjde.
2: No, vyjde. Dobrý den. Dobrý tady den. Posluchačka Eva a já bych chtěla pana Krampola.
1: Dobrá, dáváme mu bod od vás.
2: Já vím, mějte se hezky.
1: Vy taky, hezký poslech zbytku humoriády a dalších pořadů. Telefon opět obsazen.
4: Haló.
1: Ano, dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Eduard. A chtěl bych pana Krampola.
1: Taky byste chtěl Krampola. Dobře, tak zase Krampola nebo anekdoty. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Roman Prostějov a přál bych si pana Krampola.
1: Taky, výborně. Tak jo, děkujeme, zdravíme do Prostějova. Mějte se pěkně a s někým to ještě uzavřeme v téhle té chvíli. Kdo se dovolal, vítejte u nás.
2: Ano.
1: Ano, a?
2: Bečko by prosila.
1: Tak jo, na plné čáře v podstatě Jirka Krampol, takže část tedy povídky, jak jsem řekl, z Šimka a Grossmana, jak jsme se věnovali umění.
6: Láska k divadlu však zvítězila, i když musím konstatovat, že divadelní sál v budově Stodoly nebyl z nejvýstavnějších a co chvíli na herce padaly došky. Osvětlení bylo také chabé. Dost vadilo, že elektřinu vyráběl nápověda liščím ohonem a ebonitovou tyčí. Přesto jsme díky nadšení hereckého ansámblu

0: v krátké době nastudovali Shakespeareovu hru Hamlet aneb Kralevic dánský. Režisér mi přidělil roli huhlajícího ducha. Už na zkouškách jsem strašil pěkně a pak přišla premiéra. Stodola byla narvaná k prasknutí. Přišli i lidi. Otevřela se opona z pytlů, pár slov a jde duch. To jsem byl já. Pomyslel jsem si, zahlédnu v novináře z Hradce. Píliu si musíš zaujmout, přišla tvoje chvíle. Obrátil jsem do sebe půl litr kozího mlíka s rumem a vyhoupl se anglickým trikem na jeviště. Začal jsem strašit tak silně a mocně, že jsem se sám vyděsil a utekl z jeviště. Ale nic, znovu kozinka, anglický trik a jsem znovu před lidmi. Koukám, kde je Hamlet. Chvěl se strachy pod Lipkou. Bylo mi ho líto, ale blesklo mi hlavou. Podlesí Hradec Praha a šlápl jsem na to. Zařval jsem mocně. Několik dětí začalo plakat. Píliu si, děláš to dobře, řekl jsem si a zapálil kulisy, aby nám nebylo lépe vidět. Nemusím snad dodávat, že jsem přitom stále křičel text do role. Přední řady se hnaly ke vchodu, zatímco zadní byly už dávno venku. Stodola vesele hořela a plamen mohutně osvětloval mé anglické triky. Bylo to nádherné. Strci svou ebenovku někam, volal jsem na nápovědu. Takhle se dělá světelný par. V tom mě režisér srazil zákrně k zemi, podal mi písemnou výpověď a šel hasit. Tak skončila má první a poslední role. Já dodnes přemýšlím, byl-li to úspěch či... Humoriáda.
1: Tak než se rozhodnete psát rozhořčené dopisy a k tomu malovat fousaté obličeje, jak říkával náš chemikář, tak jde to na mou hlavu, že jsem vám pustil Miloslava Šimka, protože máme dvě varianty, ještě i s Jirkou Krampolem a mně se podařilo vytáhnout Šimka, snad nám to nebudete brát takhle za zlé a snad to vememe Krampola ještě nabídneme a můžeme si o něm aspoň popovídat.
2: Ano, o Jirkovi Krampolovi já velmi ráda mluvím, protože se mi povedlo, že jsem byla třikrát jeho hostem v pořadu Nikdo není dokonalý a třikrát jsem zvítězila.
1: Třikrát mozek?
2: Třikrát skleněný mozek, tehdy ano. Ještě, takže já mám doma tři skleněné mozky. A, no tak aspoň něco, že jo, když tu a tam člověk o svém vlastním uvažuje, tak já mám ale tři skleněné.
1: Jak je těžký?
2: No, ono to zas toho skla není tolik.
1: Je to dutý nebo plný?
2: Je to dutý.
1: Je to dutý, aha.
2: Je to dutý mozek, ano, takže mám celkem čtyři duté mozky, tři skleněné, jeden vlastní, ale je to takové dekorativní.
1: Jo.
2: Ano,
1: jo.
2: Já jsem to postavila vedle Jurajova českého lva a vypadal tam mozek velmi důstojně.
1: Mm-hmm. Tři mozky, jeden lev?
2: Jeden lev.
1: Lev hlídá mozky.
2: No, ano.
1: A práší
2: ano.
1: Se na to.
2: Práší se na to samozřejmě jako na všechny ceny, které kdy
1: člověk dostane.
2: Jakou taktiku
1: si zvolila, když si takhle třikrát vyhrála?
2: Taktiku absolutní skepse. Protože tam, že jo, hádáte, kolik lidí z deseti to ví.
1: Ano.
2: No a teď vždycky ti lidé kolem mě, ty kolegové hádali, říkali, no tak tohle je tak lehká otázka, to bude vědět nejméně 8 nebo 7 Čechů. A já řekla 2. Zvítězila jsem. Další otázka. No to bude vědět nejméně 5 nebo 6, já žádnej. Zase jsem zvítězila. Prostě jsem šla cestou největší skepse, ano. Toto neví nikdo a měla jsem pravdu.
1: Teď už chápu, proč ty mozky skleněné jsou duté. Vážení, tak nabízím teď skutečně Jiřího Krampola.
2: No tak schválně.
1: A proti co, kdybychom dali proti Sandru Pogodovou?
2: Dáme.
1: Dobře, tak dáme, to je varianta Sandru. Druhá, Bčko. Tak Krampol nebo Pogodová, Ačko nebo Bčko, humor, mezera, příslušné písmenko na číslo 90 011 04. Posílejte jako SMSku, anebo volejte přímo do studia 731 800 900. Jdeme na to, je to na vás.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Patrik Rozehnal, Martina Hudečková na telefonu v této chvíli s námi. Kdo si vybírá a hlasuje v Humoriádě?
3: Dobrý den, tady Anna Písek, zdravím vás tam oba a prosila bych Krampola, děkuju.
2: My taky děkujeme za to hlasování. Dobrý den dalšímu.
4: Tady zase to strašidýlko ze Dvora Králové nad Labem.
2: Ano.
4: Zdravím paní Martinu a Patrika.
5: Děkuju.
2: Snad se nebudeme bát.
4: Co bylo jako druhá možnost?
2: Sandra Pogodová.
4: No tak si dáme Krampoula.
2: Dobře, ano, tak jenom to shrnu. Jiří Krampol, Sandra Pogodová. Z těchto dvou ukázek si vybíráte, hlasujete pro některou z nich. Kdo teď třeba?
6: Dobrý den, tady je Marie Lizovic. Já vás všechny zdravím.
5: Děkujem.
6: A zdravím paní... Zdravím Karin Koflerovou z Kizbílu.
5: No to je starý hřích.
6: Ale krásný, já se na to dívám pořád, každý den při obědě, je to nádherné. Ale chtěla bych, když máme hlasovat, tak bych chtěla pana Krampola. A moc vás tam všechny pozdravuju, krásné léto.
5: Děkujeme
2: se vyvede.
5: Taky.
2: Děkujeme moc za to přání. Ještě se někdo přidá? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady opět Martin ze Převozdí.
2: A?
7: Dal bych si pana Krampola.
2: Dobře, tak jo, tak já si držím palce. Snad je to teď Krampol.
5: Tak schválně.
8: A tak Jirko, všichni vědí, že ty pořád nikdo není dokonalý, děláš už
9: září, to bylo 10 let.
8: To je neuvěřitelný. Těch hlášek, jak lidi odpovídají, perly.
9: Za těch 10 let. Já jsem myslel, že když přijedem do nějakého jiného města třeba, že to bude jinak. To je všude stejný. Ty kraviny, co ty lidi říkají, to vůbec si ani ve snu nikdo z vás nedovede představit, to tam nemůžem dát prostě. To je takový torzo, co tam je, jo. Já jsem to dřív dělal, jezdili jsme a teďka už asi 3 roky nebo 4 roky dokonce to nedělám, se neptám na té ulici, protože mě nikdo nic neřekl už. My jsme přijeli do nějakého malého městečka, tam si hráli děti, důchodci krmili ptáky a přišel do parku, to bylo jak když přijelo gestapo a všichni zdrhli. A nikdo nic neřekl prostě, jo. Tak to museli změnit, tak tam museli nasadit nějakou holku. A to jsou kraviny, které, kdybych to nezažil na vlastní kůži, tak bych myslel, že se točí spíš science fiction a ne zábavný pořad. Já vám řeknu takový perly, jo, tak třeba... Jak se jmenoval slovenský zbojník Jánošík křestním jménem? Tak bylo Zdeněk, Evžen, asi 8 lidí říkalo Laďa, to se mi hrozně líbilo, že se Jánošík jmenoval Laďa a nějaká baba povídá, že by René. Potom, to jsme točili v Praze u Vinohradské tržnice a my jsme to nemohli natočit, protože jsme se smáli jako debilové. Ten kameraman, ten se takhle klepal s tou kamerou, já jsem se smál jako vůl. Ten režisér taky, to nešlo vydržet. Takovej prapodivný chlap a já povídám, prosím vás, vy chcete, já bych rád odpovídal. Já jsem říkal, no prosím, tak kdybyste byl tak laskav, mohl byste nám říct, co má ve znaku Česká republika?
10: Co má ve znaku co?
9: Já povím, co má ve znaku Česká republika?
10: Zvířátka?
9: Různá. Jak různá zvířátka?
10: Například antilopa? Nebo brablenec?
9: A otázka druhá, kdo zradil Ježíše Krista?
10: Koho pak to?
9: Já pám Ježíše Krista, kdo zradil. V Bibli se o tom hodně píše. Četl jste Bibli?
10: Ano, ano, mám Bibli doma.
9: Tak když máte Bibli doma, tak byste mohl vědět, kdo zradil Ježíše Krista.
10: Agent 007.
2: Humoriáda. Takové nějaké otázky tam byly, Martino, to si taky takhle pamatuješ? Nebo?
5: Ano, ano, ano, já vím, že tam bylo jako otázka, kdo tvoří svatou rodinu. Mm-hmm. A to byl teda nesmírně, to byl velký úkot, co všechno, kdo všechno tvoří svatou rodinu, tak to bylo velmi vtipný.
2: Domlouvali jste se dopředu s Jirkou, o čem budete mluvit v těch vstupech mezi tím, než se bude hlasovat a typovat?
5: Velmi rámcově, protože Jirka Krampol má tyhle věci hodně v rukou a hodně tím vládne dobře a rychle a umí přešaltovat a zapojit své historky do toho, takže vás nikdy v rejži nenechá.
2: Nikdy, prostě zachránil to nějakým vtipem.
5: Zachránil to vždycky. Nebo tak. Kromě jednoho případu, kdy jsem svůj vtipný vstup založila na tom, že jsem měla takovou strašnou historku z finančního úřadu, no a ta historka šla úplně do ticha. Nezasmál se vůbec nikdo. No a pak jsem pochopila, že první čtyři řady si koupil finanční úřad z toho města, kde jsme to točili.
2: Jo, tak to se nepovedlo. To jsou tak jako Holanďani.
5: To se někdy stane, ano.
2: Taková varianta. Vážení, na ty natáčení právě toho Nikdo není dokonalý vzpomínal Jirka Krampol i v té knižce, tedy Vylomeniny Jiřího Krampola, je tam tomu věnována jedna celá kapitola, kdy tedy vzpomíná, co všechno, kromě toho, co jste třeba teď slyšeli, zažil, co se provádělo a jací byli hosté a jaké otázky a odpovědi zazněly. Tak pokud ji nemáte, můžete si ji pořídit přes stránky humoriada.cz a nebo ji můžete dnes třeba taky vyhrát. Ale ve hře jsou i jiné knížky, jako jsou Kulešárny, tedy Uršuly Klukové, tedy Kulešárny Josefa Dvořáka, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové a Děkovačky Libuše Švormové. Pětice knížek z edice Humoriáda a soutěž právě teď, ta červnová, bude na telefonu 731 800 900, zatím je zavřený, aby startovací podmínky byly pro všechny stejné. Tak otevírám telefon a první, ten nejrychlejší, kdo se dovolá, tak má šanci odpovídat. Kdo je na telefonu? Vítáme vás v Humoriádě.
11: Eduarde,
2: já vás zdravím a vy asi tušíte, že otázka se bude týkat hosta. Dnes je to Martina Hudečková. Můžu se ptát?
11: No můžete.
2: Když budu vědět, odpovím, že jo? Koho namluvila v dabingu Martina Hudečková, s kým je spojována? Se Sophie Loren nebo s Bridget Jonesovou?
11: No. Přemýšlím.
2: Co myslíte?
11: Sophie
2: Loren, myslíte? Zůstáváte u toho? Mm-hmm. Jo? Martino?
11: Zůstávám.
2: Martino?
5: Ježiš, to by mi tak lichotilo takovou krásnou babu namluvit, ale bohužel.
2: Ajajaj, to mě mrzí. Tak snad příště bude možné dodívat některou knížek. Ale držím palce a jsem rád, že jste volal, že jsme vás slyšeli a zase se těším u dalšího třeba hlasování. Mějte se pěkně, ať se daří.
5: Naschle.
2: Tak číslo, řekněme 3 pro tento týden vyřazujeme z toho osudí na pátek, protože dobře víte, že ze všech výherců toho týdne pak ještě v pátek losujeme někoho, komu pošleme digitální rádio. To samozřejmě je stále ve hře. Další kole ještě zítra a pozítří a vůbec do konce června prostě takto jedeme v Humoriádě. Tak na to nezapomeňte a tužte znalosti o našich humoriádnících. Teď si pustíme další písničku a pak budeme s Martinou Hudečkovou vybírat další ukázku.

0: bránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Tak mrzí mě, že jsme Eduardovi nepředali knížku, neměl šanci si vybrat.
3: Škoda.
2: Měli bychom možná ale prozradit, že ta Sophia Loren nebyla úplně tak od věci, že k tomu mohlo i dojít, že to mohla dabovat.
3: Martina. Dojít k tomu mohlo, ale já jsem si netroufala, protože jsem do toho rybníčka kolegyni, jako je Růženka Merunková, paní Hlaváčová a Valerie Zavacká, které dabují, pravidelně ano. Dabovávali Sophie Loren. Já jsem se bála, že nebudu umět takový ty italský kadence, takový to do toho. A to, že nebudu dostatečně dryhačnická.
2: Ale nabídka byla.
3: Nabídka byla, ale
2: bála ses.
3: Nějak to, prostě jsem se bála, neprošlo
2: radši
3: to.
2: Radši ta angličtina. Dobře. Co vybereš teď jako poslední ukázku, Martina?
3: Vybrala bych pana Řehoře a Jaroslava Kepku.
2: Abiturientský večírek, dobře.
4: No, rádi, pšenička, ten váš pšenička, ano. Lotr a rváč, ovšem sportovně nadaný, pozor. Ano. No, přírodopis ho vůbec nezajímá. Ale myslím, že se chtěl dát na box.
5: Velice správně jste si to zapamatoval, pane profesore. Boxoval celý jeden rok, potom mu vyrazili přední zuby, natrhli levé obočí a pravé ucho, takže toho nechal. No a teď je vynikající botanik a přednáší na univerzitě.
4: Pšenička?
5: Ano.
4: Podívejte. Přednáší na univerzitě, pšenička. No... Člověk se nepřestává divit. Pšenička, no tak. A Jelínek, to byl zvláštní chlapec. Na maturitním plese nejedl párky a na školních výletech odmítal řízky. Přísný vegetarián.
5: Ano, ano. Teď vede městská jatka.
4: Podívejte, to je zajímavé. Víte, já jsem vždycky přesvědčen, že dokážu odhadnout budoucnost každého mladého člověka podle jeho schopnosti a nátury. Ano. Podívejte, to je zajímavé. Mohu vám něco nabídnout?
5: No, děkuji,
4: profesor. Já se teďka skoro bojím zeptat se vás, co děláte vy, milí příteli Koukole. Pokud si vzpomínám, tak jste se chtěl stát kriminalistou.
5: Máte pravdu, pane profesore, to jsem opravdu chtěl, ale nakonec jsem se stal archivářem.
4: No, to tak... Taky jsem to mohl hodnout, že jo. A prosím vás, kdy bude ta naše slavnost?
5: Tak bude příští sobotu.
4: Příští sobotu.
5: V restauránu u Modrého Bažanta.
4: Ale... Proč zrovna tam? To jste si nevybrali dobré místo. Jestli bych vám chtěl doporučit něco, tak jedině restaurace u Zelené Šišky. Je to blízko a mohu vám zaručit, že strava i obsluha budou prvotřídní.
5: No tak nám je to celkem jedno, pane profesore, ale dovolte otázku, proč zrovna u Zelené Šišky?
4: Jaksi nejsou lidi a já tam jako důchodce dělám výčepního.
2: Poslední dnešní ukázka, děkujeme za pomoc, omlouvám se ještě za krampule, ano, to na to se bude jednou vzpomínat. A Martině Hudečkové děkuju za návštěvu, těším se na tu další, zase u nás u Moriádě.
3: Já se těším taky, všechny zdravím a nashledanou, krásné léto přeju.
2: Ano, užijte si ten čas i s Českým rozhlasem, nezapomeňte, že v červnu soutěžíme o knížky a pokud je nevyhrajete, pokud se to nepodaří, jako dnes třeba Eduardovi, můžete si je v klidu objednat i přes naše stránky toho pořadu humoriada.cz, knížky vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Posíláme ještě písničky, které půjdou před zprávama a vy poslouchejte dál.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Stavba obchvatu Bučovic má podle silničářů začít koncem letošního roku. Penzijní společnosti varují před změnami ve spoření, které chystá vláda. Církev poprvé slaví liturgickou památku blahoslavených Jana Buly a Václava Drboli. Zítra bude většinou oblačno s teplotami do 30 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Ředitelství silnic a dálnic hledá firmu, která postaví obchvat Bučovic. Firmy se o zakázku za asi 3 miliardy korun můžou hlásit do druhé poloviny srpna. Dělníci mají postavit 5,5 kilometrů nové silnice jižně od města se sjezdy na Marefy, Kloboučky a Vícemilice. Letos v létě má na trase začít archeologický průzkum. Hlavní stavbu chtějí silničáři spustit koncem roku, upřesňuje šéf brněnského závodu ŘSD David Fiala.
4: Zahájení archeologického výzkumu plánujeme letos v srpnu a jeho dokončení předpokládáme v prvním kvartálu roku 2027. Zároveň pokračuje výkup pozemků. Vypořádáno máme přibližně 85%. Koncem roku plánujeme zahájení stavebních prací, přičemž předpokládaná doba realizace je 2,5 roku.
2: Asociace penzijních společností varuje před vládním plánem na změny v penzijním spoření. Konkrétně jí vadí, že jediným příjmem pro společnosti má zůstat 0,5% poplatek za správu fondů. Firmy by si přály alespoň 0,8%, jinak podle nich hrozí omezení nabírání nových klientů. Ministerstvo změny představilo na začátku června. Klienti díky nim mají mít vyšší výnosy. Teď rezort připomínky, včetně těch od penzijních společností, analyzuje. Brněnská římskokatolická diecéze si dnes poprvé připomíná liturgickou památku nových blahoslavených kněží Jana Buly a Václava Drboli. Mši svatou v katedrále svatých Petra a Pavla v Brně bude od 17:30 sloužit biskup Pavel Konzbul. Zástupci několika farností při ní převezmou relikvie nových blahoslavených. Oba kněží se stali oběťmi komunistického režimu v 50. letech minulého století. Církev pro liturgickou památku obou kněží zvolila symbolický termín, vysvětluje biskup Konzbul.
5: To souvisí s dopisem, který tehdy psali biskupové a oba kněží přečetli a byli za to nějakým způsobem taky perzekuováni. Současně to znamená, že se slaví liturgická památka a čtení se volí z nějakých lekcionářů, kde se mluví o mučednících.
2: Vzácný leták odbojové skupiny Světlana našel edukátor Vlastimil Soukup z pobočky Zlínského muzea jihovýchodní Moravy na Ploštině. Leták objevil při digitalizaci materiálu, které muzeum získalo ze soukromé sbírky. Jde o písemnou pozůstalost po Rudolfu Lenhardovi, účastníkovi partizánského hnutí a členovi skupiny Světlana, který se zasadil o poválečné znovu vybudování Ploštiny. Pasekářskou obec Ploština vypálili nacisté na konci druhé světové války.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte převážně oblačno, místy přechodně i polojasno. K večeru se oblačnost začne rozpouštět. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Za chvíli to probereme s brněnskými meteorology.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Kolony na cestě do Brna po dálnici D1 se tvoří od Ostrovačic a u Holubic. Ve směru na Prahu počítejte na stém 85,5 kilometru s omezením. V pravém pruhu tam zůstává nepojízdný kamion. Nehoda omezuje provoz na Ořechovské ulici v Brně a také nedaleko Boršic u Blatnice na křižovatce do Suchova. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Jak vám naznačila znělka, právě je tu Den v kraji. Začíná hodinka, která se věnuje dění v našem regionu. A to od přehledu zpráv přes předpověď počasí až po nahlížení do našeho vysílání, stejně jako do notesů jihomoravských nebo brněnských policistů a strážníků. To vše samozřejmě i dneska uslyšíte a můžu slíbit, že mezi tím bude řada zpráv dobrých a z vašeho blízkého okolí. Provázet vás do 18. hodiny bude od mikrofonu Marek Zouhar, který přeje ničím nerušený klidný poslech. Zůstaňte naladěni.
0: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Hodinku dne v kraji startujeme jako obvykle přehledem událostí. Přichází s ním právě teď Pavel Chaloupka.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. V Česku stále vznikají nové domovy pro seniory bez registrace. Potvrzuje to kancelář veřejného ochránce práv. Největší riziko takových pobytových zařízení je v tom, že v nich často nepracuje na zdravotnických pozicích kvalifikovaný personál. Nejvíce neregistrovaných domovů v poslední době přibylo na Jižní Moravě. Projektanti navrhnou podobu nového domu zdraví v Bílovicích nad Svitavou na Brněnsku. Odsouhlasili to zastupitelé. Podrobný projekt má být hotový do roka, kdy přestane stavba nového sídla lékařů za odhadovaných asi 60 milionů korun začne. Zatím podle starosty Miroslava Boháčka z hnutí STAN není jisté.
3: Teďka ta smlouva obsahuje, že bude kompletní projektová dokumentace během jara příštího roku a pak budeme hledat financování, budeme se bavit o výběru firmy a stavbě.
2: Břeclavští zastupitelé rozhodují o tom, jestli se město přihlásí do výběrového řízení na koupi bývalého areálu České pošty na Bratislavské ulici. Město by mohlo areál využít jako nové zázemí pro technické služby Břeclav. Hrušovany nad Jevišovkou na Znojemsku chtějí směnit pozemky s vlastníkem tamního cukrovaru. Záměr schválili zastupitelé. V areálu cukrovaru, který loni ukončil výrobu a čeká ho prodej, město vlastní několik parcel. Ty chce radnice vyměnit za pozemky, které podnik vlastní ve městě. Například u vodárny cukrovaru, vysvětluje nezávislá starostka Eliška Volná.
4: Voda je důležitá, aby byla pro město a nám to pomůže, když budeme dělat vrty. Elektrika už je tam dotažená, takže už to budeme mít k tomu lepší přístup.
2: Strážníci ve Znojmě mají novou videostěnu. Umožňuje jim najednou sledovat přes 60 obrazů z bezpečnostních kamer umístěných po celém městě. Nová videostěna vyšla na zhruba 1,5 milionu korun. A ve Slavkově u Brna pokračuje výstavba fotbalového hřiště s umělým povrchem a atletickým oválem. Město za nový povrch hřiště, veřejné osvětlení a další úpravy zaplatí 38 milionů korun. Třetinou přispěla Národní sportovní agentura. Práce by podle nezávislého starosty Michala Boudného měly být hotové letos na podzim.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Informace o počasí, to je něco, co ve dni v kraji prostě nemůže chybět. Dnes a právě teď se z Českého hydrometeorologického ústavu ozývá Barbora Kučerová, kterou zdravím. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Jako vždy začnu ohlédnutím za tím, co mohl dnešní den zatím přinést. To znamená, když to řeknu velice stručně, všude bylo ráno zamračeno a potom jasno, slunečno.
2: A dalo by se to tak říct, úplně jasno nebylo, často bylo přes den polojasno nebo oblačno po naší východní hranici, po hranici s Olomouckým a Zlínským krajem se v odpoledních hodinách také pohybovaly přeháňky, z počátku odpoledne také něco málo na Strážnicku spadlo a ty teploty ty dnes vyšplhaly až ke 9 a 20 stupňům Celsia, ale pohybovaly se i okolo 25 stupňů, takže to rozmezí poměrně velké a také záleželo na tom, jestli se zrovna nevyskytuje v dané oblasti přeháňka, pak byla teplota v danou chvíli poněkud nižší.
1: Teď k tomu, jak to bude dál. Krátce poprosím o informaci o večerním, nočním a ranním počasí.
2: A ta oblačnost, která je teď, tak by se mohla ještě chvilku rozpouštět. Ta noc potom zase bude zpátky spíše oblačná a ve druhé polovině noci a pak ráno bude oblačnost zase zpět částečně ubývat. A výjimečně se budou tvořit také mlhy. Ranní teploty očekáváme mezi 16 a 13 stupni Celsia a zítřek bude převážně oblačný. Dopoledne a později odpoledne se na některých místech může přechodně udělat i polojasno, takže oblačnost tím může být trošičku méně a k večeru se oblačnost začne celkově rozpouštět a potom večer a v noci na pátek čekáme skoro jasno a nebo jasno. Zítřejší maximální teploty mezi 27 a 30 stupni Celsia.
1: Takže informace o tom, co jsem chtěl říct, že se blíží vedro, jste v podstatě potvrdila. To bylo pro tuhle chvíli všechno od Barbory Kučerové, které děkuju. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Po telefonátu s Českým hydrometeorologickým ústavem dojde na písničky, které nestárnou, zpívat budou Argema nebo Beatles a po nich se podíváme na domovy pro seniory, tedy konkrétně především na ty rizikové.

0: dobrém dopoledni ve čtvrtek 18. června připomeneme oslavu B-side bandu. Ten totiž slaví 20 let. Založil ho trumpetista Josef Buchta a právě ho se zeptám, jak se pracuje s kolektivem špičkových muzikantů. Kdo vybírá hostující umělce a s kým bude orchestr slavit své kulatiny? Je swing přitažlivý pro všechny generace posluchačů? A jaké přání má on sám do dalších let pro svůj orchestr? Určitě si nenechte ujít narozeninové vysílání. K poslechu srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, písně.

Beatles a Here Comes the Sun. Věk téhle písničky se blíží 60, ale rozhodně nestárne. Byť ještě 3 roky do té 60 zbývají. Každopádně pojďme k aktuálním záležitostem. Pokračuje na vlně Českého rozhlasu Brno pořad Den v kraji a je tu informace o domovech pro seniory, respektive o domovech pro seniory svého druhu. Říkají si spolky a nabízejí starým lidem ubytování a péči. Zaplňují díru na trhu, protože v oficiálních domovech pro seniory není dlouhodobě dost míst. Kancelář ombudsmana upozorňuje, že v poslední době takových neregistrovaných zařízení přibývá hlavně na Jižní Moravě. Jenom městský úřad v Kyjově odhaduje, že v regionu v takových domovech žijí stovky lidí. Pro klienty jsou rizikové hlavně v tom, že v nich často chybí kvalifikovaný personál. Probí.

0: A tak se přesouvám do nedalekých Milotic. Podobné zařízení je tady v domě u kostela. U schodby vidím v jednom z pokojů seniory na postelích. Dvojice, pravděpodobně zaměstnankyň, jedna má logo s názvem zařízení na zelené mikině, mě odkazuje na paní Andrejku, které přede mnou ochotně telefonují.
1: Dobrý den, paní Andrejko, prosím vás, na nás teďka zazvonila paní z Českého rozhlasu a chtěla by mluvit s někým, kdo to tady provozuje, tak voláme vám.
2: Dobrý den, tady je Alena Hesová z Českého rozhlasu. Já vám volám, protože jsem se chtěla zeptat na ten provoz tady a na to, jestli jste registrovaní v katalogu sociálních služeb.
0: Ani jedno z těchto dvou zařízení v registru sociálních služeb není. Na budovách nemají žádnou velkou reklamu, jen malý papírek na dveřích s názvem a kontakty. A kyjovští úředníci za posledních 10 let zaznamenali v regionu 45 takových domovů. Kontroly mají na starosti krajští úředníci a napříč Jižní Moravou udělali za poslední rok a půl 4. Upřesňuje mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
3: Jeden subjekt v tomto roce svoji činnost ukončil. U zbývajících 3 subjektů kontrola dosud probíhá, v jejím průběhu nemůžeme podávat bližší informace.
0: Kontrolám se věnuje taky kancelář ombudsmana, potvrzuje její právnička Kristýna Boušková.
4: Hlavní problém spočívá v tom, že v těch zařízeních bývají vysoce závislí lidé na péči, někdy v závažném stavu a pečují o ně naprostí laici. Velmi často nemají nějakou kvalifikaci k péči nebo průpravu, ale přebírají i ošetřovatelské úkony, které by třeba v těch legálních službách mohli dělat pouze zdravotníci.
0: Dopad to má na nemocnice v okolí neregistrovaných domovů. Například do té kyjovské se klienti takových zařízení vrací opakovaně, často bez informací o své diagnóze. Ombudsman ani krajský úřad přitom nemůžou neregistrované domovy zrušit. To může udělat jen soud, protože podnikají na základě živnostenského oprávnění. Krajští úředníci ale mají možnost dávat zařízením pokuty, a to i opakovaně, což může být pro provozovatele likvidační. Alena Hesová, Český rozhlas.
5: Den v kraji bude za malou chvíli pokračovat. Zajímavou zprávu pro všechny zemědělce nebo pro všechny ty, kteří prostě mají rádi své políčko nebo zahradu.
6: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Dospívala Eva Farná, je minutka po půl šesté, pokračuje pořad Den v kraji. Pojďme k informaci o škůdci na našich polích a zahradách. Vědci varují, že hraboši kalamity na tuzemských polích se budou pravidelně vracet. Otázkou podle nich není, zda přijdou, ale jak rozsáhlé škody způsobí příště. Nový výzkum hledal dlouhodobé řešení. Ukázal, a myslím, že ne poprvé, že menší pole a pestřejší krajina jsou pro hraboše méně příznivé a mohou v budoucnu zmírnit jejich přemnožení, škody na úrodě i potřebu nasazení jedů.
1: Tak tady jsme u Vojtěškového pole.
2: S Emilem Tkadlecem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého procházíme Vojtěškovým polem a hledáme stopy přítomnosti hraboše polního.
1: Je to v tuto dobu docela hezký porost.
2: Avšak přece jenom tady nějaké mezery a díry jsou.
1: Tady máte takovou noru, je tady takový prášek, jak vidíte, tak to vypadá, že tahle ta nora bude osídlena.
2: Takže hraboše doma nejspíš.
1: Tady mají naprosto optimální podmínky k tomu, aby se mohli rozmnožovat.
2: Podle Vladimíra Lichnovského ze zemědělského družstva Kokory se s hrabošem bojuje velice těžko.
3: Výskyt hrabošů je pořád, jo? Je o to, v jakém počtu a případně jak ovlivní pak tu naši činnost.
2: Při kalamitách přicházejí na řadu mimořádné zásahy, včetně jedů. Podle Emila Tkadlece ale existuje i dlouhodobější cesta ke snížení počtu hrabošů. Menší pole a pestřejší krajina.
1: Když vám roste velikost pole, tak roste jeho početnost.
2: Takže tím, že ten hraboš má tak veliké pole, tak má tady zdroj potravy a zároveň se tady může bezostyšně množit.
1: Jo, to ale neznamená, že když farmář zmenší velikost svého pozemku na polovinu, že mu klesnou ty hraboši také na polovinu. Tu početnost ovlivňuje mnoho dalších faktorů.
2: Jako třeba kvalita půdy a potravy, členitost terénu nebo počet predátorů. Velikost polí je podle Tkadlece jen jeden dílek skládačky.
1: Ta přemnožení prostě tady s náma zůstanou.
2: Ne všichni zemědělci ale sdílejí názor vědců. Podle zemědělce Vladimíra Lichnovského zmenšení polí výskyt hrabošů v praxi neomezilo.
3: Nemáme tuto zkušenost, že bychom dělením pozemku omezili výskyt hrabošů. A právě na těch remisích ti hlodavci se rozšiřují do toho pole, do té kulturní plodiny.
2: Zemědělec a učitel z Mendelovy univerzity Petr Marada naopak tvrdí, že pestrá krajina může proti škůdcům pracovat sama, pokud v ní dostanou prostor jejich přirození predátoři.
4: Díky právě té vhodné krajinné infrastruktuře dáváme prostor těm přirozeným predátorům škůdců, krom těch dravých polních ptáků, dáváme prostor lasičkám, liškám.
2: Hrabošů teď sice podle ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského ubylo téměř ve všech krajích. Vědci ale upozorňují, že další vlna přijde téměř jistě. Marek Hensel, Český rozhlas.
0: Po písničce Petra Muka přejdeme z pole do obýváku, protože když se řekne videostěna, tak si možná představíte něco, co máte, nebo byste chtěli mít právě v obývacím pokoji, ale pozor, videostěnu mají i strážníci. Jak jsem řekl, za chvíli se dozvíte víc.
5: Den v kraji.

0: Strážníky na Velíně městské policie ve Znojmě už tolik nepálí oči. Díky nové videostěně mají lepší přehled o dění ve městě. Ve Velíně, tamní městské policie, na tu videostěnu promítají obrazy z videokamer po celém Znojmě. Další z výhod je třeba i pomoc v dokazování přestupků a trestných činů.
1: Tato videostěna je vlastně 4,2 metru x 3,4. Momentálně se díváme na 61 kamer s tím, že ve středu té obrazovky máme náhledový snímek. Momentálně se díváme na Komenské náměstí, ale jinak máme tady prakticky celé město monitorované.
2: Martin Vogal, vedoucí kamerového systému městské policie Znojmo, teď sleduje dění ve městě spolu s další kolegyní. Tady na Velině měli dřív kromě dvou počítačů k dispozici několik monitorů na dřevěné liště. Ty teď nahradila velká obrazovka přes celou stěnu.
1: Celá ta videostěna, kterou teďka vidíme, tak je sestavena z 280 LED panelů nebo LED displejů.
2: Ty se dají třeba v případě poruchy podle potřeby vyměňovat nezávisle na sobě. Zbytek stěny ale funguje dál. Martin Vogal teď ukazuje další důležitou funkci. Přes celou stěnu teď promítá obraz z jedné jediné kamery. Obraz je celistvý i díky tomu, že jednotlivé obrazovky nemají viditelné rámy. Tato možnost se už strážníkům osvědčila, když sledovali konflikt mezi skupinou lidí, doplňuje Vogal.
1: Jsme si tu kameru tady zvětšili na maximální velikost. A vlastně díky tomu bylo zřejmé vidět, že pachatel tam má u sebe i nůž třeba.
3: Což oproti tomu předchozímu stavu by vlastně nebylo možné.
1: Nebylo by to možné. Na menších obrazovkách by se nám to určitě nepovedlo.
2: Nová videostěna znamená kromě větší bezpečnosti ve městě i lepší pracovní podmínky pro samotné strážníky tady ve Velíně. Doplňuje ředitel městské policie Znojmu Jiří Novák.
4: Že se na to dívají 24/7 prostě, takže tohle je strašně důležitý a na ochranu jejich zdraví očí. A i to teplo, které sálo z těch televizí, tak prostě bylo velké, takže i z tohoto důvodu jsme chtěli profesionální stěnu.
2: Ředitel městské policie Jiří Novák pak doplňuje, že nová videostěna vyšla včetně příslušenství asi na 1,5 milionu korun. Ze Znojma Šimon Franc, Český rozhlas.
0: Je prakticky přesně 17.40, Český rozhlas Brno teď dá prostor písničkám, které nestárnou a po nich tu budou další informace od policistů či strážníků. Zkrátka dostane se na černou kroniku.
5: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech Na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cymbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás. Váš Jan Kosík.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
2: Nemohli jsme se nad ředitele a dramaturg rozhlasových her říká, co takový Ivan Kříž, to je takový starý praktik, ten prostě už velel kde čemu v životě, ten na to bude dobrý. Já jsem zavolal Ivanu Křížovi, jsem sehnal číslo, a tak jsem to celý vylíčil a mu říkal, no tak jo, Ludvíku, já to vezmu, ale vezmu to jenom na rok nebo na dva. A to je to, na čem já na něho vzpomínám, na někoho, kdo v těžkých dobách ten rozhlas opravdu zachránil.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
3: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Na vlně Českého rozhlasu Brno pokračuje pořad Den v kraji a v tradičním čase je tu nahlédnutí do dnešní černé kroniky. Nehoda nákladního auta a dodávky dnes po půl jedné odpoledne zastavila na 2 hodiny provoz na dálnici D1 ve směru na Prahu mezi exity Brno-Západ a Kývalka. Do stojícího nákladního auta, pod kterým ležel řidič a věnoval se opravě, narazila dodávka. Její řidič utrpěl středně těžké zranění. Zraněného řidiče dodávky přepravil vrtulník do fakultní nemocnice Brno. Druhého muže záchranáři sanitkou převezli do nemocnice k vyloučení vážnějších zranění. Dálnice zůstala uzavřená do 14.30, kdy policisté otevřeli levý jízdní pruh. O hodinu později už byla dálnice průjezdná kompletně. Před místem nehody se ale vytvořila 25 kilometrů dlouhá kolona. Stěží pochopitelné chování ženy v Brně Komíně přimělo kolemjdoucího vytočit linku 156. Strážníkům v úterý odpoledne do telefonu vylíčil, že neznámá přišla k řece společně se svým psem. Toho uvázala u stromu, poté údajně oblečená a obutá vstoupila do řeky a přeplavala na druhý břeh. Když se jí tam svědek zeptal, co bude s jejím psem, odvětila mu, že má namířeno ke sportovnímu areálu káčata a odešla. Díky informacím z telefonátu se strážníci k uvázanému zvířeti poměrně brzy dostali. Ženu odpovídající popisu ale nenašli, strážník odchytové služby proto převezl osamocené zvíře do útulku. 48letá majitelka se tu po nějaké době po svém psovi schánila. Strážníci vysvětlili, že svým jednáním porušila městskou vyhlášku o pravidlech pro pohyb psů a vysloužila si od nich pokutu. Žena s postihem souhlasila a dokonce hlídku za její přístup pochválila. A teď už zase písničky, které nestárnou.
1: Český rozhlas Brno.

0: 7 minut zbývá do 6. a v tuhle chvíli je tu stručný přehled důležitých a zajímavých událostí spojených se zítřejším dnem, čtvrtkem 18. června. Zvolená ombudsmanka Eva Kostolanská se zítra složením slibu ujme funkce. V brněnském sídle nahradí dosavadního ochránce práv Stanislava Křečka. Na náměstí Svobody v Brně se zítra na večer uskuteční s šesticí jezdců v čele s Filipem Salačem uvertura před Grand Prix České republiky. Muzeum Blanenska zítra otevře výstavu Objevem to začíná, která odhalí detaily zkoumání pokladu z Bořitova. V Mikulovském muzeu začíná zítra výstava Víříme prach, která připomene 100 let regionálního muzea v Mikulově. Do Brna se zítra symbolicky vrací odkaz jednoho z patronů města. V kryptě katedrály na Petrově bude vystavěn více než 570 let starý plášť svatého Jana Kapistrána. To byla poslední informace dnešního dne v kraji. Zítra poslouchejte pochopitelně zase. Do té doby vám kompletně příjemný poslech přeje Marek Zouhar a zůstaňte naladěni.
1: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Brně má vzniknout největší hala na curling v Česku. Silničáři dnes provoznili úsek dálnice D49 z Holešova do Frštáku. Na 8 místech Jižní Moravy se dnes koná olympijský běh a zítra bude většinou oblačno s teplotami do 30 stupňů. Dobrý večer, jsou tu opět zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Největší curlingová hala v Česku má vzniknout v Brně Černovicích. Vedení města schválilo plánovací smlouvu se soukromým investorem, který ji postaví. Magistrát mu za to prodá pozemky u křížení Olomoucké a Černovické ulice. Předseda klubu Curling Brno Lukáš Merta věří, že halu dostaví do roku 2028.
2: Ona je poměrně podobná pražské svazové hale, která má 4 dráhy, ale naše hala bude mít drah 5, čímž se vlastně stane možná největší specializovanou halou ve střední Evropě, ale je podobná poměrně té pražské hale na rozptylech.
0: Řidiči už ode dneška mohou jezdit po dokončeném úseku dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Frštákem na Zlínsku. Slavnostní uvedení do provozu přitom bylo naplánováno až na sobotu. Dnes ale ŘSD získalo povolení o předčasném užívání. Otevřením úseku pomůže městům a obcím v okolí. Denně přes ně projížděly tisíce vozidel. Nejvyšší povolená cena nafty se zítra dostane pod 38 korun za litr. Oproti dnešku zlevní o 80 haléřů na 37 korun 55 haléřů. Klesne také maximální cena, za kterou budou moci čerpací stanice prodávat benzín. A to o 42 haléřů na 40 korun a 84 haléře za litr. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce měsíce. Také na 8 místech na jihu Moravy se koná olympijský běh. Závod na všech místech napříč republikou odstartoval před pár okamžiky. Závodníci tak vyběhli třeba v brněnském Komárově, v Bzenci, Ivančicích nebo v Lelekovicích. Část startovného poputuje České olympijské nadaci, upřesňuje manažer akce David Novotný z Českého olympijského výboru.
3: Já mám teda obrovskou radost, že letos máme rekordní číslo, což je 587 tisíc. To jsou peníze, které putou dětem z finančně znevýhodněných rodin a pomáhají jim sportovat, platit příspěvky v klubech, jezdit na soustředění.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte převážně oblačno, místy přechodně i polojasno. K večeru se oblačnost začne rozpouštět. Večer a v noci tak bude skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Vítr by měl foukat slabý proměnlivý nebo severních směrů. Rozptylové podmínky budou převážně dobré a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na 243. kilometru dálnice D1 pracují v obou směrech v levém pruhu silničáři. Na 220. kilometru zůstávají ve směru na Vyškov dva odstavené kamiony a na vozovce zbytky pneumatiky. Na odstavené nákladní auto pozor na 34. kilometru D2 ve směru na Brno. Volné cesty přeje ze studia také Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

A už je tady opět Morava krásná zem. Nakonec pravidelní posluchači našeho vysílání určitě poznali. Tentokrát poslechu pozvala Stříbrňanka polkou Iva Horkého a Marty Horké Sen. Pohodový večer vám přeje Jiřina Ostrá. No a také dnes budou písničky ze srdce. Pro pana Ostříška z Hovoran to bude Hovoranský potůček a lidová Šohaju Šohaju pak pro paní Anu z Miroslavy a také při této písničce rodina zaspomíná na pana Antonína Skibu. No a my zase při písničce Našel jsem pramínek zaspomínáme na textaře Stanislava Pěnčíka, který zemřel 17. června 2004. Vy samozřejmě v této hodině můžete také vzpomínat, ale také můžete blahopřát třeba zrovna Adolfům, kteří mají dnes svátek, jak u nás, tak na Slovensku. Můžete ovšem i děkovat, či jenom tak někoho pozdravit. To vše v Moravě krásné zemi. Telefonní číslo 726 46 5200 a teď už lidové z Luhačovského zálesí.

Tak to byl ženský sbor Děvčice Zvonice a doprovodila ho cymbálová muzika Linda. No a jak už jsem se zmínila v úvodu, dnes budeme vzpomínat na Stanislava Pěnčíka. Stanislav Pěnčík se narodil 21. května 1939 v Nenkovicích. Neodmyslitelnou součástí tradičních projevů v této oblasti byla od nepaměti lidová hudba, zejména pak dechovka. Stanislav Pěnčík, odchovanec tohoto regionu, si tuto lásku nesl v srdci a žil pro ní celý život až do posledních hodin. Byl také neúnavný propagátor dechové hudby, textař, který napsal řadu krásných písniček, které také velmi často hrajeme v Moravě krásné zemi. Byl také moderátor, organizátor nejrůznějších akcí a také se podílel na vydávání časopisu Slovácká dechovka, kde byl šéfredaktorem. Byl to skromný člověk, který byl obohacen talentem rozdávat lidem radost. Zemřel ve věku 65 let 17. června 2004. No a my si na Stanislava Pěnčíka vzpomeneme při následující písničce.

0: No ano, při této písničce podání Mistříňanky jsme vzpomněli na textaře Stanislava Pěnčíka. Ještě jednou připomenu telefonní číslo 726 46 5200. No ale teď už paní Lída ze Šlapanic. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer, paní Ostrá, vám i zvukovému mistru. A chtěla bych popřát, pondělí měla narozeniny 15. Moje kamarádka paní Vlastička Vymazalová taky ze Šlapanic. Měla 78 roku krásných. Tak bych ji chtěla popřát. A taky přeje manžel František a synové Aleš a Radek s rodinami a vnuci. A taky se připojuji já, celá rodina Zápalová, Šlapanice, rodina Bogdálková, Šlapanice a nakonec ještě paní Líza Boháčková s rodinou taky.
0: Mm-hmm.
1: A připojí se taky. A ne, služice, připijíme na zdraví.
0: Jo, připijíme na zdraví, paní Lído. No, gratulantů bylo skutečně hodně. A co ano, pěkného ano. Popřejete, paní Vlastičce Vymazalové?
1: Popřeju hodně zdraví, ona ještě stále vitální. Uklízí v cukrárně, synovi pomohá. Furt je dobrá. Taky přejeme hodně, hodně zdraví na dálku.
0: Mm-hmm.
1: A ještě mám sestru Františku Klempovou, taky vám volá občas Mramotis, taky posílám písničku. A ještě mám kamarádku z nemocnice Květu Hochmanová z Rajhradu, taky posílám písničku. A vám Českým rozhlase děkuji. A zase někdy nashledanou,
0: no,
1: paní Ostrá.
0: Nashledanou, paní Lído, zdravím Šlapanice.
1: Děkuji za nashledanou. Děkuji,
0: bude krásná, nashledanou. No, já už jsem zmínila v úvodu, že dnes tedy slaví svátek Adolfové a je tady psáno jméno Adina. Zítra ve čtvrtek pak blahopřejeme Milanům a Milanám. Dále v pátek Leoš Leo, mají jmeniny. V sobotu blahopřejeme Květám a Květuším a v neděli Alojzům a Alojzijím. No a v neděli, přátelé, je také letní slunovrat, první letní den. Ale ještě si vezmu slovenský kalendář, takže dnes je 17. Stejně jako u nás Adolfové. 18. ve čtvrtek na Slovensku slaví Vratislavové. 19. pátek pak Alfrédové. 20. blahopřejeme k meninám na Slovensku Valérii. A ještě zbývá neděle 21., kdy už jsem říkala, že je začátek léta. Tam je to vlastně podobné jako u nás Alojzové, ale také Lejli. Takže já také blahopřeji nositelům zmíněných jmen. No a přeji jen to nejlepší, přeji zdraví, štěstí, pohodu. Mějte se moc hezky. No a písnička ta samozřejmě také nechybí. Hrát bude Tufaranka.
2: Český rozhlas.

Tak to byla písnička Josefa Uhra, zpívali mužáci, hrála tu Faranka, krásná to písnička. No všem písnička i pro milou paní Jiřinku Millerovou, která má dnes narozeniny. Milá kamarádko, přeji hlavně, ať ti slouží zdravíčko, přeji mnoho štěstí, lásky a božího požehnání do krásných, šťastných let, ať si ještě dlouho scházíme v Luhačovicích. No a to přeje Marie Pavlušová. A už si beru klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože narozeniny dnes slaví paní Antonie Vyskočilová z Brna, další brněnská posluchačka paní Olga Grumlová, no a ve Strážovicích bydlí paní Alena Slabáková. Takže milé dámy, děkujeme, že nás posloucháte. Samozřejmě nás to moc těší, jak jinak. No a do těch let příštích vám přejeme tak, jak se přává. Přejeme zdraví, pohodu, štěstí, lásku, laskavost. Ať se máte o koho opřít. Přejeme šťastný život bez nějakých větších problémů a připijeme, alespoň takto pomyslně, na vaše zdraví. No a samozřejmě, že hudební dárek ten také nechybí a předává ho Moravěnka.

0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Ano, a teď posloucháte Moravu krásnou zem. Před chvíličkou dohrála Moravěnka pěkné písničky. No a já jsem si mezi tím tady vzala telefonát, je z Borkovan a na tom druhém konci je pan Franta. Dobrý den. Nebo večer už, jo?
3: Dobrý podvečer, paní Ostra. Paní Ostra, dnes se dožívá moje sestra Milada Vojtová, rozená Pacasová z Borkovan, 81 roku. Tak my bychom jí chtěli touto cestou popřát hodně zdravíčka, ať se jí daří na její milované zahrádce, kde tak ráda pracuje. A štěstí a zdraví do dalších let přeje bratr František s celou rodinou z Borkovan. Děkuju.
2: No, pane Franto, prozraďte mě, byla to hodná sestřička, když jste byli malí?
3: No, velice.
2: Jo? Neprali jste se náhodou?
3: A to víte, že za mladá nějaké chlub vytaržené
2: byl. No jasně, to jinak ani nešlo. A možná, že
3: to
2: paní,
3: nešlo jinak,
2: paní
3: to
2: Miladka nešlo. Si právě teď vzpomíná, jaké bylo její dětství a mládí strávené právě po boku rodiny, po boku třeba zrovna pana Františka. Tak pane Franto, já vám přeji hezký večer, nebo jak jste říkal, podvečer. A já doufám, že paní Miladku Vojtovou, tu vaši hodnou sestřičku, 81. narozeninám nám potěší i krásná písnička, která bude
3: já
2: tedy
3: myslím,
2: od nás.
3: Já myslím, že taky, určitě.
2: Jo, tak se mějte.
3: Taky.
2: Naschledanou. No a teď už zdravím pana Ostříška z Hovoran. Přeji krásný večer, nebo podvečer, nebo na večer, jak vy říkáte. Pane Ostříšku, já tady mám pro vás písničku. Je od vašeho syna a je to Hovoranský potůček.
0: Český rozhlas Brno.

Tak to byla písnička ze srdce pro pana Ostříška z Hovoran a byla od syna. Hovoranský potůček hrála Moravanka. No a já jsem tady měla telefonát a zrovna si myslím, že to byl jmenovaný pan Ostříšek z Hovoran, ale bohužel, jak víte, poslední dobou ty telefony jaksi nám tady dělají neplechu a zrovna u pana Jendy byl tedy ten signál takový velice divný, že já jsem skoro nerozuměla, já jsem tam zaslechla jenom Hovorany. No pak, když to byl zrovna tento posluchač, tak jsem ráda, že nepřišel o tu svoji písničku ze srdce. Zdravím ho a přeji ještě jednou krásný podvečer. No a krásný podvečer teď přeji do Miroslavy paní Aničce. Ovšem bude písnička Šohaju, šohaju. A jak už jsem říkala v úvodu, při této písničce zaspomíná jistá rodina na pana Antonína z Kybu. Takže teď už brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů.

0: Nádherná písnička Šohaju, Šohaju. Písnička, při které rodina vzpomínala na pana Antonína Skybu. No a také je to písnička ze srdce paní Aničky z Miroslavy, kterou zdravím a přeji krásný večer. A teď už další přání. Dnes má narozeniny kamarádka paní Martina Gregorová z Dolního Němčí, píše kamarád Broněk. A kamarád Broněk i píše, že dnes má narozeniny kamarád pan Tomáš Zimčík z Dolního Němčí a včera měl narozeniny kamaráda muzikant a kapelník žadovíků pan Ladislav Svoboda z Kyjova. Všem jmenovaným přeje jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. No a to samozřejmě přejí i jejich rodiny, kamarád Broněk, jak už jsem říkala, a také muzikanti, třeba muzikanti žadovíků a také dolněmčanky. A dívám se do studiových mailů, takže srdečně vás prosíme o pěknou písničku k dnešním narozeninám pro paní Ludmilku Hušťavovou z Kútu. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a radosti ze života jí přejí manžel Lukáš, dcera Ivanka, dcera Sonička s manželem Matúšom. Ke gratulaci se připojují i rodiče Šimkovi a svokrovci Hušťavovi. A ještě tady vidím, právě dnes slaví krásné narozeniny mladá paní Hanka Konečná z Dolních Kounic. Chtěl bych jí popřát a poslat pěknou písničku. Přeji všechno, jenom to nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a lásky. A to vše přeje Radek Šles. K přání se připojují kamarádky a spolupracovnice z Jezeřan Maršovic. No a s písničkou se připojuje a budou to písničky Sokolka ze Šakvic.
1: Český rozhlas Brno.

všechno, ale my se tady scházíme pravidelně, přátelé, a pořád Morava krásná zem ještě pokračuje malinkou chvilku a já tady mám pro vás pozvánku. Třasla Vičáci z Brna Jundrova vás srdečně zvou na vystoupení pěveckých sborů na druhé jundrovské zpívání Pod lípami. Koná se v jundrovské Sokolovně Stromovka 6 v sobotu 20. června. Vystoupí Třasla Vičáci z Jundrova, mužský sbor Březí, Barborke z Komořan, jundrovské Falešnice, mužský sbor Krasavci z Ostrožské Nové Vsi a také jundrovská Chasenka. Hrát bude cimbálová muzika Metla. No a začátek je ve 14.30 otevřením Sokolovny a představení účinkujícíma. Volná zábava pak je od 18 hodin. Tak se přijeďte podívat do Brna Jundrova. No ale nám teď ještě zaspívá, nebude to ani jedna z jmenovaných, budou to, bude to Kunovjan.

Kunovjan dohrál, no a jak jste jistě poznali podle času, je 18 hodin 55 minut, Morava krásná zem končí. Vysílání však pokračuje zprávami a pořadem Na pěknou notečku. No a dnes vypráví Vašek Mlýnek a hrají horňácké muziky. Já se s vámi loučím, zítra vás pozdraví Květa Navrátilová. Pěkný večer vám přeje Jiřina Ostrá a na závěr jihočeská Ladislava Kubeše v podání Vladokumpana a jeho muzikantů.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Stavba obchvatu Bučovic má podle silničářů začít koncem letošního roku. Senát podpořil vznik nového významného Dne Orla. Znojmo koupí restauraci a sál ve čtvrti Přímětice, bude sloužit jako kulturní dům. A zítra bude většinou oblačno s teplotami do 30 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Ředitelství silnic a dálnic hledá firmu, která postaví obchvat Bučovic. Firmy se o zakázku za asi 3 miliardy korun můžou hlásit do druhé poloviny srpna. Dělníci mají postavit 5,5 kilometru nové silnice jižně od města se sjezdy na Marefy, Kloboučky a Vícemilice. Letos v létě má na trase začít archeologický průzkum. Hlavní stavbu chtějí silničáři spustit koncem roku, upřesňuje šéf brněnského závodu ŘSD David Fiala.
2: Ten zájem těch zhotovitelů o ty stavby v Jihomoravském kraji, které soutěžíme, je enormní. Je tady obrovská, trochu si říct, skoro cenová válka. Ty nabídky, které se odevzdávají, jsou v řádech desítek procent pod předpokládanou hodnotou. Takže opět myslím si, že nás čeká velký zájem a z toho důvodu je obtížné predikovat, kdy to zadávací řízení skončí.
0: Česko by mohlo mít nový významný Den Orla, schválil to Senát. Zavedení významného dne, který by připomínal tuto tělovýchovnou organizaci, požadovali lidovci. Den Orla by byl 28. srpna. Šlo o senátní návrh, předlohu proto teď dostane k projednání sněmovna. Den Orla by měl připomínat událost z 28. srpna 1948. Tehdy členové této organizace na pouti na Svatém Hostýně demonstrovali proti komunistům. Totalitě. Následně byly stovky členů Orla odsouzeny k vysokým trestům. Znojmo koupí bývalou restauraci U Polehňů v městské části Přímětice, schválili to zastupitelé. Součástí domu je i společenský sál pro 200 lidí, který chce město využívat jako kulturní centrum. Přímětice jsou totiž podle nezávislého místostarosty Jakuba Malačky jedinou městskou částí, kde zatím podobné městské zařízení není.
3: Je to letité zařízení, které v Příměticích zná úplně každý. Není to nic nového, my jsme zvyklí tam chodit desítky let a my jsme rádi, že se nám podařilo ten nákup prosadit a že tenhle ten objekt teďka bude ve správě města, protože nás to trochu limitovalo v pořádání těch akcí.
0: Otrokovice na Zlínsku obsadili druhé místo v celostátní soutěži Přívětivý úřad. Ocenění uděluje ministerstvo vnitra městům a obcím za kvalitní a moderní přístup veřejné správy. Otrokovice zaujaly zejména transparentností vůči investorům.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte převážně oblačno, místy přechodně i polojasno. K večeru se oblačnost začne rozpouštět, večer a v noci tak bude skoro jasno nebo jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 30 stupňů. Foukat by měl slabý, proměnlivý anebo vítr severních směrů. Rozptylové podmínky budou převážně dobré a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 počítejte s omezením po nehodě na stém 95. kilometru ve směru na Vyškov. Opatrně na okraji Bzence, na železničním přejezdu, na silnici do Strážnice nefunguje světelná signalizace. Klidné cesty přeje od mikrofonu Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: napieknú notečku.
1: Vítejte u dnešního vydání pořadu Na pěknu notečku, u kterého vás úsměvem na líci zdraví Jaroslav Knajzl. Přátelé, je čas na silvestrovské veselí. Nebojte, nezbláznil jsem se a moc dobře vím, že je středa 17. června a do nejbližší oslavy konce roku máme ještě něco přes půl roku. Ale dáme si silvestrovské úsměvy z roku 1983. Přátelé, uvědomil jsem si totiž, že z našeho vysílání téměř vymizelo vypravěčství a přeci jen aspoň někdy bychom mohli dát prostor takovémuto osobitému projevu. Třeba velkého vypravěče a humoristy Václava Mlýnka. Někdejší klarinetista v muzice Jošky Kubíka se narodil v Hornáckém Kuželově v září roku 1926. Tož tedy bude to letos rovných 100 roků. Václav Mlýnek patřil mezi pravidelné účinkující na strážnických či horňáckých slavnostech. Spolupracoval s brněnskou cymbalovou muzikou, Brolnem nebo třeba cymbalovou muzikou Slávka Volavého. Zcela jistě si jej budete někteří pamatovat z pořadu někdejší Československé televize a samozřejmě brněnského rozhlasu. Václav Mlýnek nás od posledního srpnového dne roku 1978 těší a baví už jen ze záznamu. Nicméně, přátelé, pojďme se, jak jsem uváděl, vrátit se do silvestru roku 1983. Tehdy vznikl pořad z už tehdy starších záznamů slova i muziky. Uslyšíme několikero oblíbených veselých vyprávění právě z úst Václava Mlýnka a o muziku se postará hornácká muzika Martina Hrbáče, se kterou kromě majstra zaspívali třeba František, Jan a Jura Prachařovi. Tož včil už Vašek Mlýnek a jeho strýc Cyril.
2: Konečně jsme se dva malí vyvexlovali, pravda? Jaký byl na nás pěkný pohled, jenom jsme se tak šupli okolo sebe, že? Setkali jsme se tak šupli okolo sebe se strýčkem Cyrílem. Hubu jak sušenou trnku, řeku, vítám vás. Čo, vítaj, Vašku. Tak Ježíšu, dneskaj, řeku, co je vám? Ale nic, došel jsem včera, tak neskorej z toho Silvestra dom. No, řeku, vidím to po vás. Člověče, já jsem na ten kandál horší. Řeku, co se vám stalo teda? Však nepovídáte ani tak, ani tak. Co ti, člověče, však víš, jak to bývá. Gatě jsem měl vyzuté už venku, pod pažu, boty v hrsti, pěkně jsem to na gánku všecko složil, povídám tak, Cyrilku, a včil nastane 5 důležitých kroků. Povídám, jakých? No, co jakých? To mám vyměrané z gánku až po duchnu. 5 kroků. A i s tím posledním obkráčacím krokem. Povídal jsem si jenom, neboj se, Vašku, já jsem neměl tak moc vypité. Trochu jenom jsem měl tak strýknuté. Povídal jsem si jenom studené nohy k ní nepchat. Tak jsem hodil zpátečku. Jsem se bral pospátky. Vašku, ani to nebylo dobré. Zapomněl jsem za první aj ty kroky počítat. Za druhé byla tam ještě mucholapka, potvora. Ještě to dobré lepí. Akorát se mě tak nalepu a prostě fůse, ej, krása. Tak jsem ju kmásal, víš, tak mě to nos ohrňalo. Fíknu do kůta. Povídají mě, Vašku, čekal jsem, jak bude, co bude. Ale stará pukava, že... Tak jsem se tichučko kradem, jak kocůr. Ale Vašku, když si dáváš veliký pozor, povídají mě, strýček Cyril, právě se ti něco stane takého. Nevím, který to by už krok. Přesně si to neměrkuju, ale si ten čtvrtý nebo ten pátý... Ne, máme tam, víš, ten podnos, co jsou na ten ty květináče, nevím, kde to ta moja naštrabočila. Já jsem tak opatrno se šúchal podél těch postelí, škrk do toho. Hůk to všecko dolu, aj s týma muškátama, taký škrabot. Ještě odkáci kocůrisko, škrk, a už byl ve ventilátory. Tak jsem zamigloval. Povídají je, Vašku, jenom se sa ti pričápil, tak na všetky štyri, lebo už jsem viděl proti oknu, jak se stará zdvíhá s duchem. Moja je teda persona snadno znatelná aj potne. Tak to týma očiskama tež rengénovou, jak když autogénem pálí. Ale já jsem čučal, no jsem zostal tak na všetkých tyrech tak pričápený a neríkal jsem nic. Povedám však, jak si to Cyrille dopadne. Aj tak dobré, že jsem byl ticho. Moje, víš, už tak dobré zrak nesúží. Tak si to v tej tmě splétla. Jenom jsem ču, jak jsem tak uši nadrlil. Ona myslela, že to náš pes. Jenom jsem ču, že pozorku. Pocen ty hodný psíčku, co tam děláš za škrabot? S tím kocůrem. Věckrát a preznost v izbě nenechám. Pocem, na? Tak zvěsila ruku z postele. Tak zaťapkala. Podle mě, Vašku, já jsem dopadil. Já jsem potom musel, aby to nepoznala, tak tichůčko jsem dolézel po čtyřech až posteli a než usnula, tak půl hodiny jsem jí lízal ruku.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Napsali nie jeden street tajemník. To místo tej dediny tajím. Víte, kvůli mojej, vraža, to znáte, chlapi, ne? Napsali mě karetku, že Vašku, máme tu veselého Silvestra, teda aj s malým programem. Dojeď hned o 11 hodinách do poledňa. Moja to dostala do ruky, povedá, a to co bude za Silvestr o 11 hodinách do poledňa? No, povedám, treba nebudu dávat nejaký materiál, víš, treba... No moja už věděla, co to bude za materiál. No a teda dopadlo to dobre, víte, tak jsme se pěkně pohostili u strýca tajemníka. Aj sousedé tam došli a mezi něma nějaký liter sa pléte furt a mezi tým já. Ale dobre, víte, nic se nestalo. Pani tajemníková byli dobrá hostitelka, víte, tak do nás súkali tak dva kahany černého kafého. Také rýsky, jak ten můj širák. A to máte odpolední, pravda, jak na Silvestra odpolední, to je jak když vojepne. Tak jsme šli teda, už na toho Silvestra jsme se brali. No už muzikanti tak to tam strůhali chutno. A to tak, víte, jak to bývá ten program, tak já jsem tam něco plkel, muzika zahrál a tak to šlo, až myslím, tak do 11 hodin, tak ze mě valilo. Se místo jednej obvyklej kapky únosa odfukoval dvě, víte? Stric, tajemník byli mojím spasitelem, povedal, Vašku, pojď už toho máš dost. Sedni si tady mezi ty tetičky. Víte, jak to bývá, děvčata, co jste tu svobodné? Po pravici a po levici u nás na dědině vždycky sedí ta soudná stolica, pravda? Ty tetičky také rozkrýdlené, víte? Tak vám jim očiska létali po těch tancujících, tak jak vose na jarmaku okolo tureckého medu. A jak vám jim huby rychlo jeli. Povedal jsem si, no kdyby tak rychlo dozrávali duranzie, tak pálíme slivovicu a 11krát za rok. Na mě. A já mezi něma, víte, jsem seděl jak hříbek taky. Tetičky tam. Na... Začali hrát taký chutný kúsek, víte, takú polku, jakú si povedám, musí byť tetičku tajemníkovú aj vytancovať, když byli tak dobrá hostitelka, tak jsem tak vylúpel, víte. Takú poklonu jsem jim vysekel, reku, poďte, teti. Ej, tak vyskočili, taká byli chutná, taká krehká. Mm. Taká fajnová, ej, tak do nich prsty lézli, víte, tak jsme se tam... Tak jsme se tam osývali pěkně. No a tetička mě povídají, že bože, Vašku, když budete moc, vente si aj našu sousedu tancovat. Víte, měli jsme od nich kvočku. A velice dobře seděla na vajcoch, víte. Tak... No povídám, já už to obšlapnem, povídám. Kde sedí ta souseda? Víte, Vašku, že jak si sednu, tak pre čtyři ode mě. No řekl, dobré. Tak, jak jsem tetičku tajemníkovou uvedel na místo, začali hrát muzikanti, dá, no, řeknu, ve jménu tej kvočky. Tak jsem si dvakrát drístel na ruky, řeknu, no, pojedeme. Tak jsem si to načítal, víte, a kapel jsem na nich akorát, to byli oni. A souseda, ej, chlapili, to byli dobrá souseda. Veliká nebyli, víte, ta vyskočili, hned jsem si jich odměrával, teda tak jak já, ale taká spora. I hned mě, víte, mráz obešel. Tuto než obejde, aj posnídá. Jako toto bude fuška. Sakvalenská kvočka. No nic, pravda. A tak už víte, tak jsem jich občahoval jak duba. A už jsem jich tam šrotoval do tej největší tlačenice. Tak jsem kormidloval, víte. Tak jsem krútil biskupem, pravda. Jak jsme se vám tam, víte, presovali, tak jsem jim šuškal, povdám, bože, teti, vy máte tak krásné oči. No chlapi, nemohu honem nic napadnout, víte. Tak jsem začínal tak formálně, pravda.
povídám tak, jak lesní studánka. A velice se za tetičce zavděčil, povídám mě, vážně Vašku, ale vy lichotníku. A tak mě na ten, víte, na ten brůžku, tak mě podvihli. No, jsem tak trochu špicama zabaďoval. Víte, na nich zostal vyset jak náčeňová hadra. Víte, oni si to, myslím, tetička ani neuvědomili, pravda. Ale já, víte, ináč mě tam bylo dobré. Já jsem se držal dobré. Jenom najhorší bylo, když se mi něco, víte, při tanci plkejou směšného. Tetička se smíli, víte, a ten brůšek jim naskakoval. A na ten jsem létal já, víte, jak tím hodnám a to víte. A ej, to povídám, řeku, sakvalenská kvočka. Táto nevýjde na draho. Temu to utrpení ještě nebyl konec. Začali právě hrát muzikanti tu sambu, znáte to? To to vymyslel. Ty mladí to tancují, ale co to je? To je jenom také prešlapovaní, víte? Furt na místě, také prekvaťovaní. To můžu aj důchodci tancovat. Tak. Kdyby to tak mírněji tancovali, pravda. Tetička mě povídají, že opróbujeme to, Vašku. Na reku můžeme teda už. Než jsem se temu snažil zabránit, už jsme se prekvaťovali. Teda doká to šlo tam, tak to bylo dobré, víte? Ale jak to začalo jít zpátky potom? Já už jsem se držal, čeho jsem mohl.

Promiňte, toto ještě není konec. A teď děťka mě povdají, že bože, Vašku, že tak vy to tancujete poprvní. Na ruku, jak to tak vypadá, tak myslím aj naposledy. Táto kvočka nevýjde na draho. Sakvalenská kvočka, povedal jsem. A potom mě tetička ještě povedal, že bože, Vašku, vy úžasně lehko tancujete. No a povedal jsem si, co by nejdy se jenom občas odrazí moc těm. Však vzpomínám si, jak jsem jim řekl, děkuju, tak jsem z nich cupev. Už jsem na tu kvočku nemyslel. Ale povedal jsem si, no už jsem to obzobal, myslím aj za kohúta.

Vážení a milí, dnešní pěkná notečka, datovaná 17. červnem 2026, byla ohlédnutím za silvestrovským pořadem z roku 1983. Tehdy vzniklo mnohem delší pásmo dříve natočených vyprávění kuželovského humoristy i muzikanta Václava Mlýnka, navíc doplněno o zpěv a hru horňácké cymbalové muziky Martina Hrbáče. Tak co říkáte na veselé vykládání Václava Mlýnka? Myslíte si, že toto vykládání a vyprávění umí i po více než 4 dekádách vykouzlit úsměv na líci? Napište mi na můj mail jaroslav.kneisl@rozhlas.cz nějakou vzpomínku buď na Vaška Mlýnka či jiného vypravěče, nebo jestli má v dnešním folklorním hnutí vůbec mít prostor tento styl zábavy. Jinak letošní sté výročí Václava Mlýnka se bude připomínat i na horňáckých slavnostech, a to konkrétně v nedělním programu v jeho rodném Kuželově. Musím říci, že po takovém vyprávěcím profesionálovi, jakým byl Václav Mlýnek, sám sobě připadám jako uspávač hadu. Tož tedy raději končím se slovem, přeju vám příjemný zbytek večera a s tradiční prosbou buďme dobří vás do všech stran zdravím. Pěkný večer, váš Jaroslav Kneisl.

0: Verbuň, to je fenomén a je součástí naší moravské lidové kultury. V pátek 19. června pro vás připravujeme speciální verbístské ráno. Janis Moraz bude ve studiu s tanečníkem a moderátorem finálového klání soutěže Ladislavem Šimečkem i několikanásobným mistrem světa v tomto mužském solovém tanci Markem Salajem. Podíváme se na historii, smysl i podoby verbuňku ze všech stran. Dejte si rozhlasové verbování s námi. V pátek 19. června ráno mezi 6. a 9. hodinou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Penzijní společnosti varují před změnami ve spoření, které chystá česká vláda. Úsek dálnice D49 z Holešova do Fryštáku zprovoznilo ředitelství silnic a dálnic. Fotbalisté Plzně i Hradce Králové znají jména soupeřů pro předkola evropských soutěží. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 29, na východě republiky kolem 25 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Penzijní společnosti kritizují nový návrh na změny v penzijním spoření. Hrozí podle nich například omezení nabírání nových klientů, upozorňuje na to Asociace penzijních společností.
3: Ministerstvo představilo změny na začátku června. Klienti díky nim mají mít vyšší výnosy. Pro penzijní společnosti by změny mimo jiné znamenaly, že jim zůstane jediný zdroj příjmů, a to 0,5% poplatek za správu fondů. Společnosti chtějí alespoň 0,82%. Snížení poplatků na 0,5% nepokryje podle asociace náklady, třeba na schánění nových klientů, říká prezident Asociace penzijních společností Radek Moc.
4: Budou se využívat jenom nějaké online cesty, nebo je to aktivní vyhledávání klientů, nebude to vyhledávání nebo přísun klientů přes obchodníky.
3: Ministerstvo financí bude připomínky řešit, říká mluvčí rezortu Filip Běhal.
5: Dneska končí mezirezortní připomínkové řízení. Pokud tím směrem budou směřovat nějaké připomínky, a to asi budou, tak my se těmi připomínkami určitě budeme zabývat.
3: Následně ministerstvo podle Běhala materiál předloží vládě a ta rozhodne. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Řidiči od dneška mohou jezdit po dokončeném úseku dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. Zahájení provozu ředitelství silnic a dálnic původně plánovalo na sobotu. Důvody dnešního otevření tohoto úseku upřesní mluvčí ředitelství Jan Rídl.
6: K dnešnímu dni jsme získali všechna potřebná povolení, dokumenty a usnesení, takže jsme nečekali ani minutu a otevřeli jsme plnému provozu celou dálnici D49 z Hulína do Fryštáku. Ode dneška je tak v předčasném užívání celých 17,25 kilometrů této dálnice.
2: Moderní postupy při operacích koleních i ramenních kloubů si mohli tento týden otestovat lékaři nemocnice v Šumperku ve speciálním kamionu. Vybavený je laboratoří se dvěma operačními sály. Upřesní primář ortopedie Jan Debre.
7: Cílem tohohle toho všeho je na lidských tkáních se to naučit opravovat nebo řešit ty operační postupy v bezpečném prostředí, bez žádných časových nebo jiných rizik, aby opravdu ti lékaři, sestřičky a ten personál se mohl vytrénovat na nečisto, když to řeknu, a pak na sále už by to měli mít v rámci pohybové paměti zažitý. Sport.
2: Fotbalisté plzeňské Viktorie se ve druhém předkole Evropské ligy střetnou s norským Tromsø. Dvojí zápas zahájí 24. července na hřišti severského týmu. Hradec Králové bude hrát ve druhém předkole konferenční ligy ve stejném termínu s klubem NK Varaždín. Utkání zahájí v Chorvatsku.
1: Počasí.
2: Nadále se bude oteplovat, zítra přes den skoro jasno až polojasno, ráno na východě, během dne přechodně i jinde oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Problémy jsou na hlavním tahu 9 z Mělníka do České Lípy. V zatáčkách mezi Medonosy a Dubou za Bukovcem havaroval motorkář. Počítejte s omezením a se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host. Přejeme příjemný poslech.
1: Alex a host.
8: Na kontě má desítky filmových rolí, charismatický herec a ctitel žen nedávno oslavil 80 a je stále na scéně. Teď ho můžete vidět třeba jako sultána v muzikálovém zpracování pohádky Lotrando a Zubejda v divadle Broadway. Ivan Vyskočil, vítám tě.
9: Dobrý den, já jsem rád a děkuju za pozvání a samozřejmě vítám posluchače. Že?
1: Alex a host.

0: Točit začal už jako teenager v 16 a od té doby má za sebou dlouhou řadu filmů nebo televizních inscenací. Nedávno oslavil rovnou 80. Herec Ivan Vyskočil je naším hostem. Ještě jednou vítej a snad nevadí, když ještě já ti popřeju hlavně pevné zdraví a optimismus a neutuchající zájem o ženy, Ivane.
1: Naopak, od tebe mě to velice těší.
0: Ty jsi narozen 21. května.
1: Ano.
0: Jsi ještě blíženec? Takhle, jsi už blíženec?
1: Já jsem přesně na rozhraní, kdy se bík mění na blížence. Takže já říkám, někdy jsem bík, no a někdy spíš blíženec.
0: Ale jak to, nebo co to znamená v praxi?
1: Nebyly zatím na tohle žádné reklamace.
0: No dobře, jsi skoupí na slovo trochu. K tvým kulatinám, které si nedávno oslavil, jak jsi je vlastně slavil a co ti udělalo radost?
1: Tak já to řeknu ještě z doby, kdy můj syn Jakub byl naživu a my jsme měli jako i krásný vztah jako kamarádi a on říkal, táto, ty budeš mít narozeniny, co by si tak chtěl? A já jsem říkal, já jsem se zamyslel, říkal jsem, a víš, že nic? Já vlastně nic nepotřebuju. A já byl takový krásný. A říkám, no a to auto je krásný, ale je to drahý a to. Já to nepotřebuju. Jo, já spoustu věcí už nepotřebuju. Čili radost mě udělá, že spolu tady sedí mě, radost mě udělá, že jsem se svojí partnerkou oslavil krásně ty narozeniny, že jsme šli na večeři. Dokonce oni stále říkali, že uděláme nějakou traktaci velkou pro kamarády a tak, jenomže on každej mě blahopřál, každej mě přines nějakou flašku, já jsem teda tak zásobený, že se ze mě stane alkoholik asi, což jsem nikdy nebyl, ale teďko, kdybych najednou něco udělal, tak bych si připadal trapně, jako že to chci ještě jednou všechno, tak myslím, že jsem to tak skromně a strašně příjemně prožil.
0: Tak to je asi hlavní, že pro tebe to bylo příjemné. On ty hromadné oslavy kolikrát bývají takové, že si je ten oslavenec příliš neužije.
1: No, faktem je, že se mi tam telefon netrhnul a pak už jsem si říkal, že už mě to proboha pokoj, už já to už nebudu pořád brát. A tak konečně Alex, co je na té 80, tak úžasný, jo. Jako to možná Květulka Fialová stále říkala, jak to stáří je nádherný. Není. Jako zaplať pán Bůh, všechno mě slouží, jako v pořádku, ale musím říct, že když mi něco upadne, tak se proto nevohýbám. Počkám, až upadne něco druhého, aby to zavá jedno a nedělal zbytečný pohyby.
0: Aby to stálo za to. Dobře, a vzpomeneš si ještě třeba na oslavy svých narozenin během studií na DAMU? Byly bujaré? Rád si slavil?
1: Já jsem nikdy moc neslavil, já si vzpomínám jenom na oslavy, jako když jsem měl narozeniny jako dítě, tak jsem se na to hrozně těšil a vždycky přišel kamarád mojí maminky a přinesl mi konvalinky. A já si na tu vůni si pamatuju a já jsem od té doby už nikdy konvalinky jako neviděl prodávat. A ta vůně mě fascinovala vždycky.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Naším hostem je herec a dabér Ivan Vyskočil. Ještě možná zůstaňme u tvého dětství, protože ty jsi se sám do něho vrátil. Vyrůstal jsi na Žižkově se svojí sestrou. Je tam něco, ty už teďka žiješ někde za Prahou, ale když občas na Žižkov zavítáš, něco, co ti vyloženě připomíná to dětství, že ukážeš prstem a řekneš tak, tady jsme to a to.
1: Tak samozřejmě poznám ten barák, kde jsem bydlel. Byl jsem tam s bráchou a sestrou.
0: A pamětní desku na něm nemáš?
1: Ne, nedali tam zatím, je to zvláštní teda, jako. No to bude až po mý smrti a to už si to neužiju. Možná teda, ale je to, ten Žižkov je jiný. Bože, to je to tak jiný. Když já si na to vzpomenu, v podstatě, ať si říká, kdo chce, co chce, ale my jsme měli šťastný dětství. Jenom tím, když si vzpomenu, jak ráno se ze všech těch baráků v té ulici se vyhrnuli děti a šli jsme opravdu jak průvod s těma taškama na zádech jsme šli, pak se jedna část oddělila do Cimburkový a druhá šla do těch kopců přes Štítnýho na Havličák, kde jsem teda chodil do školy já a vždycky, dneska, když si na to vzpomenu, oni nejsou děti. Děti nejsou. Děti je málo. Nás bylo opravdu jako smetí, to byla smečka, co jsme tam šli. Dneska možná, když jsou nějaký děti, tak je ty rodiče vozej, že?
0: Tak jsou v autech, no. Ano.
1: A to se divím, protože v té Řehořové ulici tam stálo jedno auto. Dneska se tam nedá zaparkovat, no. Takže to je všechno jiný, to je všechno jinak. Jenom jak jsme chodili na Žižkovský vrch špinavý, tam si hrát fotbal. Prostě to, já na Žižkoperk, že jsme chodili to.
0: Takže když dnes přijedeš a zavítáš, projíždíš Žižkovem, tak co cítíš? Cítíš třeba i smutek, jako že je to pryč, je to celé jiné, nebo?
1: Já necítím smutek, ale cítím určitou sounáležitost. Jakože prostě já se furt cítím teda jako Žižkovák a s lidma ze Žižkova si většinou rozumím.
0: To je nějaká speciální sorta?
1: Řekl bych, že ano. Řekl bych, že jo. Třeba fascinuje mě, na Žižkovské radnici je úžasný obraz Bitva na Vítkově. Přes celou stěnu obrovský obraz. Tak tuhle jsem požádal jednu svoji kamarádku, aby mě tam vzala, abych se na to mohl zase podívat. A ona je taky ze Žižkova a taky jako opravdu s tím Žižkovem si rozumíme.
0: Ale nyní, jak už jsem říkala, bydlíš za Prahou.
1: Ano.
0: V přírodě, v klidu, v zelení. Co tě k tomu vedlo?
1: No jednak mě k tomu vedlo, že prostě ta Praha už je hektická. Strašně hektická. A potom mě k tomu vedlo to, že já vím, že mluvím proti svým kolegům, jo. Vždycky se pamatuju, jak Jiří Kodec říkal, dneska je to hrozné, nemám ani na kavárnu. No a já jsem po té kavárně ani hospodě nikdy příliš netoužil. Mě fascinuje, že otevřu dveře, já jsem na louce, jo, a nemusím běhat po schodech, že mám psa a že prostě pes se mnou tam chodí, že jo, a ty sousedi jsou příjemný, i když jako dopoledne tam jdu, tak jsem tam sám, úplně jako. Ale vyhovuje mi to, já jsem v podstatě asi venkovský člověk, no.
0: Ivan Vyskočil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Ivan Vyskočil. Ty jsi v 16 letech ustál před kamerou, což tedy bylo dříve, než si nastoupil na Damu, ale když jsi se před kameru postavil poprvé, už tehdy si cítil, toto je ono, tím se chci živit jednou.
1: Já bych to řekl takhle, moje maminka vždycky říkala, protože jsem dělal, parodoval jsem své pány učitele a ona řekla, maminka, ty jednou skončíš u komedianta. No a maminka má vždycky pravdu, že jo? Takže jsem u nich skončil, ale nebyl to úplně jako můj sen dětský, že jo? Dětský sny jsou jiný, jsem chtěl být popelář a strojvůdce a potápěč hlavně, ale to se mě povedlo. A jako já z toho mám takový, víš, já z toho mám takový pocit ještě, samozřejmě, že jsem tam byl a ty režiséři se mě díky, to bylo to moje štěstí, že si mě tak jako předávali, ale já bych řekl, že jsem asi nehrál. Já jsem se tam jen tak fotografoval před tou kamerou a neměl jsem ten pocit, teprve když to vlastně pro mě začalo být jakoby závažný, že to teda pro mě bylo herectví, tak to bylo o něco později, to bylo až když jsem dělal ty filmy s Hinkem Bočanem a s panem Rážou a to prostě teprve jako pro mě najednou jako začalo být, že teda tam o něco jde a že tam musím něco předvést. A tuhle jsem se díval na četnický humoresky. Tondu Moskalika já jsem měl hrozně rád a on vždycky mě tedy nějakou roli dal a dával mě roli dobrý a tam mi dal roli dvojčat. A já jsem hrál sám se sebou. A sledoval jsem to a bylo to velice zajímavý.
0: Jak se to dělá, jak se to hraje, když jsou dvojčata, když, jak říkáš, hrají sám se sebou?
1: No, to by se musela zeptat kameramana, protože ten obraz se půlí, jo? A jednou hraješ na jedné straně a po druhý na druhé straně. Ale mluvíte na sebe a musím říct, že jako měl jsem teda pocit, že se to povedlo a že ani já jsem tam nepropadl roštem a že jsme si spolu hráli dobře.
0: Ale takže pro tebe to je jako, když hraješ jednu postavu, ale máš dva scénáře, nebo dva scénáře, tak?
1: No, hraješ jednu postavu, přestože jsme jako dvojčata, ale každý musí být trošku jiný.
0: Jo, tak, takže vlastně ano, teď hraješ toho druhého, to dvojče, takže pozor, trošku se, a teď si to musíš pamatovat, který je který.
1: Ano, a ten jeden byl takový jaksi razantnější a ten druhý byl takový podajný. Jo, taky je tam, taky moje ve scénáři bylo, no když mě brácha řekne něco udělej, tak já to udělám a já se neptám proč. Jo, bylo to opravdu, to bylo hezký.
0: A pletlo se ti to i?
1: Ne, to se mě rozhodně neplet.

0: to bych... To by mě nebralo.
1: Je to smutný, ale líbil. Říká, je, jak ty jsi byl hubenej a vlasatej a tak dále. No, to,
0: měla
1: to...
0: se narodit dřív.
1: No jistě, samozřejmě, to je její vina.
0: Ano.
1: Mohla to chytnout dřív.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a s námi ve studiu je Ivan Vyskočil. Některé jeho seriálové role jsou dnes už téměř kultovní. Jirka, Sikita, Velké sedlo. Nesměj se. Z pera Jaroslava Dítla. Máme tu létajícího Čestmíra, učitel, soudruh učitel Janda. Těch záhada hlavola mu samozřejmě Mladý muž a bílá velryba. Vyber si, který film chceš, ale vzpomeň na nějakou roli, která třeba pro tebe byla důležitá, která tě bavila, na kterou rád vzpomínáš.
1: No tak o těch dvojčatech jsem mluvil, ale já mám, a to mám opravdu rád, já mám strašně rád film Poslední propadne peklu. To dělal pan Ráža, je to historický, to je opravdu historický film, protože to je jaksi

0: zobrazuje rok 1911 a pan Ráža byl velmi poctivý režisér a on řekl, tak tohle ne, to neodpovídá prostě tomu 17. století, to ne. A bylo to zajímavé, protože tam jsem hrál takového muzikanta, který chce a nechce, protože se na něj nalepí taková malá holka vlastně, kterou hrála Míša Kudláčková a on se jí chce zbavit a ona ho prostě pronásleduje, protože on údajně má nějakou zázračnou lahvičku, která přináší bohatství a tak. A bylo to velmi zajímavé a zajímavé ještě na tom bylo to, že ona si prvních týden natáčení si jí zlomili nohu. Padl na ní kaskadér a ona byla tak křehká, že jen rukou takhle, jak jako ta ruka mu jako mrtvýmu padla, tak jí zlomil nohu. No ale nemohlo se přestát. Takže já jsem jí celou dobu nosil. A když jsme měli záběr v polodetailu, tak nikdo neví, že ona jakoby vedle mě šla. Ale já jsem byl ještě silnej. Ona měla vzadu takový kšandičky. A za ty kšandičky jsem jí já vedle sebe nes. No. A já nevím, kolik jí mohlo tehdy být. Mezi 12, 13 a možná i 14, ale ona vypadala zvlášť jako teda dítě malý. A pak jsem zjistil, že říká ve škole, víte, kdo mě nosí na záchod? Pan vyskočil. Tak jsem řekl, tak to ne.
1: Tak to ne. Ne.
0: To já bych mohl mít ještě oplejtačky nějaký.
1: No tehdy možná ještě ne, ne.
0: No já myslím, že trestný by to bylo od jak živa.
1: Tak a když porovnáš režiséry, se kterými jsi pracoval, zmínila jsi Antonína Moskalika, pana Rážu, tak s kým se ti dobře pracovalo?
0: Já musím říct, že vlastně já mám takový asi takovou tu první signální soustavu a když mi je někdo sympatický, tak to většinou je vzájemný. A když je mi někdo nesympatický, tak on si mě neobsadí. Protože já neumím moc jako
1: Se přetvařovat.
0: V tomhle to neumím, no. Ale ježíš, kolik filmů jsem udělal s Jinkem Bočanem, že? S panem Rážou jsem točil několikrát. S Tondou ve všech těch povídkách, jo, jsem vždycky něco hrál.
1: A byl jsi někdy vzpůrným hercem, jako že jsi třeba chtěl něco udělat po svém, proti přání režiséra, nebo to nešlo?
0: To jsem spíš byl na divadle, občas vzpůrnej. To se mi nechtělo, ale já jsem měl taky štěstí, že se mi povedlo tady v poslední době režírovat něco, dokonce jsem si jednu hru napsal a musím říct, že mě jako herci měli rádi, protože já jsem asi, nejsem krutý režisér, já jsem byl hodný, ale je to hrozná práce. To je hrozná práce, protože člověk musí furt tam sedět a oni vždycky si udělali scénu a odběhli a já tam musel sedět a koukat a chyběla mě to povídání a takže
1: zkušenost z obou stran,
0: ano,
1: tak.
0: Ano, na film bych se nepustil, do filmu ne.
1: Nikdy neříkej nikdy.
0: Ne, to je profese, to se musí umět.
1: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal Ivan Vyskočil, herec, který se ale uplatnil také co by moderátor. Ještě si vzpomeneš na 90. léta a Risk, následně Riskuj?
1: No ano, na to si samozřejmě vzpomínám. To bylo velmi dobrý, to byl velmi dobrý materiální přínos do naší rodiny.
0: Ano.
1: A ještě teda se tam člověk dozvěděl spoustu věcí, protože tam byly samozřejmě otázky takový, že ale pamatuju se, jak jsem jednou mluvil, tam byla taková mladá soutěžící, velmi pěkná, takže jsem tak jako s ní ještě potom chtěl pohovořit a mě udivilo, že ona neznala malíře, a já jsem říkal, teď přece Wermeer van Delft, to patří k nějakému všeobecnému vzdělání, a ona mě řekla, jo, a co vy víte o počítačích? Já, máte pravdu, nic. Asi každý umí něco jiného.
0: Musel jsi nějak speciálně připravovat, nebo ta soutěž motivovala tě, nebo donutila tě nějaké informace si vyhledat, vzdělávat se, otevřít encyklopedie, já nevím.
1: No tak spíš jako někdy jsem jako nějaký informace scháněl, abych, když jsem tam něco říkal, tak abych nevypadal jako úplný pitomec, ale jinak to tam bylo všechno napsané. Hmm. To bylo...
0: A procházel jsi nějakým konkurzem, nebo jak jsi do té soutěže, co by moderátor
1: dostal? Tehdy to tak nějak ani nebylo, prostě mě oslovili a já jsem říkal, jo, rád to.
0: A byl jsi nepolíben, co by moderátor, nebo jsi jako, měl nějaké zkušenosti?
1: Jako televizní, no nepolíbený, panna jsem byl.
0: Byl jsi panic. Tak no, si to ujasněme.
1: To už ne.
0: Myslím televizní moderování.
1: Tak to ano.
0: Jak probíhaly přípravy tvoje, ty začátky? Přeci jenom asi si nepřišel hned na plac a nezačal si točit.
1: V podstatě jsme udělali dvě zkoušky nějaký, jako ještě než to začalo na ostro a oni řekli, že jo, no pak už jsem to dělal, no. Pak zase řekli, že ne, tak po nějakým čase znal jsem to poměrně dlouho, pak mě zase někdo nahradil, pak chvilku to dělal taky Petr Svoboda, pak to zase dělal Rosák, že jo.
0: Pomohlo ti ta účast té soutěži nebo ten moderátorský post třeba k hereckým rolím?
1: To ne.
0: Vůbec?
1: Ne, to ne. To určitě ne. To je úplně vlastně jiná profese.
0: Hmm. A nebo ti to třeba paradoxně naopak ublížilo?
1: Ne, to taky
0: ani
1: ne.
0: Ani to nemyslíš?
1: Ne. Hmm. Jako takový to, že na kolegu, když udělal reklamu na ten vizír, tak na něj volali vizíre, tak to se mně nestalo, že by na mě volali Risku, ale to je úplně jiná profese, zrovna tak jako jiná profese filmový herectví a divadelní herectví, že? To jsou věci rozdílné.
0: Tak a čím to, že jsi stroufnul napsat a režírovat hru? Co tě k tomu přivedlo? Bylo třeba něco, co ti chybělo na divadelních prknech, tak si řekl, tak udělám si to
1: ne,
0: sám.
1: Ne. Já jsem si udělal z toho takovou legraci, protože když jsem měl za ženu Turkyni, tak jsem, to bylo velice bouřlivý manželství, a tak jsem na to napsal takovou parafrázi, jako středověkou, jo, prostě, i když samozřejmě tam byly nové věci, oni si tam dávali inzeráty a tak, ale prostě, jako, že si rytíř přiveze tuhle houbatou ženskou a chce se jí zbavit. A do toho prostě sluha takový držkatej a napsal jsem to, samozřejmě jsem to odložil a asi po 5 letech, to už jsem byl dávno s Anife rozvedený, jsem to dal přečíst jednomu kolegovi a on povídal, to je legrace, prostě to musíš dopsat. No tak jsem to dopsal s třesoucím se hlasem, jsem to předložil svým kolegům, o kterých, protože já jsem to vždycky tak psal, že jsem jako někoho v tom viděl, jo. A oni se u toho strašně smáli a řekli, jo, do toho jdeme, no, tak jsme to udělali. A musím říct, že mě to hrozně těšilo, protože se tam lidi se bavili, smáli se, no a to člověka potěší, když udělá lidem radost. Já v tom nehrál.
0: A Anife?
1: Ne, to už ne.
0: Neobsadil jsi si.
1: Já bych jí byl tehdy obsadil, ale my už jsme byli věkově, jsme už byli mimo, jo? Já bych teda se sám do toho nehrnul, protože já nejsem Bondarčuk, abych hrál a režíroval to, na to já nemám. Takže já jsem to jenom viděl, dal jsem to jako režíroval, dal jsem to dohromady a tu, vlastně tu roli, která by byla bývala pro mě, tak to hrál Ernesto Čekan, ale dělal to vynikajícně, vynikajícně. A mně se na tom taky strašně líbilo. Já mám rád, že ty kluci to vzali jako do svých rukou. Často improvizovali. A oni to vlastně, vlastně to bylo lepší, než jsem to napsal.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. 6. rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Naším dnešním hostem je herec Ivan Vyskočil, který pokračuje ve své herecké dráze, teď tedy muzikálem Lotrando a Zubejda, který uvádí divadlo Broadway v Praze. Ty tam hraješ sultána, režíruje Jiří Strach, který sám původně hrál v té pohádce, co by mladík. Jak se ti hraje sultán? Musel jsi třeba přibrat kvůli té roli?
1: Ne, já už jsem přibral. Já bych potřeboval spíš ubrat, ale to je takový docela roztomilý, že člověk taky přijde tak jednou za měsíc zase mezi kolegy a že teda vleze na to jeviště, ale já se ti přiznám, já už nechci hrát. Mě to, já jsem, dokud ještě žil Honza Kačer, my jsme se spolu stýkali, hodně jsem za ním jezdil a já říkám, Honzo, já ti musím říct takovou kacířskou myšlenku. Mně už to divadlo nebaví. A ten Honza, ta šajba českého divadla, řekl, mně už leta. A opravdu něco se zlomilo a já už jako rád nechci, ale tohle je takový roztomilý, taková ta pohádečka. A dostanu ty turecký kalhoty prostě.
0: Ano, ano. A i ty boty? To, ne.
1: Samozřejmě. No, ty s těma špičkama nahoru a tak. Takže je to takový milý, no, je to opravdu milý. Já tam nespívám, zpívají tam všichni okolo a tak jako rád to dělám.
0: Slyšíš potlesk, spokojené diváky?
1: Diváci jsou spokojení, ale pak ještě dohrávám vlastně Tři mušketýry na Broadwayi a to se hraje snad 20 let. Hmm. 20 let. A pořád jako je to vyprodaný, když se to nasadí, tak je to vyprodaný. A my tam hrajeme takový ty Shakespeare, to říkal, to byly ty hrobníci, jo? Jak najednou se to odlehčí nějakýma řečma, tak my to tak jako vedeme ty řeči tam. Faktem je, že nám hodně lidí tleskají, protože všichni, že je to vážný a zpívá se a tak. A my tam říkáme blbosti, no, tak je to vděčný. Ale jako tuhle mě volala jedna kamarádka, říkala, pojď s náma, výborný. A jsem říkal, nezlob se, Dano, už ne. Já už nechci.
0: Ty jsi zmínil jméno Jana Kačera. Byl to právě Jan Kačer, který stál, řekněme, u zrodu nebo na počátku tvé kariéry?
1: Ne.
0: Kdy jste se potkali?
1: No, my jsme se potkali v Činoherním klubu, ale vlastně já bych řekl, že u zrodu stál Pavel Landovský. Mm-hmm. Pavel Landák, s kterým jsme točili film Každý mladý muž a ten mě... To byl takový můj guru, no. Ten mě hodně zasvětil do divadelního umění a taky do... On byl hodně na ženský a velmi jsme si rozuměli.
0: Vy jste si tom rozuměli, nebo on ti třeba předal nějaké své zkušenosti, tak, nebo nebylo potřeba, nebo vzájemně?
1: Ne, bylo potřeba, já jsem byl ještě takový mladěch a on už měl všechno za sebou a všechno uměl a všechno mi vyradil a prostě no, jako i...
0: Takže v profesním i v osobním životě jste si sedli.
1: Ano, jsme si sedli a já musím říct, že jsem byl hrozně rád, že jednou na jednom zájezdě mě přišel pán, který tam vždycky stojí a chce podpisy a on měl takový papír od pytlík, jako od pytlík od toho a říkal, já vám mám něco předat od pana Landovského. A on mě, Pavel vždycky říkal, jak ze Švejka, Pepek Vyskoč, že jo. Vždycky Pepku. A na tom papíru bylo napsáno, Pepku, ještě mě navštiv, už zatahuju. Tak jsem za ním jel a myslím, že to byla poslední návštěva, kdy jsme se viděli. Hmm. Ale byl jsem rád, že jsem tam za ním byl. A on byl taky rád. Hmm.
0: Tak já se musím dnes, ale jenom pro dnešek, rozloučit s tebou a budu se někdy opět těšit v Alex a host. Ivan Vyskočil.
1: Já se taky s tebou loučím. Doufám, že to nebude, až přijde 90.
0: Určitě ne. Ještě tam je 85.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
1: Stovky zaměstnanců Českého rozhlasu i České televize budou v pondělí stávkovat. Insolvenční správce žaluje bývalé představenstvo Liberty Ostrava o 19 miliard korun. A počasí v Česku zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 29 stupňů, na východě kolem 25. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Zaměstnanci veřejnoprávních médií budou v pondělí 22. června stávkovat. Protest potrvá celý den. Do stávky se přihlásili stovky lidí v České televizi a více než 1000 lidí z Českého rozhlasu.
2: Podobu stávky popsal za iniciativu veřejnoprávně Jan Herget.
3: Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
2: A to na všech stanicích, kromě dětských, tedy Dčka a Rádia Junior. Minister kultury Otto Klempíř za motoristy odpoledne řekl, že stávku nevnímá jako vyjádření obav o nezávislost.
4: Spíš jako nesouhlas s již deklarovanou výší částky, kterou vláda v pondělí jednomyslně schválila.
2: Podle návrhu má ČT přijít o miliardu a rozhlas o 400 milionů ročně. Ředitelé obou médií stávku respektují, zároveň ale upozorňují, že i během ní televize a rozhlas musí dodržovat zákon a kodexy. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Téměř o 19 miliard korun žaluje insolvenční správce bývalé představenstvo zkrachovalé huti Liberty Ostrava. Žaloba se týká 4 členů představenstva, včetně bývalého majitele Sanjiva Gupty. Podle mluvčího insolvenčního správce Michala Štefla jde o zásadní milník ve vymáhání odpovědnosti za úpadek firmy.
5: Právě pro tyto situace, kdy členové představenstva způsobili úpadek, slouží žaloba na doplnění pasiv. Jejím účelem je, aby členové představenstva zaplatili částku, která chybí v majetkové podstatě pro uspokojení věřitelů.
1: Pod názvem Nová huť teď firma zaměstnává zhruba 2000 lidí. Společnost vyrábí trubky, svitky, plechy a další ocelové výrobky. Materiál a jeho zpracování pro huť nakupují jiné firmy. Vedení Libereckého kraje stále nevidí důvod k odvolání ředitelky gymnázia u Balvanu v Jablonci nad Nisou Michály Mutl. Po setkání se studenty a pedagogy školy to uvedla krajská radní pro oblast školství Jitka Skalická z hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Atmosféra ve škole je podle ní vyhrocená, snahou kraje je situaci sklidnit.
6: Zásadní pochybení zatím nevidíme, protože kdybychom viděli, tak bychom měli důvod odvolat tak, jak nám školský zákon umožňuje, ale paní ředitelku jsme požádali, aby nám do čtvrtka tohoto týdne poslala konkrétní opatření, které povedou ke stabilizaci té situace ve škole.
1: A návrh řešení posoudí mimořádná rada Libereckého kraje na začátku příštího týdne. Počasí. Noci čekáme oblačno, zpočátku ještě ujediněle s přeháňkami, postupně od západu polojasno až skoro jasno, nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni. A zítra přes den skoro jasno až polojasno, ráno na východě, během dne přechodně i jinde v republice oblačno, nejvyšší denní teploty mezi 26 a 31 stupni, na severovýchodě a východě kolem 24, k tomu slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně před sjezdem na Rudnou stojí osobní vozidlo, je to na 4. kilometru. A pozor také na dálnici D49 z Frištáku do Hulína u sjezdu na Halešov leží na vozovce velký předmět. Pozor na 9. kilometru, tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého. Dobrý večer a příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Tentokrát jsem naložil country dostavník výhradně písničkami opírajícími se o závěr čehokoliv a téměř celou hodinu budou za vámi tedy přijíždět texty na téma poslední. Jejich defile otevřel Rostia Fischer s posledním kovbojem Zdeňka Rytíře a hned za ním se dostane ke slovu Pavel Bobek s přáním Dej mi šanci poslední.

Michal Tučný s hostujícím Tomášem Linkou a to je ten poslední song z alba Medicine Man, které v roce 1990 definitivně uzavřelo Michalovou cestu s Tučňáky. Text Zdeňka Rytíře je přímo s kostnou adaptací originálu The Last Cowboy Song, který o 10 let dříve přivedl do hitparády jeho autor Ed Bruce.

0: Čeká nás poslední ráno, opět v dokonalé transformaci Dylanovi Too Many Mornings z dílny Roberta Křesťana a jeho druhé trávy. Jednou z prvních countryovek, které přinesly do našeho gramofonového světa slovo poslední, byla balada Toma T. Halla The Last Public Hanging in West Virginia, které si už koncem 60. let všiml Jindra Šťáhlavský.
1: Smutný příběh chci vám říct. Je to o chlapci, který měl svůj život rád a přesto jim pohrdal. Čtyři stěny, věznice jen má. V jednom rohu, pryč na dřevěná. Na ní leží Johnny Keppel terváč, co se rval.

Pánek a bolt smrti propadá. Až se bude slunce splánět za tu velkou holou skálu a v té starý kamenný kapli začnou zvony zvonit. Tak já vím, Johnny, že to bude naposled, co ti přijdou všichni muži a holi.

Alan Mikušek se svým AM bandem a jeho poslední Mohikán. V polovině 70. let, kdy v sestavě solistů nahradil Ladislava Vodičku Karel Kohovec, s ním zpívala Naďa Urbánková Slečnu sen. V hitparádovém originálu z roku 67 to bylo to poslední, na co myslím, The Last Thing on My Mind, a nejúspěšnější duet Portera Wagonera s Dolly Partonovou.

Báci je to poslední, tvrdila v téhle dávno zapomenuté nahrávce z roku 91 Věra Martinová se skupinou Gram, zatímco perspektivní trio Midland z texaského Dripping Springs suverénní tvrdí, že Texas je ta poslední zastávka. Texas is the last stop.

Klasická hobousárna Poslední míle z dílny Mickeyho Rivoli. Tomu se vlastně od prvních setkání zalíbila hitparádová jednička Eddieho Arnolda Anytime z roku 1948 a o 43 let později z ní udělal Poslední píseň.

Tak trochu tulácká a trochu nádražácká balada Jimmyho Rodgersa Hobo Bill's Last Ride, která se poprvé objevila na deskách v autorském podání v srpnu 1930. Dnes vám ji připomněl člen nešvédské dvorany slávy Hank Snow a uzavřel tak naše setkání s písničkami, které jejich textaři protkali slovem poslední. Doufám, že vás potěšili a příjemně provonili váš dnešní večer, v něm se ještě vypravíme s legendárními Mustangy na poslední vandr. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: historickém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Česká vláda navrhuje zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Senát podpořil vznik nového významného dne. Fotbalisté Portugalska na úvod mistrovství světa pouze remizovali. A počasí v České republice zítra polojasno až oblačno, bez deště, maxima kolem 29, na východě republiky kolem 25 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by v České republice měla být od začátku příštího roku přísnější. Navrhuje to vláda. Chce například zakázat prodej kratomu online nebo pro tuto látku chce zavést spotřební daň.
3: Kratom si nejspíš zároveň budou moci lidé kupovat až od 21 let. Kabinet chce taky od příštího roku zvednout na kratom DPH, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Ze snížené 12% sazby DPH do základní 21% sazby.
3: Vláda s přísněním reaguje na rostoucí počty případů otrav spojených s užíváním kratomu. Látka je podle adiktoložky Moniky Plocové nebezpečná i kvůli abstinenčním příznakům, které se podobají užívání heroinu.
5: Bolí celé tělo, křeče máte, nespíte, úplně rozházená nálada a strašně dlouho trvá, než se ten člověk dá zpátky dohromady.
3: Návrh po schválení vládou zamíří do sněmovny. Tam ho podpoří třeba i opoziční piráti. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Ředitelství silnic a dálnic hledá firmu, která postaví obchvat Bučovic. Firmy se o zakázku zhruba za 3 miliardy korun mohou hlásit do druhé poloviny srpna. Letos v létě má v trase začít archeologický průzkum. Hlavní stavbu chtějí silničáři spustit na konci roku, říká šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
6: Ten zájem těch zhotovitelů o ty stavby v Jihomoravském kraji, které jsou je enormní, je tady obrovská, trochu si říct, skoro cenová válka. Ty nabídky, které se odevzdávají, jsou v řádech desítek procent pod předpokládanou hodnotou. Takže opět myslím si, že nás čeká velký zájem a z toho důvodu je obtížně predikovat, kdy to zadávací řízení skončí.
2: Jihočeský vodárenský svaz v loňském roce prodal více než 16 milionů krychlových metrů vody. Je to nejvíce od roku 2010. Nárůst proti loňskému roku je zhruba 2%. Loni se svazu podařilo zastavit trend postupného snižování výroby a dodávek pitné vody. Podle zástupců svazu jde ale stále o hodnoty blízké minimálním technologickým a provozním potřebám.
7: Svaz proto nadále jedná s městy a obcemi, aby kvůli bezpečnému provozu soustavy přistoupili na vyšší minimální odběry. Současně plánuje letos začít s další etapou napojení severního Písecka, konkrétně Mirovic a okolí. Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Česká republika by mohla mít nový významný den orla, schválil to dnes Senát. Zavedení významného dne, který by připomínal tuto tělovýchovnou organizaci, požadovali lidovci. Den orla by měl být 28. srpna. Šlo o senátní návrh předlohu, proto teď dostane k projednání sněmovna. Sport. Fotbalisté Portugalska na úvod mistrovství světa remizovali překvapivě s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Před několika málo minutami začalo atraktivní utkání Anglie-Chorvatsko. Pak budou následovat v noci souboje Ghana-Panama a Uzbekistán-Kolumbie. Počasí. Bude se oteplovat, nejdříve ale předpověď na noc. Čekáme oblačno, zpočátku ještě doznívající ojedinělé přehánky, postupně od západu polojasno až skoro jasno. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni. A zítra přes den skoro jasno až polojasno, ráno na východě, během dne přechodně také jinde v České republice i oblačno, pršet by ale nemělo. Maxima zítra mezi 26 a 31 stupni. Na severovýchodě a východě republiky kolem 24 povane slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové jsou hned dvě omezení. U sjezdu na Sadskou na 25. kilometru údržba uzavřela pravý pruh a také část odbočovacího. A pozor také u sjezdu z dálnice na Poděbrady ve směru z Prahy do Hradce Králové policie vyšetřuje nehodu. Nejen tam jeďte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši, přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Tak dobrý večer vám všem milovníkům trochu nebo notně zaprášených rozhlasových pásků. Divadlo pro vaše uši dnes opět po čase, jak se říká, dostojí svému názvu, protože vás pozvu na rozhlasové jeviště, tak jak si ho ve svých scénářích podmanil jeden z klasiků rozhlasové hry, pan Oldřich Daněk. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidíte, až jako 40-letý si dramatik a filmový scenárista Oldřich Daněk vyzkoušel žánr rozhlasové hry, kde se stal později vítaným autorem. V roce 1966 obeslal autorskou soutěž Československého rozhlasu textem Dialog v předvečer soudu a hned za něj získal hlavní cenu. Základním stavebním kamenem je, jak už název napovídá, rozhovor a taky docela vyhrocené téma. Lékař, který je obžalován z neúmyslného zabití na jedné straně a na té druhé prokurátor. Příležitost pro dva velké herce, pánové Felix Lubre a Vladimír Šmeral, a dialog, který se točí kolem sporného případu transplantace ledviny a vlastně i kolem samotné etiky lékařského povolání.
2: Mám rozsvítit, co říkáte?
3: Jak chcete.
2: Tak já teda nerozsvítím. Černá hodinka, budeme se bát. Já se budu připravovat na zítřek.
3: Bojíte se toho zítřka? Prosím vás, řekněte mi to upřímně, pane profesore. Záleží mi na tom. Jste si vůbec vědom, jak vážné je zítřejší přeličení?
2: Na ten paragraf je sazba od 1 do 5 let. Myslíte si, že to vůbec můžu nebrat vážně?
3: Zdálo se mi to.
2: No tak já to teda vážně beru. Na to jste se přišel zeptat?
3: Nejenom na to.
2: A cokoliv řeknu, může být použito proti mně, vidíte. Poslyšte, je to vůbec dovoleno, aby prokurátor navštívil v předvečer procesu obžalovaného?
3: Zákon nepamatoval na takové případy. To jest, pokud mě nepodezíráte, že jsem se přišel nechat ovlivnit.
2: Například podplatit.
3: Například.
2: To vás tedy opravdu nepodezírám. Žena se mě ptala po tom výslechu ve vaší kanceláři, jaký jste. Říkal se mi velký inkvizitor. Neměl jsem to říkat, poděsilo jí to. Ten titul nemáte moc rád, že?
3: Inquirere znamená vyhledávati, hledati důkazy. To slovo za to nemohlo, že bylo zneužito. Všechno na světě jde zneužít.
2: Teď myslíte na transplantaci ledviny, že? No. Vidíte, pomalučku se dostáváme k věci. Nedáte si nejdřív kafe?
3: Rád, pane profesore.
2: Čekal jste dlouho?
3: Nepříliš. Prohlížel jsem si zatím vaše obrazy.
2: Nejsou moje, patří špitálu, nebo bůh sám ví komu, snad jsou půjčené z Národní galerie. Sestři, dejte nám sem 2 kafe. Radši silnější. Děkuju. Zajímáte se o obrazy?
3: Nerozumím malířství. Všeho všudy jsem jednou vyšetřoval jakési padělky. Ale tohle jsou dobré obrazy, vidíte?
2: Ano, jsou to dobré obrazy. Tohle je Vincent Beneš. Mám ho moc rád. No dívejte se na obraz, nedívejte se na mě. Svítí v tom přítmí.
3: Už jsem říkal, že obrazu nerozumím. Přišel jsem se pokusit porozumět vám.
2: No to jsem rád. Už jsem se bál, že vaše teta má žlučové kamínky a vy jste se přišel ze známosti poradit, co s tetou, než mě dáte zítra zavřít.
3: Tetička je bohu díky zdravá.
2: Tak vy jste přišel porozumět svému obžalovanému. Hamlet dává, tuším, Guildensternovi píšťalu a nutí ho, aby na ně zahrál. Guildenstern na píšťalu neumí. A Hamlet mu říká, tak proč si k čertu myslíte, že hrát na mne je snazší, než hrát na píšťalu? Můžete mě rozladit, ale hrát na mě nedokážete. Konec citátu, překlad vlastní.
3: Jestli tomu citátu dobře rozumím, tak aby se radši klidil.
2: Ne, tak jsem to nemyslel. Za prvé jsme si sjednali kafe, za druhé si nemůžu dovolit vyhazovat prokurátora, který zítra povede proti mě žalobu. Ano, seďte, inkvizitore. Vlastně mě těší, že jste přišel k názoru, že... No, že případ ledviny vrchního číšníka Lisického není tak jednoduchý, jak se to jeví z vašeho obžalovacího spisu.
3: Nikdy jsem si nemyslel, že je jednoduchý.
2: Napsal jste to dost jednoduše.
3: Snažil jsem se vystihnout trestný čin. Ten není moc složitý, jenomže ten čin má taky jiné aspekty než trestní.
2: Když jsme tak seděli ve vaší kanceláři, tak jsem se začal bát, že na tohle vůbec nejste schopen přijít.
3: V mé kanceláři nevisí Vincent Beneš a taky si nevzpomínám, že by se tam kdy citoval Hamlet.
2: Není to chyba?
3: Možná. Říkáte mi inkvizitore, dovolíte mi několik inkvizičních otázek?
2: Odpovědí bude zítra využito proti mně?
3: Vy o mě nemáte moc vysoké mínění, víte?
2: Nedělám si mínění o lidech ze dvou rozhovorů, lépe řečeno ze dvou výslechů.
3: Prosím vás, abyste tohle opravdu nepokládal za výslech. Konec konců moje otázky budou nejspíš dost divné, dokonce bych nerad, aby to byly otázky a odpovědi. Chtěl jsem si jenom pohovořit, pokládal jsem to za nutné.
2: Za nutné? Pro koho?
3: Pro sebe. A byl bych rád, kdybyste i vy pochopil.
2: Začíná to být ohromně dojemné. Žalobce a obžalovaný se v předvečer procesu mají vzájemně pochopit. Tomu říkám socialistické právo. No prosím, vaše otázky.
3: Například, proč máte rád obrazy a z Hamleta znáte dokonce citáty?
2: A proč vy se češete na pěšinku?
3: Tak dobře, zeptám se tady jinak. Myslíte si, že lékařství má blízko k umění?
2: No to není tak hloupá otázka, inkvizitore. Není tak hloupá, jak by se zdálo.
3: Nejsem tak hloupý, jako je můj obžalovací spis.
2: Váš obžalovací spis vůbec není hloupý, bohužel.
3: Dobře, tak tedy nejsem tak suchý, jako je moje obžaloba.
2: To je zajímavá otázka. Proč právě felčary vydáte na koncertech a v divadlech? Proč každý druhý fušuje do literatury nebo vyrábí doma nikomu nepotřebné mazanice? Nebo když už nic, tak aspoň chodí s herečkou.
3: Našel jste odpověď?
2: Nevím. Možná, že jsme příliš ve styku s životní prózou. Takový kámen v ledvinách nebo rakovina hrtanu vás brzo přiměje, abyste si v životě hledal nějaké hezčí stránky. Prostě k té próze kus poezie. A možná, že nemám pravdu. Vy jste důkaz, že nemám.
3: Proč já?
2: Taky se celý život babráte s prózou, zločiny, vraždy, násilí. A přitom dost pochybuju, že by advokátní komora byla masově členem klubu přátel poezie. Nechci vám křivdit.
3: Ne, nekřivdíte, ale možná, že právě proto má ta vaše teorie pravdu. My se totiž většinou podle vašeho rozdělení nezabýváme prózou. Měl byste vidět, kolika smyšlenkami se musíme prodrat u takového vykradače chat, než přijdete k té próze, k tomu zrnku pravdy. Možná, že proto, nechci svým kolegům křivdit, hledají si koníčky jinde, než v umění, spíš ve vědě, řekl bych. Má to blíž k tomu zrnku pravdy.
2: To nezní špatně. Zdá se, že se doplňujem. To je konec konců přirozené. Žalobce a obžalovaný by měly být opačné strany jedné mince.
3: To přirovnání nejspíš trochu kulhá.
2: Říkám vám, že do poezie spíš fušujem. Přišlo kafe. Dál.
4: Promiňte, prosím vás. Dala jsem do obou dvě kostky cukru, jsem na to zvyklá u pana profesora.
3: Nevadí, sladím taky tak.
4: Uvařila bych novou, bude to hned.
3: Ne, opravdu není třeba.
2: Sestří, ani nevíte, jak jste mě nadchla, že jste tak jednou udělala chybu.
4: Nezlobte se, nevím, jak se to.
2: A co bych se zlobil, říkám, že jsem nadšen. Co ten Ileus?
4: Je tam doktor Charvát.
2: Tak to je v pořádku, děkuju vám.
4: Naschledanou.
3: Máte nějaký případ?
2: Případu 40, ale žádná transplantace ledviny. Slyšte, to mě zajímá. Sladíte opravdu dvěma kostkami, nebo jste to říkal ze slušnosti?
3: Nesladím vůbec. Piju kávu hořkou, ale to opravdu nevadí.
2: Společensky slušný prokurátor. Vy to daleko nepřivedete, inkvizitore. Dobře vám tak. Když jste tak vychovaný, pijte sladké kafe.
3: To není tak důležité. Radši mi řekněte, jak to děláte, že je celé vaše okolí do vás, jak bych to řekl, prostě celé pryč.
2: Koho myslíte tím okolím?
3: No vlastně všechny, například tuhle sestru. Nedělává chyby, víte, ale je den před procesem, do ústavu přišel prokurátor, pan profesor je v nebezpečí. Víte, že to děvče je do vás zamilované?
2: Slyšte, my jsme se přece dohodli, že poezie je obor felčarů. Co pak, že vy se taky pouštíte do básnění? Zrnko, pravdy jste přece říkal.
3: Tohle je pravda.
2: Nový nadějný směr právní vědy, prokurátor jasnovidec.
3: Mluvil jsem se sestrou Volkovou 1:30. Mluvili jsme prakticky jenom o vás.
2: Chcete tím říct, že jste si volal k výslechu i sestry?
3: Volal jsem si všechny, kdo byli u té operace.
2: Proč? Já jsem rozhodl o té operaci. Já jsem ji prováděl. Nebyla tam žádná diskuze a nemohla být. Operační sál není parlament. Nikdo ze špitálu mi v tom nemohl zabránit, i kdyby chtěl.
3: Nehledal jsem spoluviníky.
2: Tak proč je do toho vůbec táháte?
3: Pane profesore, budete zítra obžalován z úmyslně způsobené těžké újmy na zdraví, jež měla za následek smrt. Zákon to charakterizuje jako zločin. A tím spíš, že tu jsou velice zvláštní okolnosti, měl jsem povinnost vyslechnout všechny, vůbec všechny, o nich jsem si myslel, že by k tomu mohli něco říct. Sestra Volková vám neřekla, že byla u mě?
2: Ne.
3: Promiňte mi, pozvedli jsme trochu hlasy, to jsem nechtěl. Vlastně jsem se původně ptal, jak to děláte, že lidé kolem vás jsou do vás zamilování.
2: Nesmysl.
3: Mohu to dokázat.
2: Sestry jsou často trochu zamilované do doktorů. Pokud jim nepadají z rukou tampony, ničemu to neškodí. Nemám s ní poměr, jestli jste si přišel vyšetřit tohle.
3: Nejsem fízl, pane doktore.
2: Doufám.
3: Měl jste dobrou náladu, je mi líto, jestli jsem se vás nějak dotkl.
2: Zatahujete do toho příliš mnoho lidí, příliš mnoho na můj vkus.
3: Nikoho jsem do toho nezatáhl. Budete zítra sedět na lavici obžalovaných, jak se říká v soudničkách, docela sám.
2: Tak je to taky v pořádku.
3: Ano, jistě. Ale přece víte sám dobře, že soud nad člověkem vašeho jména a vašeho postavení nemůže proběhnout jen tak, tichonce a bez povšimnutí. Vyčítáte mi, že do toho zatahují mnoho lidí, ale lidé se do toho zatahují sami.
2: Například?
3: Například vaši asistenti přišli dřív, než jsem je předvolal. Nebo vaše žena.
2: Chcete tím říct?
3: Vaše paní byla dnes u mne.
2: Vy jste ji předvolal?
3: Ne, přišla sama.
2: Nechápu, nic mi neřekla.
3: Spíš jste vy neřekl nic jí. Dovedu si to dobře představit. Trochu jste ten soud zlehčoval, nechtěl jste o něm mluvit. Nechtěl jste ji prostě do toho zatahovat.
2: No dobře, mohla se přece nejdřív zeptat.
3: Promiňte, pane profesore, ale s vámi je asi dost těžké mluvit o něčem, o čem nechcete mluvit.
2: No to je asi pravda. Jenomže jsem si nemyslel, že je to těžší než jít k vám.
3: Vaše paní nešla ke mně. Zašla na normální advokátní poradnu. Padla tam, musím asi říci, bohužel, na kolegu, kterého zaujala právní stránka případu. Zdá se, že se cítil spíš v roli prokurátora, než v roli obhájce. Vyprávěl jí s kondolenční tváří, že by tu prokurátor mohl uplatnit dokonce obvinění z vraždy.
2: Talent! Jako kdybych já neměl nic lepšího na práci, než vykládat příbuzným všechny možné a nemožné komplikace, které můžou pacienta potkat.
3: Vaše paní chtěla znát všechny možnosti.
2: A právní věda je bohatě poskytla. Všichni chtějí znát všechny možnosti, pane prokurátore. To je vlastně jedno. Zkrátka polekala se a přiběhla za vámi.
3: Ano.
2: Co jste jí řekl?
3: Co jsem jí mohla říct? Že obvinění z vraždy nepadá v úvahu. Že i já, zlý prokurátor, plně chápu vaše čestné pohnutky činu.
2: Zdá se, že vám musím poděkovat. Jenom pořád nechápu, že se nezeptala.
3: Myslí si o vás, že ten proces podceňujete. Má vás za nemoc praktického člověka.
2: Ano, myslí si už 35 let, že jsem cvok. Dovolíte, já ji zavolám.
3: Ovšem, samozřejmě.
2: Cvok je samozřejmě spíš ona, nebo aspoň o nic menší než já. Ahoj, to jsem já. Tak slyším, že jsi dnes pucovala kliky po soudech. No, sedí tady proti mě velký inkvizitor a pije sladké kafe, které nemůže ani vystát. Přišel jednoduše na kus řeči, tak jsme mu tady osladili život. Ne, nic se neděje. Sedíme tu po tmě a děláme si takovou malou zkoušku na zítřek. Já ti to všechno potom povím. Jestli ten Ileus bude v pořádku, tak vyjedu za půl hodiny. Co? No tak si vezmu něco z ledničky, to je fuk. Ahoj, Ančí. Moc jste ji neuklidnil, se mi zdá.
3: Měl jste při tom telefonu, hezky jste se usmíval, zamilovaně, pane profesore.
2: Poslyšte, vy jste úplný erotoman. Co sem pořád taháte nějaké city, to si nechte, až budete vyšetřovat vraždu ze žárlivosti. Já jsem tomu vrchnímu číšníkovi nebral tu ledvinu z lásky.
3: Potřeboval jste ji pro doktor Hávu a doktor Háva byl váš dobrý přítel.
2: Aha, přihořívá. Tomu se říká vypálit bez přípravy.
3: Poslyšte, to opravdu není výslech.
2: Ano. Mirka Hávu jsem měl rád. A jestli mě něco na celé té historii mrzí, tak je to... No, že Mirek už prostě není. Ale že to byl můj přítel, to jsem vám řekl už při výslechu u vás. Řekl jsem taky, že bych to udělal pro každého jiného pacienta. Vy ovšem máte právo tomu nevěřit.
3: Myslíte si, pane profesore, kdyby se ta operace povedla?
2: To neříkáte přesně, operace se povedla.
3: No dobře, nechtěl jsem se dotknout vaší profesionální cti.
2: Nejde o čest, jde o to pojmenovat věci pravými jmény. Máte příležitost uplatnit klasický vtip. Operace se povedla, pacient zemřel.
3: Kdyby tedy nezačala působit imunologická bariéra, říkám to dobře.
2: Skoro vidím, že jste se vzdělával.
3: Mám na zítřek připraveny dva odborné posudky. Kdyby se tady transplantace ledviny povedla bez zbytku a kdyby doktor Háva žil a kdyby z Lisického žila ještě aspoň jeho ledvina, myslíte si, že by nedošlo k procesu?
2: Nevím. Při nejmenším by tu byl živý důkaz, že to všecko mělo smysl.
3: A vítězové nebývají souzení, že?
2: Nemám to heslo rád.
3: Proč?
2: Co vy všechno nechcete vědět?
3: Nemusíte přece odpovídat. Ale o případu už vím skoro všechno. Přišel jsem poznat trochu víc vás.
2: Pokouším se poznat svou ženu už 35 let. Vždycky, když už si myslím, že ji znám, udělá něco takového, jako že běží k prokurátorovi.
3: Proč nemáte rád heslo vítězové nebývají souzení?
2: Protože jsem byl na operačním stole příliš často poražen. A někdy to bývaly zrovna moje nejlepší výkony.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Další rozhlasovou hrou na podobném principu dialogu nebo rozhovoru je i Daňkova hra Dialog s doprovodem děl. Příběh z válečné fronty první světové války. Bakteriolog Alexander Fleming marně bojuje za jeden ze svých prvních objevů, který by zmírnil válečná utrpení vojáků. Jednu skutečnou epizodu ze života pozdějšího vynálezce penicilinu využil Oldřich Daněk ve scénáři a taky pro další brilantní herecký koncert v postavách generálova pobočníka Josefa Vinkláře, Flemingem byl tehdy Jiří Adamíra a generálem Zdeněk Štěpánek.
2: Pane generále, slíbil jste mi,
3: že... Já vím. Slíbil jsem vám, že budu spát. I své nebožce jsem kdysi sliboval, že ji budu milovat až do smrti. A taky jsem to tenkrát myslel vážně, ale ta na mě nešla s laskavcem. Když to vás?

0: byla poradaře plukovníka Raritas Boulogne-sur-Mer. Kolik stehů musela udělat vyšívačka na tomhle goblénu?
1: Nevím, pane.
0: Taky neví. No tak aspoň řekněte libovolné číslo. No zkuste to odhadnout.
1: Pro mne nepředstavitelně mnoho.
0: Dobrá odpověď. Slyšíte, Clifforde? Na to jste se nezmohl. Pro mne nepředstavitelně mnoho.
2: Pane generále.
0: Pane generále, měl byste zkusit usnout. A nic jiného neumíte. Děláte ze sebe anglickou vychovatelku a nejste vychovatelka. A moje aspoň uměla zpívat. Umíte vy zpívat, Clifforde? Třeba tohle.
2: Ne, neumím zpívat, pane.
0: No tak vidíte, jak chcete dělat vychovatelku. Strajte se někam. Tady kapitán jistě hledá nějaký vlak něčeho a nebo si jde stěžovat, že ho nadřízený je blbec nebo podobnou důležitou věc, nevhodnou pro uši nižších důstojníků. Mám pravdu, kapitáne?
1: Je to opravdu důležitá věc, pane.
0: Slyšíte, Clifforde? Nezdá se vám zvláštní, že za námi nikdy nikdo nepřijde s hloupostí? Vždycky jenom s vele důležitou věcí. To je zajímavý úkaz.
1: Jde o životy britských vojáků, pane.
0: Ovšem, o činného by šlo. Je válka. A my jsme ARAMC. Vždycky jde o životy. Vy jste ještě tady, Clifforde?
2: Počkám vedle, pane.
0: Buďte tak laskav. A učte se zpívat. Zní to líp, než měl byste usnout, pane generále.
2: Ano, pane.
0: Spůrná povaha. Nebude se učit zpívat, uvidíte.
1: Pane generále, plukovník Reid podal před 4 týdny šéfu zdravotní služby v Londýně návrh na zásadní změnu v léčení hlubokých poranění.
0: Nemohl byste aspoň chvíli mluvit o něčem jiném, než o hlubokých poraněních?
1: Promiňte, pane, nechci zneužívat vašeho času. Plukovník Reid a my všichni z výzkumného střediska pokládáme tento návrh za neobyčejný...
0: Neobyčejně závažný, pubek světa, střed všeho míra. Umím si to představit, já znám plukovníka Reida. Pokládá občas za pubek světa sám sebe. A tím spíš své návrhy šéfu zdravotní služby.
1: Promiňte.
0: Neprominu. Znal jste krásnou odpověď na stej v goblénu, to vám musím přiznat. A teď přijdete s neobyčejně důležitým návrhem plukovníka Reida, který před 10 lety pokládal za neobyčejně důležité, že ženy jsou méně cenná stvoření a nepatří do medicíny.
1: Plukovník Reid je možná podivín, ale určitě je skvělý vědec, pane.
0: To nevíte, kapitáne, že generálům se nemá odporovat? Neodporovat generálům, to je první příkaz téhle války. Daleko vyšší příkaz než jen odporovat plukovníkům.
1: Já si velmi vážím plukovníka Reida, pane.
0: Vy nejste voják z povolání, vidíte, kapitáne?
1: Ne.
0: Jinak by vás prostý pohled na výložky přesvědčil, koho si máte vážit víc.
1: Jsem bakteriolog, pane.
0: Chápu. Jste omluven. Plukovník Reid je pro lovce bakterií generál polní maršál. To je všeobecně známo. A víte, že jí odbyl kdysi voják z povolání? Bohužel.
1: To jsem nevěděl, pane.
0: Ano. Vedl vojenskou kliniku. Kdysi při přehlídce vyblékl z řady vojáků svého laboranta a hnal ho s křikem k pořádné práci. Prý se mu nebude ulejvat na přehlídkách. No. Uznáte, že mu tu kliniku museli vzít. Lovec bakterií možná, ale jako vojáku, úplně bez talentu. Podceňovat přehlídky.
1: Plukovník si vás velmi váží. A doufal, že mu pomůžete, pane generále. Prý jste mu pomohl už jednou, když v burské válce prosazoval očkování proti neštovicím.
0: Burské válce. Víte, vy, kapitán?

0: Dáne, co to byla burská válka?
1: Ne, pane. Přihlásil jsem se jako dobrovolník, ale na bojiště jsem nebyl poslán.
0: Kolik vám bylo?
1: 20 let.
0: Burská válka. A tenhle goblén, kapitáne, je ze 17. století.
1: Smím pokračovat, pane?
0: Pastýřská idylka ze 17. století. To vás ovšem nezajímá, no tak pokračujte. Co navrhuje vrchní zabíječ bakterií?
1: Mám to tady, v tomto fascikluje
0: všechno. Ale je to jasné. Šéf zdravotní služby ten Rajtův návrh odmítl, že?
1: Ano, pane.
0: Ovšem. Nic nenávidí tolik jako tlusté fascikly.
1: Návrh plukovníka Rajta vypadá podivně. Bylo třeba jej doložit řadou důkazů.
0: Tak jste to přijeli doložit mě?
1: Ano, pane.
0: A Clifford vám neřekl, že jsem se zbláznil? No řekněte, řekl nebo neřekl?
1: Poručík měl o vás obavy, pane generále.
0: Krásně řečeno. Jste zdvořilý důstojník a nemusíte se mě bát. Já jsem zase zdvořilý blázen. Slyšíte?
1: Co, pane?
0: Už jste tomu taky přivykl? No, Boulogne-sur-Mer to nejspíš nedoléhá. Vidíte? Ještě neslyšíte?
1: Řekli mi, že je to Verden, pane.
0: Ano, Verden. My dva jsme týlové krysy, vidíte? Hodně hluboko v týlu. Hodně veliké krysy. Tlusté fascikly. Gobleny na zdech. Co říkáte, kapitáne?
1: Jsem bakteriolog, pane. Hodně jsme pracovali, myslíme, že máme výsledky. Necítím se týlovou krysou, pane.
0: Já ano. Jsem starý. Nejsem bakteriolog. A nemám rád příliš mnoho práce. Anglie je lepší země pro týlové krysy. Líp tam dolehají okna. V Anglii by stačilo zavřít okno. Myslíte, že by Verden pronikl i poctivým anglickým oknem?
1: Myslím, že ano. Tohle dunění.
0: Já jsem tam byl, kapitáne. Byl jsem na návštěvě u Francouzů, chtěl jsem vidět bitvu o Verden. A viděl jsem ji. Aspoň to, co z ní bylo možné vidět. A vy ke mně přijdete s fasciklem.
1: Pane generále, naše laboratoř je v kasínu proměněném v nemocnici. Vidíme denně výsledky těch bitev, i když ne zrovna bitvy o Verden. Ale vojákům je jedno, v jak veliké bitvě to chytili. Právě proto vznikl ten fascikl. Smím vám aspoň stručně vysvětlit, co...
0: Vy jste Scott. Máte skotské jméno.
1: Ano, jsem Scott.
0: Skotové bývají tvrdošíní. Mám v Anglii skotského teriéra. To je velice tvrdošíné zvíře, kapitáne.
1: Promiňte mi, ale v britských dějinách se jistě najde dost lepších příkladů skotské houževnatosti, nežli váš teriér, pane.
0: Vy to daleko nedotáhnete, kapitáne. Alespoň na vojně ne. Nechcete se napít Na smíření Skotska s Anglií?
1: Je to rozkaz, pane generále?
0: Ne, není to rozkaz. Ale z blázny se má jednat mírně. Z blázny a z generály. Dobrá, nepijte. Vaše škoda. Clifford má pravdu. Asi jsem se zbláznil. Nechápu, proč vás nedám zavřít.
1: Mohu pokračovat, pane?
0: Není to zbytečné?
1: Smím pokračovat? Vždycky jsme se učili, a taky se to tak ve všech nemocnicích dělá, že ránu je nutno nejdříve desinfikovat. Zjistili jsme v naší laboratoři, že u hlubokých, válečných ran a průstřelů antiseptikum nejen nepomáhá, ale přímo škodí. V tomto fascikulu jsou desítky důkazů. Na některých z nich jsem pracoval já sám.
0: 17. století. Řekl byste to, kapitáne? 250 a možná 300 let tu visí ten goblen.
1: Většina válečných ran jsou hluboká poranění s nerovnými okraji, prostě roztrhaná tkáň. Například udělal jsem si model takové rány. Zatavil jsem skleněnou trubici s mnoha nerovnostmi povrchu a naplnil kulturou bakterií. Několik dní po sobě jsem tu trubici proplachoval antiseptickým roztokem. Roztok se vždycky znovu zakalil. V nerovnostech vždycky zbyly nějaké virulentní kultury, chci říci velmi dravé bakterie.
0: Neříkejte klidně virulentní. Jsem přece jenom od zdravotní služby a všechno z lékařství jsem ještě nezapomněl.
1: Jsem rád, že mě posloucháte, pane.
0: Já vás poslouchám.
1: Antiseptikum nestačí v takové hluboké ráně zničit bakterie, ale ničí buňky tkáně, rozumíte? Zdravé buňky, které by měly na místo poranění přivést bílé krvinky. Antiseptikum brání přirozeným obranným vlastnostem organismu, aby mohl zasáhnout. Říkám to samozřejmě strašně zjednodušeně.
0: Aby to bylo pochopitelné i generálům. Takže rozumím-li dobře, plukovník Wright navrhuje zakázat desinfekci.
1: V podstatě ano. Antiseptikum má smysl jedině u povrchových oděrků a ještě musí být použito bezprostředně, jenomže někdy trvá hodiny a dokonce dny, nežli se voják s průstřelem dostane na ošetřovnu. Tady v tom fascikulu jsou desítky průkazných...
0: Nemávejte zas těmi papíry. A na to na všechno jste přišli v šermírně kasína? Pokud se pamatuju, dali jsme vás nejdřív kam si do sklepa, já jsem vám musel pomáhat na světlo. Přidělili vám šermírnu, pamatuju se dobře?
1: Ano, pane.
0: A je z ní dobrá laboratoř?
1: Ano, pane, ve válečných podmínkách opravdu dobrá.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pro poslední dnešní rozhovor na ploše rozhlasové hry si Oldřich Daněk vybral spor nebo svár trojice antických bohů, ke kterému dochází těsně po pádu slavné Tróje. Trojici bohů, kteří se potkají v Delfách, tvoří Apollon, Dionýzos a bohyně sváru Eris. A pro Oldřicha Daňka, byť dnes opět jenom v krátké ukázce, velká příležitost mluvit o politice, o válce i nečekaných paradoxech v lidském životě. Tak tedy všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
2: Zpravodajství Kréta se vám dnes naposled hlásí z přímého přenosu dobytí města Tróje. To, co slyšíte, jakkoliv to zajisté zní hrůzně, to všecko už je jenom dozvuk té veliké chvíle, toho oslnivého okamžiku, kdy nedlouho před svítáním z úkrytu v dřevěném koni vyskákalo 30 danajských hrdinů, kdy se plachtový řeckých lodí z nenadání objevilo znovu pod trojskými hradbami a kdy započal poslední rozhodující útok. 10 let obléhání je u konce. Tak zní ten hlavní a vůdčí výkřik při posledním západu slunce nad pyšnou Trójou. Zpravodajství Kréta se vám samozřejmě ozve znovu, ale možná už nikoli z trojských hradeb.
3: Ten boheň zaber, to je dobrý zvuk.

0: Aniž Divínek, nechápu, Apolone, proč ji vlastně nechceš přijmout. Je to krásná ženská.
1: Je to bojně sváru. Netoužím tady po sváru.
0: Krásná ženská, ať už je bohyně čehokoliv, nikdy ještě večírku neublížila.
1: Tady se Dionýze nekoná žádný večírek.
0: Ale no tak, Apolone, nebuď podrážděný. Radši mi řekni, jak to ty bestie děláš, že máš vždycky nejlepší víno.
1: Dobrá réva, dobrá půda, dobří vinaři.
0: Mám bezpočet naprosto nedostižné révy, celé končiny, skvělé půdy a moře vinařů, co o sobě tvrdí nejenom, že na dně není, ale že se nikdy žádný lepší ani nenarodil a takové červené nesvedou. A to jsem krom jiného taky bohem vinné révy, tak mi to vysvětli.
1: Třeba připočti prostředí.
0: Proč by zrovna věštírna v Delfách měla být zvláštní prostředí pro pití vína? Tady se má dobře věštit a ne dělat víno.
1: Je tu zvláštní prostředí pro všecko, nedotýkej se, Delf. Čas tu nezačíná a nekončí.
0: Blbost, to je jenom taková tvoje reklamní průpovídka.
1: Delfské kněžky bys těmi slovy možná i urazil.
0: To si vytahuj na obyčejné smrtelníky, co si sem chodí koupit věštbu. Tichá hudba. Čas nekončí, zahlédnete budoucnost, všecko se v dobré obrátí a velkého jmění nabudete. Takové triky, Apolone, nevytahuj na mě. S vínem nemají nic společného.
1: Tady prostě v klidu, tichu a míru piješ víno.
0: Piju víno skoro pořád.
1: Většinou obklopen hordou pochybných ženštin, ještě pochybnější mladíci vykřikují ať žije Dionýzos, pištci pískají.
0: Když se zrovna nemlátí píštelami po hlavách.
1: Když to tady jenom piješ víno.
0: A dívám se na Apolona, boha krásy.
1: Možná i to se dá započíst.
0: Ty jsi ale ješitný.
1: Chceš se hádat. Zdá se, že bohyně sváru působí i na dálku, jenom se objeví u delfské brány. Už se hádá i Dionýzos.
0: Jsem hádavý stařík, zvlášť když někde mají lepší víno, než umí moji vinaři. Tak proč ji vlastně nechceš přijmout?
1: Eridu.
0: Dobře, chápu, není to žádné potěšení přijímat bohyni sváru, ale když už vážila tu cestu, třeba měla proč?
1: Tady jsou delfy, Dionýze. Moje delfy. Tady bývám, když chci být sám. Poslední dobou je to čím dál tím častěji. Taky ty se sem jenom vnutil. No dobrá, bývá s tebou veselo. I když asi dnes není zrovna ten den, ale s Eridou nebývá veselo nikdy.
0: Měl bys to vědět. Leco se o vás jednu dobu povídalo.
1: Jsi drbná, Dionýze.
0: Vlídná, chápající, soucitná, drbná, to je jeden z mých půvabů. Vždycky jsem podporoval mezi bohy a bohyněmi vztahy toho nejbližšího druhu. Říkal jsem si jenom houšť. Třeba i na mě něco zbude.
1: Máš v sobě dost vtipu, abys upoutal každou ženu.
0: Nechtěl bys to říct těm ženám?
1: Jenže jak se blíží večer, jsi už většinou tak pod obraz, že s tebou nic nesvede ani ta, co si na tebe umanula.
0: Teď si prokázal, že jsi věštec. Teď si vážně pojmenoval ten můj rozhodující ústřední problém. A nejvíc z toho těží ti otrapové pištci. Já prosím v ženě rozpoutám touhu, zanítím plamen a hřejí se potom u něj tupí, střízliví muzikanti. To odhaduješ přesně.
1: K tomu není potřeba být věštec.
0: Co tím chceš říct?
1: Nic. Napij se.
0: I to je myšlenka hodná věštce. Myšlenka krásná. Oblá a hebká, vláčně tekutá a jiskřivě pronikavá.
1: Nežvání.
0: Myšlenka hodná toho jména, což zdaleka nelze říci o většině myšlenek. Co se děje?
2: Je vám tu dobře?
0: A Eris, vypadáš pomuchlaně. Právě jsem tu přesvědčoval Apolona, že by tě měl přijmout, jestli je poctivec. A proč by nebyl, nic ho to nestojí, musí to potvrdit. Navrhoval jsem, aby tě přijal už proto, aby se pochlubil svým vínem.
2: Je vám dobře při tom popíjení?
3: Jak ses sem dostala?
2: Těžce, ale jak vidíš, dostala.
3: Nařídil jsem všem strážným a kněžkám.
2: Jsem sice bohyně, i když jaksi druhého řádu. A oni jenom stráže a kněžky.
3: Nestrpím, aby tu neplatili moje příkazy a nechápu, jak si to dokázala.
2: Některé jsem obloudila, jiné obelhala, někteří mě litovali, některé jsem zabila.
3: To říkáš vážně?
2: Ne, mám zabíjení pokrk, ale jsem zoufalá, Apolone, a zoufalci zmohou skoro všecko.
3: Nechci s tebou mluvit, a když, tak ne v Delfách.
2: Je mi jedno, kde, přenes nás kam chceš.
0: Kam byste chodili, tady je útulno. Posaď se, Erido, opravdu nevypadáš dvakrát dobře. Potřebuješ doušek, jasně se potřebuješ napít. Apolona si nevšíme, je na svoje Delfy zbytečně pyšný. Jak myslíš?
2: 3:2. A napít opravdu potřebuju.
3: Dionýzos nemísí vůbec.
2: Ví se to o něm.
3: Neřekl jsem ti, aby jsi sedla.
2: No a já si sedla, když už jsem se dostala až sem, tak mě nevyhodíš.
0: Jenom seď, to se ví, že tě nevyhodí, on je lepší, nežli se občas tváří. A ty, Apolone, si zářivý bůh krásy a žádný hromovládný, abys tady metal blesky. Eris je na tom mizerně a kdo už si má pomáhat, když ne bohové mezi sebou. Tedy ale vážně, Eris, aspoň řízu si mohla vzít čistou. Tahle vypadá dokonce ohořele, takhle schátralá, žádný zvláštní dojem neuděláš.
3: Co může přivést k zoufalství bojní sváru? Je málo svárů? Já myslel, že těch je vždycky dost.
0: No vidíš, už se smířil, že tu sedíš a piješ jeho víno. Říkám ti, je to dobrý hocha. Pokud potřebuješ nějaký svár, opatřím, hračka.
3: Drž už hubu, Dionýze.
0: Od této chvíle hrob není mlčenlivější. Hledím si vína, snad vůbec ani neposlouchám. No tak to ne, nesmím to zase tolik přehánět, poslouchám. Ale hrob.
2: Nad ránem padla Troja.
3: Tak už padla. Nádherné město, Troja. To je špatná zpráva. Máš nějakou dobrou?
2: Myslela jsem, že už to víš. Tady prý víte všecko.
3: Vědělo se to předem. A že už se to stalo, nepokládali zřejmě mé kněžky za tak důležité, aby mě tím rušili. Taky věděli, že nebudu jásat. Nosit špatné zprávy se nikomu nechce. Tobě ano. Ze zlomyslnosti?
2: Byla jsem u toho.
0: To by vysvětlovalo, abych tak řekl, ohořelost tvého roucha, ale nijak to nevysvětlilo.
2: Slíbil jsi mlčet, Dionýze. Nemáš tušení, co je to pád města.
0: Já jsem náhodou byl nejmíň u 1000 oslav pádů velice různých měst.
3: Opravdu bys měl mlčet. Poražení neoslavují, víš?
0: No, co by taky oslavovali, většinou už jsou na cestě do otroctví. A to jenom, jestli měli štěstí pro vás kolem krku, jaká pak oslava. Poražení.

0: Ty jsi sem, Eris, nepřišla kvůli Kassandře.
1: Ne? A proč tedy?
0: Přišla si v efektně ohořelém kostýmku zjistit, jestli tvoje modré oči s příslušným náklonem hlavy ještě u Apollona něco zmohou.
2: Že by měl pravdu?
1: Je to pravda jenom z menší poloviny.
2: A která je ta větší?
1: Chtěla jsem se přesvědčit, jestli bych ještě někam házela jablka jenom pro pochybnou naději, že se mi možná vrátí láska.
2: A výsledek? Co mlčíš? Už nikdy nikam nehodíš jablko sváru?
1: Už nikdy kvůli tobě.
2: Škoda.
1: Taky si myslím. Kam si to odplynulo? Možná s trojskou krví.
0: A to je teprve to skutečné neštěstí. Ne, že Kassandra skončí, jak skončí. Do nenávratna se ztratí, co jsme cítili. To je teprve katastrofa. Mně můžete věřit.
1: Starej se o svoje lásky, ne o cizí.
0: To máte, jako když dopijete soudek. Ještě pořád je to soudek, ale poklep dutý, vnitřní obsah zanedbatelný. Dopito jest. A myslete si, co chcete, život má mít konec. Život, ten ano, možná i města, ale lásky.
1: Když loď není zakotvena ani na jediné kotvě, vznáší se volně na vlnách.
0: Ale je to trapná svoboda, je to sud bez vína.
2: A rozlobí-li se Posejdon, loď utone.
1: Ani přístavy nebývají bezpečné. Ostatně unést svůj osud, to svedou dokonce i lidé, říkal jsi.
2: Někteří, Eris, jenom někteří.
0: Ti, co se nám chtějí podobat, já se jim teda divím, já se občas nechci podobat ani sám sobě, ale zase podobat se Apollonovi, to bych bral.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, středa 17. června 2026. Velmi teplý večer máme. Z horké noční Prahy vás z historické karlínské budovy Českého rozhlasu zdraví, vítá, příjemný poslech přeje všech regionálních stanic Českého rozhlasu a taky stanice Český rozhlas Pohoda Honza Macou. Mé srdce pláče, jsem tady sám, pač nikdo z techniků mých oblíbených mě paní Máju by dovolená nebo odpočívají. Co si to dovolují? Mimochodem, a dneska takové zásadní téma. Čeho máme v životě moc?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Čeho máme v životě moc a možná až příliš. Já vím, je to docela dost široké téma. Na druhou stranu, zkuste zapátrat, třeba vás něco napadne, aspoň to bude bezstřejší. Telefon do studia za chvíli připomenu, veškeré další kontakty také, tak jen houšť, těším se.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Z Prahy a docela hlučné a vyhřáté Prahy ještě jednou zdravý a příjemný večer. Při poslechu Českého rozhlasu a pořadu Noční linka přeje Honza Macoun. Čeho máme v životě moc? Možná až příliš. Tak zkusíme to tak jako všeobecně, co mě napadá. Čeho už máte plné zuby? Máte moc věcí, moc povinností, moc lidí kolem sebe? Nebo naopak moc samoty? Máte doma krámy, které nikdy nepoužijete? Chodí vám moc zpráv, je kolem vás moc reklam, moc práce? Máte pocit, že dnes musí být všechno víc než dřív? Přeháníte to s nakupováním, s jídlem, s informacemi, s hlukem, s očekáváním? A co byste ze svého života nejraději vyškrtli úplně? Čeho máme v životě moc? A přitom je to tak snadné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Psát můžete také na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tak se na vás moc těším. No otevíráme, nebojte se, v žádném případě i vy, milí pasivní posluchači, kteří třeba léta posloucháte a nevoláte, protože prostě nevoláte, posluchač má poslouchat, nemá nikam volat. Na druhou stranu, tady jsme v jedné velké rodině, několika desítek tisíc nočníčků, no, je to tak. Noční linka právě začíná, je z Prahy s Honzou a taky s vámi, tak budu moc rád, když se toho chopíte. Haló, Český rozhlas, tady je Honza.
3: Ano, dobrý den, Richard.
1: Richarde, zdravím vás, pojďme si jenom udělat pořádek. Odkud voláte?
3: Já volám z Ostrova nad Ohří, u Karlových Varů.
1: A povězte, čeho máte v životě moc, nebo čeho máme v životě moc, a možná až příliš?
3: Jako víte co, já mám pořád pocit, jako že mám jakoby něčeho málo. Jako teď jsem nastoupil do práce, takže z toho jsem rád. Jo, pracuji ve zdravotnictví.
1: Tam máte ale hodně práce, tak to já myslím, že tam málo práce mít nebudete, předpokládám.
3: To určitě ne. Jako já jsem tam teda první týden a mám z toho obrovskou radost. Ale čeho mám v životě moc?
1: Moc přátel, moc málo peněz, moc nevím.
3: No, spíš jako s tím penězi to bylo na štíru vždycky.
1: Ano.
3: Jo, teďka už je to snad lepší. No, ale přátelé, no...
1: No, kolik jich máte schválně, přátel?
3: Jako takových těch opravdových přátel mám třeba...
1: Takových přátel, kterým byste daroval ledvinu třeba.
3: René Slováčková určitě, Daberka Hročka, s tou se znám prostě už od jejich nějakých 25 let.
1: Takže jsme na jednotkách, ale v tom případě je to tak.
3: Ještě jednou.
1: Jsme na jednotkách, přátelé, ruku v ruce, krev na krev, to jich je jako šafránu většinou.
3: No, to bych řekl, že je to René, že byla její maminka, která bohužel odešla.
1: Ano.
3: No a jinak...
1: Moc jich nemáte.
3: Já nemůžu říct, jsme na jednotkách, ano.
1: Děkuju vám za otevření dnešní noční linky, zdravím do Ostrova a zase příště naslyšenou.
3: Tak děkuju moc.
1: I já děkuju, ať se daří, naschledanou, čeho máme v životě moc, možná až příliš. A já to řeknu rovnou, já si myslím, že my v životě obecně máme v současné době, nebo s rozvojem technologií a internetu a vůbec, já si myslím, že máme moc informací, se kterými neumí naše hlava pracovat. Moc informací, je jich tolik, že ta hlava to kolikrát ani nepobere. To dřív, televizní noviny večer, dobře, o jakých kvalitách, to není tak podstatné, ale To byly jedny zprávy, potom možná noviny, ale dneska, když to člověk přežene a s proměnutím čučí neustále na televizní bednu a třeba zpravodajství a ono to tam jde stále a stále, nedej bože ještě nějaký ten internet, máme moc informací a neumíme s nimi pracovat.

0: máme, anebo máte vy konkrétně v životě, čeho máte moc? Možná příliš, to už dodávám navíc. Ono se určitě něco najde, něco, co vás nervuje, něco, co vás dokáže vykolejit. Třeba Jaroslava, která píše z Hradce Králové, čím jsem starší, tím víc mám pocit, že život je jeden velký formulář. Dopisy od pojišťoven, bank, úřadů, reklamní letáky ve schránce, e-maily, SMSky. Když něco konkrétně vyřídím, objeví se další papír a někdy si říkám, že polovinu důchodu strávím čtením věcí, které jsem ani nechtěla dostat. Nejvíc mi chybí obyčejný klid, kdy člověk nemusel pořád něco potvrzovat, přihlašovat, kontaktovat anebo vkládat. A máte pravdu, je toho moc nějak. Mně se moc líbí ten systém v jedné z pobaltských zemí, Litva, Lotyšsko, Estonsko, jedna z těch zemí má uzákoněno, nejenom, že se snaží být moderní, takže všechno digitalizují. U nás, když se řekne digitalizovat, tak to znamená, že se digitalizuje jenom něco a od někdy, ale rozhodně ne od tenkrát. Pak rozhodně se to nebude dát propojit s jinými databázemi digitálními. A pak se přijde na to, že vlastně nemají ani vlastně svolení licenci, takže si ji musí neustále pronajímat. A v té pobaltské zemi to mají udělané tak, že když už státu poskytnete nějakou informaci jednou, kterou od vás chtěl, tak už se vás na podruhé ptát nesmí. No, mám takový pocit, že to by byl snad úplně lážo plážo klid, protože jenom informaci o tom, jestli jsem se narodil v Praze 2, anebo pozor, v Praze 2, a nebo jestli mám auto červené barvy, myslím, že jsem to vyplňoval, říkal, a nebo i ta váha, chápete to? Tu váhu taky jsem říkal v poslední době několikrát. A nikdo nevěří, že to je 130.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Čeho máte v životě moc? 731 800 900, zavolejte, máte tu možnost. Dneska jsem tady na to sám, takže mačkám všechno, co vidím. A mám tady 6 okének, to jenom pro vysvětlení, takže nikoho moc dvakrát nemůžu ani upřednostnit, jak si to někteří z vás třeba myslí, ale někomu došel hlas, má chrapot nebo má nějakou alergii, angínu, tak klidně napište, čeho máte v životě moc, nebo my obecně v republice, ve světě, a budu moc rád, když to odešlete na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Další volající. Muž, žena, pěkný večer.
2: Dobrý večer, tady je Eva ze Sokolovska.
0: Ano, zdravím vás, Evo, moc vám vazbí rádio, tak zkuste ho stlumit, vypnout, bylo by to úplně nejlepší.
2: Ano, už ho vypínám.
0: Ale pak hned zase zapnout, jo, až se rozloučíme.
2: Ano.
0: Povězte, čeho máte na Sokolovsku moc?
2: Na Sokolovsku? Já myslela, čeho mám já moc.
0: No to můžete klidně i vy, to je váš prostor, pětiminutový nebo plus minus.
2: Ano, já jsem si, nejdříve jsem si myslela, že je to téma, o které nemohu odpovědět, ale teď jsem přišla na to, čeho mám moc. Mám moc práce. Měla jsem moc práce za mladá, a mám moc práce teď. A to je hrozně důležité.
0: Počkejte. Mohu-li se zeptat, jste v tom věku vyzrálém až seniorském?
2: Ano, už mi bude letos 80.
0: Tak to mi vysvětlete, jak je možné, že důchodci nemají věčně čas.
2: No, protože jsou už nemocní, pomalí.
0: Pomalí, jo. No. Jo. Ty věci neustále také objevují někde jinde, než jste si je dala, že? Ale to není jenom doména seniorského věku, to zažívám i já. Jak to, že nemáte čas? Proč si ho lépe nezorganizujete?
2: Nemohu, protože poslouchám linku noční a ta je do jedné hodiny a než se dostanu do postele, jsou dvě a potřebuji aspoň 8 hodin spánku. No a pak mám co dělat.
0: 8 hodin spánku, prosím vás.
2: No, určitě.
0: Já vím, mělo by se dodržovat 8.
2: 8 hodin spánku potřebuji.
0: Jo, tak to asi, myslím, u mě neklapne, obzvlášť ne dneska, takže budu se inspirovat u vás, samozřejmě. Mimochodem, před spánkem počítáte moc oveček?
2: Ne, ne, když chodím spát pravidelně v ty 2 hodiny, tak je to perfektní. Ale včera jsem šla spát o 1.5 hodiny dříve, tak jsem 2 hodiny v té posteli nemohla usnout.
0: Vy jste se převalovala ze špičku na špiček a bylo vám fajn? Stalo se něco?
2: No, stalo, protože jsem byla z toho neusnutí hrozně unavená.
0: Já vám něco řeknu, já když lehnu do postele a nemůžu usnout, a je jedno z jakéhokoliv důvodu, úplněk, nejčastěji úplněk, nebo když se něco čeká důležitého, já se vám v té posteli dokážu tak strašně vytočit, že nemůžu usnout, že pak se vytočím natolik, že se zvednu a jdu mejt okna třeba, nebo uklízet, nebo zase něco, protože vím, že už neusnu.
2: No jo, ale když mejt okna ve 3 hodiny ráno.
0: No a? No
2: já jsem včera šla jíst.
0: No, to si má stať. Lepší myslela, mít okna, neuvidím ty fleky, ty šmouhy, to za A. A za B to nebudí, neruší nikoho z baráku, to určitě ne. A jak se říká, člověk není líný se v noci nažrat. Tak já myslím, že tohle to je dietnější.
2: No, takže to je hrozně, hrozně důležitá věc, která mě celý život provází. Když jsem byla mladá, tak jsem nic nestíhala, no a teď je to ještě horší.
0: Ať máte čas, já vám to přeju z celého svého stučněného srdce. Dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuji, zdravím vás všechny.

0: Žádné zastavení se nestůj a pojď ve vysílání Českého rozhlasu. Posloucháte Roční linku z Prahy dnes na téma, čeho máte v životě moc. Moc práce, paní posluchačka, jako poslední měla. Moc práce. I v tom vyzrálejším věku, tady se to potvrzuje ještě z textové podoby, od Karla. A přesně z druhé strany republiky, z Ostravy. Těšil jsem se do důchodu, že budu mít konečně čas, jenže od té doby pomáhám dětem, hlídám vnoučata, starám se o zahradu, vozím tchyni k lékaři a pořád... Tchyni? To jo, kolik jí je? No, to je vedlejší, nepodstatné, to se jen člověk zarazí, když si uvědomí, jaká je vlastně průměrná taková ta typická duše noční linky. Kolik je jí let a vůbec. Zkrátka, vozí tchýni k lékaři, pořád něco řeší. Někdy si říkám, že jsem měl mít víc volna, když jsem chodil do práce. Nestěžuji si, rodinu mám rád, ale občas bych chtěl týden, kdy po mně nebude nikdo nic chtít. A teď si představte, že to takhle Karle jednou nastane a vám bude něco chybět. Vy z toho budete nesvůj, budete špatně spát, taky převalovat se ze strany na stranu. Vy si tu práci nějakou určitě najdete, protože jinak byste se zbláznil. Pojďme ještě dál. Pardubice, píší Pardubice a Alena, čeho mám opravdu plné zuby? Lidí, kteří mají názor na všechno. Otevřu internet a každý ví, jak vychovávat děti a jak léčit nemoci, koho volit, jak správně žít. Člověk se pomalu bojí říct vlastní názor, přitom většina z nás by si vystačila s obyčejnou lidskou slušností a trochou pokory. No. No tak na ty internety nalezte, já jiné řešení tady nevidím. Čeho máte v životě moc? Ptám se hned dalšího z vás, anebo další. Halo, halo, kdo to je?
1: Dobrý večer, Honzičku, já vás zdravím z Olomouce, tady Eliška z Olomouce.
0: Ano, zdravím do Olomouce, zrovna jsem v neděli jel přes vás, teda kolem vás. Ahoj. Tak jsem mávnul, tak aspoň tak pomyslně.
1: Škoda, že jsem to nevěděl, abych vám přišla odmávat.
0: Tak. Je, tak bychom si mávali, všichni lidi by si mysleli, že jsme blázni, ale oni se milují, oni se mají rádi. Povězte, v Olomouci, Eliško, čeho máte v životě moc a nevíte, co s tím?
1: Já vám to řeknu, v první řadě mám moc roku.
0: Ano.
1: Mám přes příliš. A v druhé řadě mám strašně moc volna, moc pohody, protože jsem to dřív neměla tam rada. Takže dneska se na to dívám tak, že mám hodně volna, nevím kolikrát to s tím, chodím po turistických cestách, když mám takový ten můj vozík.
0: Ano.
1: No, ale dělám kilometry.
0: Počkej, fakt?
1: Někdy teda hodně. A takže... To jako dělám v tom, že mám teda hodně moc volna. Mm-hmm. A nikdy nevím ani co s tím.
0: A jako nechce se vám plánovat, nejde vám to z té hlavy, nebo zkrátka to tak jako je a snažíte se přizpůsobit, protože já bych se asi zbláznil, ještě že můžete chodit. Já při představě, že bych byl třeba upoutaný na lůžko, no tak to vůbec.
1: Já mám 93 roku a teda jako chodím a dělám aj kilometry, ale někdy se mě to zdá málo. Takže ten volný čas někdy nevím, co s tím.
0: 93 let, ještě mi řekněte, že jezdíte na běžky a že jezdíte dvakrát do roka na dovolenou do Chorvatska letecky.
1: Ne,
0: to jste ne, taková čipera.
1: Ale jezdila jsem do 70 let na běžkách, v jeseníkách, tak to jo. A to ještě, to už byla doba, když jsem měla volno, ale já jsem měla 3 děti, 2 zaměstnání pořád, a takže jsem toho měla přes příliš.
0: Ano.
1: No a dneska prakticky v Olomouci všichni se odstěhovali z Olomouce a já jsem tu zůstala sama. Takže jsem ráda, když někdo udělá volno a přijede mě navštívit. No a tak snažím se to, vždycky poslouchám noční linku a snažím se přemýšlet, co budu dělat druhý den.
0: Tak,
1: no, tak ráno stanu,
0: ano,
1: jak... jdu spát o půl třetí.
0: Ano,
1: o tak... půl třetí se chystám už spát, to poslouchám pořád rádio.
0: Ano.
1: A ráno stávám tak kolem půl 8 hodiny.
0: Ježiš, to bych si psal.
1: Vyrážím.
0: To bych si psal taky, ale to já ještě jsem v práci, ano.
1: No tak vyrážím tady k rybníku, to je tak 4 kilometry, že? Tak si tam se protáhnu a nebo jedu tam, vystoupím v Nemilanech na autobus a jedu do města. Třeba dneskom jsem jela na tržnici.
0: Ano.
1: A z tržnice jedu přes náměstí, přes celé město a pak se vrátím okruhem zpátky domů a přijdu domů, je tak kolem 11.
0: Prosím vás, doufám, že o víkendu tyhle ty bláznivé nápady z nudy nebudete mít a že zůstanete doma, protože má být až 35.
1: Ne, nezůstanu doma, já se doma strašně nudím. I když mám

0: Mám jisté řešení. Nepůjdete spát, ale v 2:30 vyrazíte na procházku Olomoucí.
1: Základna
0: se vrátíte a budete doma.
1: Nebo v noci, to ne. Ale sedím třeba na balkoně, protože tam mám jahody, mám tam kedluby, mám tam květák, no všecko možný mám na zahrádce.
0: Já bych to tam měl taky, ale obávám se, že by to všechno stejně seschlo, nebo by to chytilo plíseň, pak bych jenom to zapnul. No protože na to máte čas, víte? Máte na to čas.
1: Já to si hlídám a když tak, já tam mám ten deštník, tak trošku odebruju ten deštník, aby to sluníčko tak nepražilo. No a tak se mám strach a když byla třeba na nějaký chladno, tak jsem ty moje záhony zakrývala, takže já se tomu věnuju trošku, protože abych ten čas nějak...
0: Tak jsme zase u toho času. No tak zdravím vás, Eliško do Olomouce, ať máte zase příště čas na noční linku, zavolejte, budu na vás zase myslet v neděli, až pojedu kolem, jo?
1: Určitě. Děkuji a mějte se moc a moc pěkně.
0: Vy taky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Přišel mi e-mail z Hané, posluchačka Zdeňka píše, budu stručná, mám na vás 3 věci. Stručné to teda v žádném případě není, ale abych se vyjádřil k vašemu e-mailu, pokud tedy Zdenko posloucháte, děkuju v bodě číslo 1. V bod číslo 2 děkuju a bod číslo 3, já to vím,

0: S vámi Český rozhlas, Noční linka, Honza, taky téma, čeho máte v životě moc a nevíte si s tím třeba rady, pojďte se pochlubit, jsme tady jedna velká rodina Noční linky, tak jen houšť, zkuste to uchopit tak, aby se to hezky poslouchalo, protože vaše příběhy jsou nejdůležitější, bez vás by Noční linka nebyla. A One Man Show jsou zase jiné typy pořadů, i když se to třeba může někomu zdát, že se tady člověk producíruje. Ne, je to hlavně o vás a vždycky vám dám přednost. Ať už psaným příspěvkům, anebo těm telefonickým. Je na ně prostor samozřejmě, tak klidně volejte 731 800 900 právě teď. A já ještě, než se někdo dovolá, kouknu hned tady do našeho příspěvkovníku, jestli to smím tak říct. Co to tady máme? Ano, jej, pane, tady je příspěvků. Děkuju za ně. Jdu se v tom zorientovat, jako třeba s tím přebytkem bych si dovolil nesouhlasit. Jak jinak si vysvětlit, že ve školách se potřebným rozdávají dámské vložky nebo školní obědy dětem z rozpočtu hradí krajské úřady? O potravinových bankách nemluví. Nicméně toto není téma tohoto pořadu. Já jsem polovinu života strávil za socialismu, druhou polovinu v kapitalismu. A ačkoliv uznávám a respektuji drtivou porážku socialismu, kapitalismus u mě nezvítězí, protože těch negativ je o mnoho víc. Zastavím se u jedné vlastnosti kapitalismu, kterou nenávidím, a to jsou reklamy. Pravděpodobně vynález ze Spojených států amerických, protože z toho ráje za velkou louží nikdy nic dobrého pro lidstvo nevzešlo. A tak máme plné schránky reklam a letáků, obchodních řetězců, valí se na nás z billboardů, z internetu, z televize. Já naštěstí televizní přijímač nevlastním, tak jsem působení tohoto masově nejrozšířenějšího debilizačního média ušetřen. Reklamy se snažím ignorovat, bohužel mnohé z nich jsou natolik agresivní, že ignorovat nelze. A tak reaguji po svém, protože vím, že se bez reklam neobejdou firmy, zboží a služby extrémně předražené, neprofesionální, nekvalitní nebo přímo podvodného charakteru. Tudíž jim ve svém mozku promptně a neodvratně vystavují stopku, jsou pro mě důkazem neseriózního přístupu. Zakončil bych svou úvahu citátem: pokud vás někdo musí přesvědčovat, napomínat, tlačit, lhát, lákat na pobídky a tak dále, tedy pokud je toto vše považováno za nezbytné ke změně vašeho chování nebo k získání vašeho souhlasu, můžete si být naprosto jisti, že to, co se propaguje, není v žádném případě pro vaše blaho a dobro. No já k tomu nemám co dodat. Vyčerpávající, jako vždy, Michale, děkuji moc. No a co vy? Jste připraveni přijmout do naší rodiny Noční linky někoho dalšího, kdo volá právě teď? A budu moc rád, že jste to třeba právě vy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Honza u telefonu, kdo je na druhé straně, odkud nám voláte, voláte pokolikáte, anebo poprvé?
2: Dobrý večer.
0: To nebude poprvé.
2: Děkuji za přivítání.
0: Dobrý večer.
2: Nora z Frenštátu pod Radhoštěm.
0: Zdravím pěkně. Noro, máte se fajn?
2: Jakž takž obstojně, vzhledem k povětrnostním podmínkám. Dneska jsem čekala, že už začnou ta předvídaná horka a můžu vám říct, že tady ve Frenštátě bylo tak trošinku příjemně tepleji, ale myslím, že bylo to dneska nebo včera dvakrát za odpoledne bouřka, už se mě to skoro plete, pršelo taky, ale na večer se zase ochladilo, takže uvidíme, jak ty horka budou.
0: Ono to spadá i vlastně taky do toho našeho tématu. Moc horko.
2: No to je právě to. Já si vždycky říkám, kdyby bylo takových průměrných z půl roku 23, 22 a 24 stupňů, To by bylo úplné dobrodění, ale ty vedra skutečně, ještě když jsem byla v zaměstnání a když to už v některých předcházejících letech během prázdnin trvalo 3 týdny, jednou to bylo skoro celý srpen, 4 týdny, to už bylo příliš únavné. To je stejné, jako třeba když začala taková chřipková epidemie, třeba v listopadu, a to se zdálo, že to skončí po novém roce, a potom se to táhlo, druhá vlna takových těch dýchacích různých potíží a nachlazení, výroz až do Velikonoc. To bylo skoro až otravné, to jsem si říkala, to je tak dobře, když přijde něco jiného, když je nějaký žlučník, když je nějaké srdeční selhání, když jsou nějaké úrazy, když prostě bude něco jiného, aby to bylo zpestřené a ne takové jednotvárné. No, člověk je věčně nespokojený. Někdy má něčeho málo a z toho je toho zase hodně.
0: No to je fakt, taky na to dokáže pořádně nadávat. To jsem si taky všiml a potom, když to má, tak zase nadává přesně na to druhé. To tak bývá vlastně v životě, ne?
2: A tak já nejsem ani tak zvyklá příliš na to nadávat. To jsem zase na to tolerantní, protože to nadávání ani nic nepomůže. To spíš chce zarazit to k těch svých myšlenek nebo nepouštět si to všechno do mozku, neposlouchat z okolí, nezapínat televizi, neposlouchat rádio. Naštěstí, že nemám nic jiného. Noviny nečtu už několik desetiletí, tak to jsem toho osvobozena. Ale z chuti si čtu knížky. Ale když jsem měl předvčerem, myslím, tu noční linku ohledně zákazu mobilu ve školách, tak mě tak napadlo, no jo, teďka zase je na přetřes mobily. Přitom ve školách, když to jenom vezmu, protože člověk pořád na to vzpomíná, jak chodil taky do školy řadu let, je tolik problémů. Ale to je proto, že ten problém vždycky se vyskytne, on se nadhodí, on se rozplízne do éteru, všichni o tom vědí, všichni do toho mluví, spíš bych řekla, kecají, obkecávají to, ale ten problém se neřeší, on nezmizí a on ještě je v letu, v běhu, tak jako kdyby to člověk jel na kole nebo na běžkách a už je tady další. A ten se ještě nevyřeší a už je tu zase další. Já si vzpomínám, když bylo před volbama, už to nepočítám teďka ta vláda, jestli je rok nebo 2 roky, to je jedno, to je prašťak uhoď, ale když říkali, že bude pan ministr Plaga, tak vím, že to si vzpomínám, že akorát řekl v nějaké té předvolební, že se musí udělat pořádek s inkluzí. Já si říkám, bože, že to tež někoho napadlo, jak ta ministrině Valachová to tehdy zavedla. To je hrůza, to je zkáza pro naše školství do teďka. Hej, hele, ono se o inkluzi už zase několik měsíců nebo rok nemluví. Teďka začí s těmi zase asistenty do prvních tříd. Teď já nevím, co to teď nemají vyřešené peníze na nepedagogické pracovníky.
0: Noro, tohle to bylo včera. To bylo včera, já vám rozumím, jste toho, máte toho moc v hlavě.
2: Víte, že hodíčku, to je hodně problémů a člověk už si to nemůže ani připouštět, protože všechny, každý z nás, každý jednotlivec nemůže řešit, ale někdy mě to skutečně štve, protože když já to vezmu třeba ze svého oboru, tak mě dochází pravidelně časopis Lékařské komory a nebo sborník se Sdružení praktických lékařů. A v tom si všímám, a to je jednou měsíčně, a lituju ty své kolegy, kteří za ní pracují ve zdravotnictví, já jsem pár roku teda z toho už teď vypadla, kolik je každý měsíc nových nařízení, vyhlášek, přihlášek, poučení a tohle, a musíte dodržovat tohle, a pojišťovny zase dávají za úkol. A teď v časopise komory bylo právě o tom, jak se rozvíjí na tom našem ministerstvu zdravotnictví. Pan minister to má pod palcem, digitalizaci.
0: To je zajímavé, že to jako se přece vždycky říká, že v jednoduchosti je síla, tak proč další formuláře?
2: No právě. Právě, kdyby to, a šlo by to tak jednoduše, ale já si říkám, bože, to jsem ještě žila v dobrém období, že možná toho tolik nebylo. A stejně vždycky to vím, i starší kolegové říkali, ale prosím tě, z toho si nedělej těžkou hlavu, a tím odpovíš tak nebo tak, oni to stejně nečtou, takže nemusíš mít nějaké mindráky. A já jenom zpětně si říkám, bože, co za život jsem spáchala hříchu, ještě, že už je to všecko za mnou. Ale já to jako hříchy neberu, já se v duchu směju. Já jsem to dělala s chutí a s radostí, i když to nebylo třeba podle předpisů, protože jsem to dělala proto, abych pomohla svým pacientům a ne, abych poskakovala podle nějakých pánů z vrchu. A tak je to rozumnější a doufám, že si tenhle ten zdravý rozum snad ještě zachovám. A že mě to nikdy nebude vyčítat, tak mě to taky ani vy nevyčítejte, já to nebudu říkat dopodrobna. Ale těch podnětů máte pravdu, je moc a nemáme si jich všech všímat.
0: Já mám rád, když si můžu někdy jako tak jako třeba rýpnout. On to nemyslím teď zrovna jako na posluchače, ale všeobecně, tak jako když si jako rýpnu a mě to tak zahřeje u srdce, tak já si teďka dovolím jedno rýpnutí, ale to už se musíme rozloučit. Bude to hned po vás, ano?
2: Ano.
0: Dobrou noc, ať se daří. A děkuju vám za zavolání, Noro.
2: Já taky. Dobrou noc.
0: Malé rýpnutí, já teda na to upozorňuji, že máte kolem sebe moc reklam, to je jedno, televizních, rozhlasových, hodně reklam. Znám vám jednu televizi, tam máte pocit, že spíš dávají jenom ty reklamy a ty filmy jsou taková okrajová věc, Bčková. Helejte se, já si myslím, že i na tom zlém se dá lehčím popíchnutím najít i přece něco milého, hezkého a známe to všichni. Nebo ne?

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, máme tu noční linku. Dnes na téma, čeho máme v životě moc. Zkuste to vzít třeba i fakt filozoficky se zájmem, třeba i možným nějakým řešením, anebo je to neřešitelné v současné době, protože rok 2026. Helejte se, jestli vy něčemu nerozumíte, protože na to vám hlava nestačí a já třeba nechápu, jak se neustále říká, jako já to vím, co to je. Vím, jak to jako vypadá, ten proces znám, ale prostě, zkrátka, pardon, jakmile mi někdo řekne něco, že se vytisklo na 3D tiskárně, no tak to bych jako nejradši praštil tou 3D tiskárnou. Co to jako je 3D tiskárna, nebo no, já chápu, vytisknout si dům, jako, no co to je za blábol, nebo tak kosmickou loď, já bych, to je tiskárna prostě, to je tiskárna, tam se dává papír a ne to či ono, aby to dělalo, ne. Proč proto někdo nevymyslel nějaký jiný název? No bylo by to lepší, příjemnější. Pojďme dál. Mám tady třeba Milan, který píše, v prvé řadě bombardování nevyžádanými reklamami. Pavel, kdyby jsme v životě měli tolik peněz a štěstí, jako máme nemocí, pak by to byla paráda. Dobrou noc, Pavel, to bych byl teda poměrně, Pavle, hodně chudý, teda nechci se vychloubat, ale no, tak až v poslední době se to tak nějak jako rozmohlo, ale jinak zdraví jako řípa. Dokonce i soudružky vychovatelky v mateřské škole mi nedávali kamaše jenom proto, abych nastydl v zimě. Nezadařilo se, zocelili mě. Bedřich, dobrý večer. Já plné zuby mám, když nám říkali, že se musíme očkovat proti COVID-19. Já nemusím nic, taky jsem nebyl proti COVID-19. No ale tady bych se možná zastavil, nechci říkat nic na téma účinky a vůbec výzkumy, průzkumy, to není podstatné, ale to lezlo vážně na hlavu. COVID v rámci rozhlasového televizního vysílání opravdu to lezlo na hlavu. A já už jsem, z toho jsem byl opravdu, to bylo jediné mé období snad v životě, které jsem fakt neměl rád v rámci vysílání, kdy člověk neustále říkal COVID, pandemie, teď ještě navíc, jako někdo neuměl vyslovit, že epidemická, no to bych se zbláznil. Jaká epidemiologická, asi to epidemická, ne? Nebo epidemiologická. Nejdřív si v tom, kolegové, udělejte pořádek a pak něco říkejte. Ale je fakt, to jsme tady neměli, zasáhlo to každého z nás, ale myslím si, že toho bylo moc. A co vy, co si myslíte? Budu rád, když ještě někdo do půlnoci zavolám. Máme tady připravenou i písničku, ale nebude nutná teď, ale až za chvíli.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, nebojte se, vytáhněte zaprášenou pevnou telefonní linku, zkuste vytočit nebo vyťukat číslo sem k nám, případně mobilní telefon, tam doufám, že nás máte v předvolbě číslo 1, je to vyřešené. Kdo nám volá? Haló, kdo nás potěší? Tady Honza. No, úsměv slyším. Ano, ale ten úsměv jsme slyšeli 600 tisíckrát a bylo to poměrně sympatické, mimořádně.
2: 600 tisíckrát.
0: Už je to dobré.
2: Iveta.
0: Iveto.
2: Olmout Radíkov, jo.
0: Zdravím vás, zdravím.
2: A já vás taky zdravím strašně moc. A všechny lidičky, co poslouchaj, já taky jsem taková sova, co nespím, já ožívám o půlnoci. Tak, to téma teda je, co je to za téma? Ještě jednou.
0: Čeho máme v životě moc? Čeho až příliš, jako co nás může, to můžou být hmotné statky, taky nemusí.
2: Čeho máme v životě moc, tak jako něco vám povím. Spíš moje téma by bylo, čeho mám málo, jo? Já nemám ničeho moc.
0: To máte ale, tak akorát, jo? Všechno.
2: Ale ne, já nemám ničeho moc. Ale žiju z mála. Žiju u lesa, mám pejsky tady, nemám peníze, žiju z ruky do pusy, jak se říká. nechtěla bych říkat do huby.
0: A nebo z misky do tlamy.
2: Ano. Ano. Takže já nemám ničeho moc.
0: V tom
2: případě,
0: ale
2: a jsem šťastná.
0: To stačí, jako. To člověku stačí, přece nemusí mít moc.
2: Ano, protože já uznávám takový to reiki, jo, takový to, ten šrimanší, jo.
0: To
2: ten...
0: jako by se stalo, nebudeme říkat, mm-hmm. Ať neděláme reklamu.
2: Ano. A já se tím řídím a prostě já prostě žiju z mála.
0: Mně to stačí.
2: A jsem šťastná.
0: No to je dobře. Takže sova pálená. Mám jí tady, mimochodem na našem sídlišti.
2: Ježíš, fakt, vy to máte?
0: Ne, to je archivní sova tady z našeho počítače, ale je fakt, že jednou, já jsem si je ty holky...
2: Normálně...
0: Já si je musel natočit, řeknu vám, kvůli čemu jsem já nemohl spát jednou v noci. Vytáhl jsem nahrávací zařízení, takže jestliže se vycítíte jako ta sova, která ponocuje, tak teda jsme tam měli dvě teda obtěžovatelky, nebo dva kousky. To, když slyšíte v pravidelném intervalu, tak si říkáte, ježiš, tak už na to skočte. Děkuju, dobrou noc.
2: Na to mám skočit.
0: Ne vy, ale sovy, nebo ti, kteří nás v noci budí.
2: Jsem rozesmála několik tisíc lidí na země kouli.
0: No, tak úsměv léčí, to taky byste měla vědět.
2: Jo, já už mála prostě, já nic nemám. A já jsem šťastná.
0: No v tom případě nic nemám, nic nedám. Já taky nic moc nemám, ale dám vám písničku. Já vím. Dokonce bych vyjmenoval i jejich jména. Říkáte to pravidelně.
2: To je Fliček, Kristinka a Ori.
0: Děkuju. Děkuju, že drbu na čumáku. Posílám písničku a granulky na dobrou noc a vám taky úsměv a pohlazení a písničku do konce vysílacího dne, kterým je středa 17. Tak zdravím k lesu a dobrou noc.

0: děkuji za e-maily, za dopisy, ať už ty elektronické, ty, které jste donesli na recepci Českého rozhlasu Střední Čechy, tady v Praze, v Karlíně, anebo i ty ručně psané poštou odesílané. Ano, došly. Nevím teda, jak dlouho putovali, jestli byli v depu třeba ještě několik týdnů, ale došly, děkuju, vážím si toho. Píšete hodně témat, která byste rádi probrali v rámci nočního vysílání. Tak především děkuji taky posluchačce, o které jsem mluvil hned v úvodu hodiny. Ano. Já už si to tady otvírám, abych to řekl zcela přesně. Mnohokrát děkuji konkrétně Marii, která se poptávala po informacích o noční lince, o vysílání a jak nejlépe poslouchat vysílání rozhlasu a té své oblíbené regionální stanice, tak jsem podal informaci, že digitální rádio to jistí a je to vyřešené. Taky jsem dal nějaký tip. Ostatně v Humoriádě na regionálních stanicích Českého rozhlasu můžete v rámci každého tohoto týdne v tomto měsíci jedno DAP rádio vyhrát. A ještě taky mnohokrát děkuji opravdu za témata, která jste poslali. A dokonce tady se posluchačka Zdenka, která mi psala, o které jsem mluvil úplně v úvodu, napsala několik možných témat. A řeknu vám, že polovinu z toho, co píšete, to bude, a to už mám i dlouhodobě plánované, jako třeba moje 13. komnata nebo vychytávky v domácnosti. Eutanázii už jsme ji měli společně, ale rád ji proberu ještě jednou, protože to vás zaujalo velmi, ale téma poezie v našem životě nechybí vám. Myslím, že to bude prázdninové terno červencové noci. Tak to vidím.
1: Noční linka.
0: Vítáme nový den, čtvrtek 18. června 2026. Tady Honza Macoun, vysíláme z Prahy. Noční linka má ještě před sebou skoro 60 minut na téma, čeho máme v životě moc. A než se někdo dovolá, než se někdo proboxuje do vysílání, tak blahopřeji těm dnešním oslavencům. Milan, Milana. A taky v příjmenáři někoho máme, vidíte? Já jsem prvně zapomněl otevřít příjmenář, už ho mám. Tedy dnes ve čtvrtek 18. dolistovávám slaví Bočkovi. Takže i vás pozdravuji, štěstí, spokojenost, klid, pohodu a hodně nás, hodně Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tady mi někdo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání reagoval na mou poznámku, kdy jsem mluvil o tom, že vás v rámci nočního vysílání poslouchá několik desítek tisíc. Tak tady posluchač, to jste se mohl představit klidně, jak jde zjistit, kolik má noční linka posluchačů? Opravdu několik desítek tisíc, jak jste říkal. Já vám řeknu zcela upřímně, nepídil jsem se po datech všech regionálních stanic a součtů v poslední době určitě ne, tak bych se mohl i splést, kdybych řekl nějaký údaj, který si myslím. Ale ten, který mám podložený a ona ta poslechovost stanic se zas tak razantně moc nezměnila, je z roku 2023 a snad neřeknu něco špatně, bylo to pro jednu diplomovou práci, zapotřebí zjistit takového čísla a náš dramaturg Zdeněk Novák, který vede noční linku, tak píše, kdyby náhodou poslechovost na regionech v čase vysílání 23.00 až 1.00 od pondělí do neděle je průměrně 26 tisíc posluchačů denně. Každý den noční linku ladí přibližně 25 tisíc lidí a to je dost. A propo, uvedl jsem, že to je z roku 2023. Nevadí, popojedeme dál, je tu ráno, Marcela Holanová mi teď bude pět, jaké budu mít já ráno.

0: teda já, když mám špatné ráno, tak myslím, posluchači to nepoznají. V rámci mé mateřské stanice Český rozhlas Střední Čechy, kde vysílám od pondělí do pátku mezi 5. a 9. hodinou, takže i dneska po noční lince procházka po Karlíně, jsem tady s Bárou, takže půjdeme si za teplé noci udělat pár kroků, tak jako vy, někteří posluchači, ale v noci, ne přes den. No a pak s úsměvem do nového dne, kterým je čtvrtek 18. června. No je fakt, že kdybych uměl zpívat, tak to by byl balzám, teda řeknu vám. Já vím, že bych zpíval skvěle, ale na to nemáme teď čas, protože zase moc ho nemáme. Ale něco v životě máte, něco, o čem se dá říct, že toho máte moc. Může to být věc hmotná, ale i nehmotná, nebo můžete to vzít všeobecně, co vás na celém světě štve. Řekněme si zcela upřímně, že to, co člověka tíží, řekne-li svému kamarádovi nebo někomu, tak to je potom sdělená starost, poloviční starost. Nebo to neplatí už, nebo nevím.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, telefonní číslo znáte, kdo jste náhodnými posluchači, náhodnými kolemjdoucími, jak říkám, tak neostýchejte se klidně, zvedněte telefon, máme na každé povídání přibližně 5 minut, k tomu písničku a nebo také další vzkazy, které odesíláte, a to docela čperně, tak vám za to děkuji. Třeba Milan, ahoj Honze, milí posluchači a lidi, co pořád dnešní nás denně svými aktivitami vytváří tedy. Já moc mám Van Falše, nebo mě píše One Falše, tak Van Falše, u lidí, kteří se denně účastní pořadu. Osobně mám moc lidí a jejich falše. Stalo se tak i u kamarádů, žel ti to mají v pohledech, na jejich charaktery nic moc. Na druhou stranu mám lidi moc rád. Teda Milane, než jsem se teda překousal tím vaším vzkazem a než jsem ho pochopil, ale ono to dává určitě to dává kompaktní pohled na věc. Ale řeknu vám, jestli jsem se něco v životě tak nějak jako nenaučil, ale k čemu jsem jako dospěl a už je to teda nějaký pátek zpátky, já vám řeknu, já jsem tak rád, když někdo o někom řekne, že je kráva nebo vůl, dobytek, no prostě něco hanlivého. Ježíš, to je tak krásné, sympatické, že to není, že nejsme stejní přece. To by bylo tak nudný, o ničem. Ten život by byl takový prázdný, stejný, nic neříkající. A takhle, ta pestrost, no, panebože, to se ani nezasloužíme. A ještě když si uvědomíte, že ten člověk se tou bů nestal, ale narodil a ještě se rozmnožil, no, tak potom není vůbec co řešit. Telefon do studia 731 800 900, volejte, kouknu, jak to vypadá, jestli někdo vůbec. Ježiš, mě se to tady celé kouslo. To je z toho, že tady na mě Petr Kubala nemyslí. Já jdu restartovat telefonní aparáty a mezi tím písnička. Snad to všechno stihnu od Rangers Plavci.
1: Noční linka.

0: 14 a Český rozhlas a Macík. Dnešní doba jako by byla postavená na neustálém přebytku. Více věcí, více možností, více kontaktu, více informací, jenže člověk často zjišťuje, že právě toho víc je vlastně možná i někdy až příliš. Přeplněné byty, hlava plná upozornění z mobilu, kalendář bez volného místa a pocit, že člověk nestíhá ani odpočívat. Někdo má moc práce, jiný moc hluku, další zase moc lidí, kteří mu mluví do života a možná právě proto dnes tolik lidí sní o obyčejném klidu, tichu a chvíli bez neustálého vyrušování. Řeknu vám, měl jsem dnešním, tedy míněno středečním ranním vysílání, říká se tomu palma, tak jako hovorově, to zní vlastně sympaticky, jo, ale to znamená ticho. Já jsem ticho ve vysílání, nějak jsem si to tady blbě všechno spojoval, ty písničky, znělky a podobně. A když máte ticho, tak samozřejmě co vteřina, to máte pocit jako 100 let. Ale když u toho nejste, u těch strojů a jdete na malou, na větší, nebo jdete na kouřovou, tak nevnímáte, že? No a ono vám to tady začne houkat najednou. Což je znamení pro všechny, kteří tady jsou v celé budově, houká to, takže ta stanice má ticho. Tak se to řeší, křičí, no a já než doběhnu těch, nevím kolik, 40 kroků z místa, kde se smí, tak nějak na čerstvý vzduch, no tak to ticho tam nějaké bylo, že? Já si pamatuju úplně první ticho v životě, které jsem měl v rámci vysílání, bylo to asi minutu a půl a nějak jsem to úplně neprožíval. A první, co mě napadlo, jsem si pustil mikrofon, když abych to přešel, nic neříkal, já jsem řekl, ticho léčí. Řeknu vám, že šéf se teda smál poměrně dost, jo, ale stálo mě to 2000. Nevím, jestli dnešní ranní ticho bude mít nějakou ještě šéfovskou dohru, ale to nebylo schválně. A zase na druhou stranu buďme rádi za naše nedokonalosti, protože umělou inteligenci tu si tady můžete nainstalovat, může si s vámi povídat, ale to není ono. Ta vám takové ticho neudělá.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A co vaše příběhy? Konečně budu moc rád, když to budete třeba právě vy. Nevím, kdo to je. Kdo tam? Odkud?
2: Tady je Marie Dobříš. Dobříš,
0: ano, zdravím vás do toho města, krásného, takového ano. Opraveného. Teď jsem tam nedávno nejen projížděl, ale i zastavil se, teda vám řeknu.
2: A kde pak? Co jste tam dělal? Někde jste jedl v hospodě?
0: No vůbec, šel jsem do bankomatu si vyzvednout peníze.
2: Aha, no tak já jenom bych vás chtěla pozdravit. Já a taky. Nejen vás, ale i pana Kubalu. A hlavně... Podrbejte Barunku za ušima.
0: No, myslím, už jí drbu, ale má, no, nemá z toho rozum úplně. Chce spát ne, a chce jo. Jíst, ne, chce jíst. Aha, v jejich očích.
2: Tak to vidím. Já bych vám chtěla říct, čeho mám strašně moc.
0: Řekněte mi.
2: Já vám to řeknu, ale vy mi to budete závidět.
0: Nebudu.
2: Já mám strašně moc dobrých předsevřetí.
0: Fakt? No tak no. Ven s nimi, pojďme, já si to budu
2: to
0: znamenat.
2: To vám to budu říct, já když právě takhle večer si uléhám, tak já taky usnu brzo, ale než usnu, tak si ty předsevzetí říkám. Zítra uvařím, vyžehlím, vyluxuju, umeju koupelnu. No a takovej předsevzetí mám.
0: Jo.
2: A ráno, ne že bych na to zapomněla, jo, ale... Ráno najednou mám strašně málo času, jako ta první paní, co to říkala.
0: No jasně, a dá takže se to odložit. Dá se to odložit, že?
2: Ano, v důchodu se to dá odložit. A protože nic nestíhá, já bych to tý paní řekla. Řeknete si, zítra je taky den.
0: No jistě.
2: Tak jasný. Takhle, no, vidíte, tak proto mají důchodci málo času.
0: No, už jsme to taky probírali, ale prý to není jako úplně pravda. Jenom tím, jak je člověk prý starší, a ono to vlastně zaznělo i dneska v rámci vysílání, že přece jenom ty lidi jsou takový zpomalenější, tím pádem vlastně na všechno potřebují moc času. Máte s tím problém jako duševní, jako že nestíháte všechno, co byste chtěla?
2: Já ne, já určitě ne. Já si řeknu, to počká do zítřka, no, ale třeba některý lidi by s tím problém měli, ale já mám takovou nejlepší kamarádku, tak si vždycky večer řekneme, co jsme udělali, že nejdřív, co jsme chtěli udělat. A to jsme nestihli.
0: A pak jste si dali lahvičku vína a pak jste nestihli ani to.
2: To jsme si nedali, my si telefonujeme, ale kdyby bydlela naproti, tak aby jsme si ji dali, no.
0: A proč vás, a to ale... je nějaká překážka dát si víno během telefonu?
2: No, já si ho můžu dát, ale ne, sníže.
0: A můžete na dálku. Máma to taky tak dělá.
2: Já to taky tak dělám. Když má někdo narozeniny, tak se tady na něj napiju. Ale ještě jsem vám chtěla říct,
0: povídejte.
2: Že mám ještě hodně kolem sebe dobrých lidí.
0: Určitě.
2: Ale jsou to sousedi, ano. A vůbec takový zlatíčka jsou to.
0: No, ale víte co, ty vyzrálejší osoby staršího věku, jako už potom jako třeba mívají i špatné odhady a jak to říkal Zdeněk Izer, nějaká, můžu to říct upřímně?
2: Můžete.
0: Víte co, že se tváří jako kamarádi, slušní lidi, mému srdci blíž, a přitom je to svině převlečená za kamaráda třeba. Máte v tomhletom to jasno? Máte to opravdu cit?
2: To jsou cizí lidi hodní. Jdu do krámu, já špatně chodím a nosím teda na zádech baťoch, jdu pro chleba a mám baťoch plnej a těžkej. Tak jsem potkala pána, říkám, prosím vás, mohl byste mi ten baťoch pomoct dát na záda? On samozřejmě, mladý člověk, tak no, 40.
0: Vidíte to,
2: a já... Ale teď to není celý, a ano. Já než jsem šla těch 10 schodů, tak z holí a ze zábradlím, tak on ušel z krámu a říká, a můžu vás někam svíst?
0: Ježišmarja, určitě.
2: Já povídám podle toho, kam jedete, jestli jedete do toho kopce, anebo jestli jedete do města.
0: Jo, a zrovna vám...
2: Do toho kopce.
0: Rovno no, vám říkám, že žádný peníze vám nedám. Já mám kartičku tady seniorskou. Jízdní zadarmo mám s vámi, když už
2: no,
0: pojedu.
2: No a počkejte, ale on mě opravdu teda vzal nahoru do toho kopce, ale to já jsem ho stihla vyspovídat. On dělá sanitního, jako toho bratra, ne úplně, že by měl zdrávku, ale toho pomocníka v nemocnici. No. A takový lidi, takže vozí třeba ty, co nemůžou chodit, takový lidi jsou tam asi hodně platní.
0: V tom případě
2: to byl strašně empatický člověk. A na takový já mám nějaký štěstí, ale víte, co zase, já to taky řeknu, jak mi zobák narost. Líná huba, horý neštěstí.
0: Přesně tak. Já si to myslím taky.
2: Kdybych si o to napůl neřekla, tak jsem to táhla pěšky, že?
0: A já vám ještě...
2: Ale to...
0: Ano... Omlouvám se, jenom
2: no.
0: Jsem chtěl říct, že já jsem se svým věkem pozdějším, nebo tím, jak jako člověk zraje, tak vám něco řeknu. Líná huba holí neštěstí, to je jedna věc, to je pravda, já jsem se to naučil. No tak se zeptej, když za to nic nedáš přece, ne? No tak řekne ne, když tak, když to nejde.
2: Ano.
0: Ale zase na druhou stranu, já... jako, já se klidně zeptám, ale já už bez té vaty. Já teď už jako jsem ve věku, kdy neříkám vatu a předem to říkám. Já vynechám veškerou vatu, která by k tomu mohla být přivařena, ale řeknu to rovno. Já prostě potřebuji někam odvést, nebo já prostě něco potřebuju,
2: no, než
0: vysvětlovat, že mi umřelo auto, tamhle zaspal jsem něco a pámu by učit. Taky chtěl, ne, rovnou jdu na věc.
2: No vidíte, a tady u nás máme taxíky pro starý babky a pro starý dědečky za malou peněz, tak já můžu jezdit taxíkem. A je mi to jedno, jestli se to podělá nebo ne. A volá se jinej. Takže to mám další výhodu.
0: Jo, v Dobříši se oplatí žít.
2: Těšte se, až budete hodně starý. Nemá to chybu.
0: Já doufám, že budu mohoucí. A to bych si přál a vám to taky přeju, aby vás nic nebo mohoucí, abych nepotřeboval pomoc od druhých,
2: no
0: abych...
2: Tak. Tak hele, tak se mějte strašně moc hezky a moc ráda vás poslouchám.
0: Já vás taky. Dobro.
2: A musím se vám omluvit, že telefony jsem se nemohla zúčastnit, protože jsem ráno vstávala v 6 a to zase, abych šel spát v jednu, to nešlo, ale půlku jsem slyšela. Tak se mějte, dobrou noc a ve všem hodně štěstí.

0: Netrpezlivý. Ano, kapela Elán taky v našem vysílání. Zdravím do celé republiky, kde nás posloucháte, ať už jste v práci, doma, na cestách, na chalupě pod pergolou taky. Myslím, že posledně někdo říkal, už se těším, až pojedeme na chalupu nebo na chatu. Pergola. Taky zdravím mámu mojí, asi pravděpodobně poslouchá, syna neviděla už pár dnů, tak jestli se jí stýská, tak poslouchá digitální vysílání v jižních Čechách, ve Veselí nad Lužnicí, nebo kousek od Veselí nad Lužnicí. Maminko senátor nepřijede, jede na Moravu o víkendu, potřebuje tam něco rozhlasového, pracovního, k natáčení a navíc noční linka tedy tento víkend, do konce týdne určitě ne, no a dál uvidíme. Ono se to nějak vyvrbí, neboj, případně mé telefonní číslo znáš. A co vy, čeho máte v životě moc? Ptám se vás, voláte, děkuju za to a koho vybrat, teď mi to tady bliká úplně všechno. Halo, halo, Český rozhlas, pěknou noc vám přeji.
1: Dobrý večer, Honzíku, zdraví vás Mirka z Brna a taky všechny milé posluchače.
0: Taky zdravím.
1: Ještě než začnu k tématu, tak bych vám chtěla říct, že poslouchám a čekám vždycky na tu noční linku, až tam budete vy a potom můj zlatý Borek Kapitánčík. Akorát bych vás chtěla poprosit,
0: ano,
1: kdybyste tak měl možnost mluvit s generálním vaším, kdyby ta noční linka mohla být aspoň o hodinu dříve. Protože problémy se spánkem potom, no, takže to je takové moje přání, už to tam někdo říkal vám někdy, myslím,
0: ono je
1: jednou,
0: to,
1: dvakrát.
0: Ono je to, ono to čas vím, od to... času, to někdo zmíní, ale fakt, že kdybych vám měl říct sám jako za sebe, jak to vnímám, jakoby co do počtu volajících posluchačů, tak úplně vím, že statisticky vzato se posluchačům moc před půlnocí úplně volat nechce. Teda mám to tak jako vypozorované, takže proto těch příspěvků čtených mám víc v té první hodině než v té druhé. Ale to je tak jako obecně samozřejmě některé téma je nosnější, některé méně, některé, které si poklepávají.

0: Ale ještě bych vám chtěla říct, to kdybyste tak přijel do Brna, když bude den otevřených dveří v rozhlase, abychom vás taky poznali.
1: Já vždycky, když jedu, já se přiznávám, já se tak snažím vyhnout Brnu, ale ne proto, že bych ho neměl rád, ale ty kolony. Já jezdím pravidelně na Moravu, na Hanou, jezdím do Holešova, teď pojedu o víkendu do Holešova, na Holešovskou regatu. A když si představím tu cestu, tak to je 20, v tom většinou strávím v koloně 20 kilometrové a umírám. Tak jsem to právě potom v neděli jednou zkusil přes Olomouc a zjistil jsem, že to je úplně na stejno časově, ale bez kolon. Tak uvidíme, no. V pátek pojedu, mávnu vám, když tak, jo?
0: Jo. No a teďka teda k tomu tématu. No, jsem už starší v důchodu a víte, když nad tím přemýšlím, tak víte, čeho já mám moc? Moc akcí. Já se prostě nezastavím, už to tady zaznělo. Ale já mám tolik kamarádů, kamarádek a nestíhám naprosto, už se nad tím sama zamýšlím, že to budu muset nějak řešit. Já vám jenom tak rychle řeknu můj týden. Tak pondělí hřbitov, to je vždycky na půl dne. V úterý s kamarádkama, s turistkama výlet do Lednice, moc doporučuju, je tam krásně. Ve středu jsem dneska zavařovala, zítra jedeme na hrad Perštejn, i když bude horko, tak jsme se rozhodli s mýma milovanýma turistama. V pátek budu uklízet a v sobotu mám moje kamarádky, každý týden se scházíme na party a na kartách a zasmějeme se a vínečko. Takže mám
1: vínečko,
0: moc ráda, mám ráda lidi, ale prostě už si říkám, že to budu muset nějak omezit.
1: A proč?
0: Že to není možné.
1: A proč? Řekněte mi proč.
0: Protože jsou potom ulítaná.
1: No a kdy jindy máte ten život prožít pořádně než teď?
0: Než teď, to je pravda. To jsem si nikdy nemyslela, že já budu takhle v tom důchodu, nakonec pěkně žiju, mě to i vyhovuje, ale prostě já tam musím být, to je moje vlastnost, že já všude musím být.
1: Když vás vyhodí dveřmi, vrátíte se oknem, vy tam prostě musíte být. Když si to naplánujete, tak to...
0: A já jim taky prý, ale chybím, oni mě to tak říkají.
1: Jo, jenom jestli náhodou teda.
0: No a turisté, že jo, to jsou tak báječní lidé, to mám štěstí opravdu, tak každý týden nebo 14 dnů prostě máme vycházky. Je to báječné, ale už jsou z toho celá někdy taková, no...
1: No, helejte se, já vám rozumím, na druhou stranu, já tohle to říkám, když, nejsem nějaký alkoholik, ale dám si čas od času stopičku, dobře, tak někdy to taky umím sehnat, ale ne špatně, vím, kdy mám dost, ale proč to zmiňuju? Ono v tom věku, ve kterém jsem, už jako nechcete se zničit, protože když se zničíte... Po alkoholu, tak to už není jako, že můžete jít druhý den do práce, nebo nedej bože, rovnou do práce.
0: No jo,
1: to už je to, co s váma táhne týden.
0: Takže to je hrůza. Takže já jsem z Moravy, takže tam od Břeclavy, takže u nás bylo vždycky vína dost, taky nedělal víno, ale ne, to já nepřeháním.
1: No právě, že člověk ví tu míru.
0: Opravdu ne, ale když máme sraz takový, tak tomu ta sklenička patří, ne?
1: Jo, no, to já vůbec
0: tak
1: vám...
0: Tak to berem.
1: Já to beru, respektuju to.
0: Takže Honziku, dovoluju si vám takhle říkat, protože jste mě moc sympatický na dálku.
1: Jo, no, děkuju.
0: A ještě, já jsem bývala oděvářka, no a já prostě mám moc věcí a vždycky ano. Už si říkám, to není možné, nebudu nic kupovat. Mám ráda hezké věci, hezky oblečené lidi. Já už toho mám tolik, že už se nad tím taky zamýšlím a už to budu muset taky řešit. To je moje prostě slabá stránka taková. Takže to jsou tak dvě věci prostě, ale jinak si říkám, jak jsme tady hodnotili prostě různě třeba i tu televizi, rádio, tak ono štve mě, že se hádají, dohadují

0: se, zvolili jsme si někoho a oni se pořád dohadují. Tak to mě teda moc nebaví.
1: No a koho by to bavilo? Koho by to bavilo?
0: Že jo.
1: Já naprosto rozumím Zuzaně Bubílkové, která říká, že prostě ty debaty, které vedla, že vlastně byla tak ráda, že je mohla opustit, protože už věděla, co ten politik řekne. Věděla, že vlastně je to stejné, je to... A víte, může mít člověk jakýkoliv škraloup, a teď nemluvím jenom o politickém dění, myslím všeobecně, můžete mít životní škraloup, který se s vámi táhne. Na druhou stranu je to váš život, vy jste si za něj zodpovědný. A zase, budu to brát tou lepší cestou, díky za tu pestrost. Aspoň to máme zajímavé v tom životě. Lhát se nemá.
0: Ale ano, měli by se domluvit, aby to prostě nešlo do etéru. Už nějak je to takové, zhrublo to všechno. No a pak mě ještě štve ta čeština, protože my jsme v Česku a samé cizí názvy, samé shopy a já nevím co. No, takže s tím ale nic nenaděláme. Takže to jsem se vám svěřila a posluchačům. Mám ráda lidi a vždycky si ale říkám, i přes všechny trable je ten život hezký,
1: no,
0: že jo?
1: Tak, já s tím naprosto souhlasím, absolutně. A hlavně mít pochopení, cit a je pravda, že...
0: A kamarády.
1: Přesně. A nestále nové kamarády. Pěstovat si ty své staré, nebo ty, co už máte léta, protože pěstování i takových vztahů je naprosto skvělá věc. Bez těch lidí
0: ano,
1: si člověk neumí představit.
0: Ano, musíte taky něco odpustit, že jo, a jede se dál.
1: Zakončíme naše velmi... Ježiš, my povídáme dlouho. Kdyby tady byl kolega Kubala, už křičí, už nonverbálně komunikuje mi to podřezává krk. Takhle on to dělá a já potom rychle končím. Ale chtěl jsem vám jenom říct poslední věc. To skupinku s těma holkama, se kterýma chodíte, jsou to jenom holky?
0: No.
1: Jsou to jenom holky, nebo je tam i nějaký chlap?
0: No, Honzíku, je nás 5 a z toho 4 vdovy.
1: Jo, tak. No, já jsem to chtěl zakončit mile, jako víte, co se říká takovej vtip, jak se sešly ty holky na to kafíčko, na to latéčko. No, tak
0: no
1: přišli,
0: domů,
1: sešli
0: tak
1: se a neměli si...
0: Doma u jedné.
1: No jasně, ale takhle jeden vtip je o tom, že se takhle sešly ty kamarádky, dali si to latéčko nebo vínečko a neměli si co říct, protože přišli všechny. Rozumíte?
0: Jo, tak to nehrozí. No a potom turisti, tam jsou taky chlapi, kteří to oživí, sranda. Takže prostě mám to tak, ale mám toho moc.
1: A děkuju vám. A dobrou noc.
0: Zdravím
1: do Brna.
0: Vás moc a někdy naslyšenou.
1: Ano, naslyšenou, ať se daří, pěkné sny a hlavně žádné rozčilování před spánkem. Do Brna pozdravení, v pátek projedu kolem, možná.

0: není to tak dávno, studánko stříbrná, kde tě mám, ona vyschla, ona moje oblíbená studánka vyschla, Bára neměla co pít, až mě to překvapilo, jaké bylo sucho, ale už snad nějaké ty zásoby vody v lesích už jsou po těch deštích, tak snad se to zase nevysuší velmi rychle. Čeho máme v životě moc, nebo tak obecně vy, na čem troskotají třeba plány u vás, protože něčeho máte moc. Povězte mi to. Do jedné hodiny ještě čas. Píše Helena, tady mimochodem, Honzo, děkuju moc za rozesmání, jak jste povídal o té tiskárně, nemohla jsem se udržet smích, protože si už dlouho říkám a myslím to samé, prosím vás, to jsme se bavili o té 3D tiskárně tady, já tomu nerozumím, proč tě... 3D tiskárna, to je prostě, to je stroj, to je krám, který prostě umí všechno. Jak může 3D tiskárna tisknout barák? Ne, nemá proto to mě tak rozčiluje a přitom já nejsem zas takové technické nemehlo, já jako vím, co to je, mě jenom rozčiluje ten název a když si uvědomím, že vlastně jsem ve věku, když jsem nastoupil do rády před opravdu dávnými lety, v počátku 90. let, tak mohu říct, a vlastně nerad se k tomu i vracím, ale ten zvuk byl tak charakteristický. My, co pamatujeme, ještě funkční dálnopis. Z toho přicházely zpravodajské informace ze zahraničí. Pane, jo, dáme to pryč, stejně jako telegramy, o kterých jste si mimochodem taky žádali, že byste rádi slyšeli v rámci témat nočního povídání. Co píšete dál? Třeba Jenda, a tady budu s Jendou souhlasit hodně, mám dost spamu a nejen toho e-mailového. Mimochodem krásná čeština, píšete správně e-mailového, tak, jak by se mělo, protože ta pomlčka je důležitá, ta pomlčka je velmi důležitá, protože jinak bychom mohli vlastně malovat, když se to tak vezme. Jenda, mám dost spamu nejen toho e-mailového, nakupuji hodně na internetu už dlouhá léta, proto se jen těžko zbavuji nevyžádaných zpráv i nevyžádaných telefonátů. Všude chtějí zadat e-mail, taky skvělá práce, i hned vám začnou posílat nabídky, i když si ani nic neobjednáte a tu stránku bez dokončení objednávky zavřete. Takže jsem si na boj proti tomuto nešvaru vymyslel vlastní systém, do žádných internetových formulářů nezadávám e-mail, který opravdu používám a už ani telefon, který opravdu používám. Další informace na téma nespamovat.cz. No, Jendo, když tady skončím, ten máš příspěvek trošku delší, ale když to tady zarazím, já to dělám taky. Jo, já to dělám taky. Rozhodně nepíšu svůj funkční e-mail, když je něco podmíněné právě e-mailem a když je nutné telefonní číslo. Je mi líto, kdo má telefonní číslo 777-111-111.
1: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: 0.43 zvolníme, pěkná, pěkná, pěkná a během ní někdo z vás u telefonu. Tak snad to bude fajn, milé rozloučení a uzavření, nebo budou dva, uvidíme, uslyšíme. Hezkou noc přeji.

0: No pěkná, ale třeba nevěrná právě Jankovi, jo? Bude volat Honzovi do studia Českého rozhlasu. Studio, které je připravené přijmout další hlasy z České republiky, kdo nás posloucháte v síti regionálních stanic anebo na stanici Český rozhlas Pohoda. 731 800 900, čtvrtek 18. června. Jak trávíte noc? Máte něčeho moc? Ne noc, moc. Zavolejte, ať to můžeme taky uzavřít, to dnešní povídání, budu moc rád. Halo, halo, Český rozhlas, kdo pak je tam, kdo je na druhé straně?
1: Dobrý den, tady Iveta z Teplic.
0: A zdravím do Teplic.
1: Tak, já bych nejdříve chtěla pozdravit paní Noru do Frenštátu, že dlouho jsem ji neslyšela a hezky vždycky vyprávní, že ji ráda poslouchám. Pak bych chtěla vzkázat paní Elišce do Olomouce, když má tolik volného času, tak může třeba číst knihy.
0: Neorganizujte jí život, neorganizovat život. Ona, když bude chtít, tak si ten život zařídí.
1: No a teď teda k tématu, jo?
0: Ano.
1: Takže si myslím, že máme strašně moc potravin, jo, vyrobí. Když si třeba vezmete, kolik druhů salámu, sýrů, lahůdek, chlebu a pečiva. A není možné to všechno spotřebovat, že to vždycky končí potom někde prostě, že se to znehodnotí, tyto potraviny. A pak taky máme hodně toho textilu se vyrobí. Čína, že jo, ta chrlí do celého světa.
0: Jo, jo.
1: Takže taky se to neunosí a také se to potom musí znehodnocovat. Takže to jsme prostě zavalení vším. A třeba i když přijdou děti do hračkářství, tak tam mají takový množství hraček, že ani nevědějí potom, co si mají vybrat.
0: To,
1: jo.
0: To už nedostávají ani záchvaty toho, že nemůžou mít to, co chtějí.
1: To úplně, jo, já bych si teda taky nevybrala, jo, že když tam přijdete a teď to se obložení regálama, jo, s těma hračkama. Ale minule jsem se byla jen tak ze zvědavosti podívat. A třeba tak hezký panenky, jak jsme měli my, jako děti, že když jsme byli, tak takový dneska už nejsou.
0: Jako jaký? Já si pamatuju, že jsme měli nějakou kubánku, teda sestra měla nějakou kubánskou panenku.
1: Ne, tak já jsem měla už taky hezký, jo, že byl opravdu jako podobný, že měli hezký obličeje, jo, a teď to je takový prostě ten výraz v tom obličeji je takový nějaký, jo.
0: Nějaký, no, je tam lifting.
1: A ty plišáci taky jsou některý takový spíš. No já nevím, že by se toho mohli i bát ty děti.
0: Proto zůstávám věrný klasice. No. Myslím si, že krteček, ten zachrání vždycky všechno.
1: Autováno, že jo. Automobilu, to je prostě chrlí auta. To je hrozný, že v rodinách některých jsou třeba i 3 auta. A ráno, že jo, do práce, když jezdí, tak je tam jeden člověk. No, takže to jako dřív jsme byli skromnější, stačilo nám mým věcí. A dneska prostě ty kapitalisti, že ho chtějí na všem vydělávat, tak jenom chrlí, vyrábějí všechno a...
0: Iveto, ale víte, že zatím to, co všechno povídáte, se dá shrnout do jednoho slova. Blahobyt. No. Moc blahobyt.
1: No právě, ale to kazí i lidi prostě, tak to blahobyt. No.
0: Ne, prachy kazí lidi. No, prachy a majetky.
1: Tak právě má, ty kapitalisti nahodějí takový ceny, tak to nemáme podporovat. Zakupovali drahý věci, že jo? Máme ty levnější koupit a no je to hrůza, no, co teďkom prostě v tom světě se všecko děje a
0: mám takový pocit, že to ale úplně nezměníme, ale jestli se vám ulevilo, tak je to fajn.
1: Změnili bychom to, kdyby prostě, říkám, jsme nekupovali tolik věcí, jo, když si vemte, co nabízejí třeba do kuchyně, všechny roboty, že jo, kávovary, a kdybyste to měl na všechno mít, tak byste potřeboval velkou almaru na ty pomůcky.
0: No. No, nemáme si kupovat zbytečné kraviny do domácnosti typu kráječ na chleba. Jo, to bylo mimochodem zvoleno jako nejzbytečnější přístroj kuchyně.
1: Myslej, no. Na těsto, že jo, pak tady kávovary, fritézy a kde co.
0: Jo, káva. Já jsem si nedal kávu, já stále mám pocit, že mi něco chybí. Jdu si pro kávu, ale končíme. Děkuju za zavolání, Iveto, ať se vám daří. Zdravím do Teplic.
1: Taky a všem posluchačům dobrou noc. No.
0: Ano, ano. A posíláme smích, tedy zatím ten imaginární. Petra Černocká o tom zaspívá. Doufám, že se jí zadaří, aby jí ten smích on vrátil.
2: Noční linka. Poslední a první hodina každého.

0: Ladíte vysílání Českého rozhlasu, je tady noční linka, ano, s vámi Honza Macoun. Poslední minuty našeho povídání, no tak teď je to takové buď a nebo, dáme ještě posluchače, máme tady ještě příspěvky, nebo případně někoho z vás u telefonu, tak zkusíme telefon. Bude to stručné, doufám, Honza u telefonu, kdo má to štěstí a dovolal se jako poslední?
1: Staňka, já vás srdečně zdravím.
0: Trošku víc nahlas, neslyším vás.
1: Že vás srdečně zdravím.
0: Ano, děkuji,
1: zdravím.
0: Děkuji.
1: Honzičku. No, tak nebudu moc rozšiřovat tady pocity, které mám, poněvadž závis dělá z lidí duševně mrzáky.
0: Ano.
1: Ale domnívám se, když mám říct, čeho máme moc. Moc máme politických stran, stačila by levice, pravice a ať se mezi sebou poperou, ať tam jednou vládnou jedni po druhé druzí.
0: Já do toho musím máme vstoupit, politiku ne, a když, tak jenom ať se jenom dohodnou.
1: Ale stačily by ty dvě na ty šaškárny, nemusíme jich mít moc. Tak máme moc i církví, těch máme jako těch politických stran.
0: Jako myslíte, jako, že je hodně pánu bohu?
1: No právě, že je jenom jeden, ale těch církví tady u nás to vás zastavuje na ulici. Jednou takový, po druhé makový, no řeknu vám tolik, to je, je to legrace aspoň, jo? Ale pán Bůh je jeden, jo?
0: To já by ne, tak jako, já mám za pána Boha, teda paní Bohovou a to je moje máma.
1: Jo, tak gratuluju. To je rozumné, ale já v Boha věřím, ale ano. Beru ho jako nejsilnější energii světa, který ten svět stvořil a řídí. Jo, ale není to fousatej dědeček.
0: Jak myslíte, jo, děda Mráz?
1: Ano, taky ne.
0: Taky
1: ani
0: tak
1: děda
0: nějak.
1: Mráz. No jo, říkám, každý máme něco, ale opravdu je jeden Bůh, ale církvi máme hromadu.
0: Děkuju.
1: No, tak to je druhá věc a jinak si myslím, že skutečně se máme dobře a žijeme v krásné zemi.
0: Ano.
1: A važme si toho. Jo, takže chce to trošku toho selského rozumu, je těžké hospodařit v rodině, stejně tak jako ve státě. Ale nadávka mám moc nesvedem. Tou skromností a šetřením možná ušetříme i energii, ušetříme vodu, víte, a važme si toho, že můžeme v takovém státě žít, který je opravdu krásný, máme krásnou přírodu. Tak jo, dobré zdravotnictví máme, ale neumíme si toho vážit.
0: Děkuju. Je to všechno, musíme končit. Ať se daří,
1: nashledanou.
0: Dobrou noc. To bylo milé. Děkuju vám za to, že jste volali, psali. Jako děs. Pište dál, klidně klasickou poštou, noční linka, Honza Macoun, Vinohradská 12, nebo Český rozhlas, ono to dojde. Nebo kdo si s těma internetama nějak rozumí, tak samozřejmě nabízí se i jan.macoun@rozhlas.cz. Mimochodem jsem se zrovna přednedávnem dozvěděl, že doručovatelka Karlínského okrsku doručuje už jenom jednou týdně. Takhle, ne, že by na tom nějak dvakrát záleželo, ale ten, kdo tu bydlí, tak není to nějaké hloupé, když mám přijít nějaký dopis s pruhem třeba, že týden na poště, co? Po dvou dnech se vrací. Nic, o poště bych se taky rád někdy s vámi promluvil. Další noční linku uslyšíte už dneska, hodinu před půlnocí, čtvrtek 18. bude s vámi kdo? Tuším z Pardubic, Miroslav Hruban, pohlednice, dopisy a korespondenční lístky. Vidíte, jako bych to přivolal. No a potom dál se spolu uslyšíme, jak v pátek hodinu před půlnocí na téma o lidskosti, anebo v sobotu hodinu před půlnocí na téma půda plná příběhu. Těším se už teď, dobrou noc, pěkné sny a moc se neuvařte, neupoďte a poslouchejte svoji regionální stanici. Já se těším ráno v 5 na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: To já vás jenom zkouším, to se nelekejte, to už je jenom takový dovětek. Není tady Petr Kubala, tak Honzík to tady všechno odmačkal a koukám, že nějak mu to časově úplně do té jedné přesně na vteřinu nevyšlo. No tak víte co, dáme si ještě jednou jako výplň do času jedné hodiny, na vteřinu přesně, na chlup ptačího pera, přesně to, co nás na sídlišti může provokovat v rámci nočního času. A teď je to všechno. Pěkné sny.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak možná bych vás měl teď přivítat spíš trochu s brněnským přízvukem Karla Hügera. Kdybych to ale uměl, protože právě on, pan Karel Heger, bude dnes naším hlavním hostem v rozhlasovém archivu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Karel Heger a rozhlas, většina starších posluchačů okamžitě, ale okamžitě doplní Rudolf Těsnohlídek a Liška Bystrouška. Ano, je to tak. A možná právě v Lišce Bystroušce zůstal Karel Heger dodnes takovým, jak to říct, nadčasovým interpretem Těsnohlídkova textu, protože ono vám to čtení nebo vyprávění zní bez ohledu na technické podmínky záznamu velmi moderně i dnes.
2: Od doby, kdy Rudolf Těsnohlídek napsal svou Lišku Bystroušku, uplynula už hezká řádka let. Její kouzlo se nevytratilo a milý humor knížky nevyprchal. Dodnes zametá Bystrouška cestičky české literatury svou huňatou červenou oháňkou a právem, protože je málo knih tak veselých, lirických a tak lidských, přestože Bystrouška je obyvatelkou lesa a její stránky se hemží zvířátky. Když Těsnohlídek svou Lišku vymýšlel, toulal se lesními žleby kolem Brna a přemýšlel o lidech, o tom, jaké je znal. Smutné, veselé, domýšlivé, pokorné, no všelijaké. Bystrouška mu pomohla a on to všechno sepsal. No a my si to třeba po letech s chutí přečteme, protože se v tom pořád ještě poznáváme.

0: Drva hladionky, bílonky a takový kruci lunti mě je u nosa zeberou, vrčel revírník Bartoš, když vyšel z četnického stanoviště. Vztek už ho pomalu přecházel, jako přechází bouře, ale hromobití se dosud ozývalo z nejzamračenějšího kouta jeho duše. Hladionky, bílonky jako ženský kolena. Hřmělo v duši revírníkovi dále. A všecko to zebrali, ani třísečky nenechali. Ale kdybych já nekryho lunta chytnul, lotra, zloděja, grázla, nejgrázlovatějšího, já bych si to s ním vypravil aj bez žandáru a bez všeckých sódů. Bez tak včel krom slušného člověka nikého nezavřel. Sed, sakra pes. No, strážmistr Venclík ho potěšil, že dřevo najde, i kdyby z něho už byla hotová postel. Revírník uchlácholen zvolna nabýval rovnováhy ducha. Takovou však měl žízeň a jelen na štítu páskovy hospody tolik vábil. Je možno tam jít, aniž by byl splněn slib? Měl z to chuti zahromovat, než ještě zavčas se vzpamatoval. Ejhle, důstojný pán Batoli se právě taky k páskům už ho spatřil. Ne, nelze se vyhnout, ještě by řekli. Rektor je taky z těch rejpalů nepokojných, že se stydí. To by tak hrálo, aby si pomyslili, že jsou špína chlap a že utíkám před lidima, řekl si v duchu. Pokročil hbitě vpřed a pozdravil, až to zahlaholilo. Pěkně vítám, že vás konečně zase vidíme. Už jsme si říkali, že vás nespatříme, leda půjdeme-li vás zaopatřovat. Usmál se farář, ale to by nebylo tak brzy, co? No to tak, velebničku, to tak, sed sakra pes. No, deo gracias, že jsme tady. Rektor čeká a tož bude náš Mariášek jednou zas pohromadě. Síň páskový hospody rozléhala se smíchem a za chvílečku trojice starodávných přátel pustila se do bohulibého díla. Revírníkovi padal dnes list, eso za esem a pivo bylo jako sirup, krejcar mohl na pěnu položit. Poslední hromy zmkly a v jeho duši sklenula se jasná duha. V hnízdě plotníčka střízlíčka je prý nejútulněji a nejtepleji ze všech míst ptačích. Panská světnička u pásku překonala toho večera, kde které hnízdečko i plotníčkovo. A když pan revírník pišně hlásil sedmica na zadek a rektor prohrál své supra, přiťukli si všichni tři poprvé, nikoli však naposledy. A tu vzcházel již bílý den a slunce již dostrojeno, jako oslňující krasavice vyskočilo nad vrchol báby. Farář byl zřejmě dojat nádherným jitrem, sklonil se nízko k zemi a co soudruzi drželi jej jako děcko v náručí, jel se vykonávat jakýsi obřad, jehož významu zbožný komár nechápal. Leč pojednou naplněn byl vnuknutím a vzpomněv Davida krále zanotoval žalm. Hory poskakovaly jako skopci a pahrbkové jako beránkové ovcí. Co je ti moře, že jsi utíkalo, a ty, Jordáne, že ses obrátil. Než přespíval, vyjasnila se farářova tvář a lehčej nyní vykročil ku předu. Na křižovatce rozloučil se revírník s ním a s rektorem a namířil k lesu. V černém žlebu býval osvěžující chlad, vstoupil-li tam, jako by spil vody léčivé. Tam zamířil zatím revírník a toužebně vyhlížel k temeni báby, kdy konečně dostihne vrcholu. Slunce pálilo, žluva naříkala žíznivě, dusno začínalo hned po ránu. Dostaneme božku, vzdychl revírník. Posmekl a utíral pod z čela, ale hlava bolela a bolela. Koňa by to porazilo. Spolehnu se na chviličku. Paní mámě se řekne, že jsme číhali na puberty. Však je dobrá k ženská a uvěří. V několika minutách ležel na trávě hebké jako aksamit. Zezulka zakukala mu nad hlavou, holub doupňák zavrkal, skalní hrdlička rozesmála se jako čtveračivá dívčice. Revírníkovi bylo nesmírně blaze uprostřed chladu a líbezních těch zvuků jeho milovaného lesa. Slunce hodně již vysoko a blízko polední pronikalo haluzemi a revírník k nesmírné radosti postřehl na zemi uzoučkou stezku Vida Vexa, o kterém jsi nevěděl, řekl si spokojeně. Jaká pak zvěř tudyma chodí? Alo, po něm. Na svahu k černému žlebu hověla si v tu chvíli požehnaná liščí rodina po snídaní. Matka podřímovala, ježto maličká bystrouška proplakala celou noc a nedala jí spát. Lezli jí zuby pod očáky a to je s maličkým vždycky svízel. Teď se sice bystrouška již upokojila, ale přece nešla si hrát s ostatními sourozenci a držela se vytrvale mami na hřbetu jako sukní.
1: Jeda, mane, tutni se, mami, co to je?
0: Zažvatlala. Černonoska, oháněček, peříderka, všecka ta drobotina ustala rázem v dovádivé hře a seskupila se kolem podivného tvora, který spadl doprostřed odkud si z nebe a seděl tu udýchán s očima vyvalenýma, jako by byl míli utíkal. Bystrouška k němu přičichla.
1: Je, ten je studený,
0: vykřikla.
1: A holý jako kameň,
0: prohodila překvapeně peříderka.
1: Oháňku zapomněl doma,
0: divil se oháněček.
1: Mami, prosím vás, a jí se to?
0: Zaškemrala mazlivě bystrouška. Stará Liška neodpovídala, líbovala si nenadálý příchod žáby. Děti si pohrají a ona se aspoň trochu prospí. Mládež seskupila se pěkně do kolečka a živě rokovala, jak si s divným tvorem pohrát. Byla tak zabrána dětinskou hašteřenicí a matka Lištica poklímávala, že nikdo nepostřehl podezřel jeho šustotu v mrází. Dravčí tvář lidská vynořila se z houští. Okamžik sledoval revírník hru Lišči rodiny, potom odsunul haluzy, jež mu překáželi, a jako šelma vrhl se po nejbližší Lištičce. Prut rozmazlené bystroušky uvízl v kleštích jeho prstů, zatímco matka se čtyřmi zbývajícími dětmi dala se do divokého útěku do hlubin lesních. Bystrouška zpamatovávala se zatím z úleku a umínila si, že neprojeví ani mrknutím bázně. Netušila chuděra, že jí očekává tvrdá budoucnost mezi lidmi, dny otroctví a po nich teprve po mnohém pokoření návrat k volnosti, doba odvety a konečně také čas štěstí. Revírník Bartoš uchopil bystroušku nelidsky za límec jako psa a vítězoslavně si ji prohlížel a uščuřoval se. Tož tak, ty kujony, v čem se vymluvíme doma na tebe? Řekneme, že jsem si na vás šel počíhat a že proto jsem nemohl tak dlouho dom. Škoda, že jsem vás nemohl pochytat všecky, bez tak naděláte nepleché nad pytláka. Blech máš dost, ale z toho si mocká nedělej. My je máme taky, chudáci a i bohatí. Podržíme si tě hezky a doneseme tě dom, ať z tebe mají dětská radost. Vesele vykračoval si revírník širokou sečí k jezerské myslivně, nesa Lišku pod paží jako školáci knihy. Nyní nebylo se třeba strachovat domácí přehánky. Manželka, i kdyby byla rozzlobena navrch hlavy, změkne a zjihne vždy, přesvědčili se, že pamatoval na vnuka Pepíka. Mohl si lozit po nejvyšších borech za vraním hnízdem, mohl si noc a den se toulat za mladými sojkami. Bylo líto kvůli Pepíčkovi, domácí mír nebyl porušen. Škoda, že vnuk neoceňoval po zásluze dědouškovou lásku a lehkomyslně tropil nejhorší uličnictví, jež by jinak byla uváděla revírníka Bartoše v záchvaty zuřivosti. Liška se cestování zcela nic nevzpírala, prohlížela si zvědavě skupiny stromů, podívila se, když vyšli do polí, která se rozléhala hlasy pracujících, ale začalo jí srdce být, když se blížila k myslivně.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Taky jste si mysleli, že při čtení Lišky Bystroušky Karel Heger hodně čerpal ze svého dětství v Brně, Králově Poli? No, nejste sami. A přitom je to vlastně trochu jinak. Ostatně, jak dokazuje i starší rozhovor Antonína Přidala s Karlem Hegerem, natočený v brněnském rozhlasovém studiu.
2: Vy znáte dobře dialekt Lišky Bystroušky. Liší se hodně od toho zvláštního jazyka, kterým jste v Brně mluvíval jako kluk?
3: Liší. Počkejte, to dialekt Lišky Bystroušky. Jak to teď tady právě u vás natáčím, tak se mi zdá, že Rudolf Těsnohlídek není Moravák a tím méně Brňák.
2: Narodil se v Čáslavě.
3: No, tak tím je to vysvětleno, protože on tam opravdu neužívá toho čistého nářeči horáckého, na které já si pamatuju ještě jako kluk, které je mou tedy rodnou řečí, ale proplítá tam do toho, nacházím tam výrazy třeba ze Slovácka, nacházím tam i takovou nepěknou řeč pražskou. Takže když tedy Rudolf Těsnohlídek dovolí, tak při tomto čtení já si to musím upravovat do té původní nářečové podoby, kterou velmi dobře znám a na kterou jsem zvyklý a která právě tím, že jsem přišel sem do Brna, se mě zase obnovila, zase mě vyprovokovala k tomu, že Liška Bystrouška mě nesmírně zachutnala.
2: Já myslím, že Rudolf Těsnohlídek by jako novinář citem pro tyto věci s malými opravami aktuálním jistě souhlasil. Vy jste v rozhlase, myslím, začínal pracovat stejně v brněnském studiu. Kdy to bylo poprvé?
3: Počkejte, kdy to bylo? No, to bylo tehdy, kdy jsem vlastně přišel k divadlu a to bylo v roce 1932.
2: Začínalo to rozhlasovou hrou?
3: A to vám řeknu, že nevím. To už je tak tuze dávno. Já si jenom pamatuju jenom na takové nějaké výrazné věci, které se tehdy v brněnském rozhlase dávaly. Například to bylo první dramatické zpracování Šrámkova Stříbrného větru, který udělal František Kožík, který režiroval Bestíček a kde já jsem tenkrát hrál Jana Radkina a Aničku hrála Jiřina Čermáková. Víte, ta brněnská stanice, ta byla malá a ona to byla taková rodina. Tady se všichni znali a v té době kulturní Brno opravdu vedlo, ať to bylo v muzice, anebo ať to bylo v literatuře. To se projevovalo třeba na symfonicích, abonentních koncertech v Zemském divadle. To se projevovalo třeba v operní dramaturgii, operní ansambl a vedení bylo tak opravdu výtečné a můžeme říct tedy hudebně pokrokové, že hudební skladatelé naši zadávali své premiéry do Brna. A teprve potom, až jak to tam dopadlo, tak pak se to hrálo v Praze. To byla činohra, to byla opereta. V operetě to byl náš známý a nestárnoucí Oldřich Nový, který dělal výtečnou operetu jako šéf i jako přední představitel operetních milovníků.
4: Ale když už jsme se přece k dnešnímu večeru sešli a už se nám pomalu stmívá, vidíte, A posloucháte-li mladí, kteří dnes pracujete v nádherných a komfortních studiích našeho rozhlasu, musím vám říci, že zrození brněnského radiožurnálu v té jedné budce na Zemském domě, když se i říkal pavilon, tak to byla budka, tedy bylo sice slavné, ale neskonale stísněné. A myslím si, že i když je tak vysoko, že by měla být povýšena na pomník, protože tam pracovali mnozí umělci, na které se časem zapomnělo, s nesmírným nadšením pro věc. A pod tímto studiem se vinula Veveří ulice, kde jsem hrál divadlo, kde jsem bydlel, kde byla herecká hospůdka u Kálů, kam jsem chodíval s herci Jaroslavem Auerswaldem, Karlem Urbánkem a dramaturgem Vilémem Skochem na Deci.

0: Já vím, že máte velice málo volného času, ale když se někdy stane, že zjistíte, že máte tento volný čas, co v něm nejraději děláte?
1: No, chtěl bych spát, třeba. Když mě ten volný čas chytne na ulici, tak si skočím na nějakou výstavu. Teď jsem zrovna se koukal na Jiřího Trnky a kdyby tam nebylo tolik lidí, tak bych byl opravdu pokleknul a hluboce se mu poklonil. Ne, on tam sám přítomným nebyl, ale tomu jeho dílu, tomu, co jsem tam viděl, to byl překrásný zážitek. No a když mám víc času, tak jsem si opatřil magnetofon a tak si nahrávám. No a nahrávám si všechno možné. Nahrávám si jazz, nahrávám si klasickou hudbu, tu si nahrávám ze svých desek, ze své diskotéky. Jazzovou hudbu si chytám, tu si nahrávám přímo z éteru a pak si dělám takový, jednak svůj archiv si přetáčím, kterým si dělám už od 35. roku. To si zachycuju, teda jednak sebe, ne snad z nějaké samolibosti, ale samozřejmě z toho, abych viděl, jak to jde a kde mám všelijaké chyby, byť technické jenom. A pak si nechávám přetáčet z rozhlasu různé zajímavosti, třeba celé hry. A když si tak člověk najednou pustí třeba z roku 1942 nějaké zachycené vysílání, nějakou činohru a teď najednou je tam přerušení a ozve se Achtung, Achtung, wir geben die Luftlage Meldung. Tak je to taky zajímavý dokument. A teď hlavně sbírám ony chvilky v zákulisí, které se dělaly v Praze a v nich jsou zachyceni i členové zdejšího brněnského divadla. Já myslím, že se také stane v Praze, že se to smaže a pak budu nakonec jediný já, který bude mít nějaký takový dokumentární záznam.
0: Takže ve vás má rozhlas svou zlatou železnou rezervu.
1: Zatím to neví, aby se nestalo, že by měl tuto jistotu a ty pásky smazal.
0: Nebudeme to prozrazovat.
2: Tak, ale vy už to teď víte. Lecos ze zvukového archivu Karla Hegera se po letech vrátilo po jeho smrti zpátky do rozhlasu. Respektive velkou část pozůstalosti získalo i divadelní oddělení Národního muzea v Praze. A mimochodem, když tu byla řeč o chvilkách v zákulisí, to vám byl, jistě si pamatujete,

0: nic, to nic. Jistě si myslíte, že mám báječné časy tady nahoře se všemi těmi slečnami, víte? Mám, mám. To jsou holky, co? Klasa, klasa. Ale to víte, já už tak radši sklenici piva dnes a denně. No ale co abych spustil, ne? Abych spustil. Karlíku, S! Je vám jeden domeček, v domečku stoleček, na tom stolku láhev vína, pane, to bude hlína. Muzika spustí estata, přisednou si k nám děvčata, a pak už budeš náš, s námi si zaspíváš. Kdo na světě se baví, je Archie Rajs, a kdo si bě nedává, je Archie Rajs.
1: Přece Archie Rice, titulní postava komedie anglického dramatika Johna Osborna, komik z prostředí kabaretních umělců, že?
0: Ano. Studovali jsme Osbornova komika s režisérem Radokem. Věděl jsem, že v Anglii má v této hře velký úspěch Laurence Olivier, pro kterého byla psána, ale netušil jsem, že se stane skoro událostí i u nás. Jistě k tomu dopomohla vynikající společná práce režiséra Radoka, výtvarníka Svobody, baletního mistra Borise Milce a hudebního skladatele Zdeňka Petra. A nejkrásnější vzpomínku mám na komika v Bratislavě, kdy jsem tuto namahavou roli hrál dvakrát po sobě jeden den a zapomněl jsem na všeckou únavu dík vynikajícímu bratislavskému publiku.
1: Stejně namahavou roli je přece i Chlestakov v Revizoru.
0: Ano. Prvního mě chtěl dát šéf činohry doktor Hilar už v roce 1934. Ale zemřel dřív, než se mohl dát do Revizora. Hilar měl tuto představu Chlestakova. Prosím, pane, víte, to je takový pekařský učedník s drábkem, víte? On škrabe. No, a tak první můj Chlestakov byl u přítele Jiřího Frejky v roce 1936. Frejka mě zase postavil před fakt. Víš, to jsou jedny dveře, 10 dveří... 100 000 000 dveří, zkrátka je to sen. A minulého Chlestakova jsem pak dělal v roce 1948 s režisérem Honzlem a ten chtěl na scénu postavit člověka, jevištního člověka, kde hrál hlavní roli Gogolův smích. Pleskot mě dal ne konkrétního Chlestakova, nýbrž pojem chlestakovštiny. Jako je oblomovština, tak chlestakovština. Gogol sám říká, každý aspoň na okamžik, ne-li na okamžiku několik, Chlestakovem byl nebo se jim stal. A měl by si vyhledat svůj podílek z této role.
2: S Peterburkem se to ovšem srovnat nedá. Oh, Peterburg, tam je život, opravdu v skutku. Vy si snad myslíte, že já tam jen opisuju nějaká akta? Ne. Náš přednosta úřadu je se mnou jedna ruka. Poklepá mi každou chvíli na rameno a povídá, přijď k nám dnes, kamaráde, na oběd. Přijď k nám. No já jdu. Do departmatu zaskočím každý den jen tak na pár minut, jenom abych rozdělil práci. Tohle tak a onohle zas takhle. Šup. A už písař. Taková kancelářská myš se pustí do psaní perem. Tr. Ale co stojíte, pánové? Prosím, račte se posadit. Ne, posaďte se bez ohledu na šarže. Já nemám velké ceremonie rád. Naopak, já vždycky hledím proklouznout co nejnepozorovaní. Ale to nejde, to nejde, to vůbec nejde. Víte, já jen tak vyjdu a už si lidé šeptají. Tamhle jde Ivan Aleksandrovič. A jednou mě dokonce pokládali za vrchního velitele. Vojáci se vyřítili ze strážnice k postě, zbraň trubeř spustil, generál marš, to je vám úžasné. Víte, já už jsem tak všude známý, znám také lidi od divadla. Já tu a tam i sám nějakou tu fraž. A s Puškinem si tykám. Často ho vydávám a říkám mu, tak co, Puškine, co, milý brachu, jak pak se nám vede? No. A to již, říká Puškin. Tak. Ani tak, ani onak. To je vám strašně zvláštní chlap, ten Puškin. A píšu taky do novin, už jsem toho napsal strašně moc. Figarova svatba, Němá sportiči, Mlynář a jeho dítě. Já si ani nevzpomenu, co jsem všecko napsal. A všecko jenom tak levou rukou, já ani psát nechtěl. Ale to víte, divadelní ředitele, pořád na mě a napiš něco, kamarádičku, napiš. A tak jsem to, myslím, za jeden večer všecko napsal. Já taky pořádám domácí bály.
1: Už jste řekl, že vašeho prvního Chlestakova režíroval Jiří Frejka. S tím jste hodně pracoval?
0: S tím jsem pracoval snad nejvíc. A také nejraději. Víte, to byla

0: Slavná éra činohry Národního divadla. Frejkova představení byla vždycky sváteční divadelní událostí. Neznám jeho prohry. V jeho režích byla velká poezie. My dva jsme se doplňovali a rozuměli jsme si dokonale. On už mě ani nerežíroval slovy. Jiří jenom třeba vyhrkl ze sebe zvuk nebo zamňoukal určitým tónem a já jsem přesně věděl, co v tom okamžiku chce.
1: Za druhé světové války režíroval Frejka také vašeho Plautova lišáka Pseudola, o kterém sám Eduard Bass napsal, že to byl váš veliký den.
0: Ano, to bylo v roce 1942. Bylo to velké představení Jiřího Frejky a Jiřího Trnky, který dělal výpravu. Pseudola se miloval. Zoufalá doba protektorátu nedovolovala svobodný projev a tak jsme sáhli 2000 let zpátky po Plautovi, aby mluvil za nás.
1: A tak vznikl váš paťatý, spocený otrok se splihlým břichem a upracovanýma rukama, který se musí rvát o vlastní sousto přes nepřízeň doby.
2: Jisto je, že třeba užít vždycky příležitosti, pak ti řeknou moudrý člověk. A zatím jsme hloupí všichni. A náš cíl je vždycky sázka. Toužíme a pachtíme se a nevíme vlastně po čem, ani co by nejlíp mohlo touhu naši podepřít. A tak zahazuje člověk často jisté pro nejisté. Štvem se marně, až nás doštve v jalovém tom zhonu smrt. Ale dost už průpovídek, dost už filozofie. Protože...
3: Sen musí už dát. Pustíme z klece tygra, jdem pán Jona štvát.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
5: Karel Heger a děti. No, to je velké téma. Karel Heger sám říkával, že možná právě ten fakt, že děti nikdy neměl, způsobil to, že o to víc a taky častěji se k mikrofonu, do rádia nebo do televize kvůli dětem a jejich rodičům tak rád vracel. Nakonec, jak si dnes jinak rumcaj se takové to rumcaj sí, nebo pejska a kočičku, jak si jinak představit než s těmi hegrovskými brněnskými koncovkami. Tak a na závěr dnes ještě dvě malé pohádky. U té první si pozor všimněte, jak se Karlu Hegerovi náramně hodil hlas jeho kolegy Jaroslava Vojty. To máte ode mě ty pohádky jako pozdrav na dobrou noc. A dobré dny a brzy naslyšenou.
6: Když se zas jednou sešla kapela, aby si zahrála, řekl fagot. Dámy a pánové, mám pro vás překvapení. Přivedl jsem vám nový hudební nástroj. Bude hrát s námi. Je to veliký umělec. Tady je. Všichni hleděli zaraženě na malinkou černou krabičku.
7: To je nástroj? Divil se kontrabas. Kde má struny? Nebo klapky?
6: On jich nemá zapotřebí, řekl fagot. On hraje bez strun i bez klapek.
7: A jak se jmenuje? Ptal se pozoun.
6: Tran zí Stor, řekl tajemně fagot.
7: Divné jméno, dumal kontrabas. No tak mu řekni, ať zahraje.
6: Fagot otočil jedním kolečkem a z krabičky se ozvalo.
7: Ten hraje jako já. Vydechla harfa, jenže neví, jak dál. Dál to asi neumí.
6: Začal znovu
7: a neví, jak dál. Zůstal zase trčet. Nějak mu neslouží paměť.
8: Za okamžik uslyšíte časové znamení, bude 7 hodin.
7: Co to říká?
6: Šeptal pozoun. Prý za okamžik něco uslyšíme. Asi nějakou skladbu. Nějakou bude 7 hodin. Bručel pozoun. A proč až za okamžik? Ten si dává na čas. A to je všechno, divil se klarinet. To je divná skladba. Pip, pip, pip. To bych uměl taky. Náhodou umí ohromné věci, bránil se fagot. To stačí takhle, že ono takhle zakroutit tím kolečkem.
7: To je krása, vydechla harfa. To je jako v kostele.
6: No, že jo. Potěšil se fagot a zase zatočil kolečkem.
7: Tak to přece jen bude umělec,
6: minila kytara.
7: No ne, no tomu to jde, no výborně, výborně je přijat,
6: zvolal kontrabas.
7: A teď mu řekni fagote, že si smí zahrát s náma. My spustíme předehru a až řeknu teď, ať začne solo.
9: Vážení přátelé, nijak se nám to nechce líbit. Hráči jsou asi unaveni, já nevím. Hra je pomalá, úplně bez vtipu, bez vervy.
7: Co to tam křičí?
6: Diví se kytara. No, do toho, vysvětluje fagot. Nějak se mu to nelíbí, prý hrajeme bez vervy.
7: Oho, zatroubí pozoun. Dobrá tedy, ještě s vervou.
6: A teď.
9: Ale, zase chyba. Tak takhle nám boží moc radosti neuděláte, to ne. Plno nepřesností, souhra žádná, ajaj.
7: Ale sofraporte, ten tomu nějak rozumí. Durdí se kontrabas. Ty s nám sem fagote přivedl pěkného šťourala.
6: Fagot už byl tak nešťastný a začal honem kroutit kolečkem.
10: Dobrý drobný přátelé, jste jistě všichni připravení, můžeme začít. Tak a teď budeme zhluboka dýchat. Vdech, výdech, vdech, výdech, hodně...
7: Co? Vykřikl pozoun. Ten mě bude učit dýchat? Já mám plíce jako měchy.
10: A teď na špičky výpon a natáhnout krk.

0: Co? Zahučel kontrabas. Já že mám natáhnout krk? Já ho mám dost dlouhý. Ať si natahuji svůj. Mně to není zapotřebí. O takový instrument my tu nestojíme. Fagote, vrať ho, odkud ho vzal. Ale já to myslel dobře, breptal Fagot. No to my víme a nikdo se na tebe nezlobí. Jen když bude pryč ten. No, jak se jmenuje?
1: Transistor.
0: Jo, ten srandistor. No, tak teď si zahraješ s námi ty, Fagote. Prosím, tak, pozor, předehra.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, děti. Věřte nebo ne, jednou se to stalo. Když zafoukal první říjnový severák, všechny malostranské děti se někam ztratili a nikdo nevěděl kam. Ani bílá kočka s červeným obojkem nevěděla, kde je hledat. Potom ji napadlo, že by mohli být v cukrárně na zmrzlině. Kočka vyšla na ulici a tu zafoukal tak chladný vítr, že se honem přikrčila do kouta průjezdu. Sotva odletěl jinam, šla dál, až přišla ke vchodu do malostranského kina. Stál tam biletář a zeptal se jí, jestli má lístek. Kočka se zarazila, protože žádný neměla, ale tu letěl kolem jeden zažloutlý list platanu, který roste nad čertovkou. Kočka po něm hned chňapla a podávala ho biletáři. Ten si lístek prohlédl, utrhl půlku a hodil ji do koše. Ach jo, povzdychl si, nastává nám smutný čas, vidíte, bude pršet a můj nos dostane takovou rýmu, že celý zčervená. Kočka pohlédla na smutný bilitářův nos a musela uznat, že až dostane rýmu a zčervená, bude na něj opravdu neradostný pohled. No, každý máme něco. Mně se zase ztratili všechny malostranské děti. Nejsou u vás v kině? A nevím, odpověděl biletář, protože mi slzí oči. A když mi slzí oči, nevidím vůbec nic, natož nějaké děti, které se vám ztratily. Bílá kočka s červeným obojkem se tedy běžela přesvědčit sama. Vyšla do kina a rozhlédla se po sále. Nespatřila však nikoho, jenom v první řadě někdo seděl a byl tak malý, že mu nad opěradlem sedadla vykukovala sotva na zezlá čupřina vlasů. Hej ty, zašeptala bílá kočka s červeným obojkem tiše a sedla si vedle čupřiny, co tu děláš? Čupřina se ohlédla a řekla, jsem tady v kině, protože se mi ztratili všichni malostranští kluci a holky. No, nejsou ani na kampě, ani neběhají po Petříně, ani nelížou zmrzlinu na malostranském náměstí, no zkrátka zmizelí. Povzdychla si čupřina. No, však to byl Péťa Všetečka, co bydlí v Mostecké ulici a je nejvšetečnější ze všech dětí, které kdy běhali po malostranském břehu. No, kdo ví, jestli je neodnesl ten sichravý podzimní vítr, zamyslel se Všetečka. Malostranské děti se nedají nikam odnést, zavrtěla kočka hlavou. V tom bude jistě něco jiného. No, ale co? No, nejspíš budou zalezlé někde v koutku a budou celé smutné, že už se neprodává zmrzlina a že se ulicemi prohání klikatý severák, který pronikne do každé skuliny. A tak přijdou večer o celou slávu, vzdychl si Péťa Všetečka. Je mi ne, spráskla kočka přední tlapky. No, s tím se musí něco udělat. Vždyť oni určitě zmeškají lampionový průvod. To znamená, povídá Péťa Všetečka, že to musíme napravit my dva. Musíme vyrobit ten nejkrásnější lampion na světě. Lehonký jako vánek a tak veselý, aby se musel každý, kdo ho uvidí, ať chce nebo nechce smát. Pojď, řekla kočka a seskočila se sedadla. Vyběhli z kina a běželi honem napravit to, co zavinil klikatý severák, který dnes letěl ulicí. Nakoupili špejle a papír a barevné tušky s lepidlem, stříhali, lepili a přivazovali a nakonec měli tak krásný lampion, jak ještě nikdy nikdo neviděl. Sami se divili, že se jim tak povedl. Ale bylo to tím, že v něm bylo zalepeno přání, aby se líbil všem lidem, kteří ho spatří. Kočka i Péťa Všetečka na něj byli náramně pyšní. Když se setmělo, vyšli s ním na ulici. Bylo tu mnoho lidí, vlajky vlály a hudba hrála. A jak tak jdou a jdou, vidí pojednou, že proti ním jde jiný lampion a že je stejně hezký jako ten jejich. A ten lampion nesli dva kluci, kteří chodili do školy s Péťou Šetečkou. Potom se objevili další a další lampiony a všechny byly stejně krásné a pod všemi byly malostranští klukové a holčičky. Tady jsou, volala kočka se Všetečkou dvojhlasně. Už se našli. Kdo se našel? Zeptal se jeden chlapec. No přece vy, dneska odpoledne jste se ztratili a my vás nemohli najít. Nikam jsme se neztratili, volali kluci a děvčata. Chystali jsme přece své lampiony na dnešní průvod. Chtěli jsme, aby byly co nejkrásnější a do každého jsme zalepili své přání. Zrovna jako my, řekla kočka. My jsme také zalepili do svého lampionu své přání, aby byl co nejhezčí. A jaké přání máte? Zeptal se Péťa Všetečka ostatních dětí a natáhl ruku, aby se podíval. V tu chvíli se však všechny ty nádherné lampiony zvedly jako motýly a vznesly se k promodralé zimní obloze. Letěly pěkně pohromadě vzhůru, protože v nich byla ta nejkrásnější přání, jaká jen člověk může mít. A když doletěli až tam, co jsou hvězdy, spojili se všechny lampiony a utvořili jedno veliké společné přání, plné krásy a štěstí, přání, které mají všechny děti na celém světě stejné. A malostranští kluci a děvčata se radovali, a klikatý severák přestal foukat. Dobrou noc.